0: Vy jste si hledal ženu čistě podle tohoto gramatického hlediska? Umí i mě a s a z, pak je to ideální partnerka.
1: Umí, ano, jo? To je ideální partnerka, ta umí všechno v češtině.
0: Umí i vařit k tomu.
1: Tam až přijdu domů.
0: A ještě k tomu třeba vaří jako tohleto všechno, anebo jenom má ty encyklopedice?
1: Ještě i vaří a musím říct, že dobře. Ona tady sedí. Ale prosím vás, to, že říkám, že musím říct, to neznamená, že jako, že to musím říct.
0: Ano, přesto, ale že to chcete ale, říct.
1: Že to chci říct, tak.
0: Chci říct to, že ano musí
1: nebo
0: vařit.
1: Rád řeknu, že
0: musí vařit.
1: Dobře, že vaří dobře.
0: Ano, krásná je ta čeština. Pane Hurníku, s čím máte problémy vy? Vy jste vystudoval český jazyk, čili u vás je to asi úplně bez problémů, ne?
2: Teď mám zrovna problém v tom, že jsem ještě nikdy neměl partnerku, která dělá mě. Vidím, že jsem neskušený.
0: S tím já vám ale nepomůžu, pane Hurníku, víte to? To je hezký problém, ale to my tady dneska nevyřešíme. No. A jak to řešíte vy? Mě jste se musel naučit tedy sám.
2: Já jsem vůbec netušil, že něco takového existuje. Já jsem 5 let studoval češtinu.
0: Ano.
2: A tam byly historické mluvnice, syntaxy a takové věci, věda, víte, valenční teorie. A v 5. ročníku na konci nám dali diktát tomu kruhu těch 15 odborníků přes češtinu a bez chyby to neměl ani jeden.
0: Fakt jo? A co je teď s těmi kolegy? Ty to učí zase dál, že jo?
2: No, ty šli do sebe a učí to, zatímco já šel do rádia a skrývám to.
0: Jste ředitel, podívejte se, jak jste to dotáhl, že jo, daleko. Co vám dělá největší problémy? Pan Suchý už přiznal tu interpunkci. Co je to u vás? To mě?
2: No tak čárky, i velká písmena, ale vy jste se ptal, jestli dělám hrubky a já jsem přesvědčen, že nedělám. Protože když to nevím a dělám tam chybu, tak to nepovažuji za hrubku. Že?
0: To je chytrý si to takhle zdůvodnit.
2: To jsou drobné chyby, které lze vydávat za své ráz.
0: Ano,
2: třeba.
0: Ano. A jsou třeba slova, kterým se cíleně vyhýbáte? Já třeba, když někomu píšu, tak vůbec nepíšu slovo tamnější. Tolikrát bych ho chtěl použít, jo? Ale říkám si pozor, tady budeš za blba.
1: No tak samozřejmě, když narazím na slovo, o kterým nejsem přesvědčený, jak se píšu, tak najdu určitě podobný, poněvadž čeština je tak košatý jazyk, že se najde náhradní slovo vždycky. Nebo že se to opíše. A kolikrát jsem šťastný a vděčný za to, že jsem to nevěděl, poněvadž když to opíšu, tak je to najednou daleko krásnější, než jak jsem to chtěl napsat jako přímočaře.
0: Čili takhle vznikly vaše nejčastější texty vlastně díky tomu, ano. Že neumíte pravopis.
1: Ano, přesně tak. Ano. Je to, vy jste to řekl jako humor, abyste mě tady zesměšnil a ponížil, ale ono to tak je.
0: Jo? No. Čili je třeba slovo, které bychom ve vašich textech, ve vašich hrách nenašli, protože prostě nevíte, jak jako správně?
1: Určitě, ale teďka si ho honem asi
0: nevybavit. To už radši zapomene člověk ty slova.
1: No, to víte, že jo.
0: Tedy ta slova, pardon, člověk zapomene ta slova. Já mám pro vás, pánové, dobrou zprávu i pro vás všechny, kteří jste u rozhlasových přijímačů tady v divadle. Dneska nebudeme tápat, protože dorazili i odborníci z Ústavu pro jazyk český, ale to až za malou chvíli, abych vás tak trochu namlsal. Ještě jedna důležitá informace, připravte si papíry a tušky, dnes budeme psát diktát. Diktát jsem vymyslel sám, takže bude jednoduchý, ale abyste na to byli připraveni. Pane Suchý, můžete nám zaspívat jednu z vašich písní, která vznikla tímhletím způsobem, když jsme tak nahlédli do kuchyně, nejen textarské, ale i vaší domácí?
1: No, prosím vás, tu píseň, kterou vám teď zaspívám, tou se jako češtinář nemůžu chlubit, poněvadž to je jedna z prvních a ten text je takovej, který by napsal primán. To je báseň, kde se rýmuje tebe, sebe a prostě samý
0: tebe. V tom se blues. Velmi chybuje. Tato zájmena, pane Suchý, to byste se divil. No.
1: Ale když se to zpívá, tak se v tom nechybuje, víte? Takže já jsem jí dal tu píseň tady na začátek, poněvadž jsem byl požádán, abych to rozjel něčím temperamentním. A tak jsem vybral blues pro tebe, ale to je jako textařský, nechci říct přímo paskvil, ale taková jako začátečnická věc. Takže tady nebudeme o textu mluvit a je to píseň zaspívaná čistě proto, aby se to tady trochu rozpumpovalo. Poprosím Jiřího Svobodu.
0: Přichází Jiří Svoboda k pianu.
1: Pianu.
0: Hezké dobré dopoledne i vám. Na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha posloucháte Tobogán dnes o češtině a našimi hosty jsou zatím Lukáš Hurník a zpívá vám Jiří Suchý.
1: Psal se rok 1956, když jsem tuhle tu píseň napsal. Všechno jsem opustil pro tebe, pro nic víc.

jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. Já zpívám blues jen a jen pro tebe.

což nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Někdy jsem zlostí celý bez sebe, chci, aby hrom uhodil do tebe. 10 minut na to hned, já beru svoji kletbu zpět, já beru svoji kletbu zpátky na sebe. A 10 minut na to hned, já beru svoji kletbu zpět, já beru svoji kletbu zpátky na sebe.

pro tebe, snad zapomenu příští den už na tebe. 10 minut na to hned já beru svojí kletbu.

0: Já beru svoji kletbu zpět. Já beru svoji kletbu zpátky na sebe.
1: Jiří Svoboda u piana, živě na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. V přímém přenosu tobogánu, který je dnes věnován českému jazyku. Sliboval jsem odborníky z Ústavu pro jazyk český. Tady jsou. Přichází vedoucí jazykové poradny Ústavu pro jazyk český, paní doktorka Markéta Pravdová. Dobré dopoledne. A přední český onomastik, nebojte se ho, nic vám neudělá. A dialektolog, pan doktor Milan Harvalík. Dobré dopoledne, posaďte se u nás. Ano, ústav už sedí v naší sedačce. Vůbec nevypadáte jako z ústavu. Markétko, paní doktorko, ty jsi vedoucí jazykové poradny, čili ty jsi ta první, která je u toho zoufalého volání všech Čechů, když se ptají na to, jak je co správně. My jsme se bavili o tom, co nám dělá problémy. Co nám Čechům dělá největší problém? Na co se nejčastěji ptají ve vaší poradně v ústavu?
2: Tak já řeknu, že nejsem jenom u volání, ale i u psaní, protože nám lidé i píší, nebo můžu říct i píšou. A tím, že ta čeština...
1: Počkej, to je důležité, protože ty to slovo to perla, já to všechno hltám. Píší, píšou.
2: Obojí. A jak kdybyste znali Aleše, tak Aleš je schopen přemýšlet nad češtinářskými problémy i ve 2, ve 3 hodiny ráno, takže mi píše SMSky, jestli zrovna třeba je dokáží nebo dokážou.
1: No, vždycky tam v tom baru na to nějak narazíme. A jestli
2: je Vinohrady nebo Vinohradami, se mě ptal, a já v tu chvíli mám chuť mu napsat Vinohradama a už mi dej pokoj, chci spát. No. Ale abych se vrátila k té otázce, na co se lidé ptají. Čeština je úžasná, bohatá a má spoustu záludností, takže hlavně pravopis, ten nás trápí. Nejen íčka, sozoměmě, ale hlavně velká písmena. Prostě všechno to, co si dneska připravil do toho svého jednoduchého diktátu, tak to tam přesně bude. Nedávno se paní ptala třeba, není si jistá tvrdostí Y ve slově hýřet. Nebo
1: jako jak až tvrdé Y má napsat?
2: Jak tvrdé Y tam má napsat? Nebo pán psal, píšu strhávat z výplaty, je tam S nebo Z, když je to z povrchu pryč? A nejsou to jenom tedy dotazy pravdy.
1: Počkej, to rovnou odpověz teďka. Teď jsme tady tak nahodili, pan Suchý vyloženě ho to zarazilo. Když strhává v divadle splat, vy strháváte se S nebo se Z, pane Suchý?
3: Já jsem zatím ještě nestrhával. Já jsem přesto, že už něm je hodně let, tak jsem ještě sem nestrhával.
1: Ano. A vám, když strhávali, tak se S nebo se Z?
3: Tak mě to bylo jedno.
1: Jak je to se S?
2: Ideálně nahradit to jiným slovem, takže přihazovat ano, třeba. To by bylo prýma, ale když se musí strhávat, tak se S, pochopitelně.
1: Se S, jako opravdu z povrchu pryč.
2: Ano, pryč s tím.
1: A když kritik... tebe strhám oblečení, tak taky? Ano,
2: taky se.
1: No to je z povrchu pryč vlastně.
3: A kritik, když mě strhá v kritice?
2: Prosím?
3: Když mě kritik strhá v kritice?
2: Tak tam bych napsala tedy Z.
4: Musíte zdrhnout potom.
2: Já jsem se radši ještě podívala na Milana, ale Milan taky kýve. Dialektologové taky umí česky i pravopis a to všechno.
1: Ano.
2: Takže ano, strhnout jako kritik, tam bychom psali Z.
1: A když mi kritik strhne něco z platu, tak taky
2: S.
1: Ano, strhne šaty S.
2: Ano, když vám kritik strhne šaty.
1: A když má u toho kritik strhané rysy?
2: No, tam by to mohlo být sporný, já bych dala spíš se S.
1: Já taky. Pojďme dál, to je zrovna...
2: Ale abych nebyla jen u toho pravopisu, lidé se ptají právě nejenom na pravopis, ale i třeba, co nějaké slovo znamená, nebo jak mají formulovat nějaký výraz. A konkrétně nedávno zase zajímavý dotaz, jestli je šlapání zelí manuální práce.
1: To je taky velmi zajímavá vidět. Několikrát jsem se nad tím už taky zamýšlel. Jestli je šlapání zelí manuální práce...
2: Já jsem si pak představovala, že třeba nějaký akrobat v cirkuse jako rukama to bude šlapat to zelí, ale já nevím, jestli se dá šlapat rukama.
1: Aha, no, šlapání zelí. A týká se to šlapání, nebo je to do toho nebudeme zahýbat, to už ne, dobře. Já se obrátím teď i na tebe, pane doktore Milane, prosím tě, to nám rozklíčuj. Ty jsi onomastik a dialektolog.
5: Ano.
1: Jak se to u tebe projevuje?
5: No tak projevuje se to u mě tím, že jakožto onomastik zkoumám vlastní jména. Mimochodem, když jsi teď tady říkal o Markétě, že co slovo to perla, tak bych právě z tohoto rangu profesionálního onomastického mohl říct, že v tom případě Markéty asi platí nomen omen, tedy jméno znamení, protože Markéta vlastně pochází z orientálního výrazu, který znamená perla. Takže kdybychom ji chtěli pojmenovat česky, tak tady vedle nás sedí teďkon paní doktorka Perla Pravdová, která má samá P.
6: Tak už víme, co je onomastik. Už víme, jak se to... Prosím tě, onomasty, když jsme u těch, jak vznikají teda jména, měst, obcí, co třeba tobogán?
5: No, tak to je docela právě zajímavá věc. Já, když jsem se chystal do toho tobogánu, tak jsem se podíval do etymologického slovníku, jak vlastně to slovo vzniklo, protože každý z nás ví, že jednak je to populární pořad na stanici Českého rozhlasu Praha. Každý z nás ví, že tobogán původně byla vodní skluzavka, ale jak se to slovo dostalo do češtiny a odkud? To je ta otázka. Takže v etymologickém slovníku jsem našel docela zajímavou věc. Do češtiny se to slovo dostalo z němčiny, tak jako řada výrazů. Do němčiny se to dostalo z angličtiny. Do angličtiny, prosím, z kanadské francouzštiny. A ta si to slovo vypůjčila z velmi exotických jazyků. Uvádí se, že to pochází z některého jazyka algonkinské indiánské rodiny. Čili slovo tobogán, které v té kanadské francouzštině bylo doloženo někdy v 17. století už, pochází od prvních obyvatel Severní Ameriky, kterým říkáme indiáni. Takže my bychom tady možná měli mít teď nějaké čelenky a tomahavky a zpívat válečné tance a tančit.
3: A teď ještě odkaď to mají ty indiáni?
5: No, a to je právě ta otázka. To je ta otázka. A když víme, že tobogán znamená vodní skluzavka, tak kde měli ti indiáni vodní skluzavku? Jestli třeba takhle využívali Niagarské vodopády nebo nějaký jiný tok? To by bylo docela zajímavé zkoumání.
3: No, kdyby využívali Niagarské vodopády, tak už dneska vyhynuli, poněvadž to je vejška, že...
5: No, ono jich už taky dneska tolik není, co jich tam bylo, když přišli Evropané.
3: Dneska přežili akorát ty, co se neklouzali, že jo?
6: No, jo. A ty zas neví, co to je ten tobogán, že jo?

0: z Moravy, protože asi pro řadu Pražáků to, co není pražské, co je nářeční, tak je moravské, ale i těch 60 kilometrů jihozápadně od Prahy se dá najít řada zajímavých výrazů, která zní dost exoticky.
1: To jsou věci. Onomastik a dialektolog. Tak máme tady odborníky, já myslím, že stvrdili, že jsou tady na místě. A teď bych se trochu obul do našich dnešních hostů. Pánové, já jsem si trošku zlustroval to, co jste kdy napsali. Pane Suchý, mám tady jeden váš verš, který tedy sám jste označil, že to je verš, za který se trošku stydíte. A to by tedy odborníci si měli poslechnout. Prozradíte ho vy, nebo ho mám říct já? Jak se domluvíme?
2: No, takhle. Jelikož jsem prohlásil, že se za něj stydím, tak by bylo taktnější, kdybyste to nepouštěl do rádia teďka, že jo? Ale když už jste to takhle vypustil, tak můžu říct, že je jich několik těch veršů, za který se stydím, kde jsem se dopustil hrubé chyby. A jednak v jedné písni píšu okrajíc nemajíc.
1: Ano, budu žebrat okrajíc a zpívat hlasu nemajíc.
2: Nemajíc.
1: No. Mně se to třeba líbí, jako co?
2: No mně se to taky líbilo právě a to byla ta blbost, poněvadž to bylo špatně. To, tam nemá být nemajíc, ale nemaje, poněvadž já jsem chlap a
1: ten přechodník a ještě
2: jsem,
1: já
2: jsem v jednotným
1: do
2: čísle, dokonce jsem i jednotným čísle, že jo, a tak tam má být nemaje. Ale já, jak jsem byl v zápalu toho rýmování, tak jsem tam napsal nemajíc a nějak jsem nepřemýšlel. No a potom,
3: to zrýmovat nemaje, nekraje?
1: No, budu žebrat. No a proč jste nežebral o něco jiného, pane Suchý? Budu žebrat o něco a zpívat hlasu nemaje. Budu žebrat loudaje? To už je zase loudajíc. Ne. Budu žebrat pomeje a zpívat hlasu nemaje.
2: Tak to už by nešlo, poněvadž v češtině a ve všech jazycích se musí, když má být rým dokonalej, rýmovat dvě poslední slabiky, čili nejde pomeje, nemaje.
1: A je něco na aje, na konci onomastiku. Do kraje,
2: nemaje. Jo,
0: tak to ale si teď nespomínám, ale já jsem chtěl jenom poznamenat, že on pan
3: Údaje.
1: Budu žebrat údaje.
0: Jo.
1: A zpívat hlasu nemaje.
0: Ale já bych ještě poradil panu Suchému jeden tip, jak by z toho mohl vybruslit, protože ty přechodníky jsou opravdu dost zapeklitá věc, proto taky ve většině našich nářečí se neužívají, ale na Moravě je můžete najít, ale tam se to unifikovalo do jednoho tvaru. Tam je to prostě pro muže, pro ženy, pro děti, pro množné číslo, jeden jediný tvar. Takže třeba, kdybyste tu písničku převedl do nějakého příslušného nářečí, tak byste tam potom ten přechodník mohl zachovat tak, jak se vám hodí do těch dalších veršů.
2: Aha. Budu o tom přemýšlet.
1: Jaké konkrétní místo, Milane, máš, kam bychom pana Suchého poslali s tou písní?
2: Kam byste mě poslali?
1: No tak ano. Ježíš, víte, kde by...
0: Tohle to
1: mě ale teda opravdu nenapadlo. Já nevím, jestli tam se užívají přechodníky.
0: Tohle to sjednocení přechodníku je na východní Moravě, ale jestli si dobře vzpomínám, tak tam spíš je to, ale ne zase v tenhle ten typ toho ženského. Tam spíš mám pocit, že se to přihrnulo k tomu mužskému. Tam je ženy chodí, muži chodí a tak dál. Čili
2: no, tak
0: asi by nám nepomohlo ani to nářečí.
1: Ano, ano. Já myslím, že tenhle problém jsme celkem už podrobně vyřešili. Pane Hurníku, když já jsem si s vámi povídal do...
4: Promiňte, já mám ještě panu Suchému také jednu výhradu, můžu?
1: Jen do něj, teď to
2: proč já jsem chodil?
4: Ale zoologickou. Já mám sbor, já jsem sbormistr, když jedeme někam na zájezd a zpíváme tam Bacha, Hendla a Vivaldiho, a když se vracíme zpátky, tak oni ti holomci zpívají Suchého a Šlitra. Já. A já se tak na oko se tak zlobím a vždycky se rozčílím, když přijde takový ten verš o té, jak přiletí včela meduchtivá. Tak já vždycky říkám, prosím vás, včela med nejí, ale vyměšuje. A jim je to jedno a zpívají dál.
2: Aha. No ale počkat. No jo. No tak, že bych...
4: Nechte to
2: včela
4: tak.
2: Včela med vyměšující, to se do písničky...
1: Divně.
2: Do písničky.
1: A víte, že jsem si myslel, že si budete stěžovat na to, že si ta dnešní mládež to slovo meduchtivá upravila úplně jinak? Jo? No. Ale to ne. To je nenapadlo ještě, to buďte rád. No, Já myslím, že v tuhle tu chvíli je ideální čas, po tom, co jsme probrali ty... Pozor vlastně, pane Hrunko, já jsem na vás zapomněl, vy jste to u mě zamluvil teda jako...
4: Jo. Já jsem to chtěl odložit nějakou.
1: Vy jste to odložil velmi hezky.

0: Ale když jsem se vás ptal na vaše oblíbená slova nebo obraty, tak jste řekl, že rád užíváte genitiv záporu. Jo, teď možná, Markétko, to je otázka na tebe, aby si vysvětlila nám, lajkům. Já ho možná taky užívám, ale nevím o tom třeba.
1: Nemám peněz.
0: Aha, čili genitiv záporu vznikne jak?
1: No je to genitiv, koho čeho? To znamená ano, genitiv? Druhý pád. A nemám po záporu znamená, že mám nějaké sloveso, které je tedy v té záporné podobě, nemám, nechci, nežádám a nedám tam ten čtvrtý pád, ale právě druhý genitiv.
0: To vy máte takovouhle libůstku?
2: No tak užívám si občas, tak když si vzpomenu.
1: Když nemáte peněz třeba.
2: No, tam je u nás v rodině taková historie, když dědeček, můj dědeček tedy, šel na školu, jeho otec byl majitel gruntu, čili sedlák. A ptal se dědeček, jestli mu ten otec dá na to peníze. Že? A ten otec mu řekl, já ti ty peníze dám, ale já ti těch peněz nedám. Což znamenalo, teď ti je dám, ale pak mi je vrátíš.
3: Aha, to je krásný.
0: Což byl takový dialektologický vtip, protože jediný, kdo se smál, je Milan. Všim jste si toho? Toho to pobavilo evidentně. To je hezký.
3: Já bych rád ještě, já jsem si teď promýšlel tu meduchtivou včelu, ale už vím, jak to bylo. Ono se jí zachtělo toho vyručovat med. Jo? To je jako, když třeba, dejme tomu, člověk, podle toho vzoru člověk, kterému se chce na toaletu, tak by byl lejnochtivý, že jo? A ona je meduchtivá.
0: Tohle měl být pořad o hezké češtině a z úst klasika. Pane Suchý, můžeme tady tento vstup napravit nějakou vaší hezkou písní? To je, myslím, jediná šance, jak se z toho dostat.
3: No, jestli to napraví ta písnička, tak to zkusím.
0: My opět poprosíme, aby sem za námi přišel Jiří Svoboda k pianu. Je tady. Posloucháte, když se to možná chvilkami nezdá, Český rozhlas 2 Praha. V přímém přenosu Tobogán, i když se to někdy nezdá, o českém jazyce. Našimi hosty jsou Lukáš Hurník, paní doktorka Markéta Pravdová, pan doktor Milan Harvalík a zpívá vám za doprovodu Jiřího Svobody Jiří Suchý.

Já nejsem hroch, ni moskyt, ani ptakopisk, ni vůl. Jsem člověk, tak aspoň mi to bylo řečeno. A osud mi toho poskyt, že stačilo by půl a nemohl bych mu přijít na jméno. Já na obtíž jsem býval a věčně smůlu mýval, až pak jednou z nenadání stal se div. Mě začali říkat pane, já věděl,

duši hřát a kde kdo říkal, že jsem kabrňák. Ale jak se to stává, já začal jsem se bát, že jednou spadnu z hůry na frňák. Zatím však byl jsem slaven, životem neunaven, já s novou chutí do dlaní si pliv. Tak bylo to osudem dané, já věděl jsem, že se to stane, akorát jsem...

plynou a připitomnělej čas počne si s námi neúprosně hrát. Já začal zpívat jinou a potom koukám zas, kdy publikum se začne děsně smát. Však místo smíchu zdá se, že slyším slovo pase, i omlouvám se za to, že jsem živ. Zas smůla mi do duše kane, já věděl jsem, že se to stane.

0: Jiří Suchý za doprovodu Jiřího Svobody. Živě v tobogánu v přímém přenosu Českého rozhlasu 2 Praha. Dnes si povídáme o českém jazyce. Našimi hosty jsou i Lukáš Horník, Markéta Pravdová a Milan Harvalík z Ústavu pro jazyk český. A vy vidíte, že jsem se malinko odsunul od vás z ústavu. Ne, že bych proti vám začal něco mít, ale udělal jsem dvě volná místa, protože přicházejí další hosté. Já jsem říkal, že pro tu češtinu to máme hezkou záminku. Dnes Česká televize vysílá už stý díl pořadu o češtině. A když je to řeč o tomhle pořadu, tak nesmějí chybět, jo? Nesmějí chybět, od roku 93 už ani nesmí chybět. Obojí, výborně, to je dubleta takzvaná, víte? Přicházejí Ivana Andrlová a Zbyšek Pantůček. Tak jak si teď sedáme zase, to je tady dneska. Jo, oni si sedli spolu, tak teď já už můžu. Mám pro vás jednu otázku a ta je společná pro všechny. Bavíme se o tom, co nám dělá problémy, ale čeština samozřejmě i poslední dobou přináší jevy, které se nám příliš nelíbějí, že? Je nějaký obrat, nějaké slovo, které je slyšet v rozhlase, v televizi a kdy se vám opravdu otvírá kudla v kapse a kdybyste nejraději jeli do té redakce a tam toho redaktora insultovali, který to pronesl. Je něco takového, nebo co se vmísilo mezi mládež třeba? Ivanko, ty toho budeš mít
1: hodně. Já mývám někdy kudlu celé dny otevřenou tedy. Ale já třeba nemám strašně ráda výraz, který ale se už obávám, že už je možný zmínit o něčem, jo. To hrozně nemám ráda zmínit se o něčem považuji za správné, ale myslím, že už se to smí, že jo.
2: No smí, ale omezeně. Ono je to vnímáno pořád jako publicismus. Takže pokud mám nějaký kultivovaný projev, tak raději zmínit se o něčem.
1: Takže to je taková moje, ale nadskakuju poměrně často a přesto nejsem takový odborník jako všichni tady, ale některé věci nemám prostě ráda.
0: Teď se hodně vžilo a užívá se ne zmínit něco, ale komunikovat něco.
1: No to je ještě
0: a to je moje oblíbená
1: horší,
0: věta, často se mě ptají, vždyť už jsme to s vámi komunikovali. Říkal, to jsem s váma nikdy nedělal a nikdy bych to ani neudělal.
1: A taky nebudu.
0: A ne, já komunikuju, s někým já komunikuju, ale o něčem, tak to je teda...
1: Komunikovat něco.
0: Zbyšku, co ty?
3: Já, Ivanka, mě to vzala z úst přímo, protože také to zmiňování něčeho neustále od rána do večera a na Českém rozhlase, musím to říct, pořád to říkají všichni.
0: No tam je pan ředitel, ale na Vltavě asi tam
3: ne,
0: taky
3: na Vltavě,
0: zmiňujete.
3: No, nevím, ale je to opravdu velký nešvar. Mě jenom napadlo, jak je ta čeština krásná, když tady pan doktor Harvalík mluvil o tom, o těch gruntech, nebo vy jste mluvil o tom gruntu, jak ho předává otec synovi, že je vlastně ta čeština krásná v tom, jak se dědí ty profese, jak je třeba otec lékař, syn je lékař, už děd byl lékař, takže se musí vlastně v té rodině dědit geny toho lékařství, té medicíny, nebo hornické rody, že děd byl horník, otec horník, syn je horník. A u nás třeba v rodině zase je to s tím divadlem, že dědeček dělal divadlo, tatínek dělal divadlo, já dělám divadlo, takže u nás se dědí genitálie.
0: Genitálie.
3: Ano, samozřejmě.
0: Abychom to rozklíčovali, protože jinak je to celkem běžná věc. Ale... Jak je ta čeština krásná. Lukáši, máte vy něco, co tady nepřenesete přes srdce a co by třeba u vás na Vltavě nikdy nemohlo zaznít? Jak vy vůbec hlídáte češtinu na vlnách Českého rozhlasu 3 Vltava?
4: Já nevím, to bych musel tam s pistolí sedět za tím okýnkem pořád, ale hodně mě rozčiluje třeba mapovat, když něco mapujeme. A víte, tak jako mapujeme dění v kultuře a zase mapujeme něco jiného. Když si to představíte, tu mapu, jak kreslíte pořád. Ale pak se mě někdo zeptal, čím bych to nahradil. A vymyslel jsem jako obzírat, přezírat. A to už zase jsme v trochu jiné jazykové rovině. Ale
0: to jste to vylepšil. Ale pokud vím, tak vy nemáte rád ani slovo moderátor. O tom jsme se přece bavili. Jak byste to nahradil?
4: No tak průvodce třeba, moderátor, přesný překlad je zpomalovač, což je přesně to, co by ten člověk neměl dělat. Že?
0: Ano, tak v tom případě jsem typický moderátor. Pane Suchý, je něco, co vám vyloženě vadí, co tedy opravdu nepřenesete přes srdce, že se začne užívat?
5: No tak to dnešní klasický, je to o tom, že Já se přiznám, že když jsem to slyšel prvně, tak se mě to líbilo. Říkal jsem si, to je krásný jako vtip. Já jsem myslel, že to je jako jednorázové použití, jo? Že někdo řekl, no je to v podstatě o tom, že já, ale pak jsem to slyšel po 16. a už jsem zneklidnil a teďka už těch, já nevím, já si nedělám čárky, ale počítám, že 2000krát jsem to určitě slyšel, tak už jako kopřivka se dostaví.
0: No a když jsem se ptal na rozhlas, zeptám se i vás, a o čem je čeština ve vašem divadle?
5: Čeština je o tom, že se musíme mezi sebou domluvit, že jo, a je to jediný jazyk, který u nás umějí všichni, na rozdíl od jiných jazyků.
0: My teď pro vás máme jedno překvapení tady v Tobogánu. Zbyšku, prozradíš to? Zbyšek je tedy mocen slova i not, protože on umí noty, na rozdíl od nás některých. Čili, já to na tebe prozradím, složil oslavnou píseň pro český jazyk právě při výročí toho stého dílu pořadu o češtině. Můžeš nějak se jako autor projevit, něco říci před písní, než ji tedy zaspíváme?
3: No, tak já bych chtěl jenom říci, že to vzniklo vlastně na základě toho, abychom ozvláštnili náš křest té knihy, aby to bylo vlastně něčím zajímavé, a dneska tady ta píseň bude mít premiéru. Já jsem se tam snažil jaksi dát některé chyby a Ivanka je opraví a potom takový oslavný refrén. No a o tom to je.
0: Milí posluchači, včas přichází varování, my teď budeme zpívat. Čili ta písnička trvá asi 2,5 minuty, pokud si myslíte, že to nesnesete, tak si rychle zaběhněte promíchat guláš nebo něco podobného, ale zase, víte, bude vám líto, že jste o to přišli. To je zvláštní uvádět tvou píseň, čili my se asi postavíme ke zpěvu, že? Ano, čili na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha, prosím, ve světové, vesmírné premiéře píseň Zbyška Pantůčka zpívají vám Ivana Andrlová, Zbyšek Pantůček a místy i já.

0: No, ve světové derniéře jste slyšeli píseň Zbyška Pantučka, zpívala Ivana Andrlová, Zbyšek Pantuček. A já, nebojte se, dnes již více zpívat nebudeme. A já myslím, že takové CDčko s tímto by se to by... Žená taková dvojice Iva a Zbyšek a já bych se připojil, víte, že by to mělo úspěch. Posloucháte Tobogán dnes o češtině. Hosty jsou Jiří Suchý, Lukáš Horník, Markéta Pravdová, Milan Hrvalík, Ivana Andrlová, Zbyšek Pantůček. A je to tady. Připravte si papíry a tušky, milé děti. Budeme psát diktát. Já doufám, že vy u... Tady paní v první řadě to jsem... Vemte si to klidně, jestli máte, pište. Teď můžeme možná trošičku rozsvítit v sále, protože někdo, kdo tady má papír a tušku, bude si psát rovnou. Tak, je to jedna jediná věta. Ten diktát jsem vymyslel sám, protože víte, co ty diktáty, které se píší ve školách, ty jsou velmi nepraktické, protože v nich máte výrazy, které nikdy v životě potom už nepoužijete, že jo? Všichni víme, že vysutý most je s měkkým, i já nevím, jestli to někdo někdy z vás použil. Já nikdy. Čili je to praktický diktát, jedna věta. A samozřejmě budeme chtít, abyste nám tuhle tu větu poslali. Adresa Tobogán Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogán@rozhlas.cz. No a za 14 dní budeme tady v Tobogánu losovat vítěze té zmiňované knihy o češtině 2. Tak jste připraveni? Hosté si tady na jevišti papíry nevzali. Ale já si vás potom vyzkouším. Jak se to říká vždycky? Nejprve vám přečtu celý diktát. Diktát zní: Zážitky mě nabil český film Vymítač caviků, který jsem nezapomněl zhlédnout v jednom nuselském biografu na náměstí Bratří synků. Jednoduchá větička ze života. Film Vymítač caviků neexistuje, ale pro naše potřeby je ideální. Sklidníme se a píšeme. Zážitky mě nabil... Ano, zážitky mě, už u toho mě se mnozí zarazí. No, druhý, čtvrtý, třetí, šestý, pozor. Zážitky mě nabil český film, který se jmenuje Vymítač caviků. Vymítač caviků. Který jsem nezapomněl zhlédnout. Který jsem nezapomněl zhlédnout. V jednom nuselském biografu na náměstí Bratří synků. Máte?
1: Ne.
0: Já se schválně podívám tady do první řady, vy si píšete na nějakou jízdenku, jste si popsala, nebo... Čkejte, to jsou říkadla. Zážitky mě nabil český film, který se jmenuje Vymítač jazyků. Počkejte, caviků, co už máte tady chybu, který jsem nezapomněl zhlédnout. Vy to ještě nemáte dopsaný a už tady máte dvě hrubky. Fakt, já vám neřeknu, kde teda, ale... To by jsme nebyli kamarádi. Tak pozor... Ještě jedna. Ne, já jsem zatím, tu větu jsem dával několika lidem, ale ještě nikdo ji nenapsal naprosto v pořádku. Čili věta zní, zážitky mě nabil český film Vymítač caviků, který jsem nezapomněl zhlédnout v jednom nuselském biografu na náměstí Bratří synků. Posílejte nám to na Tobogán Vinohradská 12 20 99 Praha 2 nebo tobogán@rozhlas.cz. To je debata, to máte celý odpoledne co dělat teďka.
2: Já myslím, že my máme hrozný štěstí, že díky té soutěži se to tady teď nemůže opravovat, protože bychom se prozradili, že třeba bychom taky udělali nějakou chybu, že jo?
3: No. Já jsem to vyřešil tak, že jsem se rozhodl, že na ten film nepůjdu.
0: Ale můj nový český film Vymítač caviků je velmi, velmi zajímavý. Víte, využijme toho, teď chvilku nechte toho psaní, máte na to 14 dní doma. Zeptejte se svých učitelů, učitelek. Já jsem na začátku předestřel, víte, některé jazykové problémy, které jsou časté, abychom se... Tohle to mě velmi štve. Zeptám se tady teď opět do ústavu. Víceprezident a vícemis. Teď máme tolik víceprezidentů a někdy jsem slyšel velmi pikantní vysvětlení, že víceprezident je proto, že více už je jenom prezident. O tom. A nejvíc mě baví třeba vícemis a i na těch šerpách mají to dlouhé i. Jak je to správně, paní doktorko?
4: A nejhorší je, pokud si vícemis myslí, že je něco víc než mis. A v tom případě stojíte slečně vysvětlit, že jednak ne více, ale jenom vice, krátce. A že teda není ani před tou první, ale že je až ta druhá, protože my máme třeba vicekrál, viceadmirál a znamená to vlastně místo král, takže jakoby zastupuje tu mis.
0: Ale je to krátce
4: krále.
0: Vice.
4: Je to krátce, je to z latinské předpony vice.
0: Ano, Jiří Suchý se hlásí.
5: Teď mě došlo, když jsem byl mlád, tak komunistická strana měla heslo Republice více práce, to je naše agitace. Tak to je jako méně práce.
2: Teď jsme to rozšifrovali vlastně.
6: A já jenom, jestli můžu, tak tomu řeknu.
0: Ježíš, ještě tenhle.
6: S tím vicem, že někdy jsou problémy i v angličtině. Já jsem slyšel, že někteří mluvčí angličtiny mají zase problém nikoli s tím, že vice by pro ně bylo více. To je samozřejmě more. To by musel být more president. Ale někteří lidé, když se to píše, tak oni si tam pletou při výslovnosti, přes anglicky se řekne vice president. Oni si to pletou se slovem wise, kde je dvojité V, což znamená moudrý. Takže potom vice president podle nich je moudrý prezident, kdežto prezident je jenom prezident.
3: Teď se naplnily moje obamy.
0: A teď jsem slyšel někde i hezký překlad, jak se bude říkat Bílému domu teď? Black barák. A to se mi taky moc líbí. Jak se, nejen ta čeština, ale i angličtina si hraje. Já vidím, že my se daleko nedostaneme. Ano, Vánoce, Velikonoce, Nový rok. Velká a malá písmena. Jak je to? Přejeme vám, teď budeme psát i pohlednice, přejeme vám veselé Vánoce a šťastný Nový rok. Markétko.
4: Tak teď Velikonoce přát nebudem, tam bude velké písmeno.
0: Ano.
4: U Vánoce ale taky. A pokud budu přát Nový rok, tak tam se psaní velkých písmen vůbec nic nezměnilo. Pokud bych přála přátelům známým jen ten jeden den, nový rok, hezký, tak bych napsala velké, ale to já neudělám. Já jim popřeju těch 365 dní v roce a popřeju jim malý nový rok s malým počátečním N.
0: Ano. Bonbon, balkon, citrón. Krátké nebo dlouhé? O, taky velmi častý dotaz i do našeho pořadu.
6: Tak teď zrovna řeknu, že kdybychom psali podle nářečních zásad, tak by to bylo velmi jednoduché, protože nářeční transkripce odpovídá tomu, co opravdu slyšíme. Takže když někdo by řekl bonbon, tak by se to psalo krátce, kdyby řekl bonbon, tak by se to psalo dlouze. Ale protože tím bychom si asi tu češtinu hodně rozkolísali, i když nářečí jsou pěkná, tak je dobře, když vedle toho máme taky spisovný jazyk, tak ve spisovné češtině píšeme telefon, bonbon, citron, krátce, i když je tam výslovnost delší, ono se někdy mezi odborníky uvažuje, jestli je to krátké nebo dlouhé, pak se taky třeba sjednotí na tom, že to je nějaká polodélka, ale v písmu krátce.
0: Co to je
6: krátce.
0: Polodélka? Prostě to je jako
2: tak,
0: pol...
2: Tak jako lenu.
0: Tak kdyby se, že se někde píše polotvrdý i třeba, nebo...
6: No tak možná, že v nářečí snížené i by se našlo něco mezi tím měkkým i a tvrdým i, že by se našlo něco
0: Vemte
6: mezi.
0: Vemte mu ten mikrofon.
6: Má to třeba ukrajinština.
0: Onomastik. Marketko, paní doktorko, ty ale si evidentně nesouhlasila s tím citronem
4: bonbonem.
0: No
4: úplně ne, protože ono s tím psaním, on to není tak jednoduché. V podstatě ta pravidla z roku 93 řekla, že to, co se psalo předtím dlouze, můžu psát krátce a dlouze. Takže můžu psát citron i citron, balkon i balkon. Ale u slov, která byla původně jenom krátce, tak tam zachovávám jenom tu krátkost, takže telefon musím psát jenom s krátkým.
0: To než napíšu takže... telefon, než zjistím, z jakého roku mám telefon, tak...
4: No, takže v tomhle tom ta pravidla jsou bohužel strašně nešikovná, protože ano. Abych mohla vědět, jak se to píše, tak musím nejprve zjistit, jak to bylo v roce 57. A z toho odvodit, jestli teda je tam ta dubleta, to znamená jo. Dvojí možnost, anebo jestli už jenom krátce.
0: Každá rada drahá ve vašem případě. Pane řediteli...
7: Ano, děkuji, že jste mě takto oslovil, protože musím promluvit chvíli vážně, protože zesměšňovat tu snahu, jak jsme to říkali, ten viceprezident a telefon, to je všechno, vyplývá z obav některých lidí, kteří mají takovou lásku k jazyku, že chtějí z něho vymítit cizí slova a tudíž ta cizí slova počešťují. A to je prostě jejich velké předsevzetí a někdy dokonce to považují tyto hodnoty za vyšší než fyzikální zákony. Takže například spousta lidí dnes protěžuje, místo protežuje. A ty si představte, že vás někdo zatíží, to si umím představit, nebo vytíží vás šéf, ale že vás někdo protíží, to je opravdu zdrcující. Takže važme si těchto lidí, kteří protěžují a více prezidentují, protože ti hájí hodnoty tohoto úžasného jazyka.
0: Ano, ústav se hlásí, tady se nám rozjíždí diskuze, jo, to bude za chvíli, přijde Vašek Moravec a srovná vás do latě.
4: Já na to jenom navážu, že výborní tazatelé jsou ti, kteří nám volají a říkají, prosím vás, slyšel jsem nějaké slovo, které zní, a teď něco řeknou, zašumí v telefonu, já nevím, jak se to správně vyslovuje, nevím, jak se to správně píše, ale chtěl bych to používat.
0: Jo. To je pak pěkný fičák. Já mám před sebou obálku, to znamená, že budeme odpovídat na správnou otázku z minula. Ptal jsem se vás, jaké jméno, jak se jmenoval první film, který natočila Nataša Golová. Správná odpověď, no, já jsem taky teda. Kantor Ideál, film z roku 1932. Hrajeme tentokrát nejenom o cibulku v kalendář pro pamětníky, ale i o knížku o Nataše Golové, které vyšly ve spolupráci s Českým rozhlasem 2 Praha. Vylosujte někdo v první řadě, ať to není na mě. Tak, vy krásně losujete, vy už jste to někdy dělala. Tak, pozor, Anna Férová, to je taky hezké jméno, z Miroslavy. Blahopřejeme a posíláme. Dnešní tobogán, ano, přejme jí to. Dnešní tobogán je pomalu u konce. Já doufám, že co jste potřebovali o češtině se dozvědět, že už víte, máte v tom jasno. Zbytek je v té knize o češtině 2, prosím vás. Tam to všechno ale opravdu seriózně je vysvětleno. Pane Suchý, můžu poprosit o závěrečnou písničku, abychom si tak jako zapěli hromadně na závěr před poledním obědem. S vámi se pomalu, ano, pozveme vám i pana Svobodu, již možná usnul, je tady. S vámi se loučím, ale ne nadlouho. Vy, kteří budete u rozhlasových přijímačů, si příští týden poslechnete takový sestřih zajímavých tobogánů z minula, protože my ostatní budeme na Státním hradě Karlštejně, kde budeme točit vánoční dvouhodinový tobogán. Takže buď se s vámi těším příští týden ze záznamu, anebo pokud jste stihli koupit vstupenky, tak za týden na Státním hradě Karlštejn. Dnes se s vámi z tobogánu loučí Ivana Andrlová a Zbyšek Pantůček. Doktorka Markéta Pravdová a doktor Milan Harvalík, Lukáš Hurník, Jiří Suchý, kterého doprovázel Jiří Svoboda. A nezapomeňte, dneska v 18 hodin stíl pořadu o češtině. Mějte se hezky, od mikrofonu se loučí i Aleš Cibulka. Mějte se hezky, díky.

Když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, pramínek vlasů jí ustřihnu potají.

já blázen pod polštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají, věřím, že dnes

bílém polštáři do kroužku stočený. Zbude tu po tobě pramínek vlasů.

zpěv ptáků v oblacích a modré nebe od vlasů, jich jsem se dotýkal ve spaní. Nový den nůžkama odstřihne tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat a nebudu dál, chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž sobota a mám dost času.

0: poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Boj o žlutický kancionál.
1: Ten pohled, který se mi naskytl jedné červnové soboty roku 2008, stál opravdu za to. Skoro se člověku až tajil dech. Ve skleněné vitríně jsem totiž viděl mimořádnou knihu. Kniha, která váží skoro 30 kg a její rozměry neuvěřitelných 63 cm krát 40 cm krát 16 cm. Několik hodin měli tehdy návštěvníci muzea ve Žluticích možnost vidět prostulý žlutický kancionál. Zpěvník písní určený pro liturgické účely. Dílo doplněné jedinečnými iluminacemi a zároveň dílo, které přetrvalo více než 400 letí. Přestože kancionál, lépe řečeno graduál, byl do Žlutic převezený za asistence ozbrojených policistů z Prahy, z památníku národního písemnictví, aby se po nějaké době vydal opět zpět do hlavního města, do Žlutic neodmyslitelně patří. Díval jsem se tenkrát jako očarován na ten zázrak a v mysli mi vyvstaly příběhy, které se ve jménu žlutického kancionálu odehrály. Zejména v přelomových letech naší země. Byly to příběhy vlastenectví, odvahy, ale také příběhy obyčejného lidského strachu. Příběhy, které předznamenaly dobu, ve které tento národ začal bojovat o holé přežití. To, když naší zemi ovládli němečtí nacisté. Ze všeho nejdříve si ale pověsme něco o žlutickém kancionálu jako takovém. Co mi o něm poví filmový dokumentarista a spisovatel Jan Boněk?
2: Ten kancionál sám o sobě není nějaká významná literární památka, to jsou náboženské texty v češtině. Co je zajímavé, že ta kniha je velmi bohatě ilustrována. Tu knihu dělala dílna Jana Táborského z Klokocké Lhoty, což byla významná pražská dílna, jedna z nejvýznamnějších v Čechách, možná vůbec nejvýznamnější. Pokud se mi podařilo zjistit, tak těch knih on za celý život udělal asi 20, to se 14 rukopisů zachránilo. Jsou tam takové kancionály jako kancionál Svatovické katedrály, Týnského chrámu, mezi nimi taky ten žlutický. Někdy v polovině 16. století velmi bohaté české Žlutice se rozhodly, že pro své literárské bratrstvo, což byl spolek, který zpíval při mších, pořídí zpěvník. Samozřejmě knihy byly v té době drahé, takže neměl každý zpěváků svůj zpěvník, ale měl jeden veliký, do kterého všichni viděli, proto taky ten zpěvník váží 28 kilo a je to prostě obrovská kniha, kterou v podstatě jeden člověk těžko unese. Sebrali na to peníze jak místní šlechta, pánové z Plavma na to přidali, potom žlutické cechy a asi 30 soukromníků. Všichni tam samozřejmě chtěli být taky vyobrazeni, to byla svým způsobem taková jako reklama.
1: Vzniklo tak skutečně impozantní dílo. Písně kromě jediné jsou psány česky. Šlo vlastně o utrakvistický zpěvník Víry Podoboji. Celkem má kancionál 494 pergamenových listů. 39 z nich bylo vyříznuto po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 členy protireformační komise, tedy tehdejšími cenzory. Ti se například postrali o to, aby byly začerněny ilustrace zobrazující upálení mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského.
2: Tím, jak se měnila ta obec žlutická českou na německou, tak ten slovník samozřejmě postupně ztrácel smysl, až přestal být používán. A to do té míry, že někdy v polovině 18. století, to znamená kolem roku 1750, dokonce byl prodán. Byl prodán nějakému soukromníkovi, ale zase se znova objevuje v majetku města.
1: Jana Boňka se na žlutický kancionál neptám náhodou. Byl to právě on, kdo již před několika desítkami let, co by filmový dokumentarista, se začal příběhem tohoto kancionálu zabývat.
2: Já jsem se k tématu Žlutický kancionál dostal někdy před 40 lety, kdy spisovatelka Marie Šulcová napsala takový kratší článek do Lidové demokracie. Ona v té době psala knížku o Karlovi Čapkovi, který byl vychovatelem v Chýších nedalekých. Objevila téma Žlutice a Žlutický kancionál. Do té doby se o tom moc nevědělo, o Žlutickém kancionálu, protože takových kancionálů těch je řada. To není tak významná unikátní památka. Já když jsem se ten článek přečetl, tak jsem se rozhodl, že to je nádherné téma k televiznímu dokumentárnímu filmu, protože tam je všechno, tam je vlastenectví, zrada, tam je prostě politika, je tam i kultura. Ten dokument jsem natočil za pomoci teda žlutických občanů, ale teprve potom jsem se dozvěděl, že to je vlastně členitější příběh. Je to osud knihy, která nemá absolutně v našich zemích srovnání. Ten příběh je dramatický od samého začátku až po to finále, po toho záchranu toho kancionálu.
1: První velké drama se okolo Žlutického kancionálu začalo odehrávat na jaře 1919, tedy pouhých pár měsíců po vzniku Československé republiky. Bylo to v době, kdy v Rize české městě už převládali a významně německy mluvící obyvatelé. A právě tehdy se jako blesk z čistého nebe objevila zpráva. Žlutický kancionál se ztratil. Tomu však předcházel sled několika událostí. Marie Šulcová o tom v Lidové demokracii napsala.
3: Nově vzniklá Československá republika považovala kancionál za svůj národní majetek a graduál měl být převezen do Plzně. Do Žlutic přijel ředitel Plzeňského muzea a v městském muzeu, kde se graduál nacházel, vitrínu se zpěvníkem zapečetili. Odpověď občanů města, kteří dávno považovali graduál za odkaz svých německých předků, byla jednoznačná. Byla inscenována loupež a kancionál se 4. dubna 1919 ztratil.
1: Jak se později ukázalo, krádež měli na svědomí tři muži. Hermann Göhling, Max Jakob a iniciátor celé akce, tehdy 40-letý Hugo Lím, člen městské rady, majitel továrny na výrobu klarinetu a jinak také muž, o kterém ještě hodně uslyšíme. Kancionál ukryli v areálu místní piny. Hugo Lím v pamětní knize nazvané Dějiny a boj o kancionál ze Žlutic, kterou vydal v době druhé světové války, barvitě popisoval, jak Žlutický kancionál společně se svými dvěma soukmenovci údajně zachraňoval.
3: Tři odvážní Žlutičané přikročili po krátké poradě k činu. Hermann Göhling a Max Jakob fingovali vloupání, vnikli v noci v rukavicích oknem do muzejní místnosti, kde byl kancionál uschován, vylomili schránku a odnesli těžkou knihu. Nesli ji opatrně, stírali za sebou stopy, brodili se podél řečiště směrem ke skladišti, kde knihu starostlivě a odborně zabalenou uskladnili v pile tak, aby nemohla být nalezena. Ráno, když vešel skutek ve známost, upozorňoval na sebe a učinil se podezřelým Lím s úmyslem, aby stopy a podezření odvrátil od svých spojenců a soustředil je na sebe. Všichni se smějí a jsou radostně naloženi, když každý dobře ví, že kniha nebyla doopravdy ukradena, že byla pouze známými pachateli odstraněna mimo dosah hrozícího zásahu plzeňských.
1: Zmizení Žlutického kancionálu však vyvolalo mohutnou reakci. Jan Boněk vypráví.
2: Bylo kolem toho velké vyšetřování, které nakonec skončilo tak, že část městské rady byla zatčena a zavřena. Mezitím dokonce Žlutice obsadilo Československé vojsko. To byla jako velká akce, která byla rozehrána opravdu na nejvyšší úrovni. Abych to zkrátil, nakonec se to musel vložit sám předseda vlády Tuzar, který rozhodl, že Žlutice mají na svůj rukopis nárok a že se jim musí ten rukopis vrátit. Na to byla interpelace, kde se v Národním shromáždění velmi podrobně probíral celý postup, jak se to ztratilo, kdo to ukradl. A jestli teda Tuzar je připraven na to nést odpovědnost za případnou ztrátu kancionálu. Všechno utichlo, ale už kancionál vzbudil pozornost.
1: Příběh Žlutického kancionálu je rovněž plný paradoxů. Jedním z nich je skutečnost, že ještě před rokem 1919 byl kancionál uskladněn kdesi ve sklepě Žlutického muzea a byl zřejmě odsouzen k zániku. Teprve poté, co se o tuto památku začali zajímat odborníci z Plzeňského muzea, ke svému nemilému úžasu zjistili, že kancionál je plný plísně, částečně, i když ne fatálně, poničený. Byl potom vyčištěn a zachráněn. A poté, jak už víme, začaly vášně, včetně zmíněné krádeže. Tlak zástupců tehdejší československé moci na zadržené členy Žlutické městské rady byl velký. Cíl toho všeho byl zřejmý. Vraťte kancionál. Hugo Lím ve své zprávě později napsal.
3: Vzhledem k hrozícímu nervovému zhroucení jednoho ze zatčených bylo s těžkými srdci rozhodnuto navrátit knihu anonymním způsobem.
1: Kancionál byl v zápětí jakoby náhodně nalezen. Památka tedy zůstala ve Žluticích a byla opět umístěna v Městském muzeu. To se nacházelo v domě číslo popisné 1 na náměstí. Přízemí domu sídl také okresní soud a věznice. O patro výše měl být správce věznice, kterým byl jistý Václav Karásek z Manětína. Další významný aktér příběhu Žlutického kancionálu. Uběhlo dalších několik let. To už se ale přiblížil podzim 38. rok potupného Mnichova. Aktivita sudeckých Němců v československém pohraničí roste, také ve Žluticích. Velmi aktivní je rovněž továrník Hugo Lím, v době první republiky senátor za Henleinovu stranu SPD. Marie Šulcová ve své historické studii napsala.
3: V září byla situace ve Žluticích nesnesitelná. V ulicích provokovali sfanatizované nacistické bojůvky, dmíchali nenávist proti Čechům a čím dál hlasitěji se domáhali připojení Sudet k Německu. V té době čeští úředníci, železničáři a četníci odstěhovali své rodiny do vnitrozemí a sami zůstali na svých místech i za cenu obětí vlastních životů.
1: Na svém místě zůstává také vzpomínaný Václav Karásek, když předtím poslal rodinu do rodného Manětína. Karásek žije, jak už bylo řečeno, ve služebním bytě v budově okresního soudu a zároveň také muzea. Přichází známá mnichovská konference, zrada západních spojenců a rozhodnutí o tom, že Československo musí odstoupit nacistickému Německu velkou část svého pohraničí. Hitlerovu Německu měli připadnout také Žlutice. V té době uzrává ve Václavu Karáskovi plán. Týká se právě Žlutického kancionálu. Karásek se rozhodne, že vzácnou českou památku Němcům ve Žluticích v žádném případě nenechá. Dále vypráví Jan Boněk.
2: Požádal manětinskou policii o pomoc. Ty se dlouho rozmýšlel, jestli teda jo nebo ne. Naložil tenhle kancionál na kolo a vyrazil do Plzně. Po cestě ho dojelo auto z Manětína, naložili kancionál. Musíme si uvědomit, že to je obrovská kniha, 28 kilo. Naložili ho do osobního auta, odvezli ho do Plzně na radnici. Tam se chvilku kolem toho kancionálu odehrávala taková jako hra, jestli ho tam nechat nebo ne.
1: Václav Karásek, ať už to zní jakkoliv neuvěřitelně, odvezl těžký kancionál na kole. Graduál sebral Němcům doslova před nosem. O pár hodin později vstupují nacistická vojska triumfálně do Žlutic. Představitelé města, v čele s námi již dobře známým majitelem továrny na klarinety a někdejším senátorem Hugo Límem, vedou představitelé nové nacistické moci do muzea, aby se pochlubili žlutickým kancionálem. A v zápětí prožijí šok. Kancionál je pryč. Hugo Lím později napsal.
3: V noci ze 4. na 5. října slyšeli vězňové ve směru od muzejních dveří rány sekerou a pád předmětu ze železa. 5. října se uskutečnil toužebně očekávaný vstup německých vojsk do města a tím jeho osvobození. Ještě uprostřed obecného jásotu a výbuchu radosti bylo příslušníkům německé branné moci ukazováno muzeum a přitom bylo se zděšením konstatováno, že dveře muzea byly násilně vypáčeny a že žlutický klenot byl uloupen.
1: Ztrátu žlutického kancionálu považovali žlutičtí Němci a nejenom oni za mimořádnou potupu. O osud vzácné památky se začaly zajímat i tehdejší nacistické špičky, což Jan Boněk potvrzuje.
2: V tom okamžiku už se rozjela obrovská akce ze strany Německa. Do toho byl namočen osobně Adolf Hitler, ministerstvo vnitra v Berlíně, Česko-Německá škodní komise, což jsem nevěděl vůbec, že existovala, která vlastně řešila problémy, co mělo zůstat na území Sudet. Bylo to opravdu rozhráno na velmi vysoké úrovni.
1: Dovedete se vysvětlit, proč třeba zrovna Adolf Hitler na to měl takový zájem, nebo nacisté, že to bylo česky psaný?
2: Ten důvod byl čistě prestižní, protože oni měli v Mnichovské dohodě, jeden z těch bodů je, že nebudou ani nemovité památky nebo movité památky, s nima nebude hýbat. Tohle byl takový nejvýraznější asi důkaz toho, že Češi jsou bestie, které co mohou, že si prostě seberou, takže do toho se vložila celá ta hierarchie státní moci.
1: O tom, že nejde o žádné legendy, ale o holá fakta, svědčí vzpomínaná pamětní kniha, kterou v době druhé světové války sepsal Hugo Lim. V knize jsou totiž mimo jiné faksimile dopisů potvrzující, že o osud kancionálu se opravdu zajímaly ty nejvyšší nacistické špičky. Mezitím ale několik zasvěcených lidí hledá horečně způsob, jak žlutický kancionál spolehlivě ukrýt. Až se tato vzácná památka dostává do rukou archiváře hlavního města Prahy, doktora, později univerzitního profesora Václava Vojtíška. Mimochodem muže, který měl později sehrát významnou roli při pátrání po insigních Karlovy univerzity. Insigních, jež nám na konci války ukradli němečtí nacisté. Ovšem to už je zase jiná kapitola. Tehdy 7. října 1938 profesor Václav Vojtíšek vyslyšel prosbu ředitele Plzeňského muzea, aby žlutický kancionál ukryl. O 3 dny později, tedy 10. října 1938, převzal kancionál z ředitelových rukou. Odehrávalo se to bez jakéhokoliv potvrzení. Na černo, po vzájemném slibu mlčení. Němci ovšem po kancionálu horečně pátrali. Marie Šulcová napsala.
3: Žlutičtí Němci zuřili. Hned druhý den po obsazení města se o únosu rozeřval říšský rozhlas a označil zmizení kancionálu za neslýchanou loupež. Hned byl vyrozuměn říšský státní prokurátor v Chebu, spor byl postoupen ministerstvu vnitra v Berlíně a byla narychlo svolána Mezinárodní komise pro škody, jíž předsedali doktor Roše a doktor Klíbr. Také Karl Hermann Frank neopomněl informovat Hitlera o neslýchané loupeži německého majetku, takže i vůdce se odpoutal od map Evropy a vzkázal žlutickým Němcům, že bdí nad jejich požadavky. Nastalo složité pátrání po zmizelém graduálu.
1: Pátrání dostalo konkrétní obrysy po 15. březnu 1939, to když němečtí nacisté obsadili zbytek Čech a Moravy. Pátrací akce se ujal neúnavný Hugo Lim. Podařilo se mu zjistit, že kancionál odvezli vojáci z nedalekého Manětína. Okamžitě se tam rozjel. Muž, který dokonale znal zdejší kraj a zejména i zdejší lidi, zahájil své pátrání v hospodě. Jan Boněk vypráví.
2: Pod rouškou dávného přátelství zpovídal staré vojáky, kteří mu říkali, jo, my jsme před časem vezli nějakou knihu a tak dále. Takže dostal stopu. Stopa ho dovedla až do Plzně. V Plzně zase byly velké nesrovnalosti, kdo vlastně s tou knihou pracoval. Až teda jeden z úředníků si vzpomněl, že ho převezli do archivu města Prahy k doktoru Vojtíškovi, což byl teda městský archivář.
1: Václav Vojtíšek pochopil, že zapírat nemá cenu. Vše už bylo stejně prozrazeno. I tak však neměnil žlutický kancionál jen tak vydat, ani pod hrozbou, že ho o to důrazně žádá samotný K. Frank a vrchní velitel okupačních vojsk Praze, generál Johannes Blaskovič. Václav Vojtíšek zůstával neoblomný. Později vzpomínal.
3: Já ovšem řekl, že jsem převzal kancionál legálně. Já kancionál vydám jen na potvrzení a prosím, legitimujte se mě. No a ten Altbürgermeister Lim vyňal dopis Hitlerův. Hitler v tom dopisu potvrzoval, že přijal zprávu, že žlutický kancionál je nalezen a vyslovoval nad tím potěšení. Tak jsem říkal, ano, ale nemám zde rozkaz, abych kancionál vydal. Tak ten Lim telefonoval K.H. Frankovi a konečně asi po 2hodinovém jednání z ministerstva, nebo to bylo předsednictvo vlády, mi telefonoval kterýsi úředník, abych kancionál vydal, že se o to také zajímá velitel vojska Blaskovic a abych tedy na potvrzení kancionál vydal. Tak jsem kancionál vydal. Oni si sedli do auta a odjeli.
1: K. Kancionál byl tedy zpět ve Žluticích a Hugo Lím si ve svých vzpomínkách pochvaloval.
3: Bezvýhradně musí být uznáno, že četnictvo v Manětíně vyšlo v největším rozsahu vstříc a dosáhlo během krátké doby kamarádskou spolupráci mezi německým a českým četníkem.
1: V té době už Hugo Lím věděl, poté co promluvili další lidé, kteří Václavu Karáskovi s odvozem kancionálu pomáhali, jak se celá akce vlastně odehrála.

0: Zpočátku zdráhal, byl ale Kličkou přemluven a provedl příkaz. Karásek, který byl vyučen zámečníkem, otevřel paklíčem první dveře do muzea, vylomil druhé dveře násilně a rovněž schránu, ve které byl uschován kancionál. Poté předal spolu s několika vojáky úředníku F knihu dobře zabalenou, který ji ihned dopravil do Manětína a předal ji cestmistru Kličkovi. 6. října 1938 přikázal Klička řidiči Josefu Plicovi z garáže Václavík, aby spolu s panem L odjeli do Plzně a tam na městské obci odevzdali balík. Václav Karásek jel také 6. října na kole do Plzně, aby potom za Lozou přistoupil do auta, které dopravovalo kancionál do Plzně, a přivázal si kolo na střechu. Jakmile dojeli do Plzně, předal Karásek kancionál v plzeňské radnici ve 14 hodin jednomu úředníkovi.
1: Nacisté měli sice kancionál, ale neměli to nechat jen tak. Spadeno měli zejména na Václava Karáska, který kancionál tehdy v říjnu 38. roku odvezl. Byl zatčen. Na rozdíl od několika dalších svědků, kteří promluvili, což on nevěděl, neustále zapíral. O několik desítek let později do rozhlasového mikrofonu tento unikátní záznam byl bohužel později smazán, vyprávěl.
0: Odsouzen jsem byl pro přípravu k velezradě, mimo ten kancionál. To jsem nevěděl, že to je v běhu taky. To jsem se dozvěděl až na Pankráci, kde už jsem byl pár měsíců. Dostavilo se tam gestapo, které mne vyslýchalo ve věci kancionálu, abych se přiznal, že jsem to tenkrát já provedl, že jsem to ukradl. Já jsem to popíral, nevěděl jsem, že to mají. Přece jim to nebudu vykládat. Říkal jsem si, Václave, ať to s tebou dopadne, jak chce, ale tuhle věc jim neprozradíš. Až potom praštili na stůl s trestním oznámením proti mně, kde byli uvedeni pachatelé, kteří to prozradili. Říkali mi, tady se podívej, ty šovinisto. Já se chtěl podívat, dostal jsem dvě facky a víc jsem se už nedíval. Jinak bych měl dnes možnost říci, kdo to vlastně všechno prozradil.
1: Jména těch, kteří tehdy Václava Karáska prozradili, jsou dnes už známá. Jejich nositelé jsou však již dávno po smrti. Zveřejňovat dnes jejich jména nemá, myslím, smysl. Ostatně, jak potvrzuje i Jan Boněk, ono prozrazení se dopustili při rádoby přátelské debatě v hospodě, zřejmě z naivity a nepozornosti. Což se vytrvalému pátrači Hugo Límovi, který hospodskou debatu mazaně zorganizoval, vyplatilo.
2: On tam v té knize to popisil, takže on zjistil, že Češi jsou neprůstřelní, že nikdo nic neví, nikdo si nepamatuje. A on teda šel za těmi vojáky do Manětína, pro něj ta stopa tam někde končila, tam prostě někde v hospodě se s nima bavil o tom, jak to vlastně tenkrát bylo. Oni tam mezi řečí, ta jména jsou známá, že ty dva vojáci, ano, on to tam ten autodopravce odvezl a oni to víceméně řekli z hlouposti.
1: Zatímco těm, co celou věc prozradili, se nic nestalo, odvážný a bytostně vlastenecky založený Václav Karásek, který svého času dokázal rozuřit i samotného Adolfa Hitlera a další nacistické veličiny, musel pomyslný kalich hořkosti vypít až do samého dna. Z pankrácké věznice byl deportován do koncentračního tábora. Válku přežil, ale s těžce podlomeným zdravím. Po válce, jak už to tak bývá, se vyrojilo několik domnělých hrdinů. Dokonce i mezi těmi, kteří byť třeba nevědomky přivedli vyšetřovatele na Karáskovu stopu, kteří tvrdili, že kancionál zachránili. Marie Šulcová o tom napsala.
0: Zatímco si pravý únosce graduálu hojil koncentrákem zničené zdraví, oni hovořili o svém hrdinství a vypovídali, že kancionál ukrývali a dokonce celou válku. Nakonec ale zvítězila pravdivá historie žlutického kancionálu.
1: Václav Karásek zemřel v roce 1975 v Manětíně. Hugo Lím, který tak urputně pátral po žlutickém kancionálu, byl po válce za své aktivity, které významně přispěly k rozbití Československa v 38. roce, zatčen. Posléze byl vysídlen do Bavorska. Založil tam novou továrnu na výrobu klarinetu a kromě toho se stal předsedou místní organizace Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Zemřel v roce 1958. Profesor Václav Utíšek se dožil více než 90 let. Odešel z tohoto světa v roce 1974. A ještě jeden paradox týkající se žlutického kancionálu. Archív hlavního města Prahy sídl tehdy v jedné

0: části staroměstské radnice. V době pražského povstání byla právě tato část zcela zničena. Pokud by tedy žlutický kancionál, lépe řečeno graduál, zůstal v archivu, je docela možné, že by dnes už neexistoval. Ovšem to je ono pověstné kdyby. Historie slovo kdyby, jak známo, neuznává. Žlutický kancionál je dnes uložený v památníku národního písemnictví. Jeho cena se odhaduje na 300 milionů korun. Ovšem hodnota historická je prakticky nevyčíslitelná. Dokonalá faksimile kancionálu z dílny Jana Soboty je přístupná veřejnosti ve stálé expozici Muzea ve Žluticích. Budete-li mít někdy možnost se na kancionál podívat, vzpomeňte si na dramatické příběhy této české národní památky v letech 1919 a zejména pak v době německé okupace. Vzpomněte si třeba i na dnes již zapomenutého Václava Karáska. Na muže, který svého času dokázal dokonale vyvést z míry zpupné nacistické pohlaváry. Adolfem Hitlerem počínaje a třeba Karlem Hermanem Frankem konče.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: desátá na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vinni.

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám bylo krásných 15 let a říká, kdy to bylo včera.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

kalendáři máme 8. září a současně máme také 2. zářijovou neděli. Od rozhlasového mikrofonu vás z prázdnin a dovolených vítá při poslechu šlágru od srdce Václav Hybš. Přes léto jste poslouchali reprizy tohoto pořadu a dnes se vám tedy hlásím se zbrusu novým vydání relace, ve které znějí nahrávky mého orchestru a jeho solistů, ať už instrumentalistů nebo vokalistů. Dnes jsem si pro vás připravil oblíbené písně v podání neméně oblíbených zpěváků, tedy nahrávky, o které si často píšete, a hned po úvodní orchestrálce se představí 3 z nich. Iveta Bartošová, Jiří Korn a Lucie Bílá.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Jak jsem slíbil, v dnešním premiérovém vydání Šlágru od srdce, ve kterém se s vámi scházím poprvé po prázdninách, znějí písničky, o které si často píšete. Na 7 strun nám v následujících minutách zahraje Karel Hála, Lásky mé připomene Iveta Simonová, Bohuš Matuš se blízkne v melodii Ajajaj a Jitka Zelenková přidá píseň Nejsi.

Posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. O mé spolupráci s Valdemarem Matuškou jsem v tomto pořadu mluvil už mnohokrát. Ani jeho písnička, ve které se přiznává k tomu, že má jodlování rád, nebude v dnešním vydání Šlágru od srdce na vaše přání chybět. Petra Janů nabídne svou verzi dnes už evergreenu My Way, nazvanou Má pouť. Píseň původně proslavil Frank Sinatra. S láskou k nám přijde Karel Gott a do žebrácké opery nás zavede prostřednictvím písně Mackie Messer zpívající herečka Daniela Šinkorová.

bože, kdo dokáže, že je vrah na nábřeží řeky Temže. Že

Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Věřím, že jste se s žádnou takovou potvorou během letního pobytu u moře nepotkali. Ale to už písničky na vaše přání v pořadu Šlágry od srdce pokračují. Té, kterou mám rád, bude zpívat Milan Chladil. Tajuplnej hráč se nám zjeví v interpretaci Marty Kubišové a Pavel Bartoň připomene Evergreen s láskou Chcete-li True Love a Jiří Štědroň přidá Amor, Amor.

a pro dnešek se budu loučit, abych se s vámi nad šlágry od srdce sešel zase příště. Ale slovem se samozřejmě loučit nebudu. Na závěr si dáme jednu orchestrální skladbu. Mějte se hezky a ať se vám daří. Příště se na vás znovu těší Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Jiří Adrle, akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník a spisovatel, člověk velmi úzce spjatý s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 90. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší. Nezaměnitelný hlas Jiřího Adrleho si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
0: Stříbrný vítr na dvojce.
2: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Dnes se můžete těšit na vyprávění mistra grafik a maleb, na kterých často s úžasem sledujeme lidskou tvář, nejen tu krásnou, mladou, pohlednou, ale i stařeckou. Proměny v čase, rytmus života, jeho opojné vůně i smutky a bolesti zachycuje na obrazech, z nichž prý žádný není dokončen, jenom opuštěn. Ano, nesmírná pracovitost je tomuto umělci vlastní od mládí, od dětství v Pavlíkově, které nám tak poutavě a barvitě přiblížil mimo jiné skrze rozhlasové vyprávění v cyklu Láska za lásku. Také tyto jeho zvukové obrazy jsou fascinující co do kvality i kvantity. Ale ve stříbrném větru chybět nemůže. To jsem si zase jednou ujasnila docela nedávno, když jsme spolu stáli na pódiu při benefiční dražbě obrazů, do které jedno ze svých děl věnoval a při té příležitosti velmi pokorně pronesl. Jsem si vědom toho, že člověk si vezme do nebe jenom to, co rozdá. Pane Jiří Anderle, jsem moc šťastná, že jste přijal mé pozvání. Dobrý den.
1: Paní Jitko, já jsem oněměl, protože jedno z mých témat, sama jste řekla, je ženská tvář. A vy jste divokrásná žena, divokrásná bytost. Takže já, když hledím do takové krásy, tak ztrácím řeč. Ale děkuji vám za ty úvodní slova. A jsem poctěn, váženík, kteří nás posloucháte, že k vám budu moc hovořit.
0: Mistře, máte u sebe...
1: Neříkejte mě mistře.
0: A jak vám mám říkat?
1: Ale tak mě říkejte třeba, já nevím, říkejte mě třeba Jirko nebo Jiří.
0: Tak já zkusím Jiří.
1: No, mě teda mistr nevadí, jo, protože v Pavlíkově bylo mistrů Habaděj, to byl mistr Švec, mistr Kolář, mistr Kovář, mistr Zámečník. Já sám jsem pomáhal v holičství u mistra Krále, ale jo, když někdo řekne mistr a řekl to profesorovi Josefovi Sukovi, jo, tak to je něco jiného, ale nám malířům, já nevím, jak se jim mám říkat. Ani snad Picasso to neměl moc rád.
0: Dobře, zkusím Jiřího. Jiří, řekněte, máte u sebe pořád skicář a tušku?
1: Ano.
0: Co jste skrze tyto drobounké pomůcky denodenní spoluprůvodce zachytil v posledním čase? Tak to bezprostředně, že to na vás odněkud vykouklo a vy jste si řekl, to chci chytit.
1: To se budete divit. Já mám touhu, a to je důležitý, mít touhu, protože co je stříbrný vítr? Ten plyne v čase jako hudba. Hudba plyne od taktu k taktu a pro tu touhu ten stříbrný vítr potřebuju, jako k životu, protože já když nemaluju, nekreslím nebo nepíšu, tak si připadám, že nežiju. Tím, že jsem byl před 2 lety vržen do těžkých životních zkoušek, když jsem bezmocně sledoval odchod mé ženy, ze kterou jsem prožil skoro celý život, byla to moje první láska, tak jak jsem opustil ten nemocniční pokoj, tak už jsem v myšlenkách se ocitnul v obrazech, to jinak to nešlo. Jako stírače na okně skla jsem pustil stírače v hlavě, aby to ze mě vytřeli, tu tíseň, tu trýzeň. A doma jsem měl rozmalovaný cyklus plný životního jasu, nostalgický poetikon. Ten byl právě dražen na té dražbě, o které jsem mluvila ve Španělském sále. Protože ten mě dával příležitost malovat štěstí a radost, protože konec konců i tato vteřina je jediná. A už je pryč, a už je v minulosti, a už se nebude nikdy opakovat. Jako se samozřejmě nebude opakovat náš život. A to si člověk stále musí uvědomovat a stále musí šlapat do pedálu a dávat si stále těžší a těžší úkoly. A na vaši otázku, co mě jde hlavou, jaká témata, no tak bych chtěl zpracovat takový ty kontrasty, ve kterých žijeme, to znamená, svět je zahlcen vizualitou, to je takzvaný vizuální smog.
0: Tak on je i zvukový smog.
1: Je informativní smog, všeho je moc. Lidi si zvykli na to žít nad poměry a máme na jednu stranu krásu, blahobyt, na druhé straně jsou celý kontinenty, kde nemají co jíst, co pít. V dnešní době toho nejaktuálnějšího, zdráhám se říct umění, jo? Protože někdy to už ani umění není, protože se hledají akorát nové gegy, které tady ještě nebyly. Ale já si myslím, že přijde čas, kdy se zase bude vyhledávat umění krásný a nadčasový. Jako já jsem byl učen těmi kantory z té ohromně plodné první republiky, to byly vlastně děti TGM, ty staří kantoři. Když maminka moje mluvila, jak Pavlíkovská škola sedla do autobusu a jeli do Lán a pan prezident Masaryk přišel celý v bílém, maminka hezká holčička stála uprostřed a on k ní přišel a říkal, jestli pak taky sportuješ a učíš se dobře, dbej na to. Pamatuj, co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš. A maminka s tím celý život žila. Takže nás učili tito kantoři s touto mravností. A my jsme začínali, že jsme se učili kreslit rozlousknutý vlašský bořech tuškou HB na kladívkovém papíru. Potom jsme se učili kreslit oko, nos, ucho, figuru. To už se dneska asi neučí. Takže já nevím, co ty děti budou malovat.
0: Jiří, mě tak fascinuje ten váš smysl pro poctivost, ta vnímavost vůči kráse, hodnotám. A také mě fascinuje, když jsem zmínila cyklus Láska za lásku a vy jste tady opět nastolil to úchvatné povídání a vzpomínání, jako máte paměť a schopnost ponořit se do minulosti. A chtěla jsem vás požádat, uměl byste nám poskytnout návod, jak se to dělá? Protože já bych se taky chtěla projít ve svých odlehlých časech a potkávat ty lidi, kteří tady už nejsou. A vy to umíte? Jak se tam dostáváte tak daleko do minulosti a tak barvitě?
1: Jitko, to je velmi jednoduchý. Je to vcítění se. Proto, když mě nabídli kdysi dávno redaktoři Kolář a Němeček, že bych měl mít hodinu v rádiu, tak jsem říkal, budu dělat, ale bude to moje hobby. Nemůžu to dělat na smlouvu, nemůžu to dělat za peníze. Musím to dělat doma. Já si z doma zařídím studio. Bude tam přitom můj asistent Papoušek. Nebudu za sklem vidět režii. Budu si mluvit, co chci, kdy chci a jak dlouho chci. A mluvím tehdy, když se nejdřív vcítím do toho času, do toho tématu a já najednou to všecko vidím. Píšu další knihu, čtvrtou. A píšu tam o tom, jaký jsem měl obrovský štěstí, když jsem chodil do obecních a do prvních tříd měšťanky v Rakovníku, že to byla pro mě vysoká škola, protože já jsem přišel do krámu, z něhož vyzařovala vůně po celý Pavlíkovský návsi. Tam se soustředovala vůně dvou řeznictví, jednoho pekařství, kovář zrovna koval koně, tam ty škvířící se kopita a najednou brilantína, pitralon, kolínské vody, pudry, kadeřnictví. A já tam vešel, to už mě tatínek první Adam Chod zemřel a do mého života vstoupil očím místní holič a kadeřník. A hned mě navlíkli bílej plášť. Tady jsem měl hřebínek, nůžtičky a já mydlil chlapy. A teďko už, když s váma mluvím, tak tam jsem v té úzké místnosti. Přede mnou si sedá poctivej, nevinej, udřenej. Jel zrovna ze šachty horník. A já měl mídelník v levý ruce, v pravý ruce štětku. Nejdřív jsem mu musel dát ubrousek pod krk, abych mu nezamazal oděv. A začal jsem ho mydlit. A obyčejně to byl tak stahanej chlap tou těžkou hornickou prací. Tam jsem viděl ty jeho ruce udřený. Já jsem byl vychovávaný k tvrdý práci, protože já měl převzít zemědělství. Budeš to dělat po nás. Vyber kameny, než začneme sekat. Mráz je vytáh, dostal jsem do ruky košík a sbíral jsem po poli kameny. A viděl jsem, co to je těžká práce už od dětství. A ten horník, kterýho jsem mydlil, brzo usnul, ale já v zrcadle pozoroval to, co se děje na lavici za mnou. A tam jsem dostával ty nejaktuálnější informace, protože bylo po únoru a já jsem poslouchal. Víte, co udělali se starou Pánkovou? To byl největší statek Pavlíkově. Jak ji vyhnali, oni ji tam nechali dožít. Měla 8 slepiček, ty zobaly zrní, který se, když se sváží z polí, nějaký vždycky prostrousí po tom dvoře. A oni ji obvinili, že ty její slepice rozkrádají majetek v socialistickém vlastnictví a na 8 dní ji zavřeli v rakovníku do kriminálu.
0: Já teď mám o vás úplně strach. Vy jste se do toho tak vpravil, že jste teď opravdu před mýma očima velmi rozrušený. Pojďme ještě zpátky do toho holičství, kde jste měl nablízku ty mužské tváře a mohl si je detailně prohlížet a víme, kam to až ve vaší tvorbě dospělo, do jakých mistrovských polo. Které ženské tváře jsou pro vás ty stěžejní, ty životní, ty, které jste si mohl takhle nablízko okouknout?
1: No tak každá tvář je zajímavá. Každá, protože ve tváři je vepsán osud člověka. A já, když jsem ty chlapy nazíral z blízkosti, a já jsem měl povinnost taky odskočit i do dámského, kde mě volali dámy. Jiříku, Jiříku, mě to tady pálí. Protože se tenkrát dělali trvalý ondulace. To se vlasy natáčely na elektricky vyhřívaný cívky a já jsem musel vzít fén a vyfouknout, nazdvihnout takovým dřívečkem ten pramínek vlasu a vyfouknout fénem studeným vzduchem ten horký vzduch, který tu sousedku pálil. Ježiš, Jiříku, ty seš hodnej, ty seš šikovnej, ty to někam dotáhneš. A viděl jsem zase tváře žen a stařenek. A teď jsem procházel celou vesnicí a na každý labičce seděli mý sousedi. A já jsem je všecky kreslil. Tak jsem si uvědomil, že ta tvář je vlastně kosmos. Úžasnej, ta mapa toho lidského života, který se do té tváře vepsal. Takže potom, když se začal první můj kšeft, to opravdu je úžasná story. Myslivci, kterých bylo v Pavlíkově 11, jo, stříleli zajíce, my jsme měli obrovský revír. Tam byli zajíci, bažanti, křepelky, koroptve, všecko. A Jiříku, ty maluješ ty dětky, oni jsou jako živí, my tě dáme každý 10 korun, budeme mít v hospodě bál za měsíc, namaluj nás, myslivce. Je nás 11, dostaneš 110 kaček. Bereš? Já jsem říkal, no jo, no tak to udělám. A tak jsem si vydělal první prachy.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Život Jiřího Anderleho, a ta výslovnost je správná, opravdu říkejte Anderleho, je naplněn kreslením, malováním, psaním, hudbou, rozmanitými podobami tvorby. Vy jste na akademii přišel v roce 55, to už zřejmě časy těch nejnaléhavějších požadavků po politicky angažované malbě polevily, ale svobodný duch tam vládl jen stěží. Přesto vy jste jako studenti dokázali nasávat tolik užitečných podnětů, získávat tolik impulzů pro svůj další tvůrčí i osobnostní rozvoj. Mohl byste nám přiblížit, jak vypadal takový třeba týden studenta Jiřího, co všechno se do něj vešlo, kam jste se vydával, co jste navštěvoval, co jste vstřebával?
3: Na tu dobu vzpomínám tak rád. Mně bylo 20 a něco a my jsme měli tak báječnou partu spolužáků, kde se poslouchal jazz, kde se čet Verlaine, Flaubert, Baudelaire, Apollinaire, Nezval. Chodili jsme do Umprum muzea, do Umprum knihovny. To bylo embargo na o současné umění, které se produkovalo na západě. Jedině, co mělo umělecko-průmyslový muzeum, bylo kompletní dílo Pabla Picassa, který vydával systematicky Zervos. A jedině, když ten týden začínal už v sobotu, protože v sobotu předělávali v antikvariátě v ulici 28. října výlohu. A tam, když se ocitla monografie třeba Paula Gauguina, nebo Goga, nebo Cézanna, tak jsme byli ochotni na tu pondělní otevírací dobu stát celou noc, aby jsme tu knihu získali. Nezval například Stříbrný vítr, Verlaine, Ty růže celé rudé byly a Břešťan celý černý byl. To Hrubín překládal asi 4 verze. František Hrubín, báječný člověk, toho jsem později poznal jako kantor. Ty růže celé rudé byly a Břečťan celý černý byl, jen po odejdi a v tu chvíli je po všem. Čím si žil? Příliš se skvěly modří nebe, zelení hoře, něhou vzduch. Že někdy ztratím právě tebe, šeptá mě strach, můj stálý druh. A tak dále. To je příklad Stříbrného větru. To bylo v příkrém kontrastu s tím, co jsme slyšeli z našeho rádia, že jo, ty budovatelský písně už rozvil čas a voní nadějemi. Svobody slunce prší z oblaků vpřed, soudruzi, k té zaslíbené zemi. Kupředu levá, zpátkyní krok. No tomu jsme se chechtali. To se nás netýkalo. My jsme měli svoji bublinu a kdo neznal Apollinérovo

0: Klasická hudba černošského lidu. Když se tam hrál Alexander's Ragtime Band, ten Dixielandový standard, ten hit, tak říkal, nyní si poslechněte Alexandrovův soubor písní a tanců.
1: A vy jste tu muziku tak strašně miloval, že byste byl ochoten ji upřednostnit před výtvarnem?
0: No, mě vyhazovali z redakcí, když jsem ukazoval ilustrace. A dneska bych je neudělal lépe, jo. Ty výtvarní redaktoři, to už byly prostě obsazený místa. Já jsem se najině domníval, že se uživím ilustrováním knih. A vzhledem k tomu, že v Mladé frontě, která byla taková jako nejprogresivnější, seděl muž, který už ve dveřích na mě volal, a vy jste tady zás, a teď mě pořád nosíte samý nesmysly, přijďte, až budete mít něco pořádného. A Jirka Srnec, se kterým jsem se přátelil, už od prvního snad dne, kdy jsem přijel v roce 51 do Prahy. Přes jazz jsme se seznámili, protože jsme byli vášniví posluchači jazzu, který prolít železnou oponou a americký vojenský vysílače, ty buráceli jako stanice Praha, jenomže tady se hrály budovatelské písně a oni nám dávali Ellu Fitzgeraldovou, Louis Armstronga, prostě něco. No a ten Jirka už tenkrát básnil o černým divadle a říkal, až vystudujeme tu školu, tak já založím soubor. Tebe vemu jako kulisáka a tu tvou Miladu, protože je to vysloveně jevištní typ, bych vzal do hereckého souboru. Tak jsem měl takovou perspektivu. A kromě toho tady byla ještě ta muzika. Vždycky v kapele je potřeba bubeník.
1: U Jiřího Srnce jste opravdu začínal jako kulisák a osvětlovač, pak jste přešel i vy do hereckého souboru, ale zpočátku jste prý byl nešťastný, že ztrácíte čas u divadla. A to až do chvíle, než jste si uvědomil, že je vlastně dobré přetvořit každou takovou to neúplně pozitivní zkušenost do nějaké hybné síly.
0: Přesně, přesně, Jitko. To černé divadlo velice brzo se stalo světově proslulým. Já jsem se marně snažil dostat na západ. Na den třeba zájezdem do Vídně, abych viděl výstavu Paula Cézanna. Těsně před hranicema mě vrátili, protože jsem nebyl na hromadný soupise a takových případů je víc. A najednou jsme stanuli v srpnu roku 62 v Edinburghu ve Skotsku, kde já jsem na vlastní oči viděl plný parádě současný západní umění. Paula Klea, Henryho Moora, krasobruslařka Sonja Henný tam vystavovala svoji kolekci a viděl Dibby Feta. To mě uvrhlo do velkého nadšení. A já jsem si řekl, kdy tu toho divadla máš tolik volného času. I když seš na zájezdech, 2 hodiny se staví jeviště, 2 hodiny se bourá. Vem si sebou všecko, co potřebuješ, silnou žárovku. Přijeli jsme do Kodaně, já jsem zastrčil žárovku do sítě, vyndal jsem jehly, vyndal jsem měděnou desku a začal jsem rejt. Všichni se rozprchli po obchodácích a já jsem si říkal, musíš všechny zápory převracet kladnou hymnou sílu. Teď už si na jevišti poznal si, že i když slyšíš volání bravo, bouřlivej potlesk, tobě nepatří. Ty se za to stydíš. Já jsem se za to stydil, protože já jsem nechtěl být hercem, já jsem chtěl kreslit a malovat. Jo? A že jsem zrovna v tuto chvíli nešťastný, tak jsem si říkal, nejseš tady proto, aby si byl šťastný, ale aby si konal svoji povinnost. A teď máš tolik témat, protože najednou jsem pronik do té fyziognomie těch herců, toho divadla a řekl jsem si, a budeš dělat divadlo světa, protože život nebo osud, jsem si tenkrát řekl, osud tě dal karty, ty s nimi hraješ, říká se tomu život, ale ty to máš ještě možnost nakreslit, namalovat ale musíš bojovat o každou vteřinu. Od té doby si vážím každý vteřiny. To je to největší

0: bohatství, co člověk má.
1: Tak jste si to vybojoval, to výtvarno, byť na pozadí Černého divadla. V roce 66 vás zařadili do přelomové výstavy Aktuální tendence českého výtvarného umění a po roce 68 jste Černé divadlo opustil, jednak abyste se tedy věnoval ještě více intenzivně vlastní tvorbě a také jste dostal nabídku být asistentem profesora Jiřího Trnky a posléze Zdeňka Sklenáře na vysoké škole na UMPRUM. Jaká byla ta pedagogická zkušenost? To byl zase úplně jiný svět. Rozdávat něco ze sebe dál, ne?
0: Ach jo. Já jsem si vážil kantorů moc, protože díky jim už na průmyslovce jsem na akademii přišel kompletně připravený. Profesoři na akademii, ty už spíš se starali o to, který dostane národního nebo zasloužilýho umělce. Nás žáky brali jenom jako mimochodem, kdežto ty kantoři na střední škole nás učili z gruntu, nám nic neodpustili. A já věděl, jak vypadá dobrá kantořina. Tak jsem řekl, musíš ty děti, musíš je motivovat. Tak jsem tam začal nosit ty měděné desky. Říkal jsem si, to známý, do hrobu si vemeš jenom to, co rozdáš, dej jim všecko. Říkal jsem, takhle se koukejte, takhle se to dělá. Z té malé kresby, ta je nutná. Tady máte kompozici, potom už můžete jet najisto na definitivní grafice. Ale předpoklad je makat, makat, dělat, být pilnej. Jestli se mě budete flákat, tak si mě nepřejte.
1: Já se vás úplně bojím teď, když jste tak naléhavý.
0: No, a oni. A ta škola měla opravdu výsledky a Trnka byl radostí bez sebe. Potom bohužel přišla ta smutná událost, že byl tak vážně nemocný, že velice záhy zemřel a školu převzal skvělý Zdeněk Sklenář, který říkal, já tě do toho nebudu mluvit, ty si s tíma dělej volnou grafiku, já budu dělat knižní tvorbu. Mně to stálo ovšem tolik sil, že jsem to psychicky špatně snášel, protože ty žáci vám dají jenom to, co dáte vy jim. To je ten zákon toho odrazu, zpětná vazba. A já věděl, že jim musím dávat všecko. A kde to brát, když už jsem byl tenkrát zavázaný bauku z galerii Kolí nad Rýnem? To jsem mohl. Když jsem byl u nás na černý listině nežádoucích autorů, tak komunistický režim potřeboval devizi a všecko, co jsem udělal, šlo do toho baukunstu a z toho baukunstu se to šířilo dál do muzeí Ameriky a Evropy. Jo? Ale já jsem toho měl moc a navíc přišel strašný tlak. Vstup do KSČ, dostaneš docentura a v zápětí profesuru. No to nemůžu. Proč nemůžeš? Musíš. Nemusím. Proč? No já jsem skaut. Já mám svý zásady. A ten šéf té partaje udělal tak zhnusený obličej. Skaut. To jdi do Haje. Odešel. A já jsem později za 2 měsíce v roce 73 dal výpověď, protože ten tlak byl neúnosný.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je akademický malíř a grafik pan Jiří Anderle, který v životě nejednou potkal krásné lidi a myslím, že zakusil i velké lásky. O Miladě už byla řeč, to byla ta vaše první a 70 let trvající láska, životní opora, bytost, kterou jste viděl odcházet a muselo to samozřejmě hodně bolet a vím, že vás nad vodou držela tvorba. Vy jste se ve zralém věku oženil podruhé a mě by strašně moc zajímalo, jestli se smím zeptat, jestli pro vás i toto druhé manželství bylo zdrojem nějakých dalších poznání a objevů v otázkách vztahu mezi ženou a mužem.
1: Tady se hrál svoji roli zase ten stříbrný vítr. Ten vztah s tou Miladou, který začal vlastně v dětském věku, to byla taková pohádka. My jsme se brali v Austrálii na našem konzulátě. Australské noviny, titulky zněly After 10 years romance, protože bylo známo, že spolu chodíme 10 let. Ale jak ta Milada vstoupila na to jeviště a slyšela tam to bravo a ten bouřlivý aplaus pařížský Olympii na Broadwayi, ta psychika se začala měnit, což je přirozený. A nakonec se ten vztah změnil. I když stále jsme spolu jezdili zahajovat výstavy, Milada byla vedena jako spoluautorka, jezdila se mnou. My jsme byli vystavováni prostě společnosti západoněmecký, tý nejvyšší. Tam přijížděly limuzíny, dokonce jednou přišel spolkový prezident, vzal si mě stranou a říká, já všecko o vás vím, mě to madam Gerling, což byla šlechtična, tato galerii měla jenom jako hobby. Mě to madam říkala, že začínáte mít problémy, protože tady byla všemocná STB. To mě nikdo nevymaže, ty výslechy. A já jim to nepodepsal. A ten Bundesprezident Walter Schell říkal, já to vím, že nechcete emigrovat, ale kdybyste už přestal mít klid na práci a ten tlak na vás byl tak veliký. My jsme v Helsinkách podepsali dohodu, já vás ujišťuju, že uděláme všecko pro to, abyste dále mohl v Praze tvořit. A tam muselo být oko, estébácky, na té vernisáži, protože tam byly stovky lidí. A najednou, klid, STB, jako kdyby neexistovalo, už si uvědomili, že se měl dlouhý osobní, důvěrný rozhovor se spolkovým prezidentem a že je třeba jednat opatrně. O to více mě mstili při hraničních prohlídkách, jo? To byly orgie, donaha a tak dále v kabince. To už nikdo neví vůbec, co to je. No a najednou je tady ta Alenka, děvčátko z Brna, nesmírně ušlechtilý, přejemnělý, přecitlivělý, kultivovaný, chtěla absolvovat práva. To jí bylo znemožněno, neboť brácha jí utek přes kopečky, když sem přijeli v 68. tanky. Ona to měla kádrově tak mizerný, že studium nebylo možný. A byla to skvělá bytost. Čas běžel, uteklo 20 let. Mezitím dělala šéfovou nějakého hotelu na bavorsko-českých hranicích a najednou se mě ozvala, že musí se starat o stoletou maminku, že si by mě nemohla navštívit. Přijela úplně jiná Alenka, měla za sebou těžký život, což se vepsalo do její tváře. Já jsem říkal, Aleno, jestli teď tuto nabízenou ruku osudu odmítnem, buď teď nebo nikdy. Víš, co to je za dar, co nám osud dává? Když se známe takových let zevrubně, hloubku každý z mých druhýho poznal, tak jsme skončili na radnici ve Stodulkách na tajný svatbě. Do dneška jsme to neřekli. Ani právník naší nadace to neví. Pa Pane doktore, jestli se to teďko dobíte z rádia, já se stydím. Já vám vysvětlím, proč. Takže už nejsem sám.
0: Jaké je to manželství?
1: Nádherný, pohádkový, protože Alenka je velmi citlivá duše, protože měla dobrou výchovu a skvělý rodiče. Maminka patřila na Moravě k jakési už vyšší vrstvě, snad se dá hovořit i o modré krvi, ale ta Alena prostě už mě taky začíná prudit, protože já jsem mezi tím sice si udržel pořádek v hlavě, protože ta tvorba nesměla zůstat stát. Když netvořím, tak mám deprese a to je špatný. Pořádek v hlavě zůstal, ale byt, celý dům je rozvrácený. Tuto dobou Alenka už je ve svém luxusním apartmá, to není žádná zlatokopka. Pod Strahovem má byt s balkónem a tam si líže rány, protože když přijde ke mně do toho rozvráceného domu, tak chudinka nic nedělá jinýho, než uklízí. Já se tomu musím smát, jak ten život píše ty příběhy. Víte, to je to soukolí toho tajemného fátum. My nevíme nikdy v životě, co je dobře a co je špatně.
0: Ten osud vás svedl dohromady nejenom se dvěma úžasnými ženami, jimž jsme tady teď vzdali hold, ale také s řadou bytostí, které vás nesmírně obohatily. A jednou z nich byl muž, jehož považujete za nejlepšího českého spisovatele všech dob a na kterého jste tady rozhodně chtěl zavzpomínat, spisovatel Bohumil Hrabal. Vy jste byli opravdu přátelé, vidíte?
1: Dá se to tak říct.
0: Trošku jste se zarazil.
1: No protože, jak to říct? No, dokazuje to naše první setkání. Já jsem se s ním seznámil o půl kilometru vejš v Sibéliové ulici u Smetanu. Malíř skupiny 42, profesor Smetana, velice kultivovaný člověk, a já jsem poznal i ty hloubky spisovatelovi. Ale to první setkání je fascinující. Byl jsem před domem, zvoním, pojď dál, je tu Bogán, já tě s ním seznámím. Já jsem přišel, dobrý den, a v rohu místnosti seděl zamračený prostě chlap, jo, který si mě měřil. Já jsem úplně byl z toho rozpačitej, pochopitelně. Já jsem něco kecal, on to vůbec neposlouchal, něco mu táhlo hlavou, měl takový nakyslej výraz a já jsem skončil a bylo ticho, strašný. A nejenom on vyskočil a zařval, vy jste byl minulou středu na letišti v Ruzyni, 10 hodin dopoledne a tam jste se přivítal s takovým krásným chlapem, který přiletěl z Kolína nad Rýnem. Jak si to tak můžete pamatovat? Protože ty pitomče si měl na hlavě tuhle tu čepici. Ta čepice se jmenuje Hamburečka a tu nosí jedině Bundeskancléř Schmidt a já tu čepici hrozně scháním. Ježíš, pane doktore, tady jí máte, jestli vám bude... A nasadil jsem mu ji na hlavu, mu říkal, máš smůlu, je mě akorát.
0: Prý se uměl podělit o řadu mouder, které si připomínáte?
1: Jo, to největší moudro, který mě opravdu provází celý život. Tlumit svůj lesk. Až teprve teď, protože vystavuju v galerii Miro s Picassem, což byla výzva, kterou jsem zpočátku odmítal. A nakonec já jsem řekl, beru zpět, Miro, ne, taková nabídka se neodmítá. Protože jsem měl pořád v hlavě to, co mě Bogan Purč říkal. Pamatuj si, my jsme se rozhodli žít tady, tady se úspěch neodpouští, úspěch se musí tvrdě odpracovat, závist je zadarmo, tak musíme se naučit tlumit svůj lesk, pamatuj si to. Já taky vycházím po celém světě. Nikomu to neříkám, jako ty vystavuješ po celém světě. Nikomu to neříkej. Tlumme svůj lesk.
0: Jak se to dělá, když vám říkají mistře a nabízejí vám výstavy v těch nejproslulejších, nejrenomovanějších prostorách a vycházejí úžasné katalogy a knihy? Jak se tlumí ta sláva, ten lesk?
1: Já na to nehraju. Mně to nic neříká. Já si toho samozřejmě vážím. Ty lidi mě až dojímají. Vždyť víme, že můj pořad Láska za lásku poslouchají 10 000 posluchačů, kteří, když mě vidí, mě pořád chtějí něco vyprávět, mají mě rádi. Já mám z toho ovšem mindrák, že jim tu jejich lásku, tu vroucnost nemůžu naplno vrátit. Já jsem poznal na těch předních jevištích světa taky to volání bravo. Úspěch. Už v tom slově úspěch je zakódován spěch. Ten úspěch, já se asi z něj nedokážu patřičně radovat.
0: A z čeho se radovat dokážete?
1: No to je prostě zlom v mém životě. Ten název je velmi krásný a zní Araukárie. Nikdy jste to neslyšela?
0: Ne, nebudu předstírat, že ano.
1: To je zase souhra. Ty věci v životě, to je takový zřetězení jemných nítek. A Láďa Siegel s otcem, takový prima kluci to jsou, mě navštěvovali v Pavlíkově. Tak říkali, ty tady máš bonsai, ale vypadají žalostně, my tě trošičku dáme do pořádku. Tak ke mně začali chodit a spravovat ty bonsai jako hobby, jo? Jako takovej dáreček. A najednou ten Láďa senior přede mě postaví kámen jako polovina velký cihly. Já na to koukám naprosto fascinovaný. Ty tvary, ty barvy. Říkal, to je skamenělý dřevo stromu Araukárie. Ty leta toho dřeva. 250 milionů let starý. Připlulo k nám z jižní polokoule, když ještě nebyly usazený zemský kůry v dnešní podobě, kdy existovala Pangea. Chápete to? Jak to, že to nevíš? Vždyť je to kousek od Pavlíkova. Já byl úplně zničený. Tak já tam chodím po těch polích s babičkou, že jo, s dědou při vorání, vyhazuju kameny z polí. Oni jsou 250 milionů let starý Araukárie. Nevím, jestli jsem nějaký zrovna ty Araukárie, ale kdybych byl prošel ten les, tak tam už byli. Jenomže lidi už to sbírají 50 let a já se to dovím, když je mě 86 a oni už se nedají sehnat. Už jsou vyzbíraný. Tam si musíte nutně představit ten strašný dávno věk 250 milionů let. My tady zápasíme o každou vteřinu. Lidský život, kdyby trval 100 let, co to je? To mě vrhlo úplně do jiný dimenze. Ale máme slíbeno, jo, že až zvorají jedno pole, tam jsou, ale jsou tam ještě zbytky řepky, ale kamarád říká, až to zvořou a naprší, já tě zavolám a přijedeš. Já jsem říkal, ano, já si vezmu tašku na kolečkách. A on se chechtal a říká, ty blázne, já jsem šťastný, když najdu za rok 3.
0: Jiří, já bych ráda naše povídání uzavřela přece jenom u toho výtvarna, které si s vámi spojujeme nejvíce, byť je tam spousta dalších aspektů, už jsme říkali, píšete, hrajete, přemýšlíte, jste filozofem života. Prozradíte nám, co visí na zdi u vás doma?
1: Co visí na zdi? Ježíš Maria Josef, to jsem užil tolik božích slov nadarmo. Tečko. Moje věci to nejsou.
0: Proč ne?
1: Nejsou. Malíř mý duše, to je Josef Šíma, tak tam visí Šíma kresby a já se na to dívám. Zkoušel jsem to napodobit, ono to nejde. Já nevím, v čem to je. Já se na ty kresby koukám a ona se mě mění před očima. Já tam najednou něco vidím, už se mi zdá, že jsem ten obraz uchopil, ale zase se mi to promění v něco jiného. To je taková zvláštní, sloby těžko popsatelná hra jemných odstínů, tvarů. A potom strašně miluju Jana Zrzavýho, to je vizionář, velkej. To mě dává takovou sílu.
0: Jistě, ale uznáte, že při veškeré velikosti pánů Šímy a Zrzavého je mou takřka povinností skončit u Jiřího Anderleho. Jaký osud byste přál svému dílu? A pod otázka, myslíte, že mu někdy dopřejete, aby viselo i na zdech u vás doma?
1: Takhle já, Jitko, nepřemýšlím. Já jsem to vemu z jiný strany. Musím už si uvědomovat, že ta cílová rovinka už je tu. Takže především toužím potom namalovat ty obrazy, které teď nosím v hlavě. Protože potřebuju se prezentovat v roce 24 v Obecním domě novou tvorbou. A díky tomu, že mám tu báječnou Alenku, která je úžasná, je to dar od Pána Boha, jak mi řekl kamarád. Vždycky si říkám, to, na čem děláš, je to pravý. Tak doufám, že ty nový cykly, že se mě podaří docílit toho, po čem toužím celý život, ale teď je tady ten veliký tlak toho času. Ale Talmud říká, jsme jako olivy. Teprve, když jsme drcení, vydáváme ze sebe to nejlepší.
0: Oh, tak to bylo silné setkání s mistrem Jiřím Anderlem. A nezlobte se na mě, jste takový.
1: Jitko, vy jste byla báječná. Jednak moje hlavní téma je krása. Malovat krásu. A největší krásu nám poskytuje, podle mého názoru, tvář ženy. A vy jste opravdu krásná bytost, která dokáže člověku dát ten závan, velký závan stříbrného větru. Dokáže ji inspirovat. Já vám děkuju.
0: Co říct po tak velkých slovech? Vděčnost na mé straně. Děkuji vám. Naším vzácným hostem v pořadu Stříbrný vítr byl dnes malíř a grafik Jiří Anderle. Děkuji za to. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Začíná hodinka s naší národní hudbou pod výstižným názvem U muziky. Dnes s Eduardem Hrubešem. Všechny starosti a trable, přátelé, hoďte za hlavu. Teď je tu muzika, kterou estéti ještě nedávno považovali za zvolna vymírající, přímo minoritní žánr. Ha, ha, ha. Zahájili jsme jedním z evergreenů, to jsou naopak ta díla, věčně se zelenající a tudíž nepodléhající času. Václav Bláha a Karel Richter složili Jetelíček u vody. V podstatě takovou dumku s naléhavou otázkou, proč ten můj hošíček, proč už k nám nechodí, chudák děvče doufá, že cestičku zase najde, jen co ten jetel kosou zajde, neboli bude pokosen. Nabízíme další skladbu, ta má tu cestičku přímo v názvu. Ivan Mládek napsal polku K velkým popovicům cestička, která naopak radí divčí, aby se nefixovala na nejistého Pepička a vzala si radši hajnýho. Hraje samozřejmě velkopopovická kozlovka a zpívají Drahomíra Vlachová, Dodo Slávik a Eduard Hrubeš. Krajanka pak přidá svoji verzi cestičky, bude to ta známá cestička k Majerovce. Přednesou Jiří Škvára a Brigita Hlaváčková, kapelu řídí Václav Hlaváček. A zatímco u nás tvoří základ pěší dopravy síť cest, cestiček a chodníků, v takových Benátkách jsou ty nejromantičtější cesty tvořeny sítí vodních kanálů, kde gondolu udržuje v pohybu diskrétní gondolier. Josef Stelipský a Jarka Motl, gondola milování, tango. Josef Sochor, Jaroslav Jakubův, Ivana Zbořilová a Blanka Tůmová, zpěváci, česká švitorka, kapela, dirigent Ctibor Mestek.

Následující valčík by se, přátelé, klidně mohl jmenovat Slovo do vlastních řad, ale ten název už kdysi měl jeden takový zásadní projev k obyvatelstvu. Poslechněte si nicméně inspirativní provolání Zvedněme se, dětkové. Autora textu byste nejspíš neuhodli. Ano, je to kolega Josef Zíma. Hudbou opatřil Petr Zábranský a zaspívá Josef Opelt, podporovaný Květovankou, řízenou Miroslavem Císařem. Pak v rámci vyváženosti to bude polka Miroslava Vacka na text Heleny Coufalové Bábinko má, Milan Černohoust společně s Veselkou Ladislava Kubeše. A poté zase valčík Už je to dávno. Jaromír Vejvoda a Ladislav Jacura, autoři, zpívají Vratislav Velek a Jarmila Luňáčková. Květovanku řídí Miroslav Císař.

Teď, přátelé, možná čekáte obvyklou exkurzi na Moravu. Správně, nejprve to bude Valčík, který nás zavede do světa vysokých financí. Peníze. Aktuální téma v každé době, ten dnešní kousek napsali Ladislav Prudík a Jaroslav Hájek. Zpívá a hraje Vysočanka. Vysoký Jalovec, temperamentní polka o skoku vysokém, sbor Moravanky a kompletní Moravanka Jana Slabáka a do třetice Valčík Bílé ránko, starovlčnovská lidová. Vlčnovanku řídí Pavel Nevařil.

Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Přehlídku písniček naší nejnárodnější hudby. A už je tu zasloužená finální směs. S těmi hudebními směskami je ovšem tak trošku problém. Ne vždycky se dají šikovně sestavit jenom z děl jednoho autora nebo jedné autorské dvojice. A tak, no, posuďte sami, jenom jména těch zasloužilých autorů dají celý odstavec. Jaroslav Jankovec, Václav Bláha, Jára Marek, Jaroslav Malina, Jaromír Vejvoda, Josef Poncar, Karel Hašler, Jára Beneš, Antonín Borovička a Karel Vacek. A dodejme ještě i textaře, pokud netextovali skladatelé sami. Tak v tom případě by to byl ještě Karel Melíšek, Jarka Motl, Ladislav Jacura, Václav Zeman, Miroslav Jaroš, František Paul a Jiří Voldán. Pokud jde o tituly, samé hity, posuďte sami. Šumařinka, Hezky od podlahy, Hů a hů, Hej paní mámo, Jetelíček u vody, Čtyři páry bílejch koní, Fůra slámy, Haja haja, Staročeská muzika, Škoda lásky, Andulička, Včera jsem tě čekala, Když jaro zaťuká, Štěstí na rozcestí, Polka bez kapelníka, Až budou trumpety. No, čeká vás tedy pořádné sousto. Ovšem pozor, máme tu ještě taky seznam zpívajících, tedy samé hvězdy. Karel Hála, Milan Chladil, Jiří Korn, Josef Zíma, Naďa Urbánková, František Živný a vokální soubor Lubomíra Panka. A samozřejmě špičkový orchestr. Tak to si nechám líbit. Začíná směs Spolek dle Václava Hybše.

Doufám, že se mnou budete souhlasit, přátelé, že ta Hipšova směs polek na závěr, tak ta stála opravdu za to. Takže nemusíme propadat nějakému zbytečnému splínu, že už je konec. Miroslav Císař a Karel Koleta napsali na text Svatopluka Radešínského velice příhodný, přímo programový valčíček. Jen žádné loučení. S tím se dá jistě souhlasit, stejně bychom se neloučili nadlouho. Na další setkání v pořadu U muziky se už teď těší Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Příjemné, dobré dopoledne. Dámy a pánové, milí posluchači, mám pro vás hned v úvodu jednu dobrou zprávu. Všechno je v pořádku, je sobota, je krátce po 11. hodině a na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha vysíláme v přímém přenosu Tobogán. Zdravím vás všechny u rozhlasových přijímačů a Aleš Cibulka zdraví i vás tady v divadle u hasičů. Hezké dopoledne, vítejte. Určitě už se vám někdy stalo, že jste se třeba dívali na nějaký film a říkali jste si, jo, tenhle herec nebo tahle herečka, ty už jsem dlouho neviděl, kde je jim, žije ona ještě vůbec? Znáte to, jo? Nebo posloucháte písničku a říkáte si, kde je tahle kapela? Ty přece naspívali takový hit a nevíte. Proto jsem se rozhodl, že ten dnešní tobogán bude s podtitulem Kde jsou? Kam se ztratili? A po té hodince se třeba dozvíte, že se nestratili vůbec nikam, akorát třeba zrovna nehrají v nějakém hlavním vysílacím čase, v nějakém televizním seriálu, ale stále jsou, stále hrají a já se budu ptát, kde je jim konec. Nebudu dlouho zdržovat, protože dneska na vás čeká pětice opravdu excelentních hostů. Ten první muž, který přijde, ten se zas až tak úplně nestratil. Je pravda, že v televizi býval hodně často, ale pokud jste se dívali, a tím vlastně navazujeme na jeden z našich tobogánů, na udílení Centálie, on jednu z nich získal. Myslím, že ani nemusím dodávat, kterou. Dámy a pánové, přichází první host dnešního tobogánu, pan Jaroslav Čejka. Gesty zdraví a líbá všechny na dálku, no jo. Teď to vypadalo, že se jí vytáhne kalhoty nebo stahne. Kde se vám to líbí, pane Čejko, posaďte se. Přeji hezké dobré dopoledne, vítejte tady u nás v tobogánu. Tady na zahrádce, no vidíte, jen to sluníčko tady nesvítí a jsou tu dost silné reflektory, takže je to tady jak v červenci na terase. Hezký den.
1: Krásně to svítí.
0: Můžu mít jednu takovou otázku na začátek. Pan Čejka přišel sem na jeviště s takovou taškou. Co si sem nesete na jeviště? Vyjdete z nákupu a bojíte se, že vám to někdo ukradne vzadu? Nebo...
1: To víte, člověk se baví a otočí se a taška pryč.
0: No. Aha. No. A co tam máte tak důležité, jestli teda se můžu zeptat? Jako...
1: Tam mám svý rozumy.
0: Jo, čili všechno to, co říkáte, je v té tašce?
1: Ano, ano, tady jsou všechny rozumy, abych něco nezapomněl a zase vzpomněl, no to je životopis, to už znám, to jsem asi řekl.
0: Vy máte sebou vlastní životopis, kdyby jste...
1: No, mám, kdybych na chod zapomněl, že matka někde ve stáji mě vyklopila. Jako jezulátko, ještě jezulátko.
0: Víte, podtitul toho dnešního tobogánu zní, kam zmizeli, co dnes dělají, čili moje první otázka je na snadě, jak se máte, co děláte? Co nového
1: tak,
0: u vás?
1: Tady na tohle, tak bych se měl dobře.
0: Ale ukazuje na svou hůlku a máte krásnou hůlku.
1: No, to je z Hello Dali. A teď mi to poslouží, jako že se o ní opírám,
0: ano.
1: Že mám bolavý koleno, ale kvůli staré mamince, která potřebuje péči, o kterou se starám, tak nemůžu, stále to oddaluji.
0: No. Víte, to je otázka, kterou dostáváte často, mě to nepřestává fascinovat. Je to netaktní otázka, kolik let, že je vaší?
1: 105.
0: 105 let je vaší mamince.
1: Ano.
0: A posloucháte?
1: Já musím poslouchat.
0: No to jo. Ale jestli si teď pustila rádio, víte, poslouchá vás?
1: Je, tak to neslyším to. Ne.
0: Já jsem ji chtěl tak jako pozdravit, no víte, ale jsme moc rádi, že jste si udělali čas, udělal čas, ano, já vám vykám i tady v tom, ale že jste i s maminkou, ano, a že jste tady v tobogánu.
1: Aby ráda přišla. Je.
0: A abyste tu nebyl sám, hned pozvu další dámu. Já nevím, jestli to taky máte, ale jsou lidé, které máme rádi a nikdy jsme je vlastně neviděli. Nikdy jsme je osobně, jo, nikdy jsme se s nimi nesetkali, jenom třeba natočili film, který přirostl k našemu srdci a říkáme, je, ona je, tu já mám rád, tuhletu. A nikdy jsme se neviděli. Proto si teď plním sen. Jsem rád, že pozvání do tobogánu přijala herečka Alena Mihulová. Hezké dopoledne přeji, já myslím, že nemusím dodávat. Třeba film Sestřičky, film Kráva, který já osobně moc miluji. Já jsem nechtěl na začátek říct, že když vás vidím, vybaví se mi kráva, víte, ale...
2: To klidně můžete. Já jo? Jsem nedávno byla v divadle a potkala jsem tam paní Uvaděčku A ta mi říkala, víte, promiňte mi, ale já jsem si nemohla vzpomenout na vaše jméno. Pak jsem si říkala, no Kachyňová, ale ona se jmenuje jinak, ale jak? A ptala se těch druhých kolegyň a říká, no ta, no honem, kráva.
0: To je hezký, ne, já vás budu oslovovat, paní Mihulová, jestli dovolíte, zůstanu u
2: to
0: toho.
2: To bude fajn.
0: Ano, tu krávu vynechám, ale je to mimochodem moc hezký film, já ho mám moc rád a je tak trochu opomíjen, neprávem podle mě.
2: Já si taky myslím, ale on je pro uši okruh diváků asi a nebyl tak často třeba vysílaný v televizi jako Sestřičky, no. Ale taky ho mám moc ráda.
0: Stejná otázka, kterou jsem měl na pana Čejku, je možné, že když Sestřičky běží v televizi, anebo když teď tenhle týden, pokud vím, vyšli na DVD, vyšli na DVDčku, tak si leckdo řekne, kde je její konec? Proč není někde v televizi? Proč nehraje nějakou sestřičku v Ordinaci v Růžové zahradě? Už vrchní sestru po letech. Čili jak se máte, co děláte? Kam jste zmizela?
2: Myslím, že se mám hodně dobře. Bylo období, kdy jsem si ani nemyslela, že se tak hezky můžu mít. A co se týká těch sestřiček, co teď vyšly, tak já prostě jsem snad byla jedna z mála, kdo je nemá doma. Teda na DVDčku.
0: Ano.
2: A tak jsem vyslala svého přítele, aby je šel koupit. Protože mi to bylo trapný trošku. A on mi říkal, no ale já jsem je nikde nemohl sehnat, asi až v třetí trafice. A já jsem si říkala, on chtěl mi udělat radost. No a pak jsem nakonec teda sebrala odvahu a šla jsem do té trafiky si jedny koupit. A paní říká, no my už ale žádný nemáme. A pak z krabice jedny, když mě poznala, vytáhla, tak jsem byla spokojená a strašně se omlouvala. A já jsem říkala, to se ale vůbec neomlouvejte. To je nádherný, že si to národ kupuje. To je největší potěšení. A nejenom pro mě, protože můj muž nebyl příliš nadšen cenami, které dostával, ale měl jedno přání, aby až tady nebude, aby lidi pořád sledovali jeho filmy a měli je rádi. A tak jsem se tak podívala nahoru a říkala jsem, tak jo, Mišo, to se ti povedlo.
0: Tohle je určitě potlesk i pro něj a nepovedlo se mu to jen u jediného filmu. Jen mě, pardon, na to se zeptám, zaujal ten Miša, víte, teď si někdo možná řekl, kdo byl její manžel, tak Karel Kachyňa samozřejmě víme, ale Miša, tak to by si řekli, to byl její druhý manžel nebo třetí manžel,
2: ne,
0: vy jste mu tak říkala?
2: Ne, byl to můj první a jediný manžel a já jsem mu tak říkala, protože neměl rád oslovení Karle.
0: Tak Mišo, A jak to vzniklo?
2: Nevím, nějak mě to napadlo.
0: Mišo, to je
2: tak
0: hezký.
2: Tak kočičko a pejsku jsme si neříkali, takže Mišo.
0: Mišo je hezký. A já jsem opět rád, opakuji po druhé, že jste si udělala čas a že jste tady. Kdo se dnes postará o hudbu? Ten výběr byl velmi jednoduchý. Já se vám svěřím s jednou věcí. Když jsem jako malý kluk zlobil a naštval jsem naší maminku a byla hodně naštvaná, já jsem hodně zlobil, ono to nevypadá, ale je to tak, tak jsem potom potají vzal jednu gramofonovou desku, dal jsem jí, jo, do toho gramofonu a pustil jsem jí. A ona úplně zjihla, protože nejenom tu písničku, ale i toho zpěváka milovala a mě bylo odpuštěno. Já vám řeknu, že to byl Modřínů háj. A proto jsem moc rád, že pozvání do tobogánu přijal Karel Kahovec. Přichází jeho kapela, pánové, a já rovnou poprosím o první písničku. Můžu? Samozřejmě. Pánové, ke strojům, posloucháte Český rozhlas 2 Praha, Tobogán a jeho hosty jsou zatím Jaroslav Čejka, Alena Mihulová a Karel Kahovec se svou kapelou. Pánové, do toho, díky.

0: Karel Kahovec se svou kapelou tady u nás na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha v přímém přenosu Tobogánu, který je dnes na téma Kam zmizeli ti, které jsme byli zvyklí vídat a slýchat. Karle, pojďte se k nám posadit klidně s kytarou, neuhoďte kytaru pana Čejku, nebo vám to vrátí tou hůlkou z Hello Dali. Přeji hezké dobré dopoledne, vítejte v Tobogánu.
1: Dobrý den, já bych vás poprosil, pane Čejku, můžete mi to podržet, jo? Jo. No a zahrajte se rovnou, tak no.
0: Ovšem tedy vidět Jaroslava Čejku s tou elektrickou kytarou, ale vám by to slušelo? Hrál jste někdy?
2: Ne, já hrám na klavír, ale na kytaru, ale, ne, na ale harfu.
0: Vy hrajete na harfu?
2: No, to by byla zahraj na harfu.
0: Ta tady teda zrovna není, obvykle tady dvě až tři bývají, ale dneska teda zrovna tady žádnou nemáme. Ano, kytaru už odnášejí Karlu Kahovcovi. Karle! Kde je vám konec? Kam vy jste zmizeli? Víte, když jsem se díval na vaše internetové stránky, tak jsem si říkal, to je hezká otázka. Vy koncertujete neustále, ale ten pocit, že jste někam zmizel nebo zmizeli, jak to bylo? Jak se máte? Kde je vám konec?
1: Tak já většinou mizím zhruba v tomto měsíci, každý rok v květnu, mizím na svou chatu do Jílového u Prahy, kde trávím zhruba tak do října, jsem tam prostě zašitej a tam odtaď výjíždím a s kapelou koncertujeme po České republice a propo jinak pravidelně v Praze hrajeme každou druhou středu měsíčně v Mánesu a jinak samozřejmě nikam jsem nezmizel. Hrajeme dál, včera jsme hráli v Rakovníku, dneska hned po skončení jedeme do Jílemnice, a takže toho máme strašně moc, takže hrajeme a nikam jsem nezmizel.
0: To je dobře, vidíte, to je právě ta představa, že nejste třeba vidět v hlavních vysílacích časech, v nějakých, víte, zábavných pořadech. Je pravda, že v té výměně manželek to jsme viděli všichni, jak jste se vyměnili, ale...
1: To už je samozřejmě minulost, od té doby už mám zase třetí asi, nebo já nevím.
0: Jo, počkejte, vy už... Já jsem se o tom původně teda nechtěl bavit, jo, ale ta, co jste si tam vyměnil, tak už jste jí dal definitivně a to už není v rámci pořadu.
1: Já jsem si nechal tu druhou.
0: Jo, vy jste to s ní natočil a vrátil jste jí. To byla nějaká novácká půjčená, nebo ne? Ta byla...
1: Ne,
0: a teď už máte novou zase.
1: No, tak dalo by se tak říct, no.
0: Dobře, ale tak jako k profesi toho zpěváka, to je, myslím si, až sympatické. A hlavně je to dneska módní, že jo. Potom si vzpomínám, že já to snad nic neproprásknu, že jsme spolu jeli taxíkem. Vy jste taxikařil, nebo ještě taxikaříte?
1: No já v podstatě jako tohle mám jako zálohu, protože si říkám, kdyby člověku odešel hlas, jo, nebo nedej bože, kdyby se něco stalo, kdyby mě jde ukrat kytaru, nebo takhle, jo, tak nemůžu hrát, že jo. Takže tohle mám v podstatě jako taxikařinu, mám spíš jako už dneska jako koníčka, protože je tam přitom velká legrace, protože v podstatě každý druhý člověk mě pozná. A my si krásně povídáme, někoho svezu i zadarmo, takže jsou strašně šťastní ty lidi. A těch
0: to jste mě teda nevez, já jsem vám platil úplně, no, teď jste mě překvapil.
1: No, jako... protože vy jste bohatý člověk, vám to nemůžu
0: to... Mě překvapilo, že nespíváte. Víte, že by byl třeba kilometr za 30, ale se zpívem, že by to bylo třeba za 45.
1: A to je docela dobrý nápad.
0: Můj nápad. Jo, to se mě budete vozit zadarmo a můžete si u toho zpívat.
1: Já to budu zkusím to realizovat, možná, že to vyjde, no.
0: Jo, uvidíte, třeba to bude někdo chtít. Já jsem říkal, že nás tady bude 5, čili pozvu dalšího velmi milého hosta, řeknu jen několik jeho filmů. Lidé z Maringotek, Zatykač na královnu, Cesty mužů, seriály Sňatky z rozumu, 30 případů majora Zemana, hlavně Už zase skáču přes kaluže, je držitelem ceny Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. Přichází pan Karel Hlušička. Vítejte v Tobogánu. Dobré dopoledne.
3: Dobrý den.
0: Hezký dobrý den. Stejná otázka na úvod pro všechny. Mnozí by možná mohli přijít na to, říkali, toho už jsme dlouho neviděli, žije on ještě, jak je na tom, kde je vám konec? Co děláte, jak se máte?
3: Tak, jak vidíte, žiju ještě. A potom taky ještě pracuji trochu v divadle pod Palmovkou. Kde hraju, tak. To myslím, že jsem zodpověděl všechno.
0: Krásně, já jsem to počítal a pokud se nemýlím, tak příští rok to bude 50 let, kdy jste v jednom angažmá. Spočítal jsem to správně?
3: Ano, přesně tak. A 70 let u divadla vůbec. Ne, 60 let u divadla vůbec.
0: To jsem si zrovna řekl, že byste přišel. A tak můžeme to prozradit, kolik vám je. Nebo to je tak jako tajemství.
3: Tak,
0: a když jsme řekli, že mamince pana Čeky je 105 let, tak dneska... Teď už můžete říct cokoliv a netrumfnete. Jako,
3: mně je 84 let.
0: Ne, já se těším na tuhle tu chvíli. Víte, já vždycky závidím hostům, protože člověk tady musí pořád něco říkat, být vtipný, aby vám zatleskali. A pak člověk řekne jenom, kolik mu je, a oni už tleskají sami. To je hezké, ne?
3: Ano, jistě.
0: No, to je pěkné, to je pěkné.
3: A přitom za to nemůžu.
0: To jde samo, to jde samo. Máte tuhle tu zkušenost s tím, že někdo se vás zeptá, kde ty vůbec si, proč nehraješ v nějakém seriálu, proč nejsi vidět v televizi? Setkáváte se s tím, že někdo může mít pocit, že jste zmizel, že jste se vytratil?
3: No tak jistě, samozřejmě, ano. Setkávám.
0: A čím to je, když člověk tak plně pracuje jakoby v divadle? Je to třeba jenom tím, že není na televizní obrazovce dnes a denně?
3: Já jsem tomu nerozuměl, tý otázky.
0: Čím to je, že někdo může mít pocit, že jste zmizel z povědomí? Je to tak, že třeba nejste na televizní obrazovce denně, nebo čím to může být?
3: No tak asi tím, že třeba mě měl rád, nebo co, nebo mě viděl, nevím, no, nevím přesně, to nemůžu posoudit.
0: Ano,
3: no.
0: Čili proto jste dnes hostem, abychom ukázali, že v plné síle i nadále hraje. Jedno místo je tady ještě volné, to vás překvapím. Film, který určitě máte rádi a na který si vzpomenete, Dědeček, Kilián a já. Co, vzpomínáte si nádherný film Rudolf Dale mladší a pamatujete si na takového blondětého malého andílka, který hrál toho vnuka? Pak se objevil ještě v mnoha filmech, Čerty nejsou žerty, Hop a je tu Lido op a v mnohých dalších. Říkali jste si někdy, kde je mu konec? Co dělá? Tak je to David Schneider a jestli jste si tak jako v podvědomí řekli, no tomu už taky musí být aspoň 50, tak máte pravdu. David Schneider! Hezké dobré dopoledne přeji.
4: Dobré dopoledne. 50 mi bude až za 4 měsíce.
0: Jež já se omlouvám. Ano, stále je to ten malý andílek, je mu 49. Já myslím, že když jsme tady tak začali s tím věkem, tak už nemusíme vůbec nic tajit. Hezké dobré dopoledne, Davide.
4: Dobré dopoledne.
0: Stává se, že lidé poznávají na ulici a říkají, seš to ty, nejseš to ty?
4: Stává. Je to neuvěřitelný, protože ten film jsme točili před 42 lety a pořád ještě si mě s tím někdo dokáže spojit.
0: No, i k tomu se dneska dostaneme, jestli je to výhoda nebo ne, ale položím stejnou otázku jako všem, kteří zatím přišli. Kam jste se ztratil? Kde jste? Co děláte?
4: No já jsem se ztratil do Českého rozhlasu 6, kde mám funkci režiséra, ale to není jenom ta funkce režie, ale hlavně tam teda interpretuju texty a je to docela velký rozpal, protože tam se setkávám s texty třeba od Starého zákona až k Pamětem Vasila Biláka a tak si to docela užívám, jako protože to je vlastně takový sice neviditelný herectví, ale docela se tam dá na tom také realizovat.
0: Ale tak já myslím, že právě ti, kteří jsou tady v divadle, nebo ti, kteří poslouchají, jsou příznivci neviditelných herců. To mi určitě potvrdíte. Je to tak? Je to tak, tož zmizel. Nikam jste nezmizel. Máme vás v Merku pořád.
4: Ale divadlo dělám taky, ale už spíš takovým udržovacím způsobem. Ono při té práci v tom rozhlase také není už tolik času, protože tam v tom rádiu trávím 5 až 6 dní v týdnu.
0: Ale vy jste byl, nebo jste, teď mě opravte, dlouhá léta Mozartem. Jak je to spojení vy a Wolfgang Amadeus?
4: Já stále jsem Mozartem. Před několika týdny jsme zahájili 17. sezonu, kdy na Bertramce hrajeme představení Noc s Mozartem. Je to takové představení, které se tam postupem času stalo téměř součástí expozice.

0: Je, bude Modřínů háj. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, Tobogán. Jsou tady Jaroslav Čejka, Alena Mihulová, Karel Hlušička, David Schneider a Karel Kahovec. Je, bude zpívat Modřínů háj.
1: No jo, to je píseň, kterou jsem naspíval v roce 70, to jsem hrával ještě s Jirkou Brabcem, s country beatem a do dneška tu písničku zpívám a já si myslím, že se mnou určitě potáhne až do konce své kariéry a možná, že až do hrobu. Takže si dáme ten háj Modřínů.

0: Karel Kahovec se svou kapelou. Český rozhlas Praha, to je stanice, kterou právě posloucháte, a na ní Tobogán. Můžete mi prosím vás posvítit sem do divadla teď? Karle, jak to děláte? To je písnička starší než já. Vy ji zaspíváte, všichni si s vámi spodíváte se na ty zíhlé tváře. Modřínu, háj, to je hezký. Do toho dej dědečka Kiliána, David má vyděláno, zopakujou sestřičky, Alena musí do trafiky, pan Čejka udělá slepici a já tady dřu, jo? Ale víte co? To je ta otázka, kterou jsem předestřel před písničkou. Je to výhoda udělat před lety něco, co je tak populární, tak oblíbené, tak známé, že vám to pořád všichni připomínají? Přece člověk udělal víc představení, filmů. Pane Čejko, jak to berete vy? Takových inscenací, takových krásných věcí. Můžu k vám pokleknout takhle?
1: Ano,
0: jo, já jsem u vás ještě neklečel.
1: Ne, konečně.
0: No, konečně. Dlouho jsem se na to chystal. Jak vy se s tím vyrovnáváte, že takových věcí jste udělal a potom se neustále někdo ptá na tu slepici a slepice a udělej slepice a jak vznikla slepice?
1: No, já bych tomu měl odpověď tuhle, že protože ty jiné věci neviděli. Tak co viděli, většinou tu slepici, tak chtějí tu slepici.
0: Ale... A není to člověku líto, že řekne, prosím tě, ale já umím úžasně tohle, nebo já jsem měl tamhle tuhle premiéru?
1: Ale no tak já, ještě jak jsem byl v divadle, tak jsem si vždycky tyhle své etídy, jako třeba v opeře, nebo co dělám, jako... Běžně jako ta slepice, tak jsem to si viděl na těch estrádách, že jo, tak mě to tak nějak ani ne.

0: přišlo, ale většinou ta slepice je jednička. Pak byla Černoška.
1: No samozřejmě, no, ano.
0: Tina Turner.
1: Samozřejmě, Charlie Chaplin.
0: No, to jsou všechny věci, kterými jsem otvíral diskotéky.
1: Ano. No. Mně se líbí, že už o sobě mluvíte jako o slepici, ale na Mihulová jako o krávě. Tady je to, víte, tak jako... Trošku se nám to tady zvrhává.
0: No jo, tak, ale je to hezký. To je, člověka baví, když to baví ty lidi, tam mi to baví taky. No.
1: To je dobře, ale naopak, když to otočím, je něco, čeho vy sám z toho, co jste kdy udělal, si nejvíc vážíte a třeba to malinko padlo v zapomnění?
0: No tak jsou to krásné role v divadlech. Jako Trufaldi, Nosluha, Dvou pánů, v Labutím jezeru Šašek, Rudovou, zkrátka tyhle ty klasiky, já mám většinou rád klasickou hudbu, ale právě, že dovedu tancovat a přizpůsobit se i moderní hudbě, tak to mě všechno inspiruje. Tak člověk musí být takový otevřený svět.
1: Vy posloucháte současnou moderní hudbu, tam už já pokulhávám, že už vy to všechno sledujete, jo?
0: Ano, to víte, když dávali takový balet moderní, že mě na to upozornil pan choreograf Pavel Šmok. Já to neseď moc vpředu u toho orchestru, protože to víc došel o uši. To jsou rány, třás, bum. To se divím tanečníkům, že na to dovedou udělat ty pohyby a nezapomenout, co mají dělat, protože taková rána, tak já bych se lekla, upadl bych, že?
1: Ne, tady v klidu seďte a tady máte tu výhodu, že jsme v rozhlase, čili po vás tu slepici nebudu chtít, no. Že jo, to by stejně... To
0: já
1: by...
0: jsem ochrapl, já bych zaspíval třeba opět. No.
1: Vyrazil dech, ale tak proč ne? Jestli se chcete, pane Čejko, umělecky projevit, ven s tím. Ven s tím, nestýďte se, nechte si mikrofon, až to
0: já
1: na vás přijde.
0: Já jsem v dispozici, indisponovaný.
1: Ano, teď si odkašlal a teď to přijde, nebo ne, tak mi vás nechá.
0: Nemůžu.
1: Dnes se zpívat nebude.
0: Ne, pak nemůžu.
1: Ne, a tak zpívat už ani nemusíte, tálii už máte.
0: To už má tak finito. No,
1: Alena Mihulová. Film Sestřičky, a to je to tež, jako když zazní Modřínu háj. Na televizní obrazovce se objeví, já nevím, kolikátá repríza, národ sedí u televize, všichni se na vás rádi podíváme, čekáme, až tam budete polonahé s Jiřinou Jiráskovou, ale je to výhoda mít ve své filmografii takový film, a nebo ne?
2: Já myslím, že je. Já jsem potěšena velmi často, jednak tím, že i když uplynulo asi 23 let, tak mě lidi stále poznávají. A i když třeba ze slušnosti tvrdí, že vypadám stále stejně, tak to je příjemný. A pak taky třeba k tomu, jestli jsem ráda, že jsem natočila takový film, který si troufám říct, že už je možná trošku kultovní. Jsem ráda. Jsem. A vždycky, když se lidi omlouvají a dávají mi prostě nějaký památničky k podpisu a říkají, promiňte, že vás zdržujeme, že vás oslovujeme a chválí ty sestřičky, já říkám, no pokračujte ještě dál, to mi dělá dobře. Teď by to bylo smutný, kdyby mě to netěšilo a kdyby mě lidi neznali z nějakého filmu. A pak taky já jsem na těch sestřičkách poznala svého muže a prožila s ním 20 krásných let a mám prima 14-letou dceru díky tomu. Takže to by bylo, abych nebyla šťastná z toho.
1: To je hezký. Tak mě napadá, padl někdy ten nápad, víte, teď je móda dělat pokračování filmu dvojka, trojka, čtyřka, udělat sestřičky dvojku? Že by to bylo hezké, vy už byste byla, teď ne báby teda, ale jako,
2: jo,
1: sestra Jiřina Jirásková, ta to už byste mohla ošetřovat třeba po letech? Nikdy
2: no,
1: tenhle ten,
2: já
1: tak
2: myslím,
1: teď bez
2: že ona
1: vašeho
2: to
1: muže,
2: nepotřebuje,
1: to, asi...
2: to je pořád taková čupr žena.
1: Nikdy tenhle ten nápad nepřišel. No a co jiná práce u filmu, v televizi? Sama nechcete, anebo ty nabídky prostě nepřicházejí?
2: Tak na tu první část bych odpověděla, nemůžu to vědět jistě, jestli to někoho nenapadlo, ale myslím si, že tady jednak není takovej druhej kachyňa a že by si možná na to právě i díky tomu někdo další netroufnul. Mm-hmm. A pak myslím si, že to je zrovna případ, kdy se dá říct, nevstoupíš dvakrát do téže řeky.
1: To je pravda, to je pravda. No a co jiná práce v televizi?
2: A jinak k tomu, jako, že abych teď tady řekla, no jo, jsem strašně spokojená, já vlastně ani pracovat nepotřebuju, já mám hezký život. Ne, já chci pracovat, hodně pracovat, i když teď jako to svoje životní tempo a takový poklid, klid v duši, jaký jsem nikdy neměla, to vítám, protože mám taky čas na svoji dceru, která prochází pubertou a potřebuje mě. Ale můj muž vždycky říkal, je vás herců jako moc slimáčků a málo kapustiček.
1: No dobře, ale přece, když bych byl režisér nějakého seriálu, dneska je to sama zdravotní sestra, že jo, až se podíváte od nemocnice k ordinaci, a když bych vás tam obsadil jako zdravotní sestru, to bych měl z poloviny vyhránou, víte, jako s tou vzpomínkou na ten film. Proč ty nabídky nepřicházejí? Bojí se vás režiséři třeba proto, že jste tak silně spjata s těmi sestřičkami?
2: To opravdu nevím, ale myslím si, že to vůbec je otázka pro režiséry. Proč? Proč to tak je? To vám neřeknu.
1: Ano, to je jeden z nových podzimních tobogánů. Proč neobsazujete Alenu Mihulovou? Všechny si je sem pozvu.
2: Ano, ano, ano.
1: Vy budete poslouchat z první řady.
2: A ať na to potom hezky odpovídají.
1: A jestli teď posloucháte, je ochotná, hned přijďte, prosím vás, ještě tady budeme 20 minut mluvit, ale v poledne tady v baru divadla u hasičů si hned můžete domluvit další natáčení. Já myslím, že hned zítra můžete být na place.
2: Já můžu být na place kdykoliv.
1: No, takových herců není moc. Pane Hlušičko, hned jdu za vámi. Jste měl krásnou historku s tím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda být známý a to, že si vás lidé vybavují. Kdy je to praktické? Kdy se to vyplatí?
3: No tak, vyplatí se to hlavně při jednání na úřadech.
1: Stalo se vám někdy něco takového, že jste přišel jednat na úřad a bylo to díky tomu jednodušší?
3: Ano, ano, stalo právě.
1: No.
3: Já si myslím, že to není jenom moje zkušenost, ale je to zkušenost i ostatních kolegů.
1: No a co třeba, víte, obvyklá otázka, co takové ty policejní hlídky, víte, stalo se někdy, že vás zastavila a řekli si, je, podívej, tenhle ten...
3: No tak přesně to se mi stalo, protože v minulém režimu jsem natáčel film, který potom promítali nějak povinně v těch policejních školách, a takže když mě častokrát zastavili, tak říkali, jo, to jste vy, tak jeďte tak...
1: Výhodné natočit takový film. No a jak je to u vás v dnešní době? Když by přišla nějaká nabídka na filmování, na seriál, na natáčení, šel byste do toho?
3: No samozřejmě šel, protože zatím se cítím zdráv a v pořádku, tak proč bych nešel, že jo? A že ty nabídky nepřicházejí, tak to je, jak už bylo řečeno, spíš otázka režisérů a podobně. No tak myslím, že to je... Je to jasný, ne?
1: Mně to právě jasný není, když si řeknu, podívej se, Karel Hlušička, konečně herec, který má ty zkušenosti, já bych vás obsadil jako i jako tu zdravotní sestru bych vás obsadil, víte?
3: Ano, ano.
1: Do mého nového seriálu. A jaká by byla ta představa? Víte, že dneska večer zazvoní telefon a řeknou, tak děláme tohle. Máte vysněný ideál?
3: No tak... Ne, víte, já totiž bohužel dobře vidím, jo, a ne dobře slyším, ale dobře vidím, a když se tak vidím ráno, tak jsem vždycky strašně zklamaný. Říkám si, to je takové, to říkají kolegové, no tak trošku mě štveš, člověče, ale umyju tě, no. Když se dívám do zrcadla, teda.
1: A to je po ránu, večer je to lepší, nebo během dne, nebo to trvá?
3: Večer na to zapomenu.
1: Už je pak výhoda toho věku, že už si na to nespomenete. Davide, co vy? Je to výhoda nebo nevýhoda natočit před lety takový film, který se navíc neustále reprízuje?
4: Tak já nevím, jestli to je výhoda nebo nevýhoda. Já to beru jako, že to ještě nebylo herectví. Já jsem potom později natočil filmy, kde už to třeba jsem považoval víc za práci, nežli zrovna tyhle krásné prázdniny před 42 lety. Já jsem rád, že ho mám natočený a beru to jako, že to je zaznamenaný kousek mýho dětství, ale neberu to jako nějak vážně jako to herectví. To nebylo herectví, to jsem si hrál před kamerou a někdo to uměl využít a šikovně to natočit, ale já jsem kdysi na konzervatoři tak meditoval nad Jamesem Deanem a říkal jsem, ten natočil 3 filmy a pak umřel a dodnes je to legenda. Moje spolužačka, která mě tak poslouchala, říkala, no, to ty si měl chcípnout po Kilianovi.
1: Ale, když se, to je hodně černý humor, když se vrátím do současnosti, vy jste říkal, že jste šťastný, spokojený v rádiu, ale přeci jenom, když by přišla nějaká nabídka, vy jste vystudoval herectví přece.
4: Samozřejmě.
1: Když by ta nabídka přišla, já z vás postavím seriál ze všech normálně.
4: A tak já
1: ano,
4: jsem...
1: primář bude pan Čejka, že jo?
4: Taky, jako samozřejmě, že bych tu nabídku asi neodmítl, asi bych se trošku rozmýšlel, co by to bylo, protože kdyby to mělo být něco příliš bulvárního, tak by se to asi tak úplně neslučovalo s tou mojí prací v tom rozhlase, který si vážím a jsem rád, že ji mám. Ale samozřejmě, že bych nabídku neodmítl. Ale jak říkám, já vlastně ještě pořád dělám trošku to divadlo Léta jsem hrál divadlo pro děti, to je taková popelka, to člověk 11 let jsem hrál divadlo pro děti a prakticky o tom lidi moc nevědí. Občas potkám nějakýho výrostka, který řekne, my jsme tě viděli, když jsi hrál Prince a Chuděse a takhle si se rozpomenou. Já vlastně divadlo pro děti, jsem taková aktivní záloha divadla Julie Jurištové, která se snaží pokračovat v tradici hraní divadla pro děti, ale té práce za mnou, myslím, je docela dost, i když třeba nebyla tak vidět.
1: To je pravda, no. A většinou lidé vzpomínají na Kiliána, anebo se zeptají, jestli ještě máte díky Majoru Zemanovi text na Bič Boží, pro který jste tam šel.
4: To jsem nebyl já, to byl Olda Kaiser, já jsem byl v předchozích.
1: Vy jste byl, ano, z předchozí, no, byli jste si tam tu Ivču Andrlovou střídali, no, víte, jo. To se pak motá.
4: Já jsem
1: se
4: nějak už zradil.
1: Ano. A víte, ta vaše úzká specializace na Wolfganga Amadea Mozarta, vás se upíchnout do seriálu, jo, jako kam Mozarta snad?
4: No tak seriál o Mozartovi.
1: Jo, takhle. No jo, že by šel hned po ošklivce Katce, myslíte?
5: Ano. Jo, to by se ujalo. Karle, co vy?
1: Povídáme si tady o hitech z let 70. Když přijdete někam na koncert a máte novinky, samozřejmě, jako kapela, co tomu říkáte, že po vás pořád chtějí ty staré, dobré hity? Je to dobře nebo ne?
6: No tak já si myslím, že u muziku je to samé jako u herectví, že když někdo vytvoří nějakou muziku a po 40 letech, když jsem tyhle písničky psal, jo, Popravu blond holky a tak dále, když dneska koncertujeme a pod váma křepčejí 17-letý holky a zpívají si texty, tak je to prostě u srdíčka tak něco krásného, že člověk něco vytvořil a je to tady pořád. Já si myslím, že současná muzika je velice pomývá, že to vždycky má takový skok nahoru, chvilku se to tam drží a pak to spadne a za 3 roky po nich neštěkne ani pes, jo, ale písničky, které jsme napsali právě v těch 60. letech jsou tady pořád se hrajou a určitě mi i publikum, který tady sedí, dá za pravdu, že se ty písničky pořád jako dají poslouchat, že mají smysl hlavu a patu.
1: Dámy, připravte si kapesníčky, budete opět jíhnout. Karel Kahovec bude zpívat. Co to bude tentokrát, Karle?
6: No, my jsme tady pořád hráli takový právě ty 60. 70. leta a já jsem zhruba před 10 lety s kapelou George and Beethoven natočil CDčko, který se jmenuje Rup a Líc, tam ještě se mnou zpíval Petr Novák, duety. A vlastně je to paradoxní, že pak jsme natočili CDčko, který vlastně písničkově je starší, což je výběr právě těch 60. až do rok 2000 hitů, ale tohle CDčko je starší, ale přitom je novější, protože jsou tam takový neznámý písničky a já bych si teďkom právě jednu, když dovolíte, tak jednu zaspíval. No.
1: Ale dovolíme. Velmi tak děkujeme. Jo. Karel Kahovec odchází za kapelou. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, Tobogán, který je dnes na téma, kam zmizeli ti, které jsme byli zvyklí vídat. Mými hosty jsou Jaroslav Čejka, Alena Mihulová, Karel Hlušička, David Schneider a zpívá vám Karel Kahovec.

0: Karel Kahoves, George and Beethoven's. A my děkujeme tady u nás v Tobogánu za další písničku. Víte, já jsem si vás dneska propojil takovou obezličkou moderátorskou. Vy toho totiž spolu, mý dnešní hosté, máte víc společného, než jste si vůbec kdy mysleli. Jo? Já vám to hned osvětlím. Začnu u vás, paní Alenko. Vy, vracím se k těm sestřičkám. Počkejte, jak jsem si to připravil. Počkejte. Začnu u Davida, jo? To je velmi složitá taková, víte, konspirace. Tak David hrál v tom dědečku Kilianovi, kde vaší maminku hrála...
1: Jiřina Jirásková.
0: Ano, tím se dostáváme k sestřičkám s Alenou Mihulovou, kde hrála Jiřina Jirásková a ty režíroval...
2: Karel Kachyňa.
0: Který režíroval jeden z nejslavnějších filmů Karla Hlušičky. Už zase skáču přes skalu, že mám pravdu?
1: No, ano.
0: A vaše manželka, Karle, je?
1: Choreografka a šéfka baletu v Českých Budějovicích.
0: Čili se zabývá tancem stejně tak jako pan Čejka. Vidíte, jak mi to vychází, jo? A tady končím. Teď ještě nějaké to spojení. Jahuško, kdyby se mi pomohl, máte něco společného s panem Kahovcem? Víte, potřeboval bych jenom z vás to ještě přehodit na něj, aby mi to sedělo.
3: Tak já nevím, tak...
0: Já právě taky ne, no.
3: Tak hudbu mám rád strašně, že tam je inspirovala vždy.
0: Ano, pozor, Karle, něco napadá.
4: Já si, pane Čejko, myslím, že máme spolu hodně společného, protože...
3: Dítě.
4: Myslím, že to by bylo obrovský spojení, teda.
0: Je hezký, že nakonec téhleté mé, co jsem si tady vymyslel, by to byla bomba.
4: Myslím, to spojení do společného máme to, že jsme byli určitě na několika jevištích, kde jsme měli programy, různý veletrhy a tak dále, kde vy jste vystupoval a kde my jsme vystupovali s Country Beatem a tak dále. No. Že to máme hlavně společného.
0: To dítě by bylo dobrý a nakonec bych to byl já. Blížíme se pomalu k cíli. Hezky, já už to radši ukončím. Blížíme se pomalu k cíli. Jedna kratinká otázka na vás, na všechny. Jednou větou, za malou chvilku. Povídali jsme si o tom, co jste dělali, že jste nikam nezmizeli, ale víte, mě vždycky vrtá hlavou, možná i vám, jako tady se rozloučíme v poledne. Co budete dneska dělat? Co budete dělat dneska odpoledne a večer? Za chvilku jednou větou. Já se zatím budu věnovat soutěži. Vrátím se o týden zpátky, to jsem se vás ptal, abyste mi napsali, nebo bylo vaším úkolem napsat mi alespoň 3 filmy, ve kterých hrála Eva Svobodová a o kterých jsme tady hovořili. Například Roztomilý člověk, Drahé tety a já, nebo Jáchyme, hoď ho do stroje. Sahám do obálky, kontrolován vámi, kdo získává fotografii kompletního osazenstva minulého tobogánu. Magistra Jaroslava Provazníková z Golčova Jeníkova. Blahopřejeme, díky. A je tady dnešní otázka, nejdřív kontakty. Tobogán Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, nebo tobogán@rozhlas.cz. Hrajeme opět o kompletní fotografii všech dnešních hostů s jejich podpisy. A já se vás ptám, dávali jste pozor během dnešního tobogánu? Zeptám se na Modřínů háj. Karel totiž prozradil, ze kterého roku je tahle písnička. To je váš úkol, to mi napište do příštího týdne. A teď už se obracím za vámi. Jaké bude vaše odpoledne? Pane Čejko, co vás čeká dneska odpoledne, večer? Prozraďte.
3: Já budu na dostihách.
0: Na dostihách? Jezdíte dělat koně i? Ne. Jdete fakt na dostihy?
3: Ne, ne. Jdu pro oběd mamince a pak jedu na akci do ostrova nad Ohří u Karlových Vár.
0: Tam já to znám, já jsem tam odsaď. No, vidíte to?
3: A já velmi dobře, tam je proháněli jak zajíce na vojně.
0: To byl na vojně v ostrově nad Ohří. Tak vidíte, vrátíte se...
3: Tam jsou ještě moje šlápoty.
0: Pachatel se vrací na místo činu. Tak Jaroslav Čejka v ostrově nad Ohří. Paní Aleno, co vy?
2: No, tak já se pokusím překonat svoji vrozenou lenost k učení a budu se učit španělštinu. To je moje novinka asi půl roku, protože miluji Španělsko. Loni jsem tam strávila asi 5 týdnů o prázdninách, tak to zkouším. No a pak budu doufat, že mě dítě nezavleče do mekáče a že prosadím to, že uvařím, uklidím, vysmejčím a podobně.
0: Takhle romantickou sobotu budete dneska mít, vy budete gruntovat?
2: No tak víte, když to nějakou dobu neděláte, já už jsem předeslala, že zas až tak pracovitá nejsem.
0: Jo. Čili nic moc toho nebude, ale je do rádia dobrý říct, že budete gruntovat.
2: Ne, toho to musím jednou za čas udělat, no a pak tak sebou praštím a budu lelkovat.
0: Tak to nechte na maňána, když jste u té španělště. Maňána!
2: To je možná to, co se mi
0: nevidíme
2: na nich
0: přes
2: tak
0: okna.
2: Líbí.
0: Maňána, no jistě. Podíváte se příště. Děkuji velmi. Pane Hlušičko, co vy plánujete na dnešní odpoledne, večer, prozraďte.
1: Tak já budu se svou ženou Libuší, budeme se věnovat zahrádce, sázet rajčata a různé květiny a takovéhle věci. A to je ovšem pochopitelně část toho času strávíme cestou zpátky na Šumavu, na Prachaticko.
0: Čili na Prachaticku sázet rajčata, to se mi líbí. Jedny dostihy, tady máme gruntování španělštinu, rajčata na Šumavě. Co se člověk nedozví z rozhlasu, jo? Víte, si člověk pustí rádio a ví, že se budou na Šumavě sázet rajčata. Davide.
5: No, to bude prozaické, já jsem minulý týden vymaloval kuchyň, tak to tam půjdu teď uklízet.
0: A možná byste se mohli domluvit s paní Mihulovou, když bude rozjetá, ona u toho možná něco bude říkat španělsky.
2: Mohli. Já jo? Bych Davida zkusila potom později, až tady skončíme přemluvit, ať to přijde uklidit i k nám.
5: Ano, já se budu snažit moci neotlačit kolena a pak přijdu, no.
0: Karle, co vy?
4: No já, víte, mě ty ženský nedají pořád spát, tak jsem měl takový návrh, že byste nám mohla půjčit vaší dceru 14-letou, s kterou má puberta. My bychom jí vzali na vystoupení do Jileměce a zase bychom jí v pořádku pozejtří vrátili.
0: Vy jste z té výměny manželek zblbnul, to je nezletilá dcera tohleto.
2: Teď jde jenom o to, jestli bych vám to věřila.
0: No, jistě.
2: Raději ne.
4: Já se zaručím.
0: Karle, já bych chtěl...
4: Samozřejmě, trávím.
0: Ale víte co, maminky zažily, co dovedete, chtěl bych vidět někoho, kdo vám by půjčil svoji dceru, Karle. Jsem moc rád, že jste tu dneska byli. Ano, chtěl jste něco...
4: Už byli takový.
0: No, a jak toho litujou?
4: Dopadlo to dobře. Určitě, dostali... Jo?
0: A teď máte doma novou
4: dostali
0: teďka,
4: podpis, tak co tady, najíste všechno.
0: Co tady koketujete, teď máte novou, jste říkal doma. Kolik jí je?
4: A ta už je stará, je 30.
0: Jožiš. Okamžitě končím dnešní tobogán. Prosím vás, příště zajímavé téma a to doufám, že přijdete 20 let od odchodu Vladimíra Menšíka. Bude tady jeho manželka i dcera Martina, přijdou Lubomír Kostelka, hrát bude cymbálovka Jošky Šmukaře a mým hostem bude i Jiřina Bohdalová. Máte se za týden na co těšit a pozor, já se neloučím na dlouho. Uslyšíme se už zítra po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha, protože to si můžete poslechnout pořad k 85. nám rozhlasu, kterým provedu společně s Pavlínou Filipovskou. No a samozřejmě vás všechny zvu na dnešní den otevřených dveří. Už za hodinu budu i já v budově rozhlasu a budu se na vás těšit. Jsem rád, že hosty dnešního tobogánu byli Jaroslav Čejka, Alena Mihulová, Karel Hlušička, David Schneider a Karel Kahovec a George and Beethovens se svojí poslední písní. Od mikrofonu se loučí a hezký víkend přeje Aleš Cibulka. Mějte se hezky, díky.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Pozor, pozor, Český rozhlas Pohoda slaví páté narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky. Jiří Adrle, akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník a spisovatel, člověk velmi úzce spjatý s Českým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 90. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší. Nezaměnitelný hlas Jiřího Andrleho si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
4: Známý hostinec u Kalicha byl cílem nejen literárního dobrého vojáka Švejka, ale svého času se tam scházeli také herci Tomáš Töpfr a Vítězslav Jandák se svými hosty, tentokrát s malířem a grafikem Jiřím Andrlem.
5: Vítáme vás u Kalicha.
6: Milí posluchači Dvojky, už jsme zase tu.
7: V hostinci u Kalicha. A přeji vám hezký a ničím nerušený poslech jako obvykle.
6: Slávek Jandák.
7: A Tomáš Töpfr.
6: No a naším dnešním vzácným, převzácným hostem je malíř
7: Jiří Andrle.

0: Jiří Anderle.
1: No.
0: To je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takové klenoty světové grafiky.
2: To bylo jste... už 88 jsem to tam
0: 80,
2: viděl. Ne, 98.
0: 98.
2: Ta grafika je z roku 79.
0: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
1: No.
0: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
2: No je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
0: Posledních pěti století. To bylo krásný.
1: Co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
0: U mě taky, ale já jsem se nechtěl vytahovat.
1: Ne, já jsem dělal
0: návod k vyloupení dneska.
1: Každý ráno na vás Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
0: A víš, že já
1: taky. Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
2: Jo.
1: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
0: Tomášku,
1: tenkrát...
0: nevytahuj se,
1: nemám
0: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
2: Ale vůbec ne.
0: Ne.
2: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
0: Jo, takhle.
2: To nebyla žádná sranda, to byla kolektivizace zemědělství. Mm-hmm. Já jsem prožil život opravdu na té vesnici, já to viděl před očima, jak zabírali, jak si vždycky našli důvod, aby natloukli,
1: ano, kulakovi,
2: natloukli do osení, do obilí vzrostlýho, který měli sekat samovazy železný tyče a svedli to na nebohý sedláky, který nechtěli vstoupit do družstva, že jo, a potom je zabásli a tak oni museli do toho družstva vstoupit. No a já jsem měl jít buď na traktoristu do JZD, nebo na horníka, na Kladno, to bylo blízko.
0: No.
2: Jenomže tam to je právě to, že se odehrál ten zázrak potkat správného člověka ve správný čas. A to byl ten třídní učitel Mostecký z Rakovnický Měšťanky. Ten říkal, ty máš talent, já jsem tě to vyjednal, budeš dělat zkoušky na grafickou školu do Prahy. Tečka. A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak visely ve starých selských rodinách, tam visely obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
1: A to už byla přes střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo
2: ne, to byla na Vinohradech,
0: ne,
2: na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. Dneska, když se na to dívám, co ty kantoři museli překonat, protože nezapomínejme, že školský rozhlas vysílal přenosy z politických procesů. A do toho ty kantoři nás měli učit kreslit a malovat a taky nás měli učit trošičku se vyznat v moderním umění. Ale kde to moderní umění vzít, když k nám vůbec neprošla ani jediná kniha o moderním současném umění. Nikdo nevěděl, jak maluje Picasso tenkrát.
1: No, vysvětlovat, co byla železná opona i v tomhletom duchovním světě je dneska těžký tý generace.
2: Výtvarné umění bylo postižený zvlášť, ale oni byli tak báječní, že nám nosili předválečné knihy ze svých knihoven. Takže my jsme třeba viděli Gauguina, nebo i Picassa, nebo Georges Braque, takové věci, co nám ukazovali aby nás prostě trošičku poučili, o něco jiného byly přednášky o dějinách renesance, že o dějinách umění jako historický, jo. Tam byly, to byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak zaníceným nám vyprávěl o renesanci a jak, a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascita, znovu zrození, a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii, a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Andrele chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
0: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
2: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
0: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby. No, dohnal a předehnal.
2: Ironie chtěla, no. Že to se psal rok, 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo?
0: No tak a jsme u toho.
2: To se mnou...
1: Je to ale, počkej moment, to jsme ale přeskočili.
2: To
1: jsme přeskočili strašně moc. Já, možná i posluchači znají vaše vyprávění rozhlasový, vaše vzpomínání na dětství, který já poslouchám. Tak zaprvé jsem se chtěl zeptat toho papouška, toho máte opravdu?
2: Ten mě pokousal včera, Mrcha, tady mě tekla krev, on je hysterický.
1: Hysterický. A mluví vám do toho často,
2: no,
1: že
2: jo, je, no.

0: Český rozhlas dvojka.
1: Čím byli vaši rodiče? K čemu vás vedli?
2: Moje rodiče, tak táta byl hrdej chod. Nad Klenčím byla vesnička Díly. Ano, to jméno Anderle je vlastně přivezený od někud z jižního Německa. To je jméno kolem Stuttgartu, Anderle. Neví se výklad toho jména. Někdo říká, že to jsou, že to je koncovka le je zdrobnělina. Ano. Že to byl Ander, a jako je Fetter, což je tlustý, Fetterle je tlustoušek, tak Anderle byl nějaký, nevím, jak to přeložit. A on byl, táta byl vlastně zámečník, my jsme byli strašně chudá rodina. A navíc maminka se dozvěděla až týden po svatbě, že je to smrtelně nemocnej člověk, neboť dostal první chrlení krve. To mě poznamenalo velmi. To mě skončilo mý dětství v mých 6 letech, kdy jsem se díval na tatínka ležícího v rakvi. U nás v tom nádherným pokojitý dětský pohádky v Pavlíkově u Rakovníka. Že jo? Takže no, maminka ta byla vesnická holka a tenkrát se holky neposílaly ani do Měšťanky, protože tam ty měli obecnou školu, ona se stejně vdá, kdežto kluci, kteří měli Měšťanku, tak už mohli dělat řemeslo, že jo, mohli se učit zámečníkem a tak dále. A říká se, že ten můj táta Adam se jmenoval, který byl tak hrdý na to, že je chod, že když chodil do domažlický Měšťanky pěšky, takže jednou ho chytla bouřka, že on nějak jako, to bylo hrozně daleko na ty Díly nad Klenčím, asi 12 kilometrů. Takže ten déšť studený a to nachlazení, a že dostal už tenkrát v dětství teda tu TBC plic. Takže to byl takovej osud dítěte z vesnice, to se taky někdy stává, ale nutno říct, že ta vesnice žila tenkrát v takový obrovský pospolitosti, že já jsem necítil nejmenší, naopak, ty lidi mě měli snad o to radši.
3: Lidi byli víc k sobě, jak se říkalo. Že jo? No, víc k sobě. A to je krásný.
4: A vy jste taky muzikant. Měla vás maminka k nějakému nástroji, nebo jak to vzniklo, že jste se naučil na něco hrát?
2: Této písmeno B do života vstupuje, protože maminka byla 3 roky, byl to těžký život, do poslední chvíle ona zemřela před 8 lety v 94 letech a říkala, chlapče, ještě, že jsem tě měla, to víš, byla jsem vdova. No a potom přišel Míra, můj očím, to byl místní holič a kadeřník. Čili já ještě na té Měšťance se musel chodit do holiství a kadeřnictví a tam mydlit chlapy.
3: Jistě před holením.
2: Dokážete si představit, co to bylo za univerzitu, když se tam probírali, to se psal rok 47, že jo, a já tou rukou mydlil ty fousy, než se to promydlilo, to byla rachota hrozná, jo. A teďko o politice, o Chamberlainovi, a o Daladierovi, jak ty pacholci nás v Mnichově zradili. Zaprodali. To všecko šlo do mý dětský hlavy, ale ten táta Míra, odčím teda, to byl takovej jako kulturní člověk, že maminku tenkrát bral do Prahy do Národního divadla na premiéry a sám hrál na housle. Pravda, hrozně, když hrál Kanárka,
3: ale hrál
2: a mě poslali do houslí. Tak jsem chodil s ostatníma 4 klukama z Pavlíkova, takový darebáci, jsme byli k místnímu tesařovi. Potom jsem chodil na violončelo do rakovnické hudebky a postupně ta hudba tak prorůstala do mýho života, že já jsem si s tím nedělal hlavu, co budu. Buď budu muzikantem, nebo malířem. Ale ten kantor na té Měšťance to rozčíp. Ten ty vyhybky imaginární toho osudu
3: přehodil, šoupnul,
2: budeš malířem.
3: A hotovo.
2: Finito, jo. A já jsem vlastně se stal malířem, ani nevím jak. Ale je pravda, že zase obrovská klika. Mým třídním byl profesor Baláš, který pocházel z rodiny přednosti stanice Rakovnického nádraží. Jo, tak ten Pavlíkov Rakovník. A takže i když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke krajanovi. Jo? A, on, a já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
3: No.
2: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
3: základ
2: jsem byl jako
3: všeho.
2: Základ všeho. A
3: přesně.
2: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste za sebou pořád škycák a kreslete všude a všecko.
3: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel s Jirkou Černým, jste hráli v Černém divadle.
2: S Jirkou projeli... Srnce.
3: Srnce. Já myslím na Mirka Černýho, ne. Tož byl kamarád.
2: No, ten jezdil do Pavlíkova na prázdniny.
3: Jasně, samozřejmě. No. Ale proto mi tam ten Srnec Jiřík je, omlouvám se, Jirko, vypad. Jak jsi dostal k hraní?
2: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy. On je výtvarník, vzdělaný, má grafickou školu, byl vynikající talent, kreslíř, malíř. Potom má konzervu, že může sám psát veliký skladby, což taky učinil, hudební. A potom má ještě DAMU, loutkářskou fakultu na Divadelní akademii muzických umění. A my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužiju. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
3: Tak.
2: A tím se to začalo všecko motat, že já jsem tam vydržel u toho divadla 8 let, protože jsem si uvědomil, že jsem nezávislý.
3: Tak.
2: A že můžu tu malbu a grafiku dělat ve volných chvílích v divadelních šatnách nebo v hotelových pokojích. No, oni se na mě koukali jako na cvoka.
3: Matějčkovi oba, že jo? Pamatuješ? No, ježišmarja, já si to všecko pamatuju.
2: No, a já jsem to v té... Vždycky jsme přijeli do divadla, členové souboru se rozbíjeli po obchodních domech, když to bylo třeba v Düsseldorfu, jenomže já jsem si vyndal z tašky obrovskou silnou žárovku, napíchl jsem si ji do zásuvky, vyndal jsem si měnědou desku a 3 hodiny jsem mohl rejt.

0: zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly nebo do Stockholmu nebo do San Franciska normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a já mě zašly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
1: Tlumit svůj lesk, to je krásný. No.
0: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický Vyště. Král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
1: To je nádherný. Sobák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy třeba rozumíš, ono to platí doteď, no to je furt. A bude to platit, dokud budeme stejně stát.
0: Protože jednou jsem to říkal Jaroslavu Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země, tady ano. Se úspěch neodpouští. No, ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte, mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomího udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzu. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
1: To je.
2: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
0: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký plastový flašky Coca-Coly, jo.
1: No.
0: My jsme na to čuměli. No a potom ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Tam byl obrovský kulturní světový festival. Edinburgh. Kulturní. Úžasný. Protože no já nejdřív dopovím ten příjezd, to vám musím říct, to je něco tak dojemného. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta

0: ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
1: To je úžasný.
0: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No tak potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem, protože ta poetika Černého divadla byla velmi minuciózní. A když to šlo po představení Královského Shakespeareova divadla, kde byly tuny písku a lily se litry kečupu, protože tam bylo spoustu mrtvejch.
1: No.
0: A ta hra se jmenovala Troilus
1: a Kresida.
0: Tak ne, no, prostě na tom jevišti nebylo nic než malý rekvizity a my jako živáčkové
1: jsme se
0: to...
1: Takový, no.
0: A to byl takovej strašný úspěch. Ta poetika nová, prostá a přitom tak hluboká, jo. No, byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a já už to si připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu do vždycky, jdu do vždycky do Bránického sklípka na pivo.
1: Jo.
0: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, no jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom Bránickém sklípku, víš?
1: To je hezký.

0: Kolik zemí jste projeli s Jirkou Srncu?
1: No, potom byla obrovská Evropa celá.
0: Jižní Ameriku jste jeli, ne?
1: Nejdřív jsme cestovali, nejdřív jsme měli turné po republice, potom bylo i Bulharsko v tom, potom jsme křižovali Německo, ze zhora až od Schleswig-Holsteina,
0: až dolů
1: po jich. Mezi tím byla ta čtyřměsíční Austrálie, tam jsme si říkali s mojí ženou Miladou, která byla taky v tom souboru, spolužákyně z akademie, už jsme spolu 10 let chodili, víš co, řekneme konzulovi, ať nás tady vodá, protože nechceme, aby rodiče měli s naší svatbou nějaký, tak jsme starosti a tak, víš, kolik máme příbuzných. A takže opravdu ten konzul udělal všecko, že jsme den před odletem z Austrálie měli svatbu, což byl zmatek hroznej.
0: No to jo.
1: Ale noviny psali, jo, australský, napsali tam báječnou větu, že jsem syn farmáře.
0: Ale
2: já si teď vzpomínám na jednu historku, ani nechci jmenovat, že jeden kolega můj jezdil právě taky s Černým divadlem a zřejmě i s váma a byl to mladý hoch a potom šel simulovat Modrou knížku. A šel k psychiatru a předstíral nějakou chorobu.
1: Nebyl to Aljoša?
2: Ano, jedno, Aljoša, samozřejmě. A on mu říká, no a kdy jste měl třeba jako, nějakou, jste měl dívku, říká, ano, a kdy to bylo? No to bylo, když jsem byl v Argentíně. A tomu bylo asi 18 nebo 17, a říká, aha, a kde jste ještě byl? No, v Bolívii a v Brazílii, a začal jmenovat ty...
0: A dostal
2: na to modrou knížku, protože on si myslel, že má bajnou hlavost, ale on mu řekl pravdu. On to všechno v těch 18 letech procestoval s tím srdcem, takže tu historku asi znáte. No.
1: Aljoša, to vám musím říct nádhernou příhodu. V té Austrálii, on byl Benjamínek, ono mu bylo 17 let. Jeho otec odešel od rodiny do Vídně a když jsme hráli ve Vídni celý měsíc, tak najednou se objevil neznámý muž v divadle, neboť si přečet na plakátě, že člen souboru taky herec je Alexej Okuněv. A teďko já to viděl. My jsme u toho byli. Otevřeli se dveře do šatny, Aljoša stuhnul, ten pán začal bulit a říkal, Aljošo, a Aljoša řekl, tatínku. To bylo nádherný. No a když jsme přijeli do Austrálie, on dělal černý ptákoviny, ten Aljoša. Představte si, hned si koupil harpunu na střílení teda ryb pod vodou, ale k tomu dostal potápěcký hodinky. A on byl tak hrdej, že má ty potápěcký hodinky, tak aby hodinky nepřišly zkrátka, tak co dělal na noc? Vzal si skleničku vody, dal si na noční stolek a ty hodinky to vždycky potopil.
0: Vždycky potopil, to je krásný. Ale Jiří, my musíme trošku dál v jedné věci, protože ty, kdy jsi končil u toho Jirky, že ty jsi pak začal
1: 69.
0: učit. Ty jsi začal učit, viď?
1: Protože jsem dostal nabídku, která nešla odmítnout, Jiří z Trnka, začínal učit v roce 68.
0: Ano.
1: Že jo, na jaře dostal profesuru na Umbrum a říkal, potřeboval bych asistenta, mohl bych vás požádat. Já jsem říkal, pane profesore, samozřejmě, ale nemůžu hned, protože bych způsobil malér v divadle, protože já už jsem tenkrát z jevištního technika vlastně začal vystupovat jako herec na jevišti. Ono by tam byl, než by se to naalternovalo, můžu nastoupit až po prázdninách v roce 69. Jo, já si někoho vemu a tak jsme to rozjeli až tak jako. Netušil jsem, že za 4 měsíce Jiří Trnka odejde, že jo. No tak to bylo takový, vzal to tu školu Zdeně Sklenář a založili jsme velice krásnou s prýma dětma. A ten Sklenář byl rozumný kantor, protože tenkrát ta situace byla hrozná, ta normalizace byla na plný pecky a on vždycky přišel a říkal, nedělejte si z toho nic, víte, ono nic se nejí tak horký, jak se to uvaří, takhle nás uklidňoval. Takže...
0: A tím jsi skončil s divadlem a už si začal vlastně jenom malovat a učit. A ty jsi učil taky v cizině přece.
1: Já jsem přestal učit v roce 73, protože ten tlak už byl tak veliký, že já jsem pořád nebyl členem KSČ. A v normalizaci to bylo něco nemožného.
0: Ano.
1: Tak jsem radši teda dal výpověď a Sklenář na to reagoval tak, že mě seřval, říkal, no jo, on byl Sparťan Sklenář,
0: no
1: jo,
0: a tam se,
1: to dělili na Sparťany a na Slávisty. A on říkal, co můžu od podělanýho Slávisty čekat? Že se mě na to vykašle. Jo.
0: Ale kdy jsi učil v zahraničí? Ty jsi
1: to byla jenom taková krátká epizoda, jeden měsíc na letní akademii, letní Kokoškova akademie, malby a grafiky v Salzburku. To bylo v roce 86.
0: Jaký máš vzpomínky na Salzburg?
1: No, nádherný.
0: Jo.
1: To je okouzlující město. To jsou města, které mají silný genius loci, mezi nimi vévodí Benátky, to je něco zcela mimořádného.
0: Ale i Florencie, když bychom
1: Florencie je úchvatná.
0: Přesně, ano.
1: Já myslím, že třetí město, který na člověka zapůsobí nezapomenutelně, je New York, protože ten ukazuje člověka v jeho velikosti. Ty stěny zrcadlový, ve kterých letí ty oblaka, jo,
0: co Praha věří?
1: Praha je samozřejmě to neříkám, protože Praha je absolutně špička špičky, že jo. Protože...
0: No,
1: to je neuvěřitelný. Já jsem to poznal, když jsem vlastně 20 let žil na Hradčanech. Měl jsem tam ateliér ve renesanční kovárně 100-metrový a na Novém světě byl takový domek na spadnutí, což nám nabídla jednou taková stařičká paní. Říkala, jestli hledáte domek na prodej, tenhle ten můžete mít hned. A my jsme si řekli, no to je báječný. No jo, ale musíte mě ho zaplatit. Já jsem říkal, no to zaplatíme. Potom jsem to říkal Jiřímu Trnkovi, že jo. No. Říkal jsem, co mám dělat, pane... Ne, já jsem ho nesměl říkat, pane profesore. Pane Trnko, co mám dělat? No taková nabídka se neodmítá, tak to kupte, ono vám to celý spadne při rekonstrukci, ale vy si vemete půjčku, já vám budu dělat garanta, aby to za chvilku to znovu, splatíte. Ne. Jenomže k tomu už nedošlo k té garanci, neboť pan Trnka zemřel. Ale já jsem nakonec ty garanty sehnal, rekonstruovali jsme to a tam jsme prožili takovou pohádku na Novém světě. A ten Bogan Hrabal to tam miloval, že jo. To by byly teďko celý, škoda, že ten pořad netrvá 2 hodiny, to byly příšerný legrace, co on, ty lidi milovali lidi jej, že jo. A tam se chodilo, tam se zašlo za roh a ve dveřích stál Jiří Mucha. Jo, no a ten, když viděl Bogana, tak to byly 2 osobnosti, ty si padly do náručí a to byly takový... Škoda, že jsem neměl po ruce magnetofon, že jsem to nenahrával, to by byly
2: zážitky. Archivy. Úžasný.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Byly to srandy a bylo to moudro.
2: No, protože ta generace měla dotyk, naše generace, my jsme vlastně poslední generace, jejíž prarodiče se narodili ve století 19. Matky naše se narodily ve století 20. A my jsme přešli ještě do století 21. To je vzácný jev. Proto já říkám, že ta doba, kterou žijeme, je jedinečná, okouzlující a nebude už se nikdy opakovat, i když z ní jde hrůza. Ale například to pozitivum v pokroku lékařských, jako lékařský vědy, je obrovský, že jo?
3: No vůbec všeobecně. Já si vzpomínám, že když jste tohleto řekl, že moje babička se narodila v roce 1879, dožila se 85 let, tedy zažila, viděla první automobil, říkala, že s dětmi koukali pod ty kola, kdo tam šlape, že to jede bez koní, zažila první letadla, zažila první světovou válku, zažila druhou světovou válku, kterou přežila v koncentračním táboře, a zažila ještě let člověka do vesmíru, televizory, jako takže to je a za jeden 85-letý život, to se asi nebude opakovat.
2: To je bouře, absolutní bouře, no. Teďko trošičku nám to kazí ta světová situace, ale pořád je to ještě dobrý.
1: Nechme jí, Jiří, ty seš tu důležitý. Ty seš tu strašně důležitý.
2: Ještě bych řekl, že já si často říkám, ať se děje cokoliv, hlavně, že nejsem na jipce.
1: To je krásný.
2: Jo, protože tady mám odvrtanou hlavu. Já jsem bral varfarín a to se tak, tenkrát, jak jsem měl výstavu kamenného zvonu, na kterou přišlo 30 000 lidí, já měl takový z toho nervy, protože to bylo pořád buď setkání s návštěvníkama, nebo televize, nebo rádio, že jsem dostal takovej stres, že jsme přijeli na vteřinu přesně do Střešovické nemocnice. A profesor Beneš, když mě potká, tak říkal, tak mě vždycky řekne, ty si dej bacha, už to neopakuj. Nemuselo by to skončit happy endem.
1: Jiří, čím to je? Spousta výtvarníků, malířů, jak si slávy se dobere, když odejdou z tohle světa. Čím to je, že u tebe, Kristo, vlastně ty jsi šel tím světem výtvarným tak jakoby mimochodem, mezi tím si zahrál divadlo, tohle. Jak je možný, že, a to proto PR si nedělal skoro nic nikdy. Já to by tohle bylo putna.
2: Já to neumím.
1: Neumíš, bylo ti to putna. Čím to je, a teď jsi se vlastně toho dotknul týma 30 000 lidmi, kteří přišli na tvou výstavu. Čím to je, že dneska kdekoliv, komukoliv řeknu Anderle, tak všichni vědí, kdo je to Anderle. A neslyšel jsem jedinou kritiku, že by třeba řekl někdo, to je matlal, nebo ten je blbej, tam ten by lepší. Čím to je? A tebe to potkalo za života plného, za síly a všichni tě mají rádi, tví díla jsou čím dál, promiň, že to řeknu, dražší, čím dál známější. Čím to je, si myslíš?
2: Já o tom často přemýšlím, to je zapeklitá otázka. Protože já jsem došel k názoru, že málo který umělec, možná, že se to poštěstilo jenom Leonardovi, nebo Michelangelovi, nebo Picassovi, Rubencovi třeba, se během svého života doví, jaké to jeho dílo bylo.
1: Ano.
2: To je ta ironie celá. Vezměme si starý světozory, časopisy z přelomu století, kde jsou reprodukovaný krásný obrazy, které byly tenkrát oblíbený, ale není tam ani jedna reprodukce velikána, kterým se dneska klaníme. To znamená, není tam ani jeden kubišta, zrzavý, fila.
1: Ne.
2: Jo, není. Tak to je. Ten umělec se narodí do doby, která je sevřená do kleští módních trendů. A 50 let po jeho smrti, kdy ty módní trendy opadnou, se ukáže, tak jaký to jeho kvalita. Dílo bylo.
1: Přesně.
2: To je typický příklad od Van Gogha. Van Gogh prodal jediný obraz, to si ještě koupil jeho brácha, chudák. Jo? A ten se vůbec nedozvěděl, že to byl jeden z největších tvůrců všech dob, až dneska.
3: Máte ale ohromnou výhodu, výtvarníci. že to někdo po 50 letech může třeba zhodnotit. U nás herců, Vyclav, se nedožijeme ničeho. Ta naše divadelní profese končí jenom v té paměti těch diváků.
2: To je pravda, opravdu do očí bijící. Já jsem to poznal. Já jsem, když jsem hrál v pařížské Olympii, tu slavnou scénu Kufry, jo, tak to bylo bravo, jo, no. Aplaus.
1: A Olympii, do Olympie. No.
2: A já jsem vyšel před tu Olympii a taťko tam chodili lidi. A já jsem říkal, no tak, kde je to bravo? No, kde je ten aplaus? A do té doby jsem přestal důvěřovat úspěchu.
4: Když jde blizár,

taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí a jen 7 mil mi zbývá. A jen 7 mil mi zbývá, Marie. Půdě už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

zpívaj, Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: dál pokračovat nemůžeme, nemáme na to čas a myslím, že by to byla i škoda, protože to byla vznešená nota, co s nám tady
1: moc předvedl. Děkujeme,
2: že jste... Byli báječní, já vám děkuju.
0: My děkujeme.
1: My jsme skoro mlčeli.
0: My jsme skoro mlčeli a on si tak... dělal poznámky, já to řeknu.
1: Ano, ale protože...
2: Ještě je moje takovou jako mravní povinností by bylo říct, že jsem odešel z Pelovy Vily a přenes to do Pavlíkova.
1: Pojedeme se podívat do Pavlíkova.
0: 100% jedem, ty budeš
1: řídit.
0: A určitě
1: tam musíme pozvat i posluchače.
0: Ano.
1: Aby se chtěli podívat,
0: přenos.
1: Protože jak dělat rozhovor s grafikem v rádiu. Moc děkujeme, že jste přišel.
0: Moc děkujeme.
2: Já vám děkuju taky, přátelé, za velkou motivaci a tečka. Bylo mě s vámi dobře.
0: Děkujeme moc. Mě taky.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Kulaté narozeniny začínající číslovkou 8 slaví v těchto dnech herec, režisér, dramatik a pedagog Arnošt Goldflam. Jeho herecké umění i vypravěčský talent si můžete na Českém rozhlase Pohoda připomenout právě teď v následujícím pořadu a my přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví.
3: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
4: Ve snech, fantaziích a příbězích nachází ohromnou zálibu a s ním i jeho čtenáři a diváci. Blízko má také k výtvarnému umění, ať skrze vlastní kreace, divadlo či práci své manželky. Říká o sobě, že je potměšilý vypravěč a také umělec s povahou úředníka. Dnes přijal pozvání do pořadu Stříbrný vítr režisér, herec, spisovatel, dramatik, kumštýř obdivuhodného záběru, pan Arnošt Goldflam. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Smysl pro pořádek, kterým oplýváte, je jistě dar a někdy i prokletí, možná trošku dar danajský, zejména asi pro vaše okolí. Umíte s ním být i poněkud naléhavý?
5: No, obtěžuju občas. Můj tata pocházel z Vídně a mluvili doma německy. A on vždycky říkal, dávej věci na svém místě. Jo, špatně. A já trošičku o to doma taky stojím a trošičku s tím teda otravuju skutečně. Ale většinou to zůstane jenom vyřčeno a nikdo se tím neřídí.
4: A vy už se dále nerozčilujete a neangažujete?
5: Já se snažím doma moc nerozčilovat, jednak proto, že by to nebylo nic platný a jednak proto, že to nemá pozitivní výsledky. Spíš jsem takový brbla, no. Oni celkem mají ke mně takový zhovývavý vztah, jako když má Ček doma psa, jo, a tak ho prostě občas vyvenčí a dá mu najíst a trošku ho nechá být tak nějak.
4: Já bych se teď s dovolením podívala do vaší mateřské rodiny. Byl jste malý pořádníček? Snažil jste se tátovi vycházet vstříc?
5: No, tady ani nejde o tu snahu, jo, ale musel jsem. On žádal, abych měl věci v pořádku, abych plnil ty úkoly školní a tak dále, tak v rámci možnosti jsem to dělal. Ale je fakt, že jsem se snažil trošičku z toho uhýbat, kličkovat, když pak jsem byl starší, taky jsem tam zalhat. Dneska jsou daleko zodpovědnější, pořádnější, než jsem býval v té pubertě.
4: Ta vaše lež, ta mě zaujala. Pojďte nám prozradit nějakou, která se vám škaredě vymstila.
5: Upřímně řečeno, nepamatuju se, že by se mě nějaká vymstila, ale oni to nebyli opravdoví lži. To byly takový vytáčky, úhybné manévry. Třeba měl jsem něco dělat na zahradě a já jsem to nenáviděl, jo, protože to byly většinou nemilé povinnosti, jako plevit a tak dále. A tak jsem třeba řekl, a to jsem taky i udělal, že jsem zlomil motičku, jo. A tak jsem na balkóně na to dupal, abych to zlomil, nebo jsem měl šmirglovat v domku okna. To jsem taky nerad dělal. Vlastně, víte, já jsem tady ty domácí práce a práce na zahradě nikdy neměl rád, protože se mně zdálo, že mě to odvádí od toho, co jsem považoval za důležitější. Já jsem považoval za důležitý to, abych si mohl číst, abych si mohl kreslit, taky musím říct, abych mohl jíst, ale to za stolik času nezabere. A takový snění, to mě připadlo pro můj vlastní život jako věc nejvyšší důležitost. Protože já jsem byl vždycky snílek a to zůstalo mě do dneska.
4: Tohle jste asi zdědil spíš po mamince, tu romantickou duši, vidíte?
5: I když ona byla doma, tata vyžadoval plný servis, teplý obědy, teplý večeře, obědy sebou do kastrůlku, do zaměstnání, důkladný úklid v domě a ona nebránila se tomu, jenom si stěžovala, že jí dává málo peněz, což jí dával skutečně taky. Takže ona na nějaký snění za stolik času neměla, jo, ale já si myslím, že to mám po ní. Ona taky ráda četla a ráda si se mnou povídala třeba.
4: Vaše maminka pocházela z městečka Sokal v Haliči, nedaleko od Lvova. Stihla vám v tom krátkém čase, který vám byl společně vyměřen, protože vás bohužel opustila krátce před vaší maturitou, stačila vám povyprávět dost o svých letech prožitých tam, v tomto regionu?
5: No, u nás se o tom hodně mluvilo, protože ona určitou dobu s náma bydlela i babička, ta přišla odtamtud, vlastně byla negramotná, mluvila jenom polsky nebo jidiš, takže já jsem žil v takovým zaprvé multijazykovým prostředí, protože tata s maminkou mluvili česky, mezi sebou někdy německy, babička teda s maminkou zas mluvili polsky nebo jidiš, takže u nás lítali ty všelijaký slovíčka prostorem, a já jsem z toho snad něco pochytil a možná, že taky z toho plyne, že mluvím pomalu. Že ne, že bych nemluvil česky, píšu česky samozřejmě, ale možná, že mě asociujou nějaký ty slovíčka z těch jejich rozhovorů. To je teda jedna věc a druhá věc je, že už z podstaty jsou pomalej. Tata třeba chtěl, abych mluvil německy, abych se učil. Sledoval vždycky rakouskou televizi, protože v Brně to šlo přijímat. A tak já postupně, jakž tak jsem se i německy naučil. Rozumím trošku i mluvím polsky. Jidiš taky znám nějaký slovíčka. A u nás se hodně mluvilo o tom dětství a moje babička, ona byla trošku taková pohádkářka. Ona si, myslím, že hodně vymýšlela a tak mě vykládala někdy i docela strašidelné příhody, jo, jak nějaká tajemná postava se někde zjeví a jak našli nějaký poklad, protože její manžel, můj dědeček, kterýho jsem nikdy nepoznal, byl zlatník a její syn taky. Takže mě vyprávěla takový pověsti. Tak já jsem žil vždycky v takovém fantaskním světě.
4: To je vlastně ohromný dárek.
5: No, pro život mocné.
4: Ale pro tvůrce, pro umělce,
5: pro
4: nepochybně.
5: Pro umělce, kterým jsem toužil být, je to dobrý.
4: Což se tátovi moc nezamlouvalo. Člověk na druhou stranu lecos pochopí, když si uvědomí, kolik toho třeba zažil jenom za války, kdy prošel s československou armádou Ludvíka Svobody od Sokolova až po Duklu, byl i dvakrát postřelený. Zkusil jste si někdy jako kluk nebo jako mladý muž promítnout sebe v podobných situacích? Jak byste v těch válečných podmínkách obstál vy?
5: Já nevím, jestli bych obstál. Já jsem teda nikdy žádný statečný hrdina nebyl. On vlastně, tata, tak jak mě to vyprávěl, co se s nima dělo za války a tak dále, třeba u té Dukly, tak prostě byli v zákopu a nad nima lítali střely a děla hučeli a kdo ví co. Člověk spíš někdy jsem měl dojem, se s tím vypořádává, jak je schopen. Jo, že by byl někdo nějaký hrdina, asi je, jsou takový, ale takových asi mnoho není. Asi lidi za těchto kritických situací se snaží si zachránit život a bojuje, pokud je to nutné.
4: U vašeho otce to každopádně asi přispělo výrazně k formování osobnosti a k takovým jeho tvrdším postojům i v té roli rodičovské. Zakoušel jste jako chlapec často pocit, že vás v té své dominantní ráznosti, možná formálnosti, nemá rád?
5: To ani ne. Já jsem o tom, abych pravdu řekl, nepřemýšlel. Tam byl určitý vzorec toho chování. Tata byl ten přísný a trošku takový starosvětský. Vykládal mě o rodině svojí, on pocházel z 9 dětí, o babičce, svojí mamince, která vládla celé té rodině pevnou rukou. Zatímco maminka byla taková měkší, hodnější, láskyplnější a mně nenapadlo nikdy přemýšlet o tom, že by to mohlo být jinak. Já jsem to přijímal, že tak to má být, akorát mě to někdy nehoví.
4: A kdy jste k sobě měli s tatínkem nejblíž?
5: Nebylo toho mnoho, jo? Ale třeba když jsme pravidelně v neděli chodili na výlety, tak jsme si jako vykračovali a když jsem byl malej, tak mě tata třeba vykládal pohádky. Asi z dětství, co si pamatoval, třeba, já nevím, Bratři Grimmů a tak dále. A tím, že on někdy měl takový jiný přízvuk nebo pletl do toho německý slovíčka, tak mě třeba vykládal: byl jednou železný muž. A mně to přišlo takový tajemný. Jo, a to jsem teda měl rád, když mě vykládal tady tyhle ty pohádky, ale to nebylo moc často, musím říct. Ale zase jsme kráčeli v tu neděli přírodou, slunce třeba svítilo, ptáčci švitořili a to jsem měl rád. Nebo jsem měl rád, když on chodil na ryby a já jsem byl s ním tehdy. Ty háčky a ty šňůry byly nedostatkový zboží, takže v létě jsem seděl vedle něho, nebo opodál jsem si četl a někdy jsem musel skočit do vody, abych zachránil háček, jo? To mě bavilo.
4: Vy jste na to zžívání měli dost času, protože váš táta se dožil 97 let. Jak vzpomínáte na jeho poslední léta? Nastaly tam mezi vámi nějaké hezké momenty, takové chvíle souznění?
5: Už tolik ne, samozřejmě, ale někdy jsem měl jako pocit porozumění s ním, jo. Když odpočíval, už tak pospával a říkal: sedni si vedle mě a drž mě za ruku. Tak jsem ho držel za ruku. Nebo říkal: a masíruj mě. Tak jsem měl takový masážní přístroj s kolečkama a přejížděl jsem mu po nohách a po zádech a to on měl rád.
4: A uměl jste vy jemu někdy říct, ať něco hezkého udělá on vám?
5: Ne, to mě vůbec nenapadlo.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: O svém životě nám vypráví jedna z nejvýraznějších tváří české kultury, pan Arnošt Goldflam. Na medicínu vás přivedla rodinná tradice, možná jistý nátlak. Našlo se i něco takového, co jste si z těch studií skutečně odnesl do života?
3: Našlo. U nás byla taková tradice v otcově rodině, buď to inženýr nebo lékař. Ti jeho sourozenci, kteří přežili válkou, ti bratři byli právě inženýři nebo lékaři a mluvilo se o tom doma, jako že to je hotová věc, tahle ta volba. Takže já jsem se přihlásil na tu medicínu a oni mě vzali. Jenomže chemii a fyziku jsem nebyl schopen zvládnout a tak jsem místo do školy začal chodit v Brně do kina, kde promítalo se už ráno a dopoledne zase v jiným kině, to bylo Úderka kino a Kino čas, nebo jsem chodil do takové kavárničky, cukrárny nějaké se spolužákama třeba. No a dopadlo to tak, že jsem nakonec té školy prakticky vyšuměl.
2: Takže z medicíny jste si odnesl dobré povědomí o kinematografii.
3: Jednak oblíbené filmy, jednak tím, že jsem se vlastně neučil a četl jsem si, tak jsem přečetl hodně knížek všelijakých. A jednak nevím, jestli to má dobrý vliv nebo ne, ale když bylo pěkně, tak jsem rád sedával v parku nebo na náměstí a pozoroval lidi.
2: No k pozorování lidí jste získal dostatek příležitostí i v dalších letech, kdy jste vstoupil do pracovního procesu jako dělník a později jako úředník. To musel být ohromný zdroj historik, ne?
3: Ta přetržka mezi školama trvala 6 let.
2: Což není málo.
3: To není málo. A já jsem dělal jádraře ve slévárně a dělal jsem skladového dělníka a pak referenta tvorby cen v Královopolské nebo v Cheposu a takzvaného rozpočtáře.
2: A to jste jim byl opravdu k něčemu platný?
3: No, moc ne. Ale oni měli ke mně takový zhovývavý postoj. Jsem měl laskavého vedoucího, který viděl, že mám úplně jiný spády. Já jsem tehdy se věnoval hodně výtvarnému umění, protože jsem si myslel, že budu malířem, tak jsem si opravdu všechno nastudoval a vyzkoušel ty techniky. A tady těch 6 let, těch podivných zaměstnání, byla pro mě úplná škola života. Já za to vlastně jsem životu vděčen, že jsem to prodělal. Nebylo to mně příjemné teda jo, vstávat v 5 hodin ráno do fabriky, ale poznal jsem tolik různorodých lidí a často i velmi svérázných, na který člověk normálně ani nenarazí, jo, že takový typy, takový podivný někdy povahy zvláštní nebo myšlení jaksi zakroucený, klikatý, to jsem úplně žásl a upřímně řečeno vlastně do dneška z toho při svým psaní, ať už povídek nebo dětských nebo divadelních her, do dneška z toho čerpám.
2: A kam se poděla ta vaše výtvarnická vášeň, když jste se po 6 letech najednou ocitl na JAMU na studiích režie?
3: Ta nezmizela. Já jsem se tomu věnoval a vlastně i když jsem byl na JAMU a ještě určitou dobu potom jsem se považoval za výtvarného umělce nebo člověka s výtvarnými sklony. A věnoval jsem se tomu pilně, docela i výstavy jsem měl. Ale musím se vrátit zpět, když jsem skončil školu a po určitým zaváhání, když jsem nastoupil do satirického divadla Večerní Brno, kde jsem byl teda nešťasten a odkud jsem prchl, tak jsem myslel, že budu muset zase do nějakého zaměstnání civilního. Ale pak jsem se dostal do divadla, který se tehdy založilo Tam jsem byl spokojen, protože to bylo takový generační divadlo. A já jsem s dramaturgem naším Kovalčukem jsem psal různé dramatizace a tak dále. A to mě zaujalo. A v mých 33 letech jsem napsal mou první vlastní hru. A to mě zaujalo ještě víc. Takže jsem začal psát a postupně jsem ty výtvarné aktivity vyměnil za to psaní.
2: A bylo to tak bezbolestné, když do toho člověk nainvestoval spoustu sil a práce, úsilí?
3: Jo, bylo to v podstatě bezbolestné, no ono to nebylo, jako když se něco utne. Ono se to tak vyvrbilo, jo.
2: Je pro vás hodně velký rozdíl mezi tím, když režírujete texty jiných autorů a své vlastní?
3: Ne, není. Tam je jenom jedna věc, že když já režíruju svoje vlastní texty, tak k ním nemám žádnou velkou úctu. K cizím autorům, jo, tam zase někdy váhám, jestli můžu něco škrtnout nebo vyměnit, zaměnit za něco, ale u mých vlastních textů tam já si říkám vždycky, nebo mě proběhne hlavou, ale vždyť jsou to jenom moje věci, jo, to jsem já vymyslela, takže tam neváhám, když se ta potřeba ukáže něco změnit, nebo často, když herci to žádali, tak jsem něco přepsal, dokonce někdy jsem připsal celý jednání nějaký. Vlastně bych řekl, že s mými texty jsem nakládal svobodněji než s texty jiných autorů.
2: Zmínil jste pobídky od herců, vy říkáte, že jste režisér komunikátor, nikoli diktátor. Nevyjevilo se vám někdy v průběhu let, že přece jenom ta diktatura v divadle má taky svůj dobrý důvod?
3: No tak samozřejmě se někdy ukázalo, že musím trvat na svým, jo.
2: A umíte být i ostrý hoch?
3: No, stalo se mně, že jsem i křikl, ale nebylo to moc často.
2: A nebylo to moc slyšet.
3: Bylo to

0: ženou.
1: A když jste sám hercem, mluvíte režisérům do práce nebo jste disciplinovaný, poslušný, plný respektu vůči jejich příkazům a pokynům?
0: Určitě jim do toho nemluvím. To jedině, když režisér nebo režisérka mě vyzvou, abych něco k tomu řekl, tak se zamyslím, pomalu k tomu třeba něco řeknu, ale jinak respektuju ty režiséry jako vůdčí postavu, že má svou představu nebo nějakou vizi a snažím se to spíš nějak naplnit, ale zároveň musím říct, já jsem na škole a po škole začal hrávat malinké role, třeba na provázku hlavně. Potom, když jsme byli v divadle, tak jsem u kolegy režiséra Vály hrával, pač nás bylo málo a on zas hrával u mě v inscenacích a postupně jsem hrál i větší postavy. A uvědomil jsem si, že ten režisér mívá nějakou představu o tom, jak by to mělo vypadat, jak ty postavy, jak ty figury tam fungují a jakou hrají teda roli v tom celku, tak jsem málo kdy protestoval nějak, nebo někdy trošičku taky, ale hlavně jsem se snažil vyhovět té režijní představě. A ono to plyne taky z toho, že jsem se za velkého herce moc nikdy nepovažoval. Protože já jsem vystudoval, že o tu režii, a když už jsem hrál, tak jsem si myslel, že a taky to tak víceméně bylo, že mě obsazují jako typ, jako figuru určitou, jako takovou postavičku. Jo? Já jsem vlastně rád hrával i velké, ale i malé role, mě to nevadilo.
1: Což ale jistě neznamená, že byste se zříkal nějakých svých hereckých snů, který zůstal nenaplněný.
0: No, neměl jsem herecké sny. Musím říct, já jsem měl radši, a to se mně taky stalo, že jsem hrál záporné postavy. Jo, takový manipulátory a zlí třeba. Dokonce jsme občas museli tam udělat takovou úlitbu, ačkoliv jsme ty spády neměli a hráli jsme taky pro děti pohádky. Já jsem třeba v jedné pohádce Dlouhý široký bystrozraky hrál černokněžníka. A teď divadlo plný dětí a já jsem měl, myslím, princeznu tam ukrást a teď jsem se tvářil, že jsou jako neviditelné a děti volali, tam je, tam je. A já jsem se s dětma v hledišti vlastně hádal a oni na mě volali, jdi pryč černouchu, jako černokněžníku. A já jsem říkal, a nepůjdu a princeznu ukradnu. To mě bavilo vést s tím publikem taky být dětským dialog nějaký. Jo? To jsem teda potom daleko později taky využil k tomu dialogu s publikem i dospělým. A tak sny herecky jsem neměl, ale bavily mě ty záporné polohy.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je jeden z nejhranějších autorů v Česku. Snílek, vypravěč, režisér, herec, spisovatel svého času, bohem, zároveň ovšem vyznavač pořádku, pan Arnošt Goldflam. Vy jste v prvním manželství vyženil dva kluky, k tomu jste měli holčičku Silvu, dnes už samozřejmě dospělou ženu. To byl asi docela velký skok přenést se z toho tvůrčího, svobodného, fantazií nabitého života do dennodenního rodinného provozu se třemi dětmi. Přistihl jste se občas, že jste z toho úplně perplex?
1: To právě ovlivnilo taky tu mou dráhu. Do té doby jsem vlastně tím otcem nebyl a najednou jsem měl dva kluky kolem 10 let a čerstvě narozenou dcerušku a teď jsem si mnohdy nevěděl rady, protože tím otcem, jako byl můj tata, jako přísným jsem nechtěl být a tím hodným, měkkým to zase znamenalo, že jsem sebou nechal jaksi vláčet, jo, nebo orat. A jestli jsem se s tím vypořádal dobře, to nemůžu říct, jo, to nevím. Ale jistý je, že jsem musel být víc doma, abych chodil s dcerkou, s kočárkem ven na písek a tak. A to mě vlastně přivedlo k tomu psaní. A divadlo, kde jsem byl, to bylo autorský divadlo a studiový, experimentální. Takže jsme byli zvyklí dělat vlastní adaptace a vlastní texty. Takže bytí doma přineslo zas ovoce tímto směrem.
0: Můžeme se teď přenést přes pár let a v tom vašem osobním životě zakotvit v okamžiku, kdy jste se někdy kolem 50 rozvedl. Mě by velmi zajímalo, jak jste si představoval svůj další život, jestli jste si říkal, tak teď je tady ta znovu nabitá svoboda, rozlet.
1: Já jsem o tom tolik neuvažoval. Jednak to, že se mě rozpadlo to manželství první, bylo pro mě nejednoduché, jo, docela těžký. Pár krátkých let jsem si říkal, no tak budu prostě už sám, však už jsem si toho užil, děcka už byly v podstatě skoro velký, jo, dcera byla k 18 a kluci už byli velcí, jo. Takže jsem si říkal, no tak teď budu sám konečně v klidu si žít jako podle svýho, jenomže se mě to vymklo z ruky a znovu jsem navázal vztah s mou nynější paní. A
0: která je výtvarnice, vy jste se potkali při práci v divadle. Jak na vás Petra zapůsobila, když jste ji viděl vůbec poprvé?
1: Poprvé, upřímně řečeno, vlastně na mě nezapůsobila. Jo? My jsme relativně dlouho spolu pracovali a nějak jsem si ani neuvědomoval, že by mohla být objektem zájmu.
0: Ale něco se vám na ní líbilo, ne?
1: Postupně až, že je taková poklidná, což tehdy byla, příjemná, komunikativní, milá.
0: Teď nic nedodávejte, prosím vás.
1: Ne, dodám ještě. Líbilo se mně, že ona nebyla úplně jako hubeňour, ale nebyla jako nějaká baculata. No ale tak měla takový baculatý kolínka, čehož jsem si postupně začal všímat. A my jsme chodili probírat třeba na procházce tu práci divadelní. A tak jsme to probírali a probírali, až jsme se dali dohromady.
0: Napadlo vás někdy, chlape, co děláš, teď je to mladá ženská?
1: Napadlo mě to velmi, jo. Taky, musím říct, se mi odrazoval. Když už jsme pak spolu chodili, tak já jsem to úplně nebral vážně. Já jsem myslel, že to bude takový dobrodružství na starý kolena s mladým děvčetem. A pak jsme začali uvažovat, teda ona s tím přišla o dětech. Já jsem říkal, neblbni, to nemá cenu, ono tě to přestane bavit, jo, ty mě stejně zákonitě opustíš. No, ale nestalo se tak, No potom dostala moje paní Petra, když už jsme si řekli, že možná přece jenom bychom mohli být spolu, tak dostala boreliózu, tak to ještě oddálilo o další rok. No a pak už jsme nějaký odklady vzdali a
0: pochopili jste volání osudu.
1: Pochopili jsme volání přírody, jo.
0: S druhou rodinou přišlo i přestěhování do Prahy. Nepřipadal jste si někdy jako ten pověstně vykořeněný strom, vy, autor novely Brno, ty město mých snů?
1: Ani ne. Nedávno jsem s někým rozprávěl a říkal jsem, když já už nežiju v tom Brně, který jsem taky opouštěl postupně, taky to nebylo naráz, a přelíval jsem se do té Prahy, tak jsem si říkal, no teď, řečeno brněcky, teď jsou Pražák, a napsal jsem knížku Strašidelné Brno. No a že když jsou teda v Praze, takže píšu o Brně, že vzpomínám na to Brno, a tak jsem napsal novelu Brno, ty město mých snů, která ale teprv vyjde na jaře.
0: Jaký vztah mají k Brnu vaše děti, Oto Antonín a Mimi Irena?
1: No, ty moje děti k Brnu nějaký velký vztah nemají. Dokonce Mimuška, naše dcera, když byla malá a teď viděla, jak já mluvím tak brněnsky někdy, tak se ptala maminky, mami, a ten tatínek, ten je z cizí země? Jo, myslela si, že jsem cizinec. No někdy oni tak parodují tu moji mluvu, tu brněnštinu, ale poněvadž tam nežili, bydleli jenom kratince, teda syn Otík, řekl bych, že k tomu Brnu nějaký velký vztah nemají. Taky musím říct, že když mě syn říkal táto, jo, pražsky, tak já jsem si říkal, no já snad ho ani nebudu mět rád. Ale samozřejmě jsem si na to zvykl a připadá mě to dneska milý a pěkný, jo. Ale musel jsem si taky zvyknout na to, no. Ale ten přesun mě nijak nebolel. Jednak byl postupný a jednak jsem tady taky měl řadu kamarádů a řadu spolupracovníků, takže jsem si tady celkem zvykl rychle.
0: Vaše děti mají zajímavá jména, dalo by se říct docela umělecká. Budou kumštýři?
1: To já nevím, no oni mají normální jména. Syn se jmenuje Oto Antonín. Oto, právě když jsem si uvědomil ty tatovy pozitiva, tak jsem mu dal jméno po tatovi a Oto. A Antonín se jmenuje po ženině dědečkovi. A dcera se jmenuje Podchýní Irena a to Mimi je po zesnulé tetě, sestře od mýho taty. A tata vždycky, když jsme se probírali tou rodinou, tak říkal, no nejmilejší sestra moje byla ta Mimi. A tak jsme pojmenovali tu dcerku Mimi, jo. A během času jsme si uvědomili, že ta teta, která zahynula v koncentráku, se Mimi nemenovala, že se jmenovala Emílie. No ale už to zůstalo, poněvadž řekli, že je to možný.
0: Já jsem se na to směřování umělecké neptala jen tak zbůhdarma. Vaše dcera Mimi Irena si vyzkoušela i práci na audioknize, tak mě vážně zajímá, jestli směřuje třeba k herectví.
1: Ani ne. Jednu chvilku by ju to bývalo bavilo, ale možná, že je na to trošku svéhlavá. Herec taky musí umět poslouchat a musí umět plnit určitá zadání, takže to pro ní asi úplně nebude, že má sklony spíš výtvarným směrem, ale je jí teprv přes 15, takže uvidíme, jak se to ještě vykrystalizuje.
0: A u syna už se lecos vykrystalizovalo?
1: A syn, ten už je na vysoké, studuje tlumočnictví překladatelství, což říká v žertu, že to bude mít na obživu, a pro zábavu studuje druhý obor filmovou vědu. a určitě má vztah k tomu umění a taky moc pěkně kreslí. Takže dokonce to Brno, město mých snů, tu knížku ilustroval.
0: Rodinný podnik Goldflamu krásně vzkvétá.
2: Komu se klíží oční víčka?

Růžový, kdo má v brejlích sklíčka, musí se smát. A koho hřeje slovní hříška, ten se

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Pane Goldflame, v oblasti literatury pro dospělé jste vytvořil řadu titulů, které se jeví jako vzpomínkové knížky, ale vy často zdůrazňujete, že se jedná spíš o povídky inspirované vaším životem, vašimi příbuznými a že těch pravdivých událostí je tam, řekněme, 10-15%. Umíte vůbec ještě jasně vymezit, co byla pravda a co představa?
3: Určitě bych to dokázal vymezit, ale vlastně je mě to jedno. Protože i to, co jsem zažil, nebo na co si vzpomínám, začlením stejně do toho celku, které je takovou směsicí všeho, co doopravdy bylo a toho, co jsem si vymyslel.
2: Když tak přemýšlíte o životech svých předků a když je srovnáváte se svým vlastním, prožíváte vděk za to, do jakého prostředí, do jaké éry jste se narodil?
3: No, vděk, to je možná silné slovo, ale jsem rád. Jednak není to fráze, je to pravda, že jsem prožil svůj život doposavat, že nebyla žádná válka, pojač toho jsem se vždycky obával. Ale tomu guláši, abych tak řekl, ze kterého pocházím, od té tatovy Vídně až po maminčin Sokal a dědeček, čili maminčin otec byl z Oděsy, otcovi předci byli taky z Polska, prastrýc byl právě z Varšavy, to je taky kuriózní příhoda. On byl neurolog známý a ona existuje, Goldflamova nemoc taky, jo. Tak to byla taková středoevropská směska nebo guláš, která se na mě nějakým způsobem odrazila. Takže ano, dá se říct, že cítím vděčnost za to, že jsem měl možnost být výsledkem tady všech těch vlivů, zvyků, řečí a tak dále.
2: Když se dnes takto ohlížíme za vaším dosavadním bytím, je tam něco, co byste v něm klidně oželel, co byste vynechal?
3: No, průsery samozřejmě bych rád oželel, ale ono je to tak, že člověk, když je v určité situaci, nepříjemné třeba, tak si to uvědomuje jako něco, co by radši neprožíval. Ale když to vezmu celý kolem a kolem, tak vlastně za všechno i to nepříjemný jsem vděčen, že protože všechno to nějakým způsobem ovlivnilo můj život.
2: A vy jste to potom mohl promítnout třeba do literatury?
3: Do psaní.
2: Umíte se nad některými svými texty třeba i dojmout, rozplakat?
3: To ani ne, ale třeba když mě v loni vyšla kniha povídek hlavně o mamince, tak musím říct, že když jsem psal o té mamince a vzpomněl jsem si na něco, tak mě vyhrkly slzy, to je pravda. Jo, takže jsem se rozplakal, ale ne nad těmi texty, ale nad tou maminkou, že tady není, ale i nad tím tatou, jo, že jsem si vzpomněl na nějakou situaci nebo na jeho podobu a tak mě vyhrkly slzy, no to je pravda.
2: Vy o sobě říkáte, že jste smutný melancholik, katastrofista a defetista. Z čeho se umíte bezvýhradně těšit?
3: No, mám-li říct pravdu, tak z ničeho. Já se bezvýhradně těšit nedokážu. Já jenom můžu chvilku mít z něčeho takovou drobnou radost, ale já se těšit, nebo jak když říká někdo, být šťastný, nebo tak, omlouvám se, a já to vlastně neumím.
2: A kdy k vám v posledním čase připlula taková docela malá, drobounká radost?
3: No, třeba když mně přijde knížka svázaná, vydaná se ženou, když ho máme v ruce, tak z toho se potěšíme, nebo když mě někdo něco třeba pochválí, protože člověk, i když na jednu stranu si říká, ale ať si lidi říkají, co chtějí, mně to je jedno. Ale jedno to člověku není. A když někdo něco pochválí, že četl nějakou knihu a dojalo ho to, nebo se mu to líbilo, nebo viděl něco v divadle ode mě, no tak to mě potěší. A nebo mám radost, když se dětem nebo ženě něco podaří, po čem práhli, toužili, tak to mám taky radost za ně. Ale já sám, že bych byl nějaký radostný člověk, to nemůžu říct.
2: Pane Goldflame, kdo vás v životě uměl úplně nejpěkněji pochválit?
3: To je zapeklitá otázka. Těžko se mě na to odpovídá, ale řeknu vám takovou příhodu. Když jsem dělal v Brně v Národním divadle takovou dramatizaci Poláčka, tak tata, který vlastně nebyl nakloněn tomu, abych se dal k divadlu, tak on byl na premiéře a přece jenom to pro něho něco znamenalo být ve velkém divadle Zlato, Samet, Červené. No a představení Okresní město, který jsem dramatizoval a režíroval, mělo úspěch a tata seděl, v lóži byl. Když to skončilo, tak ani netleskal nic, tak seděl na fouklej trošku a naklonil se k vedlejší lóži a říkal, to dělal můj kluk. Jo? A bylo vidět, že ho to těší a že je na to trošičku aj pyšnej. No tak to mě samozřejmě dělalo velkou radost, že on mě chvíli jakoby přijal. Jo? A smířil se s tím, co dělám, ačkoliv zpočátku s tím vůbec nesouhlasil. A nebo zrovna je to pár dní, hrál jsem v nějakém filmu a syn se díval na ohlasy toho filmu a tam asi v 5 reakcích, ačkoliv jsem tam neměl zas tak velikou roli, četl, že mě chválili ti respondenti všelijáci. No tak když mě to hlásil, tak mě to těšilo samozřejmě.
2: Tak já doufám, že jste se cítil chválen i v uplynulé hodině, protože si to zasloužíte. Naším hostem byl pan Arnošt Goldflam. Děkuji za to, mějte se hezky. Naschledanou.
3: Tak já taky děkuju a přeju všem všechno dobré. Jen to nejlepší.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Devadesátiny slaví v těchto dnech básník, textař, herec, scénárista a také věhlasný a oblíbený cimrmanolog Miloň Čepelka.
1: Je autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, několika básnických sbírek a dalších titulů.
0: Jeho hlas známe nejen z divadla Járy Cimrmana. Připomenout si ho můžeme v následujících dnech v řadě dalších pořadů Českého rozhlasu Pohoda.
1: Ve středu 23. září to bude Můj pořad tandem s Janem Rosákem. Ve čtvrtek 24. září zalistuje Miloň Čepelka kronikou orchestru Karla Vlacha. V sobotu 26. září nás čeká tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. A 28. září se ještě můžete zastavit v nostalgickém muzeu zábavy, v němž Miloně Čepelku uvítal Ondřej Suchý. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Rozhlasové úsměvy s Jiřím Hubičkou.
2: Dnes, vážení posluchači, začneme naše rozhlasové úsměvy od podlahy. Začneme je totiž polkou.

To je takzvaná rybářská polka, kterou na motivy dánského lidového tance složil a v roce 1959 v rozhlase natočil Milan Bláha. Pamětníci si možná vybaví, že kdysi existovala instrumentální skupina Milana Bláhy a Jiřího Fábery, dvou muzikantů, kteří kromě instrumentální skupiny spolu vytvořili akordeonové duo, jež bylo od 50. let minulého století velmi populární.

právě rybářská polka. Dnes si totiž pomocí celé řady archivních snímků připomeneme nejrůznější souvislosti, jež se vážou k rybaření, tedy ke koníčku, jenž vyznávají velké počty našich současníků, větší měrou mužů, ale, jak z vlastní zkušenosti vím, jde o koníček, kterému propadlo i značné množství žen.

Každý z nás. Ano, tím chci naznačit, že i mne se v jisté životní etapě rybaření silně dotklo. Každý z nás k tomuto koníčku přišel z nějakého důvodu, z nějakého popudu. Poslechněme si, jak to bylo v případě Vlastimila Broučka, literárního vědce, překladatele a autora dvou knih, z nichž jedna je zcela a jen o rybaření. Ta knížka se jmenuje Chytání naděje a obsahuje řadu úsměvných příběhů, které vycházejí z autorových osobních zážitků. Jak se dostal Vlastimil Brouček k rybaření, nám nyní přetlumočí Igor Bareš.

Do rybaření jsem se pustil poměrně pozdě, ve věku, kdy se s koníčky spíš končí, než začíná. Důvodů bylo samozřejmě víc, ale když o tom teď uvažuju, za ten nejsilnější a rozhodující jsem považoval vývojové stádium, které pro stručnost pojmenuju obdobím návratu. Návratu k dětství, k chalupě mých prarodičů v Horce nad Moravou. Byl jsem právě na dovolené na Plumlově a když jsem se někdy ráno probudil, viděl jsem, jak nad lesem vychází slunce a děda vychází na verandu své horecké chalupy, chvíli loví po kapsách těžkých štruksových kalhot a cajkové kazajky, pak si pošoupne umolousanou plátěnou čepici, začichá po větru, zamžourá, kam jdou mraky a jak lítají ptáci a včely, škrtne sirkou, zapálí fajfku, pár minut pozoruje kous a ví pro nejbližší dny všechno nejen o počasí, ale i o tom, kdy porostou houby a jak budou brát ryby. Prostě jsem tenkrát odvolené postával na břehu a rozhodl se, že si koupím prut, lístek a hostovačku. A byl se mnou konec. Co by rybář, jsem byl ale úplný začátečník, který se dychtivě díval po úlovcích zkušenějších kolegů, kteří sypali do vody kýble, krmení a pak virtuózně práskali svými dalekonosnými 6-metrovými bambusovými kanóny a tahali kapra za kaprem na barevná kolínka, vařenou kukuřici nebo všelijaké pokrutiny z mlékáren a pivovarů. Jednou jsem tak seděl ve svém koutku už popoledni, dokud normální rybáři vyspávají po obědě nebo jsou v hospodě, otevřel jsem Šimkovo Malé sportovní rybářství, pěkně v klidu si studoval a hned přitom prakticky zkoušel. Nahazování se smekacím navijákem je nad pomyšlení snadné, přesné co do směru i dálky a výhodné tím, že vyžaduje jen málo místa pro kmit prutu, psal Zdeněk Šimek na straně 135. a já mu věřil. Ukazovákem pravé ruky lehce zachytíme vlasec, levou rukou odklopíme řadič, prut dáme stranou nebo až za sebe a švihneme jím směrem k zamýšlenému vrhu. Současně v určitém okamžiku, jehož vystižení je otázkou cviku, uvolníme vlasec zachycený ukazovákem. Od tábornické osady se blížilo několik pramic. V první 4 manekýnky předváděly poslední modely miniplavek, 2 přitom znuděně veslovaly, 2 se stejně znuděně opalovaly. Když přijeli blíž, viděl jsem, že to jsou skutečné jedničky, tedy co se velikosti poprsí týče. Uviděli mě. Nedal jsem se zahanbit. Ukazovákem pravé ruky jsem lehce zachytil vlasec, levou rukou odklopil řadič, prut dal stranou za sebe a švihl jím před sebe. Ozval se poplašený výkřik. Ulovil jsem jednu ze slečen, jíž se háček důmyslně zachytil za šňůrku těch miniaturních plaveček. Evidentně jsem dobře neodhadl onen okamžik, jehož vystižení je, jak Šimek píše, otázkou cviku. Otázku měla nyní na rtech slečna. Omluvně jsem se usmál a povídám, moc se vám omlouvám, udělal jsem to nerad. Může vás hřát vědomí, že jste můj úplně první úlovek.

0: Dříve, než se zaposloucháme do dalších příhod, jež prožili zarytí vyznavači rybaření, měli bychom se seznámit s pohledem odborníka, přesněji řečeno s pohledem psychiatra, který nám vysvětlí, v čem rybářská vášeň spočívá, který zároveň jasně a jednoznačně odmítne ono oblíbené rčení, že rybáři jsou tiší blázni. Hovoří doktor Miroslav Plzák.
1: Myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlyb. Rozumíte, jsou záhlyby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záhlyby, to jsou takové záhlyby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřená ekonomicky může být velice malá a to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečně velkou trpělivost, že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. Ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem, a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těm asi vědí radit, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nevím, nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu. A je rád, to je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuros a tím méně budeme mít my práce.
0: Tak jste to slyšeli. Rybaření je koníček, který prospívá našemu duševnímu zdraví. O tom věděl své také herec Národního divadla, skvělý vypravěč Bohumil Bezouška. Svěří se nám se svými rybářskými začátky a pak nás zavede na Slovensko, kde budeme svědky lovu candátů.
2: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů, a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách, tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojil s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Úvahy o rybaření natočil Bohumil Bezouška v roce 1969. Dnes, jak jsem přesvědčen, se lidé s nedostatkem času potýkají ještě naléhavěji. A přesto neubývá těch, kteří svůj volný čas věnují rybaření. Jak známo, tato vášeň přináší občas nejen celou řadu úsměvných, ale také bolestných zážitků. O jednom takovém nám bude vyprávět slavný herec Národního divadla Jaroslav Vojta.
3: Každý člověk má svého koníčka. Já třeba rád chodím na houby nebo na ryby. Při našem povolání toho volného času je opravdu málo, ale někdy se přece jenom najde. Jaká je to rozkoš posadit se někde v záhybu řeky a pozorovat splávek, až se zavrtí či bleskem sjede pod vodu. Až pocítíš v duchu, jaký je to asi kus a kolik pak asi váží. Jo, taky se stává, že místo tučného kapříka vytáhneš starý škrambal. Ale to člověka nijak vlastně neodradí. U vody zapomeneš na všechny strasti a na všechny strasti všedního života. Je ti nějak veselý. Nejraději chytám pstruhy. Je to lov vzrušující a seš stále nějak v pohybu. Jako kluk jsem na ně chodíval a chytával je do ruky. Není to sportovní, ale nám klukům to nějak nevadilo. Pstruha jsem nahmatal v jamce a šel jemně prsty pod bříškem až k žábrám. Stisknul pstruha pěkně a vyhodil na břeh. Nemyslete si, že jsem pocitoval nějakou rozkoš, když jsem táhnul rybu z vody. Bylo mě vždycky nějak trochu líto, proto jsem nemohl načekané střelit srnce, i když jsem ho měl už pěkně na muchce a zamířeno krásně na komoru. Představte si, přáteli drazí, co jsem jednou ulevujel. Když jsem byl ještě angažován ve Vinohradském divadle, pozval mě Pepík Vošalík, výborný komik, se svým bratrem Karlem na ryby. Byla neděle, krásný den a oba jsme měli volno. Vypravili jsme se časně ráno někam k řece na Sázavu. Našli jsme si menší zátočinu, na břehu několik stromů, kde byl příjemný chládeček a tam jsme se pěkně utábořili. Chytal jsem na dva pruty, jeden na těžko a na druhý na menší rybky, abych měl nějakou návnadu na štiku. Dlouho nic nebralo, ani velká, ani malá. Křiknul jsem na Karla, aby mě chytil luční kobylku a dal mi na háček udice. Zatím, co já sledoval z plávek první udice, Karel navlékal za mými zády kobylku na druhou a křiknul. Hotovo! Aniž bych se otočil, švihnul jsem prutem, v tom Karel zařval. Ježíš Maria, počkej! No pochopitelně, že jsem ihned ucítil, že udice někde uvázla. A myslel jsem si, že ve větvích stromů a nebo na nějakém křovisku. Jaké však bylo mi zděšení, když jsem spatřil, že udice uvázla v nose ubojeho přítele. A k tomu tak nešťastně. Přímo dovnitř, do špičky nosu. Snažil jsem se háček vyrvat. Karel úpěl bolestí, až mu tekly slzy z očí. Leč marně jsem se namáhal. Ustřihnul jsem udici, takže z nosu čouhalo očko háčků a kus štětin. Nos začal otékat. No žalostný pohled. No viděl jsem, že tady musí zakročit rozhodně lékař. Utíkali jsme spolu k lékaři, který naštěstí bydlel asi půl hodiny od našeho tábořiště. Lékař doktor Musil, velký přítel herců a dobrý ochotník. Když se Karel posadil na operační křeslo a já se podíval na ten nešťastný oteklý nos, ze kterého trčel háček a kus štětin, no nevydržel jsem to a dal jsem se do křečovitého smíchu. Jakého jsem to ulovil solo kapra. I pan doktor se smál.
0: Když přijdou Vánoce, to pak teprve všichni doma ocení, pokud je v rodině rybář a pokud je to rybář úspěšný a podařilo se mu opatřit na sváteční stůl kapra. Jak známo, rybáři jsou velmi často také dobří kuchaři a úpravě svých úlovků se rádi sami věnují. Když se ovšem sejde víc takových kuchařů, odborníků, pak může nastat moment, kdy se nemůžou dohodnout, jaký způsob přípravy kapra je nejlepší. Taková situace je popsána v pořadu, který se jmenuje Kapr na úsměvno. Na téma přípravy kapra v něm diskutují František Filipovský, Antonín Zíp, Josef Bejvl a Ladislav Šimek.
4: Vaspiku, no,
5: to jsou dobroty.
4: No, vaspiku, já ho například vaspiku vůbec nejím, ten já.
6: Bodej vaspiku, no. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
4: No,
6: takový pěkný kousek.
7: No, nesmysl, no. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a no, no, podávat no. K němu malé bramburky a ozdobit petrželí. No.
8: Tedy já bych ho rovnou uvařil, ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
4: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a, no, a omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
6: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no samozřejmě očištěné a spařené. No
4: to se ví, to se ví.
6: Pěkně rozkrájené na nudličky.
4: Černík.
6: No, trochu červeného vína.
4: Víno?
6: Dobrý knedlík.
4: Daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
8: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, a na paprice s nudlema. To je lepší než slepice.
4: A to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
6: Prosím tě.
4: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
6: A byl to vůbec kapr?
4: Já ti nelžu, pak mi ne kapr.
0: To byla malá legrácka na téma, jak připravit kapra, ale myslím, že je na místě, abychom si uvedli aspoň jeden recept, který je zamýšlen zcela vážně. Recept na kapra po třeboňsku bude v přednesu velmi známých osobností.
5: Dneska vám ušetříme cestu do Budějovic.
9: Tam byste už jistě rádi zajeli, velmi rádi, jenom proto, abyste se dozvěděli od pana Šnejdara, jak se dělá kapr po třeboňsku.
5: Ano, Jiří Šnejdar je totiž šéfkuchařem hotelu Vltava v Českých Budějovicích a byl tak laskav, že nám řekl, jak se kapr po Třeboňsku dělá.
9: Tedy potřebujete k tomu především kapra, za druhé po Třeboňsko. Málo kdo ví, z čeho se takové po Třeboňsko skládá.
5: Tedy
9: pište,
5: tedy po Třeboňsko. Dvojtečka se skládá především z 10 dekagramů sojového oleje.
9: Neto.
5: Ano, ne to, samo sebou, to znamená bez flašky.
9: Dále se stává z 15 deka másla.
5: A jež lze pochopitelně nahradit i sanou vlastní sestrou másla.
9: Důležitou součástí takového potřeboňska jsou 3 oloupané citróny.
5: Já bych dokonce řekl, že jsou pro potřeboňsko dokonce typické.
9: Ano, dále naťová petržel, hladká mouka, ještě něco?
5: Ovšem sůl, ještě sůl.
9: Sůl nad zlato. Pak vezměte kapra, umyjte pořádně krk, uši, kolena, osušte a porcujte.
5: A nejlepší, prosím, je porcovat kapra než

Slyšeli jsme část reklamního cyklu, který pro československý tukový průmysl natočili v 60. letech minulého století Miroslav Horníček a Jan Werich. Texty jim tehdy psal František Nepil. Dosud jsme se v našich připomínkách rybaření věnovali oné tradiční rybě, která, alespoň o Vánocích, vévodí české kuchyni. Věnovali jsme se kaprovi, ale rybáři mi jistě potvrdí, že na rozdíl od líčení na kapra, které vyžaduje trpělivost a úlovek je často dlouhým čekáním doslova vysezen, je tu lov na dravé ryby, konkrétně na pstruhy. A to je ovšem jiná disciplína. O ní nám bude vyprávět herec Josef Chvalina, který přečte jednu pasáž z rybářských povídek spisovatele Jiřího Mahena.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské nároživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mne tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil obalvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: Závěr vyprávění Jiřího Mahena nás tedy opět vrátil ke kaprům. Tak u nich ještě chvilku zůstaneme. Poslechněme si, jak na rybaření v Americe v době své nedobrovolné emigrace v průběhu druhé světové války vzpomínal Jan Werich. Snímek pochází z cyklu Táto povídej, z nahrávky, na které si Jan Werich povídá se svou dcerou Janou.
1: Mám kysko je na ty šíji státu New York, severně od New Yorku, a po jedné straně je řeka Hudson, tam k ty řece Hudson je takový 30-40 kilometrů, tam je Sing Sing.
2: Tedy věznice.
1: Věznice. A na druhou stranu to vede k moři. To je tam ke Connecticut. To je takových 40 kilometrů. No prostě, tam jsme chytali a chytali jsme s tebou. Ty jsi tam byla se mnou

0: Já jsem ti posítil takový proutek a malou udičku a malou žížalku červenou. No a chytali jsme, viděli jsme v ty vodě takový stín, jak tam je to pěkno, želvo, tedy snapper. A já jsem pohle, hele, děvenko, půjč mi ten tvůj proutek a tak jsem to tam hodil a neměli jsme olůvko žádné na tom a ona tak pomalinku, ta malinká udička s tou žížalkou klesla, nejdřív byla dobře vidět v ty čisté vidě, pak už byla méně vidět, pak už šla mizet a najednou se objevil takový stín a bafnul ji a šel dál a bral ten můj prut taky sebou. No prostě, ten jde tam, velká želva se chytla, ona měla tenkrát, jak jsme ji vyndali později, tak měla takový 10 kilo. A byla to velká legrace, protože jak jsem ji tahal vena, mu to bylo všecko slabounky, abych to neutrh, tak jsem musel pak najít takový místo, kde bych ji vytáhl jako rybu. A vždycky člověk zvyklý, když tahá rybu na mělčinu, že vytáhne něco, co se na ty souši plácá a neví si rady, když to já ji vytáhl a ona šla dál. A šla po silnici a ty jsi šla za ní a já jí jen na prutě a před náma jde želva a my jak dva blbí za ní. Šli takový kluci, jestli se pamatuješ. A já se pohledal, co s ní mám dělat a on povídá, abych ji capsizoval. Capsize her, říkal. Capsize znamená...
1: Vyndat na souš.
0: Ne. Capsize původně znamená obrátit ji želvu tak a na hřbet. A pak přeneseným slova smyslu to znamená, když se převrhne loď.
1: Aha. A není to naopak, že je to převrhne se loď a pak želva?
0: Dříve byla želva, než byla loď.
1: Aha.
0: No prostě já to udělal a teď jsem jako ona ležela na tom znaku, tedy obrněným, teď na tom pupku ona má taky ten...
1: Krunýř.
0: A já jsem na to šlap a ona mě těma čtyřma nohama tu nohu moji takhle vzala, ale pevně. A teďka mě chtěla chňapnout a já jsem držel tu šňůrku, tedy tu imitačku, abych jí to nedovolil. A teď jsem tou nohou házel, to vypadalo jako... Chvíli jsem s tím šel, vypadalo to, že mám jednu nohu ve sněžnici a druhou ne. A nemohl jsem se jí zdravit, bylo mi trošku teskno. No, tak... Tam jsme byli v tom Mount Kisco a nedaleko tohohle Mount Kisco bylo jezero, které se jmenovalo a jmenuje Byram Lake. A tam jsem chodil chytat ryby. Tam byl nějaký Němec, tam v té krajině, asi začátkem století nebo tak. Farmář a ten tam měl rybník velikej. A ten tam nasadil kapry, přivez je z Německa pro svoji zábavu. No, oni se mu tam vytřeli a on je nikdo nechytal. A potom tam udělali tu přehradu a zatopili tu krajinu. Následkem toho zatopili ten jeho rybník, jich několik. A ty kapři se dostali do toho. A já jsem tam jednou chytal, já jsem tam jezdil, tam... Ona ta přehrada měla, no ona se táhla 80 mil, což máme... 120 plus 8, 128 kilometrů dlouhá. A já jsem tam někdy jezdil, byly přítoky na pstruhy a tak, a na bílý vokouny. A jednou jsem tam byl a ta voda tam šla do lesa. Prostě tam byly takový stromy, které rostly z bahnisek. A já tam chytám u toho, tam se vlíval takový potok do toho, do ty přehrady. A bylo tam, nebyla cesta, to se muselo jít, tím potokem jsem musel jít, protože nedalo jít tím lesem, to byl skoro prales. A chytám tam bílý vokouny a najednou slyším za sebou takový čvachtání a otočím se a tam v tom přítmí, v tom lese, vidím takový veliký věci, takový, no takový hřbety, z ty vody koukaly. A já jsem si řekl, ajajaj, tady jsou divoký prasaty, diváci, pač tam byli taky diváci. A tady se rachají v tom. A tak jsem to odhadoval, jsem si říkal, tak tohle by mohly být takový 60-kilový ty mladý, že jo, ty selata. A doufejme, že to není někde bachyně blízko. A tak se koukám, a nejenom oni zmizeli. Si říkám, no přeci neplavou pod vodou. Tak tam jdu blíž, brodím tam. A to byly kapři, oni se třeli, ale to byly fantastický potvory. No,
1: To už byli americký kapři tedy. Veliký.
0: Ohromný. No to mohli mít, ty měli přes 20 kilo. Určitě.
2: Nikoho z vás jistě nepřekvapí zjištění, že ryby se velmi často dostávaly také do pohádek. Nemám zde na mysli kouzelné rybky, které plnily lidem všechna přání. Chci vám nabídnout jinou pohádkovou příhodu. V té je hlavní postavou kapr, který se jmenuje Ignác. A tento kapr nejenže mluví, on si dokonce předsevzal, že se stane básníkem. Toto poněkud moralistní a poučné vyprávění pro děti čte Ladislav Šimek.
3: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky? Děkuji za optání. Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
2: Všichni, kdo jsme kdy rybařili, to známe. Rybáři si svá oblíbená a úspěšná místa chrání podobně, jako to dělají houbaři. Přesto však, pokud jsou to kamarádi nebo dobří kolegové, si občas navzájem poradí, kam jít, kde jsou úlovky naprosto zaručené. O jedné takové radě napsal jednu ze svých rybářských povídek už jednou citovaný Vlastimil Mrouček.

Když mi jeden kolega v práci radil, jestli chci chytit pořádnou rybu, ať jedu do severovýchodního Polska na jezero Vigry, nejdřív jsem se rozesmál, protože mi to jméno připomnělo vtip. K potoku, kde žijí vidry říční, se připotácí zajíc. Ahoj, tydry, já se u vás napiju, jo? Povídá přátelsky, ale šelmy kunovité hned začnou pištět. Je, zajíci, ty jsi zase luxusně přebral, my jsme přece vidry, žádný tydry. Tak pardon, pardon, blekotá zajíc, já myslel, že si od toho včerejšího mejdanu týkáme. Hned jsem vtip povyprávěl kolegovi, ale nějak zvlášť ho nerozveselil. Není na srandu, spíš na fotografování. Na zítří mi dva obrázky přinesl. To je to jezero Vigry. A tady koukej, ryba. Pořádný macek, určitě kolem 8 kilo. Vůbec je tam plno ryb, pokračoval kolega a masíroval dál mou rybářskou dušičku. A chytat může, kdo chce a jak chce, jako na moři. Třeba natáhnou na noc šňůmry a ráno si jednoduše dojdou pro ryby, jako do ledničky. Jestli chceš, přinesu ti zítra mapu Suvalského pojezeří. Z mapy jsem poznal nejenom, proč se říká pojezeří, protože tam je jezero za jezerem, pěkně jedno za druhým, ale taky, že Vigry jsou ještě pěkný kus nad Mazurami. Jezero má rozlohu přes 2000 hektarů, maximální hloubku 73 metrů a průměrnou hloubku 15,5 metru. Jak se tam dostat? Pro tentokrát jsem začal úvahou, že se kvapem blíží zkoušky dospělosti našich dětí, byly v prvním a třetím ročníku slovanského gymnázia, a že bychom proto měli už ode dneška všichni slevit ze svých individuálních zálib a zábav, jako je například nekonečné koupání a lenošivé opalování, a zaměřit se i o prázdninách, hlavně na zvyšování kvalitativní i kvantitativní úrovně jejich poznatků a vědomostí. Ptáte se jak? Jednoduše. Přece již učitel národů Jan Amos Komenský ve své didaktice nejednou zdůrazňoval nezastupitelný význam cestování. Manželka se chytila. Do mé litánie volně přešla svou. Tím jsem měl jednoznačně vyhráno. 3. červencové parné ráno jsme vyrazili z Olomouce směr Lešno. Že cestou neprobíhalo všechno, jak jsme si naplánovali, zavinili objektivní příčiny. Byly prázdniny, takže jsme v Lešně nesehnali nikoho, kdo by měl klíč od Komenského expozice. Pomník učitele národů jsme taky velice složitě hledali. Za to jsme na centrálním náměstí rychle objevili obchod s velkým nápisem Amos. Navíc v té době panovala v Polsku dost špatná situace v zásobování, maso nebo uzeniny nebyly vůbec k dostání, pečivo jen ráno a mléko jen odpoledne. Prostě nakonec byli všichni rádi, když jsem je utrmácené a vyhladovělé dovezl na břeh tichého jezera Vigry, ve kterém, jak jsem neopomněl zdůraznit, plavou ty největší ryby na světě. Já je ulovím a rodinu dosyta nakrmím lahodnými rybími specialitami. Děti, které byly v pubertě, jedly tou dobou jako zjednané. 15 knedlíků se 3 talíři svíčkové nebylo pro syna ničím mimořádným. Dcera se sice spokojila s menšími porcemi, za to vyžadovala kvalitu, čerstvost a výběr. Nahodil jsem pruty. Syn mlsně obcházel kolem. Po 5 hodinách se chytla malá mřenka. Spát jsme šli hladoví. Lepší to nebylo ani druhý den. 2 mřenky. 3. den to připomínalo redukční kůru, nechytil jsem nic. A 4. den manželka zavelela, že tady přece nepojdeme hlady a vydali jsme se zpátky domů. Kolegovi jsem po návratu mnohokrát poděkoval za skvělý prázdninový tip. Zamyslel se a po chvíli pravil, já bych to zbytečně nedramatizoval. To z hlediska rybaření nebyla neúspěšná expedice. Neznáš to polské přísloví? Malá ryba jest takže ryba.

0: teď se spolu k rybníku, který je plný rákosí a plný ryb, vydáme, abychom zjistili, jak je to půvabné, když na rybách můžete pobývat spolu s milovanou bytostí. Přesvědčí nás o tom Marek Eben.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem.

Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem. Když spíš

0: Ale dost už o rybaření. Nesmíme zapomenout na další zálibu, na dalšího koníčka, který je také široce oblíben. Mám na mysli lovectví neboli myslivost. S tím, na rozdíl od rybaření, nemám osobní zkušenost, proto musím dát na názory jiných. Nabízím vám nyní úvodní část jednoho z pořadů o myslivosti. Ten pořad se jmenoval Večer pod svíčkou, aneb Černá hodinka s veselým pohledem na svět a okolí, tentokrát s loveckými historkami. V pořadu z roku 1981 vystupovali Václav Štekl, Soběslav Sejk a Zdeněk Ornest. Sešli se společně na lovecké chatě, kde jim hostitele dělal Rudolf Hrušinský.
1: No tak kde jste? Pojďte, pojďte, už jsem myslel, že nepřijdete.
2: Tam je zima.
1: Strašná. Tak, všecko je připravený, konečně se mi podařilo zatopit.
2: No, prima, ale svíčka vám nějak dohořívá.
1: A to nevadí, dáme jinou.
3: A kde pak jste sehnal svíčky, vy filuto? Zase pod pultem,
1: jo? Kde pak, vy filuto? Pod jednou střechou.
2: V kotvě, že jo?
1: Ne.
2: No tak v máji.
1: Taky ne.
2: Tak v labuti. No.
1: Vedle jak ta jedle, pod jednou střechou, hezky ve smíšeném zboží, u nás na návsi.
3: Tady to voní, co? To máte zaručeně ten ozon spray z Tuzexu.
1: Proč?
3: No voní to tady jako hořící borová polena.
1: Jste vedle jak ta borovice, ta vůně tamhle z krbu. Co pak nevidíte, jak oheň mi leplá polá. Dřevo krásně praská.
2: Aj. Jiskry vylepujou na koberec, propolejují díry.
3: Moment, a ještě něco tady voní. No jistě, u krbu se grilují kuřátka.
4: Jo, ale lepší by byl pečený kanec nebo srnka.
2: Jako při poslední léči.
1: Tak to jsem bohužel nesehnal, ale můžeme si o tom povídat.
3: O jídle?
1: Ale ne, o zvířatech. Nebo ještě lépe o lovu a lovci.
4: No jo, no tak to já dobře znám, pánové. Afrika, sem tamy, tam tamy, Bush, antilopy, no. Safari, Kilimanjaro, Adamsnovic, Elza.
3: Nebuďte tak nároční. Nestačily by naše lesy, bory, borečky, háje, hvozdy, aleje, křoviska.
2: A nepovolené skládky.
3: A vůbec s pořádnými českými fousatými myslivci a s tou jejich mysliveckou latinou.
4: Co? Výborně, já jsem úplně spokojený, ale jedna věc. Co je to ta myslivecká latina? No ne, nešlo by to nějak přiblížit, alespoň ťuknout.
1: Tak já budu ťukat. A to musíme začít hezky od Adama. Tedy, jak se po myslivecku říká hezky od Huberta.
4: Hubert. Poslyšte, to je ten patron myslivců, jak
1: no,
4: říkal,
1: jistě.
4: Když levá pije, pravá loví.
2: Ano. Teď jste bacil hlavičkou do moždinky.
4: Jo.
2: No, a jestli pak víte, jak tohle rčení vzniklo?
4: No to nevím.
2: Nevíte, no vidíte. Hubert byl totiž veselý patron a byl zván na všechny hony a zvlášť potom na všechna posezení, která po lovu nutně následovala. No a stalo se zvykem, že na hostinách se dával vždy po levici hostitelky, takže zvlášť byla-li paní domů půvabná. Milý Hubert připíjel levou rukou. Pravou jak si nemohl, protože jo, ta byla příjemně zaměstnána úvaby paní domů.
1: Takže to byl náš Hubert.
2: To byl Hubert. No.
1: A co ta latina?
3: Víte, ona ta myslivecká latina je vlastně taková malá, no někdy i větší lež. Jestli znáte rybářskou latinu nebo houbařskou latinu, tak potom už jen stačí vyměnit štiku nebo hřiba praváka za jelena či kance. No.
1: Mně to je úplně jasný. Pokud má myslivec pušku na rameni, nelže. Když jí sundá, taky nelže. A nelže ani když míří a vystřelí. Ale jak odevře hubu, tak lže.
2: To je fakt.
0: Pořad věnovaný myslivosti byl skoro celý zasvěcen loveckým historkám. Těm skutečným, ale převážně těm, které patří do kategorie označované jako myslivecká latina.
4: To se chlubí hajný před sousedy. Jak vám říkám, s tou liškou je to pravda. A jestli mi nevěříte, přeptejte se nad lesního. Jo, mávnou rukou sousedi. To bysme si dali. Ten už lže o 25 let díl než ty.
1: Myslivec čeká na jelena. Dlouho, dlouho. Až najednou vyjde z mlází překrásný 16. Myslivec si pověsí pušku na rameno a odchází. Kolega za ním tlumeně a vyděšeně šeptá: co blázníš? Proč nestřílíš? Ale mávne rukou znechuceně odcházející lovec. Stejně by mi to nikdo nevěřil.
2: A jednou vyhlásili myslivci při oslavě soutěž o největší lež. No, jako je to v té pohádce. Nikomu se nepodařila ta správná ulhanost a tak potom přišel na řadu poslední vyprávěč a povídá: pánové, já jsem šel na kachny a zastřelil jsem naráz 10 kusů. No, udělal jsem to tak, že jsem zamával flintou a broky se hezky rozptýlily, takže těch 10 kousků padlo naraz. No to je možný, to je možný, kývali myslivci. No, pak jsem šel na divočáky, pokračoval ten vyprávěč. Vyšlo jich 5. 5 kusů vyšlo na pole. Počkal jsem, až se seřadí pěkně jeden za druhého a prask. Naraz jsem je zastřelil jedinou kulí. No, to je taky možný, pokývali hlavami myslivci. No a nakonec, povídá ten vyprávěč, jsem ten úspěch šel oslavit. Vytáhl jsem na pasece z brašny láhev, no ale nikdo z hajných neměl bohužel u sebe vývrtku, no tak jsem tu flašku zase schoval zpátky do brašny. Lžeš, lžeš, volali myslivci, jeden přes druhého. No, tak ten poslední soutěž vyhrál.
5: Pochopitelně.
3: Počkejte, když jste mluvil o těch kachnách, tak mě napadla taková příhoda s jedním svátečním lovcem. Říkejme mu třeba Nenovák, jo? Tak ten pan Nenovák se chvástá před ostatními nimrody, že bez dlouhého míření sestřelí letící kachnu na 100 kroků. Všichni jsou pochopitelně zvědaví. Najednou se z rákosí zvedne kachna a letí vzhůru. Pan Nenovák přiloží pušku k líci a prásk. Ale kachna si to klidně letí dál. Všichni se na pana Nenováka podívají, co on na to a jestli se bude vymlouvat. Ale pan Nenovák se zadívá na odlétající kachnu a smutně za ní volá: kam chceš, chudinko, doletět s prostřeleným srdcem?
2: To je dobrý.
4: Poslyšte. Moment, nepřipálí se nám ta kuřa?
1: Nebojte se, já to hlídám. I když pečlivě poslouchám, tak přiložíme polínko a přispěju taky do mlýna.
2: No, tak povídej.
1: Vrátí se myslivec domů a manželka mu mezi dveřmi sděluje: tak dneska ráno ti volala ta kachna, kterou si byl střílet minulou neděli. Počkejte, ještě vám řeknu jednu. Polovu kontroluje Polesné ještě znovu svý lovce a ptá se: jsme tady všichni? Opravdu všichni? Všichni, ozve se souhlasné mručení. Hajnej Kačaba se rozáří a radostně vykřikne: tak jsem přece jenom střelil kance.
2: No nebo pronásleduje dva lovce divočák. Ten první lovec se vyškrábe na strom a ten druhý lovec pohotově spadne do jámy. Chvilku je ticho, ale pak ten na stromě vidí svého kolegu vylézat z jámy. Nelez ještě ven, křičí. Mohl by tu někde nablízku být? No, když já v té jámě nemůžu díl zůstat, volá ten druhý lovec. On je tam medvěd.
4: To je hezký podnájem.

0: mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se turisté, zajisté rozutíkají se po lese.
1: Končím dnešní pořad přáním Petru vzdar a ne všem rybářům hojné úlovky. Všem nimrodům pak žádné setkání s medvědem. Na setkání u dalších rozhlasových úsměvů se těší Jiří Hubička. Medvěd.

0: Naposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Polsko vyslalo do vzduchu své vojenské letouny, mohl za to ruský útok na Ukrajinu. Zájem o projekt Darujme kroužky dětem je obrovský. Organizátoři do něj přidávají další peníze. A bude slunečno, později bude přibývat oblačnost, teploty do 24 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Polsko kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a uvedlo do pohotovosti protivzdušnou obranu. Informovala o tom na platformě X polská armáda. Označila to za preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti polského nebe. Polsko od začátku ruské války na Ukrajině zaznamenalo několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
2: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
1: Do projektu Darujeme kroužky dětem můžou lidé i přispívat. Podpoří tak další děti z nízkopříjmových rodin. Výzva trvá do 24. listopadu. Informace najdou lidé na webu projektu Darujeme kroužky dětem. Samořídící auta nebo roboty na doručování zásilek můžou dnes lidé vidět na dni chytré mobility na pražském výstavišti. Zapojit se taky budou moci do testovacích jízd, přednášek nebo odborných dílen. Technologie návštěvníkům představí i společnost Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí a je garantem akce, říká její mluvčí Filip Drápal.
3: Budeme tam prezentovat třeba automatické počítání cestujících, projekt Čitelná Praha, nové funkce v mobilní aplikaci Lítačka a za Středočeský kraj tam bude také dodávka poptávkové dopravy Pit Halo.
1: Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš ji vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám víc než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Pokračuje Jan Šomšák ze Spolku pro obnovu lehkého opevnění Deštné zákoutí.
4: Nejvýchodnější objekt by měl být nasvícen u Košic, nejjižnější je u Bratislavy, nejsevernější by měl být u Děčína, tam nahoře a nejzápadnější snad kolem Loun. Celkově má být nasvěceno kolem 130 objektů.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno během odpoledne, převážně polojasno, večer začne přibývat oblačnost, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
1: Na D1 z Brna do Prahy je kolona před prvním omezením u exitu 56 Zruč na 5 minut. Další fronta je za sjezdem na Vlašim ze 47. kilometru na čtvrt hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice je kolona ze 17. kilometru. U nájezdu od Benešova na 21. havarovala dvě auta, jsou v odstavném pruhu, zdržíte se čtvrt hodiny. A silnice 16 ze Slaného na Mělník je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov stále uzavřená po nehodě osobní a nákladního auta. Odklon po staré silnici je bez kolon. Tolik zprávy, teď Aleš Cibulka.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Děkujeme. Děkujeme moc. Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové, milí posluchači na dvojce, na pohodě. Tenhle nádherný potlesk, to je naprosto vyprodané vršovické divadlo Mana. V přímém přenosu začíná tobogán. Hezký den, děkujeme. Dámy a pánové, milí hosté tady v hledišti, šetřete tlapičky. Budete je potřebovat, protože kdybyste viděli tu sestavu osobností, které jsou v zákulisí, já jsem tomu nevěřil. Jsou tady všichni. Beru do ruky Puget a pokračují ve větě. A všichni přišli z toho důvodu, že dneska tady v přímém přenosu toboganu slaví své 80. narozeniny. Otevírám dveře, které jsou tady na scéně, doufám, že tam bude. Protože 80. narozeniny tady dneska slaví paní Daniela Kolářová. Všechno nejlepší, kytička je vaše. Stejně tak jako vyprodané divadlo Mana a všichni posluchači na příjmu Českého rozhlasu. Daniela Kolářová.

0: Danielo, krásné dobré dopoledne. Vítejte v divadle, které dobře znáte, kde záříte v této době. A já mám první otázku, já jdu k vám si sednout, než přijdou ostatní. Jaký to je? Jaký to je? Ten věk se blíží, ještě vám není, prosím vás. To přijde teprve, zatím je to 79-letá herečka. Ale vyprodané divadlo, články v novinách, v časopisech a díky tomu potlesku vidíte, že my Češi vás prostě milujeme za to, za všechno, co jste kdy pro nás udělala.
1: Aleši, já vám strašně děkuju a všem, že jste přišli. Já jsem s ničím takovým nepočítala, takže jsem od rána taková, mám prostě trochu trému. Tak, ale zase vám věřím, že protože už jsme spolu párkrát mluvili, že to bude prostě fajn, sranda a důstojné.
0: Nebojte se, žádná jobovka se nechystá, ale víte co, není v českém, použiju to ošklivé slovo, showbiznisu, mnoho takových lidí, o kterých by se dalo říct, že vy, co se týká herectví samozřejmě, tam jste nás nesklamala nikdy, tam jste nás mohla jenom překvapovat, ale co se týká osobních postojů, vaší angažovanosti v politice po revoluci, toho, že se nebojíte říkat pravdu, že jste prostě pevná ženská, se kterou je radost se vidět, za to bych vám chtěl poděkovat. Kromě těch všech hereckých rolí, je to tak?
1: Já moc děkuju, snažila jsem se, no. Takže strašně moc díky. Díky, Aleši.
0: My děkujeme. Vy si dneska to setkání užívejte. Já musím říct, že schánět hosty na vaše narozeniny, to je radost. Protože kdo něco měl, tak to zrušil. Protože říkal, tam nemůžu v žádném případě chybět. I když jedno přání, to už jsem vám splnit nedokázal, když jsme si s Danielkou říkali, kdo by se tu měl postarat o hudbu, padlo jméno Zuzany Navarové. V rádiu toho umíme hodně, mohli bychom samozřejmě pouštět její skladby ze záznamu, ale my máme kontakty na nové, mladé, perspektivní a já teď pozvu dámu, která vám představí samozřejmě víc ze svého repertoáru, ale začne právě písní vaší oblíbené Zuzany Navarové. Dámy a pánové, přichází Marie Putnerová a společně s ní pan Haštal Habka. Přejeme krásné dobré dopoledne. Marie Putnerová, Haštal Habka, piano tady na jevišti. A já velmi poprosím v přímém přenosu Českého rozhlasu z Many o první píseň. No a vy u rozhlasových přijímačů přivřete oči a řekněte si, třeba tam zrovna Zuzana Navarová je pro Danielu Kolářovou.
2: Dobrý večer. Neste mě, neste ptáci do nebes, k divokým kachnám volám přes vrátka. Skřiven, ať zanechá mě blízko hvězd a straky odnesou má zrcátka.

0: První píseň pro Danielu Kolářovou, Marie Putnerová a Haštel Hatka. Děkujeme za to, že jste s námi. Posaďte se u nás tady na jevišti Vršovického divadla Mana, kde je krásně postavený takový obýváček, máme tady okna a máme tady tajemné dveře. To je, připadá mi zvláštní, že je tam zrovna, ale to je z té inscenace, zrovna ve vašem případě ten nápis kouření zakázáno, Danielo, ale vy můžete kdekoliv. Ale fascinující jsou tyhle ty dveře, které kdykoliv otevřu, tak se tam objeví další nějaká zajímavá osobnost. Kdo si je za dverami? Dámy a pánové, je tady další host, který vlastně na tohle jeviště společně s Danielou patří a to je... Je tam? Lenka Termerová! Krásné dobré dopoledne, Lenko. Vítejte. Jsme doma, pojďte dál.
1: Dobrý den, pane Aleši. Může Dana ven?
0: Ne. Dana, ne dneska připravím narozeniny, ale jestli chcete, můžete si hrát pokojíčko. Neudělejte tam bordel jako minule. Danuško, přišla ti Lenka. Lenka Termerová. Tady, to je to správné místo. Já teď jsem říct, já jdu vedle vás, holky, ale já tak připadám, to je splněný sen, legendy se schází, počkejte, až dorazí všechny. Lenko, co vás spojí s Danielou Kolářovou a tím vlastně vysvětlíme i to, proč je místem téhleté oslavy právě tohleto nádherné vršovické divadlo Mana.
1: Aha, tak dobře, tak já začnu od konce. Mm-hmm. Když jde o Manu, tak my tady s Danou hrajeme takovou hru o dvou dámách, kterým je 83 a 85, bajvočko, a jedna slepne a druhá blbne. A my už to hrajeme tak dlouho a tak rádi, že už mám pocit, že jsme se stali tou Nety Šprinci, že už jí skutečně jsme. Ale pokud jde o Danu, tak já už jí znám neuvěřitelně dlouho, protože na Akademii muzických umění byla o ročník vejš a já jsem k ní vzhlížela. Ona vždycky chodila a měla tadyhle vlasy udělaný do gumičky jako takovou palmičku. A mě připadala hrozně zajímavá a potom pak jsem viděla takový představení, který udělali s Jirkou Ornestem Morgensterna. A to už jsem se teda do té Dany zabouchla úplně totálně, protože jsem zjistila, že je nejenom úžasná herečka, ale že je úžasný komik. A to vám musím tady říct naživo, že je mi hrozně líto, že tak málo je využitá jako komik Dana. Protože asi ona je tak krásná, že vždycky jako vlastně to bylo takový nasnadně, že bude hrát i krasavice, že jo? Ale že je taky jako mocná takovýhle věcí, to jí málo kdo využil, protože je geniální.
2: Děkuji.
0: Ale já musím říct, a když se s Danielou vidíme, tak jí to vždycky skromně připomínám, že z těch filmů ona má ty hlášky, které my doma používáme. Jo? Teď ano, kývlo i publikum, jako úžasná věta, tak si dej polívku a budeš ještě klidnější. Naše milovaná věta, když si vzpomenete z Kulového blesku, jak ten chlapec chudák kreslí ten hambatý obrázek, Daniela se na něj podívá a říká, to není celé. A miluji větu, já znám široko daleko všechny krávy, ale vás jsem tady ještě neviděl. A všichni ví, o co jde, to je přece nádherný. Jaká je Daniela Kolářová? My jako diváci známe samozřejmě z filmů, inscenací, z divadla, ale vy jako skoro sestra máte šanci říct něco, co třeba tady ještě nepadlo. Jaká je Daniela Kolářová?
1: To je pravda, to bych na ní mohla teďka prozradit.
0: Je to správné místo.
1: Já si myslím, že mimo všech těch vlastností, o kterých jsme tady mluvili, Dana je velký introvert, velmi pečlivá, nakonec je narozená ze znamení Panny, takže musí i být jako velmi pečlivá a taky velmi nervní. Že jo? Protože je zodpovědná a rovná a charakterní člověk.
2: Děkuju ti.
0: Jako bych uslyšel jemné klepání, čekáme další návštěvu. Ohlásila se nám i jedna manželská dvojice, tak doufám, že otevřu ty dveře a budou tam. Dámy a pánové, Carmen Majerová a Petr Kostka.
3: Dobrý den.
0: Hezký dobrý den.
3: Děkujem.
0: Carmenko, Danielka ven nepůjde, má tam Lenku, jděte si hrát do pokojíčku.
3: Já, prosím tě, on Petr rád mluví, tak by začal jako první. Ano.
4: Tady narazí tvá režie na mou režii.
0: Ty. Ve chvíli, kdy přicházíš ty, moje režie končí.
4: Ano, ano. Já přicházím za Danielou společně s Carmen. Danielo, my tě vlastně přicházíme přivítat, protože v těchto dnech překračuješ jistou pomyslnou hranici a vcházíš do poslední fáze lidského života. Jo? Říká se mu stáří. Ale vůbec se toho neboj, je to nádhera. Například ráno vstaneš, uděláš si snídaní, kafíčko a zase si můžeš jít lehnout. Je to pravda, že stáří sebou samozřejmě přináší i krušné chvíle, různé neduhy. To patří k životu, ale toho se neboj, protože už, jak sám Bernard Shaw říkal, stáří bývá krušné, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. Takže tě vítám, tady máš, musím načechrat, kytičku.
0: Ahoj. Políbení ruky, předání Danielko. Květiny, Carmen Majerová.
3: Moje milá. Já ti přeju všechno nejlepší, zdravíčko. A protože vím, že jsi zahrádkářka a nevím, protože bylo takový suchý léto, jak to vlastně dopadlo, tak jsem ti přinesla košík ovoce.
2: Páni.
3: Košík je ručně dělaný. Já ne.
0: Ale jsem ti viděl, jak splétáš ty proutky.
3: Je ručně dělaný, ano. Takže ať se osvěžíš, ať je ti dobře, ať jsi pořád tak báječná, vtipná, nádherná, jako celý život, co tě znám.
2: Děkuju.
0: Dva krásné pojevky mezi kolegyněmi, ale... Takže... Petr, jak je vidět, zaznamenal ten košík, ještě, kde jsou jahody, prdlaž, maliny, já borůvky, to ti doma nedají, viď?
4: No to ne, ale, prdlaž, ale ta kytka potřebuje jít do vody, takže už toho tady nech a běž domů. Jo, my už to nějak umlátíme tady.
0: Jen si pojď sednout. Carmen Majerová, Petr Kostka. No jistě, Carmenko, ty máš to křesílko. Ano, Petře, nech si ten mikrofon, ještě budeš hovořit. No to nebylo všechno, co si tady předved.
4: Já si ho si víc nepřipravil.
0: Ne, my si tady dneska povídáme samozřejmě o oslavenkyni. Já se snažím přijít na to, proč je tak úžasná, proč ji tak obdivujeme. Něco... Co byste mi na ní prozradili? Krásnou věc, která řekla...
4: No to já dost těžko něco můžu prozrazovat, protože ten Hanzlík ji nepustil. Jo? Oni spolu hráli leta letou. Je pravda na obhajubu Hanzlíka, že já tam v té době ještě v divadle na Vinohradech nebyl.
0: Aha.
4: Takže jinak by to měl těžší. Jako, ale přišel jsem až později, takže jsme bohužel hráli spolu málo, jenom Poprask na laguně jsme spolu měli, no takže aspoň tam jsem si ji užil na jevišti.
0: Já to teď nějak letmo počítám, ale ve chvíli, kdy byste se teda potkali na Vinohradech, nebyl už si ženatej tady s Carmenkou?
4: Já jsem se už ženatej narodil. Samozřejmě.
0: Karmenko, než se zeptám, jaká to je Daniela, jaký to bylo uhlídat kostku, prosím tě? To, že mi vždycky vyprávíš, že kroužil mlsně, když mladá Karmenka přišla z Hradce Králové, on takhle kroužil, kdykoliv se potom objevila nějaká nová další kolegyně?
3: Ne, on kroužil jenom kolem mě.
0: No.
3: Ne, vůbec, nemám tušení, že by kroužil kolem někoho jiného.
4: No, kroužil, ale ne. Ty říkala, že ti nemám nikdy nic říkat. No. Tak jsem ti to neprozradil.
3: Ano, to je pravda. Ano, ano. Ano.
0: Tak říkají, oni provázejí v rozhlase tím pořadem Zlatá láska, ale řekli si v toboganu takový věci, že se hned v pondělí rozvedli. Karmenko, co mi prozradíš na Danielu Kolářovou?
3: No tak přes celý život jako mladé holky jsem neměla štěstí, abychom se společně potkali při práci, ale na stará kolena, je tomu asi, myslím, tak 12 let. Tomáš Tepfr, když se stal ředitelem divadla na Vinohradech. Ano, to jsme byli kočky. A on měl prostě tu odvahu, že začínal svou, tedy ředitelskou kariérou tím, že obsadil prostě Babinec, asi nás bylo 8 starých vysloužilých hereček, prostě hra o starých vysloužilých herečkách. No a my jsme tam s Danou a ještě s Libuškou Švormovou měli tu čest hrát a já tím pádem jsem se setkala s Danielou na jevišti a moc na to ráda vzpomínám, protože to byla pěkná komedie, byla úspěšná a byla to prostě radost. Jinak mám takovou jenom, já nechci zdržovat, ale takovou osobní,

0: štěstí a najdu někoho, kdo mi ty tři holčičky pohlídá nebo mi je pomůže vychovat. A moje kolegyně, tvá tchýně, Jarmilka Smejkalová, výtečná herečka, já myslím, že starší generace by si ji měla pamatovat, byla to okouzlující, báječná žena. No a ta mě nějak fandila i Petrovi a prostě řekla, hele, já mám takový nápad, víš, já k vám pošlu naši tetičku Marii a ona ti pomůže. No a tetička Marie u nás byla a uplynul jeden rok, myslím, uplynuli dva, já to teď přesně nevím, ale jednoho dne teta Marie přišla a říká, no, Karmenko, je mi to hrozně líto, ale ona Danielka čeká dítě. Takže já půjdu k Danielce a k Jirkovi. Já říkám, to se nedá nic dělat. Takže, ale nicméně strašně ráda na ní vzpomínám. Byla kouzelná.
1: Mádřinka naše, ano, byla zlatá. Pomáhala nám, no, moc nám pomohla.
0: No, mě
1: taky.
0: Protože
1: bez ní bychom prostě to divadlo hrát nemohli.
0: Ano, ano, ano.
2: To je pošta pro tebe, to je krásný. No. Vy jste mi teď nahráli ani nevíte jak, protože samozřejmě Jarmila Smejkalová, jakožto slavná herečka pamětnické éry, určitě ji znáte z filmu Pro pamětníky, když byste viděli její tvář 100%, si řeknete, jo, to je tahleta, je samozřejmě součástí našich tradičních kalendářů pro pamětníky. A pozor, vyšel 19. Tentokrát jsou to samé vzpomínky Karmen Majerové a Petra Kostky. Já jsem dneska ráno rozbalil ten balík, který dorazil z tiskárny, byť už jsou v prodeji, a tohle je první kalendář. Ano, je tam na titulní stránce i mladinký Petr Sošný, černovlasý, Karmenka Majerová, ta vypadá pořád stejně. A ten úplně první kalendář já si běžně vždycky sebestředně dávám na stůl, ale letos udělám výjimku a s vaším svolením ho dám Daniele k narozeninám. Tady je Karmen Majerová a Petr Kostka. Máte šanci s nimi trávit.
3: A Aleš Cibulka stále mladý.
2: Ano. Děkuji ti, Petře, je vidět, že i navzdory svému věku dobře vidíš. Dámy a pánové, Marie Putnerová, Haštal, Habka, opět připraveni k další písni. Mařenko, já jdu za vámi s mikrofonem, prozraďte nám něco o vás. Ta první písnička, to byla samozřejmě Zuzana Navarová na přání, ale kde jste se vzali? No, všechno nás zajímá.
4: Kde jsme se vzali? Dobré poledne, možná, že už teď nastala ta správná chvíle říct dobré poledne. A kde jsme se vzali? No, my jsme se narodili a pak jsme vyrostli a pak jsme sem přijeli a jsme tady. Ale my vám zahrajeme, prosím vás, teďka píseň, která my jsme natočili desku písní Zuzany Navarové, která vyšla jako podsta k jejímu 20-letému odchodu minulý rok. A díky tomu tady my teda jsme dneska v tomto pořadu. Běžně ty písně nehrajeme, takže je to pro nás i taková jako výjimečná příležitost je pustit dál. A jinak zahrajeme teďka píseň z mojeho repertoáru a bude to zúdemněná báseň brněnského básníka Jana Zahradníčka, která se jmenuje Píseň o domově a vznikla pro divadelní představení, které inscenovalo Horácké divadlo, a já jsem měla příležitost se na tomto kusu hudby nějak spolupodílet, tak... Jestli to takhle stačí.
2: No samozřejmě. Velmi děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, stále jste na příjmu Českého rozhlasu. Slavíme tady narozeniny Daniely Kolářová, Linka Termerová, Karmen Majerová, Petr Kostka a vypadá to, že za dveřmi se opět někdo připravuje. Ale právě teď Marie Putnerová a Haštal Habka.

0: Marie Putnerová a Haštal Habka jako hudební dárky pro Danielu Kolářovou. A jak je vidět, vybírali jsme dobře. Je tady Lenka Termerová, Carmen Majerová, Petr Kostka a já jdu k našim tajemným dveřím, protože tam by měla stát dáma, Danielko, která taky v toboganu slavila osmdesátiny, ale už je to 11 let. Dámy a pánové, přichází Libuše Švormová. Libuško, krásné, dobré dopoledne. Libuše Švormová.
1: Tak, sedla jsem si ještě, abych se potom taky vstala.
0: Ano, prosím vás, je to hříčka přírody. Kdybyste se ptali, proč se neustále oddaluje odchod do důchodu, to je proto, že Libuška, když přijde na sociálku, je dokladem toho, že v 90 se dá ještě chodit do práce. Takhle dneska vypadá 1,90. Libuše Švormová, Libuško, vítejte tady u nás.
1: Děkuji moc. Hele, počkej, ale dneska jsme tady kvůli Daniele přece.
0: No jistě, no, zajímá všechno, co vy dvě společně prozrazujete.
1: No já jsem měla to štěstí, že jsem s ní taky, ona natočila víc filmů samozřejmě než já, ale v jednom jsem s ní hrála. Já jsem bohužel neposlouchala, co se tady říkalo. Léto s kovbojem, mluvilo se o něm?
0: Velmi letmo padla jedna hláška, ale když si představíme tu vaší kouzelnou rodinku učitelek.
1: No tak to byla paráda, já jsem hrála matku tvojí. Moji maminku hrála Dana Metřická a Merinka Rusulková hrála babičku, že jo. Takže jsme byli tři na ní a pak jsme se jednou, člověče, to tak počítali a zjistili jsme, že jsme se vzájemně museli mít ve 12 letech. No, protože, ale byla to úžasná sestava, byl to vlastně moc hezký film taky, že jo, to byl pěkný film, já jsem ho měla ráda a no a tak tam jsem tě obdivovala a pak si natočila, ty jsi natočila takových filmů, že to jsem snad možná ani všechny neviděla, ale pamatuju se, že naposled jsme se viděli, ty děláš ještě takový jiný akce, padla tady řeč o černobílém filmu.
0: Malinko letmo, no. Ale klidně se můžeme vrátit.
1: Černobílý film, ano. To jsme tam byli nějak před 2 lety, viď? Ty jsi tam dokonce, ano. No, ty jsi tomu tak jako kmotrovala, nebo co jsi to dělala. A to je taky záslužná akce, víš, protože se tam promítali opravdu jenom černobílý filmy a zjistili jsme, že vlastně některý byli nádherný a že by vlastně nebyly ani moc dobrý barevní. Že, víš, že ty černobílý filmy měly někdy obrovský půvab teda. Takže takhle, no.
0: Mně se vybavila ta krásná scéna, kdy Daniela Kolářová v Létě s kovbojem přivede pana Hanzlíka a jak ty učitelky se obracejí, jedna se říká nikdy, nikdy, nikdy. A pak Marinka říká nikdy? Nádherná rodinka jste byli. Libuško, jaká je Daniela Kolářová? Co byste nám o ní prozradila?
1: No tak zase upřímně řečeno, já s ní nežiju. Takže zase tolik toho nevím, ale myslím si, že ona dokazuje, ono vždycky do těch filmů a do všeho našeho hraní se trošku něco dostane z nás, že jo. I když já třeba bych na tom byla špatně, protože já jsem hrála samý záporný role většinou symetriky, starý takový nějaký tchyně a uzeny a takový. Kde mě říkali, kde jsem dělala takový věci, tý svý snaše, že jsem pak přišla do šatny a říkám těm děvčatům tam, to snad ani není možný, aby ta tchýně jako tý snaše dělala takovýhle věci. A tam mě holky řekly, a to byste se divila, paní Švormová. Takže měli zřejmě své zkušenosti. Já jsem naštěstí tchýni nikdy neměla, protože jsem si vzala svého o mnoho let mladšího manžela.
0: Ano, tady sedí, on tady v první řadě. Sedí. Ano.
1: No, tak vzala jsem si ho, teda on je skoro o 20 let mladší než já, jenomže teď je mu přes 70 a já říkám, vzala jsem si zajíce, teď mám doma dětka.
0: Ano. Dámy a pánové, náš rozhlasový pokojíček se zaplňuje a já jsem šťastný, když si řeknu, že pozveme pana Wasserbauera, kterého Daniela učila v jednom slavném českém filmu. Nemusím dodávat, možná nám zavecituje i bvízky. Uvidíme. Dámy a pánové, za dveřmi je doufám právě teď pan Jan Vlasák. Krásný dobrý den, vítejte. Jan Vlasák, dalším vzácným hostem dnešního rozhlasového toboganu na počest Daniely Kolářové. Krásné dobré dopoledne, vítejte a povídejte. Zajímá nás všechno na téma Daniela Kolářová.
2: No já to budu mít takový asi chudší, protože já jsem se do Prahy dostal docela pozdě. Já jsem vlastně celý kariérní život, takový ten mladý, prožil venku, mimo Prahu a do Prahy jsem se dostal až později. Takže příležitost setkat se s Danou jsem měl vlastně víceméně jenom jednu, když mě Honza Svěrák obsadil do Vratných lahví, ale za to jsem měl tu možnost vyznat Daně lásku. A to zase každému nepodaří, takže na to já si pamatuju velice dobře. A z toho mi taky zůstalo to, že když mě lidi potkávají a někdy mě poznají, tak řeknou vždycky, prosím vás, zkuste nám písku. A mě už to tak štve, že prostě se z toho vždycky nějak vymotám a neříkám to. Tak se netěšte, neřeknu.
0: Honzo, tak. Dneska je taková velmi výjimečná situace, víte? Nechci vás nějak tím jako dostat do úzkých, ale dneska byste mohl. A nebo aspoň to německé vyznání. Já vím, že to je opravdu, ale...
2: Mohl bych.
0: No?
2: Mohl bych, kdybych si to pamatoval. Já všecko zapomenu, takže mě se lidi ptají, když natáčím knihy třeba, natočil jsem spoustu knih a oni mi říkají, prosím tě, a tohleto, a tohleto, a tuhle knihu, to jsem já natočil? Já si to opravdu nepamatuju, takže kdyby mi to někdo napověděl, tak bych to možná přeříkal jako po nápovědě, ale takhle já si to fakt nevzpomenu.
0: Uděláme to jednoduše, já se otočím do zákulisí, kde mě právě teď sledují, ano, je tady mladá slečna Alevka, máte tak 5 minut na to najít na internetu bvízky. Vy to víte? Pozor, vy to umíte z paměti? Pojďte sem za náma, to se... A to není připraveno. To je slečna Elevka, která se přišla podívat jenom na... No vy jste zaseslalo samou nebe. Tak do něj, ten mě nebude mít rád.
3: Ich liebe dich, du bist so schön.
0: Ano.
3: Je to tak.
0: A bvízky taky umíte?
3: Sie sind so schön, je to tak?
0: Ja, ano. Ano.
3: Ich liebe Sie, Sie sind so schön.
2: Ich liebe Sie, Sie sind so schön.
0: Honzo, velmi děkujeme a už teď zadávám na 90. Daniely Kolářové, budou bvízky. Máte na to 10 let.
2: No, jestli tady ještě budu do té doby.
0: Jan Vlasák, další host dnešního toboganu. A já přicházím ke dveřím. A teď se tam objeví muž, který vás možná překvapí, proč je tu. Hned to vysvětlí, dámy a pánové, pan Jiří Stivín. Krásný dobrý den, vítejte, mistře. Samozřejmě s flétnou. Hned přidávám mikrofon, zde je. No a na vás je teď vysvětlení, proč si vás Daniela přála, co vy dva máte společného.
4: Ale no tak my se známe strašně dlouho a já znám hlavně jejího manžela, který ještě už jako z dětství, už jako, když už jsme byli kluci, tak jsme se znali. Takže já jsem Daniele teda přišel poblahopřát a hlavně jsem vyčnil svoje dvě desky. Jedna je, to je Vivaldiho Zobcová flétna a druhý to je moje taková, ta dá se říct kultovní deska Zvěrokruh. Takže ano, rádo se stalo. A teďka bych ti zahral takovou oslavnou skladbu trošičku, kterou jsem napsal, budu improvizovat. ale hraju tam taky na saxofon, takže to mám předehraný, jako jo, ten saxofon, protože to všechno se nedá stihnout najednou, jako. A takže vzhůru dolů a já vám teda zahraju poctu Daniele, jestli můžu.
0: Dámy a pánové, v přímém přenosu Českého rozhlasu se dějí věci, které jsou úžasné právě teď. Jiří Stivín.

0: Jiří Stivín a v premiéře oslavná píseň na Danielu Kolářovou. Milí posluchači, škoda, že nejste v divadle Mana, protože mně připadá, že se mi to zdá, jo. Když se podíváte na jeviště, tady vedle sebe sedí, a vezmu to po pořadě, Carmen Majerová, Petr Kostka, Lenka Termerová, Daniela Kolářová, Libuška Švorbová, Honza Vlasák, Jiří Stivín. To je splněný moderátorský sen. Legendy se sešly, co tomu říkáte, to je... Ale přeci jenom, ano, ale... Libuško...
1: Zapomínáš, že jsi dneska ty nespíval. My jsme onehdy přišli na Nataši Golové.
0: Ano, ano.
1: Síň Nataši Golové existuje a my jsme tam přišli a Aleš tam přišel a začal zpívat. Ano. Si představte. A dobře, no, ku ale, podivu.
0: Ale Libuško, když to na mě přijde, dneska to na mě ještě nepřišlo, ale... Třeba se toho dočkáme. Já pravidelně zpívám na devadesátinám. Jeste zdravě, tužte se, cvičte, na devadesátinách zapěju. Ale Danielo, vzpomínáme tady na nejrůznější filmy, které samozřejmě bylo by jich mnoho, ale vzpomene si herečka na ten úplně první, ten díky kterému ji objevili režiséři, diváci, který byl úplně první?
2: No, ve třetím ročníku na divadelní fakultě to byla Soukromá vichřice.
0: Soukromá vichřice? Ano. Mm-hmm. To znamená, že jestli dobře počítám, příští rok to bude 60 let od natáčení. To je neskutečný.
2: To je neskutečný. To je,
0: kdo to tenkrát režíroval?
2: Pan Hynek Bočan.
0: To je náhoda.
2: Ano.
0: To je náhoda. To se dějou věci. Přicházím ke dveřím, dámy a pánové, pan Hynek Bočan. Pane režisére, je nám velkou ctí. Vítejte, ne, uklonil se, odchází, jen pojďte dál. Vítejte, Hynku. Režisérská legenda. Hynek Bočan. S velkou úklonou nejen před Danielou Kolářovou. Pane režisére, vzpomenete na to, když se vrátíme o těch 60 let zpátky, Danielu Kolářovou nikdo nezná a mladinký Hynek Bočan ji objeví. Jak to tenkrát bylo? Vybavíte si to?
3: To jsem nebyl na světě ještě.
0: Jak to bylo? Jak to bylo?
3: Ne, já se musím omluvit. Mě trošku jako došly slova. Já jsem chtěl nejdřív pogratulovat Daně a děkuju, že si mě taky pozvala. Aspoň si myslím, že to tak bylo.
0: No jistě.
3: Ale on, když hraje ten Jirka, tak já se vždycky dojmu. A těžko se mi mluví, no, tak ale už,
4: Firma, děkuji,
3: už budu hodnej.
4: Můžeš něco říct?
0: Ano.
5: Já si teda zaprvé děkuju za to, že tě to dojmulo, teda to, co hraju, ale na druhé straně chci říct, že máme strašně velkou výhodu, my všichni, co tady jsme. Velkou výhodu, víte jakou? Že neumřem předčasně. To je přeci geniální.
3: Já myslím, že kdyby jsme se sečetli, tak to je normální rozpočet už.
0: Ale a to do příště si dám tu práci a sečtu náš věk. Ano, Mařenka Putnerová s Haštalem nám to významně kazí svým věkem. I ta moje blížící se padesátka je trapná, ale bylo by to úžasný. Pane režisér, jak vzpomenete, co nám prozradíte vy o Daniele Kolářové? Cokoliv.
3: Já jsem... přijel jedním vozem s Danou a oba jsme se jako domluvili, že paměť je krátká. A já jsem vlastně marně tápal v mysli, jak jsem na ní přišel. A muselo to být, ty jsi byla tehdy ve třetím ročníku.
2: Ano.
3: A určitě si hrála v nějakém takovém tom
2: představení
3: čtvrtého ročníku, jak vy jste tam ještě jako... A no, co vám budu vyprávět? Ona byla tak nádherná, že celkem, já jsem s ní nedělal žádný herecký zkoušky, to byla naprostá troufalost, žádnej casting, nic, prostě jsem věděl, že Dana Kolářová je bohunka do soukromí Vichřice a byl to tvůj první film.
2: Ano, první.
3: Takže já myslím, že já si ani nepamatuju, že bych jí udílel nějaký režijní pokyny ve smyslu, asi jsem ti vykal nebo tykal?
2: Asi vykal tehdy.
3: Vykal, viď? Takže bych říkal, uberte, nejste na divadle, nebo ne, žádný takový voloviny. A protože ona, no, já to nerad to před ní říkám, ale ona skutečně velmi talentovaná, velmi. A snad jediná taková moje podpora režijní byla v tom smyslu, že přece jenom ten film se točí na přeskáčku a tak je třeba jako připomenout, hele, předtím už si hrála tohleto, tak teďko pojďme, uděláme to takhle. Ale ta spolupráce byla bezkonfliktní, aspoň já si to tak pamatuju. No prostě přišla na plac profesionální herečka, skvěle zahrála tu roli. No co mám víc, jako... To, prostě, no zase abychom nepřechválili, že?
0: Zaslouží si to a bylo toho víc, muž Zlodlína, Pytláci. V roce 2003 ještě vlastně pokračování Nemocnice na kraji města, tam jste se taky setkali. Já teda musím říct, a je to vlastně zajímavé, že Danielo, my máme to společné, že vy jste Chebanda, já jsem se narodil v Sokolově a oba nás objevil pan režisér Hynek Bočan. On mě taky obsadil do mého prvního filmu. Tam se naše kariéry začínají rozcházet. Byl to jediný režisér, který mě kdy někam obsadil. Moje kariéra skončila. Toho tam talentu
3: musím,
0: tam...
3: Počkej. Já musím říct, že ne každý obsazení se povede, že jo?
0: Já jsem čekal, že mi to teď začnete vyvracet. Já jsem si... Ano, já myslím, že je na čase... Petře, čemu se tak směješ? Já nevím, co jako je to...
6: Já taky ne.
2: To je mezi námi.
0: Ne mezi námi, říká, co říkal, Karmenka mu to přeložila a zasmála se. Je to tak, proto zůstávám u toho moderování, pan režisér měl pravdu, ale nerad přináším smutné zprávy, ale jednu tu teď mám pro vás u rozhlasových přijímačů. Blíží se poledne, čili my se teď odpojíme od vás, kteří jste na příjmu Českého rozhlasu Dvojka, Českého rozhlasu Pohoda a pokračovat budeme tu následující hodinku, já tomu říkám MTB, měli jste tu bejt. Měli jste tu být, dámy a pánové, a pozvu vás samozřejmě k dalším toboganům. Už v pondělí budeme natáčet v pražské Ypsilonce, dívám se na Lenku, a to si připomeneme 60 let, kdy je v Ypsilonce Mirek Kořínek. Za týden v toboganu 80. Honzy Nedvěda a pozvu vás do pražské křižovatky, odkud budeme vysílat 3. října přímý přenos k nedožitým 90. pana prezidenta Václava Havla. Dorazí Dagmar Havlová a budou tam Eva Holubová, Leona Machálková, Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Aneta Langerová se svou kapelou a jak jsem se tak díval, asi ve 32. řadě je ještě pár míst volných, ale v křižovatce je všude dobře vidět, tak doufám, že dorazíte. Dámy a pánové, oslava Daniely Kolářové tady v divadle Mana pokračuje. Loučíme se s vámi na příjmu Českého rozhlasu a loučí se pan Hynek Bočan, Jiří Stivín, Jan Vlasák, dorazila Libuše Švormová, Carmen Majerová a Petr Kostka, Lenka Termerová. No, je nám vás líto vás u rádia pač popolední. My si tady budeme vyprávět sprostý vtipy a budeme si povídat o politice. Dneska tady totiž své narozeniny slaví Daniela Kolářová. Pijánu mávám na Haštala Habku a Mařenku Putnerovou a já poprosím o závěrečnou píseň našeho přímého přenosu a pro vás tady v divadle Mejdan začíná.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Pohádka ze staré Anglie vypráví příběh o chudém chlapci, který díky obyčejné kočce získal velké bohatství. A o tom, co bylo dál. Pro rozhlas na motivy anglického příběhu dnešní pohádku Dick a jeho kočka napsala Helena Sýkorová v roce 1974.

0: Náš hrdina pochází z dob, kdy ještě jenom vítr proháněl klepotavé mlýny a po silnicích drkotaly formanské vozy. Tenkrát se věřilo, že štěstí jsou peníze a peníze jsou štěstí. Jenže obojí se Dickovi na míle vyhýbalo. Jenom nouze s bídou se mu usadili po kapsách. A tak se hoch, který měl pohlednou tvář a srdce ze zlata, protloukal životem, jak uměl.
1: Hotovo, pan táto.
2: Vidím. Tak, tady máš za práci. A můžeš jít, doma tě už jistě čekají.
1: Nikoho nemám, máma s tátou mi před rokem umřeli a od té doby se musím prosit u cizích.
2: No to víš, tak už to na světě chodí. Dneska si tady a zítra podrnem. Tak tu máš ještě placku na cestu, aby z hostinského od královského zouváku nepomlouval, že je odřihost. A buď zdrav.
1: Pane Hostinský, prosím vás, vy jste hodný člověk, že mě tu necháte na noc. Tmu máme na krku a v lese už je zima.
2: Já to věděl. Podáš mu prsta, hned bude chtít celou ruku.
1: Všechno vám udělám. Kdybyste potřeboval umýt korbele nebo podlahy, rád pomůžu.
2: Ne. Na všechno stačím sám.
1: Moc vás prosím.
2: A proč zrovna já se mám s tebou trápit? Jsi otrhaný jako nějaký lotřík. Pustím tě dovnitř a zítra najdu hospodu vymetenou.
1: Chudý člověk nemá žádnou cenu, ať přijde kam chce. Nad starým kabátem dovede každý jen ohrnout nos.
2: Podívejme kluka. Můžeš si opatřit kabátek sametový, naplnit si měšec a budeš vidět, jak tě všude uvítají.
1: I když se dru od rána do večera, nikde si nevydělám ani tolik, abych se mohl dosyta najíst.
2: A proč nejdeš do Londýna? Tam přidávají pocestným na uvítanou malinové koláče a ulice jsou dlážděné stříbrem a zlaťáky.
1: To jsou jenom povídačky.
2: Ba ne. Vždycky to tvrdila má prabába. A ta odtamtud pocházela.
1: Hůř než kde jinde mi tam asi nebude. Tak děkuju, pane Hostinský.
2: Za málo. A pospěš si, ať ti bohatství neuteče.

0: Za písničku maloval mužničku. Podaruj chudě se penízkem, synku, podaruj, podaruj.
1: Hezky si hrál, dědo. Ale nejsem na tom ani o chlup líp. Počkej, vysloužil jsem si dva měďáky. Jeden si vem a hned jsme na tom stejně.
0: Jaké pak stejně? Po mně už ani starý pes neštěkne. Za to takového pohledného mládence každý rád přivítá.
1: Spíš odvrat odežene, dědečku. Smůla se mi lepí na paty. Od té doby, co mě opustili rodiče, o pořádnou práci ne a ne zavadit.
0: Táta s mámou ti nenechali vůbec nic?
1: Nic. Hleda poctivé jméno Dicka, starý stříbrný grož. Koukej, nosím ho na provázku pro štěstí. Poslouchej, dědo, nevíš ty náhodou, co je to štěstí?
0: Těžká odpověď. Pro jednoho je to okovaná truhla plná stříbra. Pro druhého zase kočár s hraběcí korunkou. A pro někoho jenom růžička voňavá, kterou mu darovalo děvče.
1: Pro mě by bylo štěstí, kdybych měl stálou práci a večer kam hlavu složit. Ale kdybych měl to štěstí hledat?
0: To kdybych věděl, hochu, nechodil bych s žebráckou mošnou. Ale nehledej ho. Lec, kdo si myslí, už ho držím v dlani, jenže štěstí z ničeho nic udělá frnk a odletí Bůh ví kam. Až se mu zachce, vyhledá tě sám.
1: Zatím se ke mně jenom otáčí zády. Jak je asi daleko do Londýna, dědečku?
0: Když přidáš do kroku, dorazíš do města, než slunce vyjde na kopec.
1: Tak na viděnou, staroušku. Pospíchám mu naproti.
0: Komu pak?
1: Přeci štěstí. Komu jinému?

0: Dlouho a dlouho bloudil Dick po Londýně. Ale ať hledal, jak hledal, ulice dlážděné zlatem a stříbrem nenašel. A po blátivých chodnících chodili lidé zrovna takoví jako na vesnici. Jeden bohatší, druhý chudý.
1: Koláčky, sladké, medové, kupte si koláče rovnou z pekáče. Dej mě ďáček za koláček.
2: Štěstí, kupte si štěstí. Kdo štěstí koupí, ten neprohloupí.
3: Nemáš hladovku?
4: Mám.
3: Ochutnej můj koláč a budeš se olizovat ještě pozítří.
4: Nehněvej se, já si radši koupím štěstí.
3: Pak si kup štěstí, pane Zbalíkova.
5: Správně, štěstíčko. Za mě ďák jeho plný kornout, ale opatrně rozbalovat, ať ti nevypadne.
4: Vždyť to je přece uschlý pavouk.
5: Od jak živa pavouci nosili štěstí, či ne?
4: Víš, co si? Nestyda.
5: S dovolením, jenom chytrák.
4: U nás na vesnici jsme takovým chytrákům říkali šejdíři.
5: Tak šiť taky a nebudeš mít prázdnou kapsu.
4: Zasloužil bys, aby tě vymáchali v řece.
5: U nás v Londýně máčíme v řece jen vesnické hňupy.
4: Já ti asi jednu vrazím.
5: Co?
3: Ty, Palíku, napráskej mu pité.
5: Tu máš, ty křupane!
3: Au! Do ně!
6: Co to pomyslujete na rybáři?
3: Pustíš mě!
6: Koukejte, zmizet, nebo na vás vyleju škopek pomíjí!
3: Utíkej, pité!
4: Počkej, Johne!
6: A co ty? Neslyšel jsi? Co se máš co ometat kolem našich dveří?
4: Nezlobte se. Vzácná paní, řekli mi, abych tu zaklepal a poprosil, že prý v tomhle domě bydlí hodní lidé.
6: No, ne, tady se nežebrá. Od nikoho nic nepotřebujeme, nikomu nic nedáváme.
4: Nechtěl jsem mě zadarmo. Za večeři a nocleh vám udělám, co si budete přát. Bloudím po městě bez jídla celý den a celou noc.
6: Pustím tě do domu a ty budeš slídit, šmejdit a nakonec nás vykradeš. Jen hezky táhni, odkud jsi přišel.
7: Počkej, Becky, vy jste tady, slečno Alice.
8: Jděte raději dovnitř, to není nic pro vás. Znám takovou sebranku.
7: Nebuď hned na každého jako sršeň. Přece si slyšela, jak dlouho nejedl. Pojďte dál, hochu. Máme bohu dík plný stůl a ani z něho neubyde, když se s potřebným rozdělíme.
4: Děkuju, slečno. Vás mi asi poslalo samo nebe.
8: Za to tebe nejspíš satanáš.

0: Nalej mi něco pro zahřátí, Alice. V přístavu mě to pořádně profouklo.
1: Chcete čaj, tatínku?
0: Pořádně horký, děvenko. Tak a teď už běž, ať mě nikdo neruší.
1: A směla bych vás vyrušit já? Jen na malou chvilku.
0: Co pak?
1: Mám k vám prosbu. Přišel chudý hoch, unavený a hladový. Nikoho na světě nemá a prosí o práci. Nemohli bychom ho nechat u nás?
0: A kdo pak to je? Po městě se potuluje kapsářů a badějí.
1: Ale ten chlapec je hodný a poctivý.
0: A jak to víš?
1: Má jasné oči a upřímnou tvář.
0: Někdo má oči modré, za to duši umouněnou, jako by si v komíně vyudil.
1: K čem Dick jistě nepatří. A mohl by pomáhat v kuchyni, bez ta kuchařka vzdychá, že neví, kam dřív skočit.
0: Ty jsi zlaté děvče, Alice. Ale nech si poradit. Nemůžeš podávat srdce na dlani, kde komu na potkání.
1: Dick vás nesklame. Uvidíte.
0: Dobře. Ať tedy zatím dělá kuchařce pomocníka.

0: A tak našel Dick útulek v domě londýnského kupce. Konečně měl práci, teplé jídlo a v noci střechu nad hlavou. Štěstí však létá rychleji než vrabčáci. Jen malinko se na Dicka pousmálo a už zase odletělo, bůh ví kam. V kupcově kuchyni vládla kuchařka Becky a té nový pomocník k srdci nepřirostl.
1: Vida, jak pánovi u nás chutná. Cpát se na noc, to dovedou jen lenoši a darmojedi.
2: Dřív jsem si čas k jídlu nenašel.
1: Ale, aby se s nám tu nestrhal. A tohle, že jsou vyleštěné pánve?
2: Líp to nešlo, paní, byly moc zašlé.
1: Moje pekáčky a zašlé, že tě huba nepálí na cti utrači. A koukám, že s podlahou to není o nic lepší, zatrápená kůželína.
2: Vydrhnul jsem jí do běla, kdo má dobré oči, ten to vidí.
1: Díky bohu, mám oči jako ostříž. Ráno ji vydrhneš znovu, rozumíš? Tohle bude nejhezčí kuchyň v Londýně, i kdyby ti měli třísky z dlaní lítat.
2: Becky, ale já musím přece ráno na trh kanárům pro zobání.
1: No to se rozumí, milost pán musí nejdřív na procházku.
2: Slečna Alice si to přála.
1: Z Kanáry si starosti nedělej, ty opatřím já.
2: Co pak kanárům je jedno, kdo jim přinese oběd, ale myslím, že slečnu to bude mrzet.
1: Co ty si myslíš nebo nemyslíš, na tom pramálo záleží. Zapiš si za uši, že paní v kuchyni jsem já. Řekli ti, že mi budeš kruce, nebo neřekli?
2: Řekli.
1: Tak neodmluvi a dělej, co poroučím. A naše slečna buchy netrestej nosí v hlavě jen samé hlouposti, jinak bych si nemohla vzít do domu takového...
2: Nadávky si od vás nezasloužím, paní kuchařko.
1: Pojď sticha, radši koukej mazat na kutě, než ráno přijdu a ti oheň rozdělaní. A kam se hrneš?
2: Jdu si lehnout do čeledníku.
1: Zůstaneš tady. Čeledník je pro lepší lidi.
0: Smutno bylo Dickovi samotnému. Neměl se s kým o své myšlenky podělit. Scházel mu přítel, kterému by srdce otevřel. Ke všemu v noci pobíhalo po kuchyni spousta myší. Šramotili, pištěli a rušili Dickovi sny. A tak plynuli dny. Jednou se vracel s nákupem z trhu a poblíž domu zaslechl žalostné mňoukání.
3: Kočka černá jako smůla. Včera jsem ji přivázal na oca z koudel. Zapálila, měl si vidět tu melu. Celá ulice se zběhla a ta tlustá zrynářka ječela, že přišel sám satanáš a že je konec světa.
4: A kam s ní pospícháš?
3: Jedeme na venkova, tak mi paní poručila, abych ji nechal někde na druhém konci města. Ale já si hodím do řeky, kdo by se trmácel takovou dálku.
4: Podeď, budeš vanda. Podíváme se, jestli kočky dovedou plavat.
3: Jdem.
2: Počkejte, dej mi tu kočku.
3: Dáš ty ruce pryč.
4: Já mu jednu vrazím, mám Jacku.
2: Prosím tě, dej mi tu kočku, vždyť se jí chceš stejně zbavit.
4: Kdo pak ti to namluvil?
2: Jdeš ji utopit, slyšel jsem vás, není ti líto.
3: Líto, nelíto, co je tobě do toho?
2: Líbí se mi.
3: Nám taky.
4: Se ví. Nebav se s ním a poběž, Jacku.
3: Počkej, zadarmo ani kuře nehrabe. Uděláme obchod. Dáš mi tu vykrmenou husičku, co schováváš v košíku a já ti za ní věnuju na věčné časy svou mňoukalku. Slyšíš, jak tě prosí?
4: Prosí.
2: To nepůjde, husa není moje.
3: Svedeš ztrátu na zloděje.
2: Ani nápad, já nekradu.
4: A peníze nemáš?
2: Nemám.
4: Lže jen se práší. Nosí na krku stříbrňák.
3: No jda. Co je tohle?
2: Památka po otci, ten ti nedám.
3: Jak je libo. Necháme si každý své.
2: Chuděra. Je zrovna tak na světě sama jako já a má tu jen samé soužení. Počkej, stůj, rozmyslel jsem si to. Vem si ten stříbrňák.
3: Správně, kamaráde. Udělal si dobrý skutek.
2: Zmys.
4: Ale dej si pozor. Černé kočky nosívají smůlu.
2: Neboj se, já tě trápit nebudu.
5: Já vím. Děkuju ti, Dicku.
2: Ty mluvíš? Řekni to ještě jednou. Oči máš moudré a tak bych málem věřil, že jsi opravdu promluvila. Ale teď si musíme pospíšit, nebo naše kuchařka vyletí zlostí komínem.

0: půvabná a křehká je lodička naděje. Kdyby byla moje, pustil bych ji po řece, aby doplula daleko, předaleko, až někam k obláčkům touhy.
1: Líbí se vám ta lodička, Dicku?
0: Je krásná, slečno.
1: Jmenuje se Sindibát, podle tatínkovy lodi, co vozí vzácné koření, koberce a voňavky. Tahle je menší, ale jinak se Sindibádovi podobá jako vejce vejci.
0: A kdo ji vyřezával?
1: Kapitán Fish? Znáte ho?
0: Ne.
1: Obeplul už 7 moří a nejednou se byl i s piráty. Však ho za chvíli uvidíte, přijde se rozloučit. Sindibát zítra vyplouvá.
0: Závidím mu.
1: Já taky, Dicku. Vždycky, když stojím v přístavu a dívám se, jak se Sindibádovi vzdouvají plachty, dostanu 1000 chutí odplout s ním, ale nejde to. Škoda, že jsem jen děvče.
0: Kde pak škoda? Vy jste náramné děvče a lice na mou čest. A kdybych já byl kapitánem, vůbec bych na to nedbal a vzal bych vás sebou na cesty.
1: Jemine, to by byla krása. Já bych stála u kormidla a vy byste studoval námořní mapy a pozoroval moře. A pak by se přihnala divoká bouře. Vlny by se vzduly a kapitán by láteřil jako 7 mořských vlků dohromady. Jsi hluchý, kormidelníku, opři se do toho, nebo se běhnu dolů a popadnu tě za pačesy.
0: A loď se kymácí. Moře se zlobí, jako by do něj vylili nádobu s hněvem.
1: Můj kapitán je však odvážný chlapík a dokáže skrotit všechny větry nebes.
0: A protože má spolehlivého kormidelníka, dovede svůj koráb do bezpečí.
1: Zakotví někde u pustého ostrova. Moře je tam azurové, pobrukuje si, hraje si s oblásky.
0: Kapitán s kormidelníkem se brouzdají po pobřeží. Pozorují létající rybky a mávají hradskům na pozdrav. Jsou tam docela sami. Ach, slečno Alice.
1: Dicku. Nech si tu lodičku, Dicku.
0: To přece nejde. Co by řekl pán?
1: Je moje.
0: Nikdo neumí potěšit srdce tak jako ty. Alice.
2: Hej, Alice. Kapitán Fish ti prý chce složit poklonu.
3: Co nejhlubší, milá Alice.
1: Vy jste čím dál tím fousatější, kapitán.
3: To na vaši počest. Slečna je pořád líbezná jako makrelička, pane.
2: Dicku.
0: Přejete si, pane?
2: Nalij nám pálinku, hochu. A pověz mi, proč pak jsi ty jediný na loď nic nepřinesl?
0: Nevím, co myslíte, pane.
2: Kuchařka ti nic nevyřídila?
0: Nevyřídila.
2: Zapomnědlivá osoba. Tak, abys rozuměl, hochu, je takový obyčej v mém domě. Každý z čeledi může svěřit kapitánovi cokoliv ze svého majetku. Jeden dá vyšívaný šáteček, druhý korále, třetí kus látky. Kapitán Fish se pokusí všechno na svých cestách prodat a leckdy se stane, že přiveze mým služebníkům zpátky velké jmění. Ty přece taky zkusíš štěstí, ne?
0: Rád bych, pane, jenže já nic nemám.
2: Vůbec nic?
0: Nic. Leda tu svou kočku.
1: Já něco Dickovi půjčím, tatínku.
2: Ne, ne. To musí být něco vlastního.
3: Malé ryby, taky ryby. Přines tedy kočku, chlapče. Aspoň nám myši cestou nesnědí zásoby.

0: Vidíš, kočičko moje, najednou se máme rozloučit. Budeš se plavit na veliké lodi a uvidíš krajiny, o kterých se mě jenom snívá. Jen aby ti tam neubližovali. Námořníci prý jsou drsní chlapi.
1: Neboj se, Diku, a svěř mě bez obav kapitánovi.
0: I ty nevěrnice. Kdo pak tě naučil mluvit? Pověz mi ještě něco. Číčo, pověz.

0: Prosím, napijte se ještě, kapitáne.
1: Na Sindibáda a jeho zdatného kapitána.
2: Na krásu slečny a na vaše zdraví, pane. No vida, tady je máme, tak pojď, ňoukalko, pojď.
3: Pane kapitáne, buďte na ní hodný.
2: Neboj se, kapitán Fish neublíží ani mouše. A kdo ví, možná, že ti přivezu zpátky.
4: Milost pána slečna odjeli na venkov. Čeláce, uvaříme boby. A pro mne zbyla skopová od včerejška. Přeber je, poledne bude co nevidět. A pospěš si. No co koukáš? A co pak to přede mnou schováváš?
5: Ale nic.
4: Jen mi to ukaž. Ty lháři, to je přece lodička, co vyřezával kapitán Fish a dal jí slečně Alici k loňským narozeninám. Já říkala, že si sem nasadíme z lodějíčka, že se nestydíš nevděčníku, takhle se oplácí laskavost.
5: Slečna Alice mi tu lodičku dala. Můžete mi poroučit, jak chcete, ale neopovažujte se mě urážet.
4: A podívejme se, slečna mu dává dárky. No to jsem moc zvědavá, co tomu řekne pán, až mu prozradím, že se jeho dcera přátelí s podomkem.
5: Tolik zloby, co se ve vás bere, se snad nepozbírá po celém Londýně.
4: Ty si na mě budeš ještě dovolovat? Kde pak mám to koště? No počkej, já ti vypráším kabát.
5: Až si rozbijete mísu z pečení, je ještě do stalířů v policii.
4: Chybeničík, tohle ti osladím. Kde je ta lodička?
5: Ne, nechte ji na pokoji.
4: A šup s ní do kamen, tak. Dárek od slečny ti uletěl komínem. Můžeš si vlézt za ním, ty čertovo kvítko.
6: Tak už to na světě chodívá. Někdo má srdce z kamene a někdo zas křehké, že bys je do pavučiny zabalil. Dick nepatřil k těm, co dovedou zlé splácet zlým. Proto si sebral to málo, co měl a nenápadně se vytratil z kupcova domu.

0: almužnu, mladý pane, almužničku.
1: To jsi ty, dědo.
0: A ty nejsi nikdo jiný než Dick, jestli mě paměť neklame. Kam máš namířeno, synku?
1: Kam mě nohy donesou?
0: V Londýně už tě to omrzelo?
1: To ne, ale vyhnala mě lidská zloba, dědečku.
0: Před tou, synku, těžko utečeš. Sedni si a povídej.
1: Našel jsem v Londýně práci i střechu nad hlavou, ale věř mi nebo ne, ke štěstí to nestačilo. Kuchařka v domě mého pána nenašla pro mne za celý ten čas vlídného slova.
0: To hochu dobře znám. Pohana často pálí víc než nenávist.
1: Než dál žít v ponížení, to se radši budu protloukat světem, jak to půjde.
0: Uklidni se, synku. Nepospíchej. Když se člověk ukvapí, později obyčejně lituje. Dneska dostaneš zase něco ode mne ty.
1: Co bys mi dával, dědečku, sám prosíš jiné?
0: Dluhy se musí splácet. Mám pro tebe dobrou radu. Usaď se, Dicku, do trávy a poslechni si zvony. Hlaholí zrovna jako o svátku.

Rozuměl jsem dobře. Slyšíš to taky, dědo? Kde jsi? Dědečku, kam jsi tak najednou ztratil? Zmizel, jako když foukne do peříčka. Ale kdo ví, možná, že měl pravdu. V Londýně mě čeká trápení s kuchařkou, ale taky se tam usmívá nejhodnější a nejhezčí děvče na světě.

Zatím plul Sindibát po dalekých mořích, až jednoho dne přistál v Barbárii. Vladař té země, veliký sultán, uspořádal na počest kapitána lodi bohatou hostinu. V hodovní síni sultánova paláce, zdobené nejvzácnějšími koberci, se nizonké stoly prohýbaly.

0: jsem na mou duši nikdy pohromadě nevěděl, jak stádo kobylek.
1: Jakmile začnou nosit kuchaři na stůl, přiženou se ze všech koutů a ve chvíli mísy vyprázdní. Proto u nás v Barbárii stolujeme až po nich. Když jsou myši nasycené, už neobtěžují.
0: Pro pána, to vám ta havěť nevadí?
1: Jak by ne. Honíme je, jak umíme, ale všechno je marné. Je jich stále víc a víc.
0: A co pak vy nemáte kočky?
1: Co je to? Kočky.
0: Kočka. No to je zvíře, které umí chytat myši. Mám jednu na lodi. Když dovolíš, vladaři, dám ji hned přinést.
1: Vyplňte okamžitě přání vzácného hosta. Přineste co nejrychleji z lodi cizinců zvíře, kterému se říká kočka.

0: Tak, tady ji máme. A teď se dívej, veliký sultáne. A ty ukaž, co umíš, mňoukalko.
1: Div divoucí, myši utíkají.
2: Nezbyla tu ani jediná.
0: Čiperné zvířátko, co?
1: Prodej mi tu kočku, vzácný hoste.
0: Rád bych, ale sám ji na lodi potřebuju.
1: Koupíš si doma 10 korábů, když mi to zvířátko přenecháš. Být bohatým je příjemné. Před tebou stojí truhlice, je naplněna těžkým zlatem, perlami a drahokamy.
0: Pro pána krále, 7 moří jsem objel, roztodivné věci ve světě uhlídal, ale takový poklad jsem na mou duši nikde neviděl. Kapitán Fish má potěšení jeho veličenstvu oznámit, že obchod je uzavřen.
1: Potěšení je na naší straně, kapitáne. Zbavil si nás velikého trápení.
2: Až kočka všechny myši vyhubí, co bude potom jíst? Nedostane chuť na nás?
0: Ani to nenapadne, nejjasnější paní. Když nemá kočka myši, stačí trochu mléka. Pojď sem, pojď, pojď. Jen si pochovej, paní.
2: Mám z ní strach.
3: Neboj se mne a pohlaď mne, paní.
2: Vždyť ona mluví.
0: Hej, kdepak? To se ti vzácná paní s prominutím jenom něco zdálo. Kočka odjak živa mňouká.
2: Čičí. Kožíšek má jemnější než hedvábí. Máš pravdu, cizinče, je to přítulné zvířátko a budu jí mít ráda. Ale neošidíš mne, ona opravdu mluví, jenže jen málo kdo jí rozumí. Viď, čičí?
0: V domě mého pána žije chudý hoch a tomu tvá kočka milosti patřila, až mu odevzdám pokladnici. Bude mít dozajista radost, ale ještě více potěší, až uslyší, že jeho miláček dostal tak krásnou a laskavou velitelku.
2: Tiše, můj nový kočičí miláček mě právě o co si žádá. Odevzdej, cizinče, tomu chlapci můj prstýnek s rubínem. Truhla, kterou mu posílá sultán, znamená bohatství. Prstýnek mu však přinese mnohem víc. Lásku. Ať jej tvůj chráněnec odevzdá své nevěstě.

Ve vodách temže se pokojně zrcadlily zelené střechy, věže a báně staroslavného Londýna. A čas pomalu ubíhal. Dick pracoval

0: pilně v kupcově domě a statečně snášel všechny ústrky hádavé kuchařky. Až jednou se přihodilo cosi neslýchaného.
1: Pro pánečka, pane Diku, nechte toho nádobí. To se přece pro takového milospána nehodí. No honem, honem, sundejte tu zástěru. Já vám pomůžu, vy nešiko. A kde je ta utěrka? Otřeme ručičky a honem utíkejte k pánovi. Ještě vám trochu opráším kabátek.
2: Já vám vůbec nerozumím.
1: No tak tu nestůjte jako dřevo a běžte. Pán chce s vámi mluvit.
2: A co se stalo? Nepočkalo by to až...
1: Nepočkalo, jděte, mladý pane. A nezapomeňte na ubohou kuchařku s dárečkem.
3: Štěstí si vždycky vybere takového ňoumu a naši něco strouhá mrkvičku. Rom, aby do něho uhodil.
4: Plavba Sindibáda byla tentokrát výnosnější než kdy jindy. Moje díky za to patří vám, kapitáne.
5: Štěstí se nám zkrátka usadilo na stožáru.
2: Chtěl jste se mnou mluvit, pane?
4: Pojď dál, Diku. A podívej, co ti Sindibád přivezl. Truhlu plnou zlata a drahokamů.
2: Vy se mi posmíváte, pane.
4: Chraň Bůh, tady kapitán prodal tvou kočku sultánu v Barbárii. Poděkuj jemu.
2: Moje kočička. Je to pravda, nebo se mi to jenom zdá?
5: Už je to tak, hochu. Zafoukal ti zkrátka šťastný vítr, no.
2: Tisícere, díky, kapitáne. Půlka patří stejně vám a mému pánovi za to, že jste mi pomohli.
4: Ne, Diku. Všechno je tvoje. Hlavně to moudře a ve zdraví užijí.
5: Málem bych zapomněl. Tady ten prstýnek ti posílá sultánova žena pro budoucí nevěstu.
2: Žádnou nemám, pane.
5: Však ona ti časem připlave, ani nebudeš vědět odkud.
4: Ale ceny s kapitánem obejdeme přístav, svolej čeládku a dej přichystat slavnostní večeři. Tady kapitánovi a Dikovi na počest. Jdeme, kapitáne.
2: Nemohu tomu pořád uvěřit, Alice. Tolik radosti snad ani neunesu.
6: Zasloužíš si ji, Diku. A co bys chtěl dělat teď?
2: Nevím. Ale snad nejvíc ze všeho cestovat. Všechny krásy světa poznat.
6: A kormidelníka už nepotřebuješ?
2: Sám se nejdřív musím vyučit námořnímu řemeslu. A pak poprosím toho nejspanilejšího kormidelníka v celé Anglii, aby mě doprovázel.

A tak se Dick vydal do světa. 3 roky se plavil na Sindibádu. Zdá se, že bychom ho mohli považovat za nejspokojenějšího člověka na zemi. Ale čím déle na moři pobýval, tím víc ho trápilo, že štěstí mu zase uniká kamsi za obzor. Jedné noci se však přihodilo cosi podivného. Dick se procházel po palubě, vráhnový si tiše pohvizdoval vítr a do šumotu mořských vln znenadání zaznělo.

0: Alice.
1: Řekli mi, že se Sindibát vrátí až za půl roku.
0: Pospíchal jsem, abych ti mohl složit poklonu.
1: Jak se změnil.
0: A ty jsi čím dál krásnější.
1: Tak vyprávěj, kde jste byli, co všechno jste prožili, viděli. Povídej přece Diku.
0: Na vyprávění je teď času dost. Nejdřív ze všeho se tě musím na něco zeptat, Alice.
1: Poslouchám, Diku.
0: Nikde jsem neměl stání. Trápili mne zlé sny, noc co noc jsem tě vydával ve svatebním závoji s neznámým kavalírem po boku.
1: Všechny kavalíry jsem dávno od vrat odehnala.
0: Moc se mě po tobě stýskal, Alice.
1: Dlouho jsem o tobě neměla zprávy. Už jsem si myslela, že jsi v tom velikém světě na nás zapomněl.
0: Nezapomněl jsem ani na jediný tvůj úsměv.
1: Já jsem vzpomínala. A kdykoliv se mi zastesklo, povídala jsem si o tobě se svou Lízinkou. Kde jsi, Čičí? Pojď sem honem. Pozdrav taky Dika.
0: Vždyť co je? To je přece má černá kočička.
1: Tvá kočička asi spokojeně chytá myši v sultánově paláci. Lízinka se k nám zatoulala kdo ví odkud a stala se mým nejmilejším kamarádem. Pohlaď ti Diku.
0: Je na chlup stejná. Má kočička. Přinesla mi štěstí.
1: Ano. Udělala z tebe zámožného pána.
0: To nemyslím, Alice. Štěstí není v bohatství. Viděl jsem věžaté paláce. Spával jsem v prachových poduškách. Ochutnával jsem cizokrajné ovoce, ale štěstí jsem nenašel. Musím být tam, kde jsi ty. Mám tě rád, Alice. Štěstí, to je láska.
1: Co ses mě chtěl zeptat, Diku?
0: Jestli si vezmeš ode mne prstýnek s červeným rubínem.

Svatba byla náramná. Hodovalo se, zpívalo a tancovalo, až se stoly prohýbaly a dům otřásal. A co bylo dál? Dick s Alicí dlouhá léta šťastně a spokojeně žili. Na rozdíl od mnohých bohatých si Dick uchoval srdce ze zlata a chudí i potřební našli v jeho domě dveře do kořán. Svým dětem a vnoučatům pak vždycky říkal, že štěstí nejsou jenom peníze a peníze ještě neznamenají štěstí. A potom se to rozneslo i dál. Proto jsem vám to všechno povídal.

0: Slyšeli jste rozhlasovou pohádku Heleny Sýkorové Dick a jeho kočka z roku 1974. Režii měl Karel Weinlich a mezi herci, které si vybral, nechyběli Josef Červinka, Tomáš Tepfr, Zuzana Tepfrová anebo Josef Patočka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hitparádová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: 90. slaví v těchto dnech básník, textař, herec, scénárista a také věhlasný a oblíbený cimrmanolog Miloň Čepelka.
1: Je autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, několika básnických sbírek a dalších titulů.
0: Jeho hlas známe nejen z divadla Járy Cimrmana. Připomenout si ho můžeme v následujících dnech v řadě dalších pořadů Českého rozhlasu Pohoda.
1: Ve středu 23. září to bude můj pořad Tandem s Janem Rosákem. Ve čtvrtek 24. září zalistuje Miloň Čepelka kronikou orchestru Karla Vlacha. V sobotu 26. září nás čeká tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. A 28. září se ještě můžete zastavit v nostalgickém muzeu zábavy, v němž Miloně Čepelku uvítal Ondřej Suchý.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, konkrétně do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, přijela 7. října roku 2000 herečka Gabriela Vránová. Vyprávěla o sobě, o své rodině, o divadle, o filmu, o svých hereckých partnerech. Ostatně všechno to můžete slyšet právě teď v následující skoro hodince.

Já vás vítám, vážení a milí, v nostalgickém muzeu zábavy, kde budeme mít dnes velmi milého hosta, paní Gabrielu Vránovou.

0: Mám tady napsáno paní Vránová, ale můžu říkat ode dneška Gáby. Gáby, váš tatínek Jaroslav Verián Vrána byl básník. Kdy jste tu skutečnost začala v dětství vnímat? Byl snad v něčem jiný než tatínkové vašich spolužáků?
1: Děkuju vám za tuhle tu otázku. Můj tatínek byl opravdu jiný. Ne protože byl básník, ale protože byl prostě jiný. Byl velmi přísný, velmi tvrdý. To všechno, jak si se zdánlivě neslušuje s tím, že psal básničky.
0: Právě.
1: On to tak moc nedával najevo a krom toho, v době, kdy já jsem se narodila a kdy jsem vyrůstala, tak to už vlastně byla i nebyla pravda. Tatínek se k poezii vrátil až na sklonku svého života, posledních 20 let. A tu dobu, ve které jsem žila já, tak musel opravdu se starat a zabezpečovat rodinu. Takže on byl profesorem, posléze suspendovaným profesorem francouzštiny, češtiny a filozofie, suspendovaným kvůli svému bratru Aloisovi, který byl v letech, kdy já jsem dospívala tu v Leopoldově, tu ve Valdicích a tu na Mírově. Takže o té poezii se u nás vůbec nemluvilo, ale ta poezie byla kolem nás. Já jsem to netušíc vnímala od dětství a ta poezie byla u nás v knihovně, u nás na stráni, nad domkem, v lese. Byla tak nějak jako společně a nebylo to jenom skrzevá, abych použila takové krásné české slovo, skrzevá tatínka, ale bylo to také pro maminku a kvůli mamince.
0: Já tady právě mám napsáno, že dosud jste toho na veřejnosti prozradila víc na svého tatínka, než na svou maminku. Mám takový pocit.
1: Ano, máte pravdu. Snad tím, že skutečně otec tím, že se vyjadřoval i tedy písemně a vědělo se o něm, tak třeba jsem, ale to opravdu nechtít, jsem o mamince mluvila méně, ale pravda je, že maminka byla vzácná žena a já opravdu tak na tomto místě s nostalgií a s láskou na ní vzpomínám, protože moje mamuška byla nejenom vynikající učitelkou českého jazyka, ač byla svým původem Slovenka, Maďarka, Chorvatka, Bavoračka. Já nevím, co všecko, možná, že se k tomu dostaneme, to je taková trošičku komická záležitost, ale ona se ve svých 19 letech musela učit děti na Moravě jazyku českému a zvládla to znamenitě. Byla fantastická a krom toho s námi bruslila, sáňkovala, lyžovala. Za pomoci své tety Milušky jsem měla já nejkrásnější šaty v tanečních díky fantazii mé maminky a díky těm ručičkám šikovným naší tety Milušky. A byla to vůbec žena, která toho musela hodně v životě spolknout, hodně toho vydržet, ale vydržela, nevzdala se, tak jako můj otec. Maminka se nevzdala jinak. Zkrátka, táta se taky nevzdal přes ten svůj handicap, takže já na ně s láskou opravdu vzpomínám. A nechci tady mluvit smutně, samozřejmě mě skoro do breku, ale protože jsme v nostalgické kavárně, tak je to možno si dovolit. Promiňte.
0: Gáby, kde se vzalo to jméno Verián ve jméně vašeho tatínka?
1: Tatínek si toto jméno své básnické v roce 24, kdy vyšla jeho první sbírka Zakletí, a kterou Arne Novák, významný český kritik, přivítal jaksi velice jako velkou naději české poezie, tak si tatínek to jméno vzniklo kontaminací, to znamená sloučením určitým jmen Vrána a Venerová, což byla jeho maminka rodem Venerová, takže z toho vznikl Verián. Možná, když byste si sedli a našli Vrána a Venera, tak prostě z toho vznikl Verián.
0: Děkuji. Mm-hmm. Mimochodem, psal ano. Někdy tatínek básně taky ve slovenštině, když...
1: Ach, úplně okrajově, když učil v Novom Městě nad Váhom, kde já jsem se narodila, tak odkud potom okamžitě vlastně po mém narození, vlastně ještě těsně před mým narozením nebo během, když jsem se rodila, tak musel utéct prostě přes Javorníky, nebo utekl teda přes Javorinu, ne přes Javorníky, pardon, na Moravu a přes svou téměř rodnou Korytnou potom do Prostějova a do Brna, tak tatínek tenkrát, si pamatuju, já mám doma ve slovenčině jednu jeho báseň, kterou napsal pro oslavy Tomáše Garrigua Masaryka jednou jako v tom Novom Městě nad Váhom a určitě nějaké, ještě bych našla nějaké drobné takové veršíky, ale jako ve slovenštině.
0: Jako sbírku ne.
1: Ne, to rozhodně jasně. Ne. Tak daleko to, to on se necítil být tak mocen toho slovenského jazyka. I když v té době já mám vysvědčení doma a vím, že tam jsou, nemyslím svoje, ale vím, jak vypadala vysvědčení v té době, tak je, byla, to možná víte, byla modifikace jako českého jazyka, jako česko, jazyk československý, podoba slovenská, nebo tak to opravdu psali na vysvědčení v té době. No, na Slovensku, samozřejmě, děkuju, ano, logicky.
0: Gabi, máte pouze sestru nebo ještě nějaký další sourozenci?
1: Já mám sestru Miriam, která žije bohužel už od roku 82 v San Francisku. Též herečka, tedy bývalá členka Národního divadla v Brně, ale je téměř o celou generaci mladší než já. No v San Francisco je určitě o celou generaci. Tady je tak jako třeba dejme tomu o těch 17 let. No v San Francisco musí být mladší, pochopitelně.
0: No tam tak to nosí.
1: No tak to je skutečně je víc než o 17 let mladší. No a potom mám bratra Stanislava, o 4 roky mladšího ode mne. To je inženýr, ekonom, ten žije v Brně. Samozřejmě se naprosto minul svým povoláním, posláním, protože je spíš též založením takového humanitního, ale to je jedno, takže do té dnešní doby se moc nehodí. Ale a potom mám, bože můj, a zase nostalgie, prosím vás, Jarinku, můj drahý, starší můj bratr tady už taky není.
0: Promiňte, zaujala nejvíc vaše sestra, poněvadž ten rozdíl věkovej 17 let, to je mě velice blízké.
1: No, vím, samozřejmě vím.
0: Já podle vlastní zkušenosti vím, že sourozenecké vztahy mohou mít a také mívají určité výkyvy. Mm-hmm. Co máte na své sestře ráda a čím vás někdy třeba rozčílila?
1: Tak jednak, já nevím, jak vyzířím, ale my jsme de facto spolu nevyrůstali s Miriam. Protože když já jsem, a to byla ta moje výhoda, že já jsem absolvovala, když mi bylo, teda absolvovala, maturovala, když mi bylo 16 a půl let. Byla taková jediná výhoda školství Zdeňka Nejedlého, že já jsem prostě tak nějak jako, protože jsem šla brzo do školy a já nevím, co všecko. Bylo mě zkrátka 16 a půl let, když jsem dělala přijímačky na JAMU a na vysokou školu a v Brně. No a uvědomte si, že to se, když jsem já začala chodit na vysokou, tak se rodila moje sestra. No a já jsem za 4 roky odešla z Brna a sestřička vyrůstala beze mě. Samozřejmě, že jsem často navštěvovala rodiče a často jako u nich byla. Pochopitelně, snažila jsem se téměř každý týden být doma. Ale Miriam je nejvíce připoutána k mému mladšímu bratrovi, protože vyrůstali, on žil doma. Takže Miriam dnes v něm má skutečně jaksi nejbližšího člověka. Staňa taky protiva jeden hnusnej. Teď tam odjel na 6 neděl jako do toho. Což mu pochopitelně závidím. Ale nicméně jsem nejenom sledovala, ale milovala jsem ji a miluji ji, Miriam. Co na ní nejvíc obdivuje, je její obrovská přizpůsobivost, její lehkost bytí a žití. To obdivuju teda neskonale. obdivuji to, jak se dokáže vypořádat v cizím prostředí, jak se dokázala asimilovat, jak tam dokáže žít, jak miluje a její nové prostředí miluje ji. To já vím. To je na ní obdivuji. Čím mě štve?
0: No, vidíte.
1: A tím mě strašně štve samozřejmě. Zaprvé tím, že je tolik mladší. No to je pohobitelně, no tak to už to je hrozný, no tak to uznejte. To je děs. Ale ne, ona mě štve trošku tím, aby to nebylo zase moc vážný, jako ona mě štve tím, že svá rozhodnutí dělá opravdu mnohdy velmi neuváženě a dělá je jakoby na celý život a za měsíc je to rozhodnutí na celý život úplně, na celý život zase úplně jiné. No tak to samozřejmě, ale je to její život, já i do toho mluvit nemohu. Co mě jedině vadí, že je tak daleko a že vlastně i o problémech, které má, ale to taky pochopíte, Ondro, že těžko můžete radit dospělé ženské, kolik kilometrů daleko, jak si má zařídit svůj život. To nejde. Ale prostě dokáže mě štvát a stejně tak ji miluju jako každý, aspoň předpokládám, že tak, každý má rád své sourozence. Já si teda... U nás to tak bylo, že v rodině jsme se měli strašně rádi a měli jsme k sobě strašně blízko.
0: Poučení pro mě, přátelé, zaplať pán Bůh, že mého bratra nikdy nezajímalo, jestli dělám ukvapená rozhodnutí, nebo...
1: Ne? Jemu to bylo jedno, že by...
0: Myslím si, že ano, ale no tak nebylo. Moc se to třeba ani nedozvěděl.
1: A tak. No tak to já taky toho nevím o Miriam spousty.
0: Tak, váš syn, který má nádherné jméno Ondřej.
1: Já jsem vám taky tam napsala jmenování, si to potom přečtěte.
0: Tedy váš syn Ondřej je hercem a režisérem. Vy už jste měla možnost poznat ho při práci. Jaké to je, když vás režíruje vlastní syn?
1: Já jsem z toho strach, to je pravda. Ale nakonec jsme si řekli, tak co? Vyřešil to za nás Vlastík Brodský, Broďa. To bylo poprvé, když jsem stála vlastně před kamerou v pozici herečky a režíroval mě můj syn. A bylo to v krátkém, takovém jako, jak se tomu říká, když to není celovečerní, ale přece jenom je to film. Středometrážní. Děkuji vám teda. Já vás tu nemít, to je konec. No, tak středometrážním filmu dívka se zázračnou pamětí, běželo to v televizi, to bylo poprvé, když jsem já tedy krom miniaturní roličky ve filmu Tvůj svět, který také běžel několikrát už v televizi, kdy jsem hrála zdravotní sestřičku v Bohnicích po boku Honzy Cimického, kamaráda, který tam hrál Honzu Cimického, pochopitelně koho jiného, že to bylo v Bohnicích. A takže jsem hrála toto a vyřešil to za nás Broďa, protože Broďa řekl Ondrovi, kterého má velmi rád, tak mu řekl, prosím tě, víš co, my si budeme tykat. No takže když mu 25-letý nebo 26-letý můj syn tykal, tak nebylo zase problém, abych já říkala, Ondro, tak mi to vyřešíme jednoduše. Já jsem pro tebe, buď máma, na tom nic není, jestli řekneš, zařveš od kamery, mámo, tady je to blbý, otoč se, anebo budu pro tebe Gábi. To je úplně jedno. A tak jsme u toho zůstali a nebyl to problém. Samozřejmě, že jsem se. To je taková ta vnějšková záležitost. Samozřejmě, že se člověk trošku tak jako víc styděl než jindy. Víc měl větší pocit odpovědnosti než u kohokoliv jiného. Ale zaplať pámu, tyhle bariéry odpadly a já mu strašně držím palce a ta spolupráce byla prostě bezva.
0: Teď mám na vás tak... Ještě takovou podotázku mám, trošku záludnější, je takové okřídlené úsloví. Maminka a režisér mají vždycky pravdu. Mm-hmm. Jak to u vás řešíte?
1: No tak to vlastně nejde, ale to je krásná otázka, to si musím zapamatovat. To já položím tuto... Kulíbám, děkuju vám moc. Já položím tuto otázku Ondrovi, jak to teda vyřešíme, protože to ano. By měl říct. To je pravda, protože když on má nějakou připomínku ke mně, řeknu, tak teď komu dáme přednost, mamince nebo režisérovi, to je fakt. Ale tak co s tím budeme dělat?
0: Já myslím, že maminka se vždycky říká na prvním místě, takže...
1: Mami, děkujeme. No. Já si říkám, že vás nemít, já nevím. Ano, maminka je na prvním místě, takže já mu to řeknu. Když bude někdy mít připomínku ke mně, tak mu řeknu... Podívej se, maminka na prvním místě, takže ustup, pane režisére. No. Ale jinak jako vím, že teda při té práci skutečně jako jsem ho respektovala. A myslím vzájemně, takže my to nějak už vyřešíme.
0: Tak to má být.
1: Děkuju.
0: Narodila jste se na Slovensku, dětství a studia prožívala v Brně a nakonec jste se přes Ostravu dostala do Prahy. Jak vás v Praze přijali mezi sebe starší kolegové a kolegyně?
1: Už je to tak strašně dávno, že bych mohla klidně říct, že si to nepamatuju. Ale já si to pamatuju velmi dobře, protože na to člověk nezapomíná. Přijali mě úchvatně.
0: A kdo to byl jmenovitě?
1: Jmenovitě musím říct, tak taková Tonička Hegrlíková. Já nezapomenu, když jsem byla v divadle tak rok, tak Tonka říkala, teda jestli mě nebudeš tykat, já se budu cítit strašlivě stará. No pro mě samozřejmě v mých 21 letech, tak Tonička byla pro mě pojem. A trvalo mi to chvilku, než jsem si zvykla, ale to si dovolím malinko odbočit, protože jsem jednak byla mou maminkou, zlou maminkou jako lízálka, když jsem hrála Marišu, ale byla to vždycky vynikající kolegyně. A Tonka byla rozkošná, protože já jsem jednou vyprávila, že to bylo potom už 10 let, jsme se znali, tak jsem říkala, Toničko, to tě je hrozné, co mně se dneska stalo. Já jsem vstala jedné starší dámě v tramvaji a ona se urazila. A teď jsem, jakože, a dokonce mě řekla, no, já nevím, třeba jí bylo 50, mě bylo 29 a jako jí to prostě vzalo dech. Uznávám to zpětně. No, taky by se necítil člověk nejlíp zrovna. Ale zase na druhé straně ta Tonka byla rozkošná a říká, víš co, ale mě vstaň vždycky, já se neurazím. Takže Tonička měla vždycky jaksi smysl pro humor a byla fajn. Ale s láskou vzpomínám na svoji kolegyni, která žije. Ale nikdo o ní neví. A to je Liduška Vostrčilová. Seděla se mnou je velmi těžce nemocná. Dlouhá, dlouhá léta. A seděla v šatně vedle mě. A když bylo asi půl roku, tak říká, Gabinko, já vás pozoruji. Vy jste velmi naivní. Vy jste velmi naivní a já vám musím tady prostě nalít čistého vína. A začala mě vyprávět o 50. letech. Jak se kdo choval, kdo jak co dělal. A já jsem jí řekla, pozor, nepomlouvala. Ona byla jedna z těch, kteří nezdvihli ruku za nejvyšší trest pro paní Jiřinu Štěpničkovou. To byla ona a její manžel Pepíček Chvalina. Jak vím, pan Gustav nezval a Zdeněk Hodr. A ona prostě mě všecko říkala. A já jsem říkala, Lidunko, já vám strašně ze srdce vám děkuju za to, co jste mi řekla, protože jsou to neocenitelné rady. Pochopitelně, že si budu svůj názor na lidi vytvářet sama, ale to, co jste mi řekla, samozřejmě nepovažuji za drb, nepovažuji za lži, protože si vás vážím a vím o vás, jaká jste, ale sama si svůj názor budu vytvářet pochopitelně. A také jsem si ho utvářela tak a zjistila jsem, že mnozí z těch, kteří snad v očích Lidušky tenkrát neuspěli, se vyčábřili jako velice fajn lidi, ale ve většině případů měla ta Lidunka 100% pravdu. A já i teď odsud z tohoto místa děkuju. A vzpomínám na ní.
0: Tady padla zmínka, ano, že jste naivní děvče. Ano. Já tady mám otázku. Než jste se propracovala k velkým charakterním rolím, hrála jste dlouho naivky.
1: Není to tak až úplně pravda.
0: No, ale tak hrála jste naivky.
1: Hrála jsem naivky, dokonce jednu dobu tvrdili, že v Praze jsou jediné dvě naivky a to je Jana Drbohlavová a Gáby Vránová, jako myslím naivky, jako na divadle. No, to je pravda.
0: A otázka pokračuje. Byla jste naivní dívka i v životě?
1: Ano.
0: Jo?
1: Velice jednoduše to řeknu.
0: A v Praze?
1: Ano.
0: To jste měla těžké.
1: Velmi. Velmi, velmi těžké.
0: Jak jste to všechno zvládla posléze?
1: Nezvládala jsem to.
0: Nezvládala? Děkuji.
1: Velmi těžké.
0: A je to.
1: No, tak... Co by to musím dělat?
0: Stávala jste se někdy v divadle obětí nějakých žertíků, ať už zákulisních, anebo na scéně, právě v téhle době?
1: Já jsem byla skutečně tak naivní, že mě třeba, já jsem řekla, jako já jsem opravdu nemohla, nebo já jsem přišla pozdě, ale já jsem vždycky řekla tu pravdu, proč? A ono to někdy vypadalo tak nesmyslně, že si skutečně mysleli, že já si z nich dělám legraci, že prostě jako si vymýšlím tak jako něco jako za roh. No jinak tohleto, co je tady, tak to mě naučil pít Miloš Kopecký.
0: Já bych rozhlasovým posluchačům řekl, že to je Fernečto.
1: Fernečto. Ne, tak to jako, aby...
0: Ano.
1: Aby jako jsme si vzpomněli na Melínka, protože on byl strašně... A to je to třeba naopak. Teď by to mohlo vypadat kdo ví jak. S Miloškem Kopeckým já jsem se seznámila v divadle na Vinohradech, když mě opravdu bylo asi 27. Byla jsem ve velmi špatné své osobní situaci, životní. A teď byste si mohli říkat, no jo, a Milošek ji utěšoval, že jo. To by to tak vypadalo, no a vy byste to třeba rádi slyšeli. Ale já jsem byla tak naivní a on to tak opravdu věděl. Ne, že jsem byla hloupá. Ne, já jsem moc dobře věděla, o co by mohlo jít. Ale my jsme opravdu u Fernetu si povídali o životě, o přátelství, o ženách, o mužích, o všem možném. Mně vše bylo jasné. Já jsem prostě byla jinak vychovaná a jinak ustrojená. Miloš byl pro mě prostě báječný herec, báječný člověk, protivný kolega někdy strašně, ale tak jsem si z něho jednou udělala legraci, když se narodil můj syn Ondra. Ondřej, ano. Máte krásné jméno.
0: Já myslím, že
1: opravdu.
0: Já jsem spokojený.
1: Nádherné.
0: Gabi.
1: Tak, když se narodil Ondřej, tak vyšla moje fotografie s tím malým Ondráškem v časopise Ahoj na sobotu. A Miloš Kopecký měl s Ahojem takovou smlouvu, že tam každý týden kladl nějaké otázky k té titulní fotografii. No takže mě z Ahoje zavolali, my máme pro vás otázky od pana Kopeckého, můžeme vám je nadiktovat. A to byly takové, to je opravdu vaše dítě, no typicky milošovský prostě. Tak jsem si říkala, no dobře, tak já mu teda taky odpovím, tak. A nadiktovala jsem, protože on osobně jaksi požádal, jo, my máme si dát ještě nějaké otázky, ale tak to my si něco vymyslíme, vidět tak a to. No a já jsem mu na to odpověděla. A Miloše se to strašně dotklo. Jak jsem odpověděla. Celá redakce Ahoj se mohla potrat smíchy. Říkali, to bude bezvadný a Miloše se to dotklo.
0: A co to bude?
1: No, Miloš byl takový, chci tím říct, že byl velmi zranitelný, byl někdy, jeho ješitnost byla nebetyčná a ještě navíc, když teda žena mu odpověděla nějak, tak no ty jsi se zbláznila, jak mi to odpovídáš a tak dále. Ale to byla jenom, a to já už jsem tenkrát věděla, nevědělo to moc lidi, ale já už jsem věděla, že je Miloš nemocný určitým způsobem a on nikdy nesnášel a najednou za týden prostě byl báječný a všecko bylo v pohodě a to, ale někdy byl, jak si ve své genialitě, byl i trošku ješitný, ale já na něj stejně tak vzpomínám s láskou a byl to, víte, jak jsme říkali, on kouřil milde sortky a my jsme říkali, kup si ty jedny mildovy šortky. to u nás byly to mildovy šortky, milde sortky.
0: Řekněte nám, kdo vás v tom divadle rozesmával nejvíc, když jste tam přišla, a nebo kdo dodnes?
1: Pepíček Bláha. Pepíček Bláha byl sluníčko našeho divadla. Pepíček Bláha přišel do rekvizitárny. Byla otrava, hrálo se úplně něco nemožného a Pepa přišel a řekl, tak co moje žežulenky, kukulenky, dobrý den, to je dneska krásně. A celé divadlo bylo nádherné. Celý život byl krásný. Pepa byl prostě životodárný člověk. A potom je nám všem hrozně smutno a hrozně chybí v tom divadle. Jirka Pleskot. Jirka Pleskot, který prostě to ani tady snad nemůžu říct, to vypadalo hrozně. No ale to, no tak my jsme ještě měli klub na druhé straně, teď už ho máme přímo v budově divadla, Gurmesu. No ale my jsme třeba seděli a tam chodili samozřejmě i cizí lidé, tam dneska je Paseka a tam Jirka Plesko, tak to si ty kozenko moje, takhle prostě. Přišel, ošahal vás pomalu, teď říká, kuš, jdeš pryč jako Jirko, no ale tam seděli cizí lidi. No co my jsme měli říct, že Jirka je takový prostě, anebo šla.

0: Takže stejně tak to nemohu udělat já. Ale ten šel, no a ta se nemohla bránit, no prostě jí šáhl, ona nesla něco po schodech a ten Jirka šel za ním po schodech, říkal, ťuby, co pak to tady máme, no. A ta Vilma, jako, jde, no, co měla dělat. A ono to vypadá, že to byl sprosťák, to byl tak vzdělaný, něžný člověk. Ne, skutečně, opravdu, on byl báječný, ale tohle měl takovou úchylku, dejme tomu. To je možno tak říct, to bylo prostě tak. A on prostě si tak jako rád šáhl a přiváděl ženské do rozpaku. Mě byl rozkošný, když jsem byla v jiném stavu, tak Jirka byl rozkošný, protože říkal, v kterém si měsíci, co jsem ještě hrála. Já jsem říkal, už šestém. Je, šestý měsíc, nejhorší. To bylo nejhorší, taky ti tak otýkají nohy. Mě strašně otýkali nohy. No on to prostě jako bral, on byl rozkoš, to byl skvělý, báječný chlap. A nebo kdyby se slyšel, jak Broďa s Bláhou, s Pepou, no, jejich prostě, takhle jak třeba já jsem hodně s ním jezdívala, my jsme hráli třeba takovou hru Já nejsem Rapaport, se to jmenovalo a de facto oni byli dvě hlavní role, já jsem byla dcera Broďova. Byli takový dva staří pánovi, kteří se scházejí na lavičce, no. A my jsme jezdívali, když jsme byli na zájezdě, tak já jela vždycky s nimi. No a ten Pepa, prostě třeba Broďa řídila, ten Pepa takhle na koleno, promiňte, Ondro, a děte to
1: vidět. Jo, ještě ne.
0: A ten říká, co, jak ti to dělá? Dělá ti to dobře? Říká, Pepa, já se dělám vzadu za nima. Říká, ne, Ježiši, to je krásná žena. Ty blázne, řiď a nedělej. No podívej se, tam má. Ono je to těžko říkat tady vám všechno, ale s nimi prostě jet v autě byla jedna velká rozkoš.
1: Jak reagoval pan Brodský?
0: Pan Brodský něžně.
1: Ano.
0: Říkal, ale Pepičku, no tak, tady ne, je tady Gáby, dívá se. No, no ne, báječný lidi. Jako, a těch jejda mane takových, pan Zdeněk Hodr, toho vy jste asi málo znali. To byl teda opravdu něžný člověk. Má dceru Danielu Hodrovou, doporučuji najít si někde v knihovně. Kdo jste tedy opravdu vybraný čtenář, tak doporučuji nějaký román Danieli Hodrové. To je dcera mého, bohužel už nežijícího kolegy, pana Zdeňka Hodra. Ten by z ní měl velikánskou radost. A Daniela je vynikající evropská spisovatelka, Daniela Hodrova. Takže opravdu.
1: Co pan Zdeněk Řehoř?
0: O, Zdeněček, no tak Zdeněček, rozkošnej samozřejmě. Jedna historka. Velká paruka, hra Petra Karvaše, 70. léta, režie Jaroslav Dudek. No, nebo to je dokonce tak 69, tak tahle ta přelomová léta to byla. A tam byla taková situace, že Pepovi Bláhovi, co by generálovi, ulítne knoflíček. A my jsme všichni jako ten knoflíček měli hledat po tom jevišti. Takže jsme tam všelijak šmátrali, lezli jsme přes sebe jeden. A Dudek říkal, stop, to je špatně, vypadá to hrozně. Prosím vás, uděláme to stylizovaně. Vy si všichni jako dřepnete v jistém okamžiku, ani se nehnete a jakože budete hledat ten knoflíček. A to bylo na zkoušce otevřené portály, to znamená, nebyly závěsy zataženy, takže Zdeněk se ocitl v zorném úhlu, takovém vlastně žádném, protože ho divák nemohl vidět. Byl někde bokem. A do naprostého ticha toho stylizovaného okamžiku Zdeněk Řehoř prohlásil. Na konci své umělecké kariéry hledám ani ne na jevišti, spíše v portálu, knoflíček na jednom decimetru čtverečním. A pochopitelně, že zkouška byla rozházená, protože jsme se všichni mohli. Zdeněk byl fajn.
1: To je hezký. Ve svém patrně prvním filmu Veselé hoře hledá se táta jste hrála hlavní roli po boku Vladimíra Menšíka. Psal se rok 1961. Byl Vladimír Menšík roku 1961 jiný než třeba Vladimír Menšík let 80.
0: Já si myslím, že ne. Pro mě je Vláďa, já jsem ho vždycky viděla zorným úhlem toho svého partnera Hledá se táta stále. I když jsme toho spolu potom natočili Moře, tetinka, maminka, tak se to jmenovalo teda, to byly nějaký dvě, maminka, tatínek a

0: já nevím, tažní ptáci a chalupáři a my všichni školou tam taky hrála. Já nevím, co všecko možného jsme spolu točili. Ale Láďa Menšík byl prostě Láďa Menšík. Láďa Menšík, samozřejmě, když si na něj říkáte při práci, to znamená před kamerou, anebo takhle bokem.
1: Asi bokem.
0: Bokem.
1: Bude zajímavější.
0: No bokem to bylo tak, že Láďa byl nespoutaný člověk. No to nakonec, proč bych vám to vyprávěla, jste ho dobře znal. Láďa byl nespoutaný člověk, byl fajn. Někdy pil více, než by měl. Ale upozorňuji, že jsem ho zažila potom po letech v době, kdy absolutně abstinoval a byl neméně zábavný, neméně vtipný, vůbec nepotřeboval k tomu žádné frťánky. Byl hýřil vtipem a byl rozkošný. Já nezapomnu v chalupáři, když jsme museli zastavit, nebo lépe řečeno, musel Franta Filip slíbit Vláďovi Menšíkovi, že to dokončíme u něj na chalupě, čímž nás asi 5 lidí pozval k sobě na chalupu na ten večer, protože to nebylo daleko, bylo to na Benešovsku, kde jsme točili ty chalupáře. No a že jsme teda jeli tam, aby už konečně šel pracovat, protože Láďa, když zasedl a začal vyprávět, tak na něj neměl nikdo, absolutně nikdo. Ale byl vždycky, čím byl starší, tím byl preciznější v práci, vždycky perfektně připravený. To, že improvizoval někde, to byla jiná věc. To byly někdy nervy, protože mnozí kolegové si na to stěžovali. No já si nemůžu jako se podle toho, podle scénáře nebo podle toho jako připravovat, protože nevím, co mi to ten Láďa tam řekne. A pochopitelně řekl. Ale to nevadí. On byl rozkošný a jedna z takových milovaných historek posledních let před tím, než odešel, tak je taková, když nám vyprávěl o tom, jak my jsme jednou přišli k Olince, byla Olinka sama doma, něco vyšívala. Nevím, jestli vy víte, že Olinka krásně vyšívá teda. Jako, no opravdu.
1: Olinka paní
0: Menšíková teda. Olinka Menšíková, že krásně vyšívá, že vyšívá obrazy. Opravdu krásně. No a tak tam vyšívá, říká, tichuško, Láďa spí. Já jsem říkala, Olinko, to my jdeme domů, ne, pojďte dál, ale buďme ticho, aby se neprobudil. Ale on jako kdyby tušil, že my tam jsme, tak sešel dolů, byl tam, za chviličku, báječná zábava, nemoc pryč, ustoupila, on potřeboval vyprávět, on potřeboval se dívat lidem do očí, on s nima potřeboval komunikovat. No a tak byl bezvadný a tenkrát mě vyprávěl tu historku, kterou jsem zaznamenala, že byl jednou u pana Štrougala. A pan Štrougal, předseda vlády tehdy, se dověděl, že tedy jako je Láďa nemocný. A tak mu nabízel, a což bylo asi hodně hezké, že by ho poslal na Malorku nebo někam tam, aby se tam vyléčil, že tam prostě ty dýchací cesty a ty plíce a tak dále, všecko, že by se tam vylepšil. A on říkal, ne, já jsem si tu nemoc uhnal tady a já tady budu a já nikam nepůjdu. Takže mu poděkoval a ten pan předseda říkal, no ale kdyby teda, jako, že má k němu prozbu, že by hrozně rád přišel někam do té společnosti, kde on bude vyprávět takhle, víte, soukromně. Kdy budete mít trochu větší společnost, já bych se tam ztratil a někde bych tam v koutečku seděl, abych poslouchal, já bych chtěl být u toho, když vy tak vyprávíte jako svým kamarádům. No a Láďa mi bude, tak si představ, že teď, jak tady spolu mluvíme, bavíme se, chechtáme se, tak najednou by si viděla, že tamhle u kamen někdo sedí a řekla bys, prosím tě, kdo je to tam? A já bych řekl, toho si nevšímej, to je jenom Štrougal.
1: Máte ráda film a vůbec kino jako takové?
0: Hrozně ráda se na to dívám, když je pěkný film, strašně ráda.
1: Chodila jste ráda do kina?
0: Hrozně. Moc. V Brně existovalo takové kinočas jako Aktuality, tak tam dávali i krátké filmy a jak byla pauzička nějaká, tak hned jsem tam v ruce sáček s baflema. Jsme říkali bafle, ne wafle, bafle. To se kupovalo za pár korun, já nevím, nebo halířů. strašně jsem se dívala na obrázky. A jinak já jsem některý film, který jsem milovala, jako třeba Bílé noci s Marie Shell. Ježišmarja, to já jsem to viděla kolikrát. A nebo jsem strašně měla Luciu Boze. To byla prostě herečka italská, mého dětství. A tu já jsem milovala tak, že jsem viděla Lucia Bozeže, tak já jsem dokonce jednu dobu se mi tak chodila učesaná. Ale jinak, že bych měla někdy takové jako takové nějaké modely svoje, nebo tak to ne. Ale Simonu Signoretovou jsem třeba obdivovala. No z herců samozřejmě spoustu, jsem jich měla ráda, ale že bych jako, že to je můj vzor a jedině tak toto bych neřekla. Ale
1: milovala. Jste dabovala krásné plavovlásky, počínaje Marilyn Monroevou.
0: Ano, moře, věci, Mustangy třeba její. No.
1: Michelle Morganová.
0: Taky, ano.
1: Že jo.
0: No, ale tahle Liz Taylorová, než žádná bělovláska nebo plavovláska.
1: No, to je pravda, to je pravda.
0: A dabovala jsem ji ve Zkrocení zlé ženy, to ne. Jako...
1: Ale Jean Moreauvou.
0: Jean Moreau, ano.
1: Taky.
0: Ano,
1: no, vidíte, tak
0: ano.
1: Už mám tři proti jedné.
0: Nedávno. No, to je pravda.
1: Gabi, čím ano? Si vysvětlujete, že vaše filmografie není tak bohatá, jak by si zasloužila? Je to jen vina režiséru nebo také vaše?
0: Já nevím. Možná, že je to proto, že jsem Vránová a že jsem trošku podobná Janě Brejchové. Že možná, že i v tom je něco. No moment. To není vtip. V pokladu byzantského kupce režisér Ivo Novák vyndával fotky z propagace, kde jsem moc podobná, protože Jana už v té době byla velice známou filmovou herečkou a oni vyndávali fotky, kde jsem já opravdu byla podobná Janě. Velice.
1: Vážně?
0: No, strašně. Mě si velice dlouho pletli s Janou Brejchovou v mládí. Než jsem našla svoje jméno a svoje postavení. Promiňte, já jsem hrdá na to, že ač tedy Vránová, ač podobná Brejchové, kdysi ne dnes, jsem chtěla říct ještě k tomu něco, ale prostě zaplať pán Bůh, že já jsem si udržela svoje postavení v hereckém světě. Na to jsem hrdá, promiňte. To mě říkala, ještě k tomu, to mě Merička Rosulková říkala, ona mě tím strašně zlobila. Vždycky, když mě potkala, potom už to vzdala a ona řekla, Alenko! Vždycky, když mě potkala, tak schválně mě říkala Alenko. No ano, jemu to teď došlo, Ondrovi, konečně. Bravo, Ondro. To je krásné.
1: K jakému ze slovenských jídel se v Čechách nejraději vracíte?
0: No tak já nejenom, že se vracím, já dost jako když tak vařím určité věci, jaksi po slovenském a víceméně po maďarském způsobu, protože my jsme takový promíchaný rod, ale takovým mým rodinnou specialitou jsou rýžovo-masové knedličky v kapustě, teda v zelí. A to je dosti nezvyklé jídlo, ale je to takové rodinné a mě to maminka vždycky vařívala, když jsem byla v Praze a nemohla jsem třeba přijet na Vánoce a hlavně teda na Silvestra domů, tak jsem si vždycky z Kohoutovic z Brna vezla hrnec rýžovo-masových knedličků v zelí a to je prostě zelí udušené na paprice, na slanině, teda uvařené víceméně a vedle toho podušená rýže a mleté maso, na slanince okořeněné důkladně vajíčkem dáno dohromady s rýží a ty rýžovo-masové kuličky se potom ještě vařejí v tom po maďarském způsobu upraveném zelí. Toho zelí musí být hodně a musí být dost řídké, aby se ty kuličky tam dobře povařily. Upozorňuji vás, že takový třetí, čtvrtý den, když je máte ve studenu a když se ohřejí, že to je strašně dobrý. Takže prosím vás, rýžovo masové kuličky v zelí. Uvařte si.
1: A to se nebalí do toho zelí?
0: Nebalí, ne. Ty jsou uvařené. Ne, to jsou kuličky udělané z té rýže.
2: A to zelí?
0: Zelí se uvaří. Nejlepší je, když to máte jako z trošku z hlávkového zelí, když to chcete mít, teda výborné, tak je to z kysaného zelí udělané, které je samozřejmě trošičku odkyselené, aby nebylo až tak moc kyselé. Samozřejmě, že se maďarské zelí se vždycky dost sladí a ostří a vaří se s paprikou, myslím i zelenou, a s rajčaty. a musí se udělat hodně a no, posekané kyselé zelí a nejlepší ještě, když do toho nasekáte trošku toho čerstvého, podusíte a tak dále. Takže takový mix, ale základ je kyselé zelí a hodně a řídké a v tom se vaří ty knedlíčky. A to doporučuji, že ty knedlíčky by se měly malilinko pro jistotu malinko obalit v mouce, ale jenom malinko, aby to prostě opravdu drželo dohromady, aby se vám nerozpadly, protože mnoha lidem, kterým jsem tento recept dávala, tak mnoho lidí si mi stěžovalo, že se jim ty knedlíčky rozvařily. To se musí zkoušet, až se to podaří.
1: Má to nějaký název?
0: Rýžovo-masové knedličky zelí, anebo knedličky mé maminky, podle Gábiny.
1: Ano. Děkujeme.
0: A já bych se vám totiž to povedala rada ještě nakonec, bo nevím, jak dlouho to ještě potrvá, že já jsem se naozaj na Slovensku, já si toto nikdy neodpustím. Já musím povedať, že mojou rodnou rečou, lebo jsem se narodila na Slovensku, ale já jsem tam žila len prvé 2 měsíce svojho života. Naozaj. A moja mama teda bola Slovenka. Bola žiačkou mojho otca na Slovensku, ktorý musel odísť potom, ako som vám už hovorila. No ale ja som teda 2 mesiace žila na Slovensku. Pravda, vtedy som ešte nehovorila. Ale moja mama bola Slovenka, no teda Slovenka. Jej mama bola čistá Maďarka, ale tá Maďarka sa narodila chorvátskému notárovi v Lendave u Varaždína. A ten chorvátsky notár mal za ženu čistú viedeňačku, Karolinu Augustič, Rakušanku. No a ale rod mého otce až do nevím kolikátého kolena do 16. století, jak je prokázáno, patří na Moravu. Odkud kdysi přišla i ta moje praprabába z maminčiny strany. Ale to nevadí, když jsem se ptala maminky, proč se dědeček jmenuje Schotter, psáno německy, tak maminka říkala, no tak před 200 lety přišli na Slovensko. Ondřej mě právě zvedl šálu. To je pro rozhlas.
1: Ano, pro rozhlasové posluchači.
0: jsem se ptala, proč se píše německy, teda Schottert. A mama říkala, no přišli Bavoráci na Slovensko, řemeslníci, tam asimilovali. A od té doby se z tvého dědečka stal nakonec osvícený slovenský učitel a varhaník. A je to krásné, protože lidi si mají rozumět a je to bezvadné, ať jsou ze Slovenska, nebo z Maďarska, nebo z Chorvatska, nebo z Německa, nebo z Rakouska. Důležité je, že si rozumí, že se mají rádi. Vy jste se mě ptal na úplně něco jiného a podívejte, kam já jsem se dostala. O to, co ty tady kamarád o tam mě chce připomenout, na co se mě pan Suchý ptal? Na co
1: ne,
0: se ptal?
1: Já jsem se ještě neptal.
0: Neptal. Podívejte se, já mluvím, já jsem jako ten menší. Ale jedou naproti sobě, jak vždycky říkával Vláďa. Já jedu ve vlaku, proti mně sedí někdo a já si říkám, budu ticho, nebudu vyprávět. A on se mě zeptá, kam jdete, já odpovím. A potom se ho zeptám já. A on řekne, do Budějovic. A já začnu. A tam byla žila moje babička. A ona měla tohle, to. A mluvím a nepřestanu. Takže já něco z toho mám, tak se omlouvám. Ale
1: v podstatě to souvisí s mojí další otázkou, která zní, myslíte, že by se mělo jednou Slovensko znovu spojit s Českem, anebo už je to dneska před vstupem do Evropské unie jedno?
0: Za prvé jste řekl v té větě jedno
1: Česko,
0: slovo.
1: Česko, já vím, který
0: nevadí.
1: Nemáte ráda. Asi.
0: Nemám ráda, ale já vám připomenu, že teď mi pan doktor Slavík, který je takový filolog, a já jsem v posledním zpravodaji společnosti Bratří Čapků mám takový článek jako o mém vztahu k Bratřím Čapkům a já jsem tam použila, a za to se teď omlouvám panu doktoru Slavíkovi a všem prostě čtenářům zpravodaje společnosti Bratří Čapků, že jsem napsala, v závorce jsem uvedla, bože můj, já si na ten sparchantělý název nikdy nezvyknu. A jo, se dotklo to slovo sparchantělý a měl pravdu, to jsem asi neměla použít. A mě prostě sparchantělý připadá, za to nemůžu, no. Ale když vy se ptáte, nemyslím si, protože když to vidím Za prvé, když moje teta Miluška, teda maminka Zorenky Rosypalové, které říkáme všichni teta, je vlastně naší tetou, oslavila 3. října 1990. Je báječná, výjimečná paní, která myslí, mluví, chodí, čte, diskutuje. No, tak když ta mě řekla v roce dělení Gábinka, my si musíme ten... Ona povedala, že čumák do toho blata namočit, aby jsme poznali a nedá se nič robiť a my se rozdělit musíme. A když to řekla ona, tak jsem pochopila, že to nutné je. A s láskou to říkám, protože jste jistě pochopili, že Slováky miluju. Ale nicméně, jako moje maminka, která má obrovský nadhled nad věcí a naopak ta velmi, v tom byla veliká, jak dokázala například, ač z katolické rodiny, ač bratr její také kněz, tak byla, ako jej hovoril Ferkobáči, Micka, ty jsi marxistka, což bylo absurdní teda, ale prostě, takže maminka měla vždycky nadhled nad věcmi, jak náboženskými, tak politickými, tak národnostními. Snad díky tomu, z jakého prostředí vyšla, tak ta také uznávala, to ještě žila, že je to nutné se rozdělit a že to je tak v pořádku. Nevím, já bych samozřejmě byla hrozně ráda, kdybychom byli dohromady, to vám nemusím vykládat. Jistě. Ale zvlášť jako bratru Jirky Suchého, který vlastně je takovým duchovním otcem Československo duchovního parlamentu, jehož mám čest být poslancem, myslím, tak opravdu, ne, no to já jsem poslanec Československého duchovního parlamentu, prosím vás, tak jo, s vážností, tak nějak se...
1: Já si myslím to tež, co jste teď řekla, ano.
0: No, tak vidíte, my jsme rozešli se, nebo ještě se nerozcházíme, ale došli ke společnému závěru, ve vzájemné shodě si to říkáme, že skutečně si člověk musí vyzkoušet, co to je být sám a my musíme pochopit, že Slováci opravdu nebyli sami. Pokud tady si mohu dovolit to slovo a plným právem, pokud nepočítám tu sparchantělou republiku slovenskou za období druhé světové války, pochopitelně. No, takže o tom já vím moc a takže já mám důvod a oprávnění o tom mluvit. Oni to touží a když se podívejte, já jsem dneska, než jsem sem jela, jsem viděla v televizi takhle předtím, než jsem se česala tak jenom trošku a to, tak jsem měla puštěnou televizi na chalupě tady v severních Čechách kousek a tam najednou bylo Dolní Čermná, Horní Čermná o rivalitě neskutečné, o samostatnosti, jak chtějí být prostě sami a nechtějí se spojit. No bože můj, tak ať si to užijí, ať to mají, když v tom vidí prostě tu sílu. Je to tak? Je.
1: Teprve po přečtení knížky Magnetický vítr jsem zjistil, že mám mezi různými relikviemi schovaný také jeden váš vlas. Můžete dát tady k dobru, jak jsem k němu přišel?
0: Já už chápu asi, o co jde. Vy jste zjistil, že polní žínka Evelínka měla zlaté vlásečky. A že já jsem byla prvá, která Františkovi Nepilovi četla jako večerníčky polní žínku Evelínku. A opravdu i v mé knížce, tam se to Ondra dověděl, se František Nepil v předmluvě vyznává z toho, jak získal vlásky polní žínky Evelínky. V jednom roce rozesílal svoje PFK, jednou přišel k nám na návštěvu i se svou paní Zdeničkou a poprosil mě o kadeř mých vlasů. Bylo to opravdu velice podivné. Já jsem byla na rozpacích chvilku, co tím myslí, ale František byl takový hračičkář, velký, nádherný. A on si vždycky do svých PFek, já několik z nich mám jaksi vyvěšených i na své chalupě, tak tam prostě dával něco takového faktického, co ten rok jako byl jeho úspěchem. A tak vyšla mu polní žínka Evelínka, No a on si usmyslel, když mu to Gábinka Vránová načetla, že prostě pošle jeden vlásek od polní žinky Evelínky. No kde by ho jinak sehnal než u mě? Tak mě poprosil o kadeřní vlasu a tak jeden ten vláseček, ten přilepil každý, já nevím, jak to teda to musel mít štáb spolupracovníků. To měl pomocníky určitě. Tak on na druhou stránku, on napsal, že přeje všechno dobré a že posílá jeden taky zlatý vlásek polní žinky Evelinky. A ten vlásek, prosím, byl přilepený opravdu na to blahopřání a ten vlásek byl můj. A tak ten jeden vlásek se dostal takhle k Ondráškovi Suchému.
1: Vážení a milí, samozřejmě, že náš rozhovor s herečkou Gabrielou Vránovou pokračoval ještě notnou chvíli, jenomže náš rozhlasový čas už bohužel vypršel, takže mi nezbývá, než vám sdělit, že dnešní Nostalgické muzeum zábavy právě končí. Přeji vám pěknou noc, pěkné sny, přeji vám i pěkné ráno a pěkný den, pokud možno žádné chmury, žádné bolesti, jen samé radosti. Ну а за тиждень опять

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Dnešní vydání Šlágru od srdce nás vrátí do roku 1986, kdy vyšlo album Hybš na palubě ČSA. Tehdy jsme se s mým orchestrem a s pomocí televizní moderátorky Marty Skarlantové dostali spolu se slavnými melodiemi daleko za hranice všedních dnů. Což v té době samozřejmě nebylo nijak jednoduché, ale jak známo, hudba nezná hranic. Takže vítejte na palubě a slovo dostává Marta Skarlantová.

Dobrý den, vážení cestující. Vítáme vás na palubě zvláštního letadla Československých aerolinií IL-62 na trati kolem světa. Let potrvá necelých 50 minut, poletíme ve výšce vaší gramofonové přenosky rychlostí 33 1/3 otáček za minutu. Kapitán letadla Václav Hybš a jeho posádka vám přejí příjemný let. Good morning, ladies and gentlemen. Captain Hybš and his crew welcome you on the board of a plane of Czechoslovak Airlines and wish you a pleasant

Prosím pozor, palubní hlášení. Letíme ve výšce 7000 metrů a právě přelétáme Rýn, přes který vyšel do celého světa i Mackie Messer Kurta Weila.

Vážení cestující, dovolte, abych vás při přeletu Paříže upozornila, že dík výborné viditelnosti je možno zahlédnout bílou kopuli Sacré-Cœur nedaleko Montmartre, kde začínal svou dráhu Gilbert Bécaud. Mesdames et messieurs, nous sommes sur Paris. Paris et Montmartre. Paris et Gilbert

Zvláštní hlášení od kapitána. Souvislá mlha nedovoluje, bohužel, přistát v Londýně. Budeme přistávat v Liverpoolu. Prodloužení letu vám jistě zpříjemní národní umělec Josef Suk, který je mezi námi na palubě.

0: Protože právě opouštíme evropskou pevninu, prosím všechny cestující, aby nastoupili k nácviku použití plovací vesty. Příští přistání je v Havaně.
1: Zdraví vás kapitán Václav Hybš. Solo na trombon zahraje Zdeněk Pulec.

Prosíme, vážení cestující, abyste se připoutali a nekouřili. Budeme přistávat v New Yorku. Ladies and gentlemen, fasten your safety belts, please, and do not smoke. Thank you.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Dnes výjimečně vysíláme z paluby letadla ČSA.
1: Letíme nyní ve výšce 9000 metrů a před námi je už v dohledu pobřeží Itálie.

Prosím, pozor. Nyní budeme přistávat v Budapešti. Kapitán Hibš a jeho posádka vás zvou na představení v divadle Operety.

Před přistáním v Moskvě přelétáváme právě sovětskou Arménii. Уважаемые пассажиры, сейчас мы находимся над Советской Арменией. В Москву мы приходим.

Vážení cestující, přistáli jsme v Praze. Posádka kapitána Hybše se s vámi loučí a těší se na další setkání. Ladies and gentlemen, we have just landed at Prague. Captain Hybš and his crew are looking forward to see you again. Ladies and gentlemen, thank you and goodbye.

Nezbývá, než poděkovat Martě Skarlantové, mému orchestru a doufat, že vám s námi bylo na palubě ČSA příjemně a že se vám třeba vrátily příjemné vzpomínky na letošní dovolenou, ať už jste byli v Rakousku, Francii, Maďarsku, u moře, za mořem a nebo třeba doma. A když už jsme doma, poslechneme si směs melodií Oskara Nedbala z operety Polská krev.

Mějte se krásně, ať se vám daří, na co sáhnete, a já se při šlágrech od srdce těším znovu na shledanou zase příště. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu se loučí Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si dělat.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju zase dať bát, jo máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na plášť.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý večer, naši milí, buďte vítáni. Kolikátá, že to je hodina? 119. No, to snad není pravda, že by už tak veliký číslo. Umíš, Žando, vůbec do 119 počítat, papoušku? Nemrač se na mě. Jak si zapnu mikrofon, zapnu tenhle ten nahrávací přístroj, papoušek se na mě mračí a začíná žárlit.

Když jsme se naučili počítat do deseti, jak jsme tak rádi počítávali. A vzpomínáte si, jak naše generace se musela učit německy? V protektorátu Böhmen und Mähren. A kdo, když chceš umět německy, tak strč hlavu pod necky. Ale to nefungovalo.

To jsme mohli strkat hlavu pod necky. Je a nijak to naší schopnost mluvit německy neovlivňovalo. Jo, tak jsme to dopracovali, Žando.

tento den zapadá slunce, no jo, před 9 hodinou. Je to možný? Jo, jo, před 9 hodinou, o půl hodiny dřív než před měsícem. No a zalistujeme-li v kalendáři, pospátku k jaru, víte, v který den je slunce ve stejné poloze jako dnes a zapadá v přibližně stejný čas na jaře? Hádejte, myslíte si, že v březnu, nebo v dubnu, nebo v květnu, ale kolikátýho května? 9. května zapadá přibližně stejně jako dnes, začátkem srpna. A nemrač se, papoušku, tvoji sourozenci na pobřeží Slonoviny v rovníkové Africe, tam je to úplně jedno. Tam je den stejně dlouhý, jak na jaře, tak na podzim, tak v zimě, v létě. To je zajímavý. No jistě, to vlastně vám nic neříkáme novýho, protože o mechanice sluneční soustavy se už učí děti ve školách. No a za měsíc v tuto dobu, začátkem září, už bude slunce zapadat ještě o hodinu dřív, v 8 večer. A to odpovídá zase západům slunce z začátku dubna.

No ale teď jsou zatím dny plný světla. Tenkrát v době našeho dětství. Vidíte, už jsme zase v dětství, už zase nemůžeme nikam jinam jít, než proti proudu času, do času vzpomínek do našeho dětství. To vůbec babička s dědou, to na podzim vždycky rožni. To je, nebo místo zhasni se říkalo sfoukni. Tak to se nerozžíhalo, ani se nesfoukávala žárovka elektrická, to se vůbec nezapínala. To sfoukni a rožni, to možná bylo ještě z doby, kdy se svítilo. No určitě to bylo z doby, to bylo ještě z doby, když se svítilo petrolejovými lampama, nebo loučema, nebo pochodněma. A lidi žili v jeskyních a bylo to dávno, když ještě byly čarodějnice a hastrmani a strašidla a v rybnících jsme se báli koupat, protože nás, aby jsme se neutopili a nechodili do těch velkých hloubek tam u tůně, tak nás strašili jak babičky, tak maminky. Všichni nás strašili hastrmanama a my jsme trošičku ten strach mívávali.

ale přesto voda byla jako kafe a my jsme závodili na neckách. Na těch neckách jsme se odstrkávali takovýma prkínkama a proplouvali jsme mezi koupajícími se husami. Zvrhávali jsme se. A když jsme se plácali ve vodě, tak husáci na nás útočili a měli otevřený zobáky jako takový veliký kleště, krk vstyčený jako tělo hada, kobra připravená k útoku. A z toho zobáku jazyk sikot. No a to nám nezbývalo nic jiného, než buď rychle plavat, cákat a strašně řvát, aby jsme toho husáka útočícího od nás odlákali, anebo když už to bylo blízko břehu, tak honem rychle běžet. Ale ono se běžívávalo těžko, protože tam už bylo bahno a pak, když jsme vyběhli, tak jsme měli ty nohy špinavý. Fuj, co to tady je, ty černý červy, pijavice. No, ale ještě se nezakousli, tak honem rychle dřevíčkem jsme je vodundávali. Sundavali. Ale my jsme říkali vodundávali.

ty šaty, ty zástěry, ty šátky ženských byly pod slunce vyšisovaný, vybledlý. To byly šaty na všední den a jenom hlavně, že byly čistě vypraný a čistě záplatama vyspravený. Voněly, protože po vyprání se slunily, nechávaly se vybělit na prádelní šňůře. Takže ty ženský oblečený do těch vybledlejch, něžnejch barev, ty šaty byly takový něžně barevný, když byly vybledlý, a do toho ty bílý husy a do toho ta zlatá hladina rybníka, protože to slunce, který svítilo, bylo po té hladině rybníka, jako když tam naleje zlato. A ta celá zář, ta zlatá poleva byla po celém světě. A ženský pozorovali to naše hašteření vodní, to, jak jsme závodili a odstrkovali jsme se pravou a levou rukou, to jsme měli moc rádi. Hry v rybníce. Ten rybník, ten pro nás byl střed světa. Tam bylo v zimě bruslení a v létě koupání. My jsme se odstrkávali prkínkama čtvercovejma. V pravý i v levý ruce bylo prkínko čtvercový. No a tam jsme se zvrhávali a ženský to tak pozorovali po vočku a taky museli hlídat ty svý hejna husí, který se tam koupali. Husy štěbetali, ženský si vyprávěli, my jsme do toho ječeli a když jsme byli jako oni, taky jsme takhle vyskakovali, říkali ženský. Jo a životy, ju, utekly. Utekly jak voda a proti věku není léku. Ty máš pěkný boty, Božka, hezký jsou, ale tlačí. Co budou dávat v biografu v sobotu, nevím. Nepřijde večer bouřka, asi jo. A kdy se otelí vaše kráva? Já dneska udělám dolečky s borůvkama. My musíme dojíst toho králíka od neděle. Už budeme muset škubat husy. Podívejte se, jak mají velký péří. A ve tři přivezou chleba. Proč dneska až ve tři? Už máte sena doma? Ten můj furt kašle. Ten můj zase starý si stěžuje na žaludek. Brzo budu muset s kozou někam za kozlem, prská se. Ale ta bouřka přijde a přišla.

to byly starosti. A oni ty ženský tak mohouřili oči, když stáli na té hrázi. Mohouřili oči před tou září toho slunce. Ta zář, jak jsem řekl, byla jako tekutý zlato rozlitá po celém rybníku a po celém světě. A to píchalo do očí. To slastný léto vrcholilo a naše dětství taky a pak už jsem nikdy takovou radost u rybníka neprožil jako tenkrát, když jsme závodili na těch neckách a ten den ještě z dálky začalo se ozejvat volání ženský, ženský, půjdem tancovat a najednou se každá ženská rozchechtala, protože to přicházel fanouš. No, on byl kluk jak hora, zastal práci skoro každou, posílali ho pro mlíko, pro chleba. A v ten fanouš, ten Franta Pertlojc, zrovna taky přiháněl svoje malý hejníčko husí k rybníku. Tancovat, tancovat, ženský půjdem tancovat, on to říkal tak strašně rychle, že všem ženským při té představě, že by se měli roztancovat na hrázi rybníka, zčervenaly tváře i uši. Tancovat.

U Pertlů měli 4 děti. Ani do školy ty děti Pertlovic neposílali. Máňu, Boženu, Frantu a Pepíka. Ty děti nikdy nikomu neublížili a lidi nikdy neublížili jim. To byly děti boží a každý se k ním patřičně choval. Nepovyšoval se nad ně. Brali je tak, jako se bere, když slunce ráno vychází, večer zapadá, nebo když se strhne bouřka. Brali je tak, jako když jsou součástí každodenního života.

Léto, to je jeden velký, dlouhý svátek. Každý den je svátek, zvlášť když slunce zasvítí i třeba jenom krátce skrz mraky. Máme záda rozpálený, že večer hicujou, a kolikrát nám maminky musí dávat na ty opálený záda v obklady. A hlavně noste čepice, ať nedostanete úpal, vy rošťáci. A nosíme čepice s takovým kšiltem z celuloidu, zeleným, modrým, oranžovým. To nosí i velký lidi. Je, děda měl asi 3 různě barevný. A to pan Truxa taky. To tenkrát byla taková móda, plátěný čepice s celuloidovým kšiltem. A když slunce svítilo, tak zabarvovala ta sluneční zář i denní světlo. Hořejší polovinu obličeje tou barvou toho kšiltu. Buď byla ta polovina tváře do zelena, nebo do modra, nebo do zlatova. Každý den začíná, když se brouzdáme bosejma nohama ve studený trávě, protože tráva je plná rosy. A vracíme se domů a kejcháme. Ty nohy nás trošku zebou. To nesmíš takhle bosejma nohama hned ráno do rosy. Ono to tak člověka rozrazí a v hlavě se mu rozjasní, když ráno si stoupne do té studený trávy. Trávy zvlhčený raní rosou. No a ty dny, jak začínaly tou raní rosou, tak končily rudými západy slunce. A když se přihnaly bouřky a rozesely po krajině bílý kuličky krup, a když ty kroupy nebyly moc velký, netloukly, neničily, jen tak ochladily a ozdobily svět, tak všecky děti najednou vyběhly ven z domů a volali: schodili nám z nebe zmrzlinu. A ty kuličky jsme sucali a oni byli opravdu tak trošku nasládlí.

a sousedi ukazovali na černou oblohu na jihozápadě, kde se Berounka stáčí pod hradem Tejřov směrem k roztokům. Tam se vždycky v tom koutě, jak tomu říkali, kozí roh, tam se ty mraky zcukly a to bylo černo. Tam v té černotě, tam to nevypadá dobře, říkali veliký lidi a měli vrásky na čelech. Když v těch černých mracích se zavlnili světle žlutavý pruhy od zhora dolů, tak hospodářům se smutněli oči ještě víc a říkali, tam už asi budou mít sklizeno, tam už je požních, tam kroupy všecko rozmlátí. To se dalo poznat, takovej mrak, který byl plný krup. On byl takovej bělavej, hrozitánsky, byl černý nejdřív a potom zesvětlal. Do žlutava, taková zlověstná, jedovatá žluť to byla. No a tam mlátili kroupy.

Přišly doby, kdy jsme chtěli poručit větru a dešti, to se hrálo v rádiu pořád. Poručíme větru, dešti a ti zkušení sedláci se smáli a říkali houby, poručíme větru, dešti, to je pýcha lidská, která chce poručit všem, všemu, lidem, kdy mají rodit kravám, kdy mají mít mlíko a kdy se mají telit, polím, kdy mají dávat obilí, rybám v rybnících chtí poručit, kdy mají být větší, kdy mají narůst nejrychlejš. Jo, a jednou po takový bouřce proudy vody z polí se vlily právě do toho našeho rybníka, ve kterém jsme se koupávali na neckách a tam, když jsme hrábli rukama, kolikrát jsme narazili na takový mrštný, hebký, krásný tělo kapra. Tam bylo kaprů, pan Ajbl řezník měl ten rybník propachtovaný a pěstoval tam kapry. No a jednou po takovým liáku, po takový bouřce proudy vod z polí se do toho rybníka vlily a voda se zakalila a než slunce zapadlo, hladina rybníka byla pokrytá těmi stříbrnými, nehybnými těly uhynulejch, těch krásných, mazlivejch, něžně stříbrných kaprů. Chemie je zabila. To chemický hnojivo, ten silný prch spláš a z povrchu polí všechen jed natek do rybníka a dodnes vidím našeho řezníka pana Ajbla. Jak v té řeznický zástěře on odešel od pultu. Je ten, když pek fašírku ve čtvrtek odpoledne, vůně pečený fašírky zaplavovala celý kraj. To i ve všetatech lidi vycházeli před dům a volizovali se, říkali Ajbl v Pavlíkovské, Ajbl peče fašírku, to tam zajeď na kole pro čtvrtkila. Chudák tentokrát pan Ajbl, bezbranej, hlavu měl smutkem skloněnou a říkal, já jsem je měl tak rád. A teď je po nich. To je smutný, co? Nesmíme být smutný. Zase když, jak je to moudrost, smích je stínem pláče. Nejdřív člověk musí být smutný, aby se potom mohl radovat. A naopak, když se raduje, najednou přijde nějaká maličkost. Tohle to nebyla maličkost s těma rybama, to bylo smutný.

rybník a ten zvláštní život kolem něj. Plaštovky, když lítaly nízko nad hladinou vody, tak lidi říkali, a to bude pršet, to bude pršet. Žaninko, ty zpíváš, ale špatně, udělej to líp. Je venku a povídá si s ptáčkama, viď? Ptáčkovi už nespívají tak jako dřív na jaře. No a tak jo, do 3 dnů určitě zapršelo. Kdežto, když vlaštovky lítaly vysoko, tak se říkalo, a bude hezky. Ty vlaštovky lítaly nízko, protože mouchy nad hladinou rybníka se držely nízko. A oni tam měli, ty vlaštovky tam měli potravu. A ženský v tom hloučku jednak koukali, jak se jejich husy koupou a jednak si pořád měli co povídat a skoro s každou ženskou přišel k rybníku pejsek. Byli to většinou a dodnes jsou takový drobní voříškové, veselí podvraťáčci, protože byli drobní a protože tím pádem dokázali podlézt pod vraty na dvůr, kde třeba hárala fena, a tak vznikaly všelijaký odrůdy chytrejch, milejch, laskavejch pejsků. Těch kamarádů, pes, každý pes je kamarád člověka, když k němu přilne, tak Fifinka chodila za babičkou i na pole, když babička šla z nůší žít trávu. Fifinko, kam jdeš? Buď doma, hlídej. Fifinka se chvilku vrátila, kousek šla zpátky, koukala se hlavu na stranu. No a potom, když viděla, že babička se nekouká, šup, šup, už zase šla s ní. Ty moje potvoro, už zase jdeš se mnou, no jo, no tak dobře, tak za chvilku se vrátíme, říkala babička. Ta s ní rozmlouvala celý dny, taky jednou našla, jak čeká na zastávce, utekla jí. Fifinko, co tady děláš na zastávce autobusu, snad mě nechceš jezdit do Rakovníka, když víš, že nemáš peníze, co by si jezdila autobusem, pojď se mnou domů. A Fifinka šla.

No jo, ale podvraťáčci to byli. No a tak vznikaly takový ty všelijaký směsi. To byla směs pavlíkovská. Když se ty pejskové tak jako promíchávaly mezi sebou. Směs pavlíkovská, směs všetacká, směs oujezdská, ale protože ty pejsci byli tak mazaný a chodili na zálety i do vedlejších vsí, tak se to všecko prokřížilo a byli to buď krátkosrstí nebo i huňatí, jedno i více barevní pejsci, hladký čumáčky měli, aby bylo dobře vidět do očí. Z očí každýho pejska se dali vyčíst myšlenky, pocity, psí radosti i strachy, štěstí i smutky.

A s paní Ledvinkovou tam seděl Bobík, huňatej pejsek, černej s bílejma flekama, bílou náprsenkou. Ten je chytrej jak 100 opic, říkali o něm ženský, protože stačilo, aby paní Ledvinková řekla: Bobíčku, skoč do vody a přižeň naše husy. A Bobík zvednul hlavu. Teďko se ty oči paní Ledvinkový a toho Bobíka setkali. Bobík se volís a šup, už byl ve vodě a věděl přesně, ke kterýmu hejnu husí má doplavat a který má vyhnat na břeh, protože paní Ledvinková už musela jít domů vařit oběd. No a ty husy vždycky, i jak byly promíchaný v té vodě, tak se vždycky to hejno husí dalo dohromady kolem velký husy. Letošní housata už byly veliký, pěkný. Paní Ledvinková Bobíka odměnila, vždycky měla něco dobrýho v kapse zástěry. Bobík to schrupnul, volíš se, voklepal se, ženský křičeli: ty nás všecky scákáš. A smáli se. My jsme tam závodili na těch neckách a husy kejhali a jil mi na hrázi rybníka, jejich listí šumělo, na druhé straně se klonili větve smutečných vrb a na břehu byla vytažená loďka, kterou soused pan Hamous pro nás děti udělal, aby jsme měli se na čem vozit, a kolem rybníka byly patníky, protože tam vedla silnice a po silnici jezdili vozy, a když jel traktor, tak to nám lezli oči z důlků nad tou krásou. A to nemluvím o tom, když byl zrovna čtvrtek a sentinel z rakovnického pivováru přivážel sudy piva. Sentinel se to hrašilo, syčelo a kouřilo se z toho. To jsme kolikrát: sentinel jede. My honem rychle jsme veslovali ke břehu, aby jsme mohli vyskočit z těch necek a utíkat k silnici a kouknout se na sentinel zblízka. To byl svět tak krásnej v době našeho dětství.

Když už paní Ledvinková odcházela s tím svým hejnem husí od rybníka, tak se ještě otočila a z dálky volá na paní Kapounovou. Mářo, ta naše kočka má zase s tím vaším kocourem koťata. 5.

Pojď. Já si tě přitáhnu blíž, abych přes tebe měl kontrolu. Pejsci vesnický, pejsci městský, to by byla celá velká kapitola. Ta psí jména taky. U čistých ras se přece psí jména přidělujou podle abecedního pořádku. Jak se štěňata líhnou od A do Z. A naši známí mají vlčáka, čistokrevnýho, musel dostat jméno od písmene X. Je to Xer. Xere, Jirenka na něj volá Xere. To zní divně, že...

No, ale naše babička byla taky postavená jednou před psí jméno. To bylo tenkrát, když autobus přejel její milovanou Fifinku, která byla babičiný druhý já. Ta s ní snídala, obědvala, chodila na trávu, večeřela, dělila se s ní. Jednu žíci dostala Fifinka, jednu snědla babička, když si lámala ráno chleba do kafe a večer taky. V oběd to samý. No a najednou se to stalo, tenkrát s tím autobusem. A to byla babička smutná. A tenkrát to bylo v roce 69. Byl v Praze dobrý chod Bedlington teriérů. Bedlingtoni, takový věrný, přítulný, tichý psi, anglická rasa. Prý to byli psi vypěstěný pro horníky anglický, aby v dole, když se objevily krysy, tak aby ty krysy zaháněly tyhle ty psy. Taková ovečka to byla. A byli zvláštní v tom, že oni nepustili chlup. Vůbec nelínali. Ty měli tak heboučký chloupky a ten tvar té hlavičky. A o to nejde. Jde o to, že ten námi přivezený pejsek, ten vám měl oči temný jako uhle, moudrý, ale i šibalský. A takovej citlivka to byl. Ale o to taky nejde. Jde o to, že podle rodokmenu se musel jmenovat od O a dostal jméno Olymp. No to uznáte, že v Pavlíkově, když babička volala Olympe, Olympe, no tak sousedky koukaly, co se děje. Co pak si asi mohli myslet ty sousedky, když tam znělo naší ulicí Olympe, Olympe. No potom si už nakonec zvykli a babička stejně to jméno změnila na Olínku. Ale první setkání, to, když jsme Olympa přivezli a on vyskočil z auta, babička si dala ruce v bok a řekla, no fuj, kdo se má na takovouhle vošklivou potvoru koukat, chlupatej čumák to má, oči tomu skoro nejsou vidět, to Fifinka měla čumáček hladkej. A Olymp jí rozuměl, urazil se, otočil se, vrátil se zpátky do auta, nechtěl ven, museli jsme ho vyndávat, museli jsme ho chlácholit a 10 dnů s babičkou nemluvil. Ignoroval jí za takovou urážku. Takovej to byl šlechtic, ten Olymp. No ale stejně, pak to byla stejně láska jako trám. No a Olínek sem, Olínek tam a o tom už jsme vysílali přece, vzpomínáte si.

Roztomilá směs z pražský letný. Černej takovej drobek, roztomilej bobek. To štěně vrčelo a štěkalo. Vavra, vavra, vavra, vavra, vavra, vavra. Ano, tak mu začali říkat vávra. Když tak pořád říkalo místo štěkání. Hav, hav, vávra, vávra. A vávra rost. Vávra chodil na špacíry po letenských sadech. S Milenou, s doktorkou filozofie, zastavil se třeba u toho památného letenského kolotoče, kde se točívali koně, potažený koňskou kůží a oči měli skleněný, tam, kde oko chybělo. Orchestrion tam ještě hrával, my jsme tam chodívávali tak rádi. Z akademie jsme chodili kreslit letenský kolotoč. Orchestrion tam břinkal, celý svět při zvuku toho orchestrionu se jevil jako velikánský loutkový divadlo. A vávra to všecko pozoroval. Když skleněný oko odpadlo, tak se nahradilo namalovaným okem na kusu papíru nebo plechu. Ty koně, co měli dřív chlupy, tak už byli takový volisalí. Kolik generací dětí na těch koních se točilo. A vávra si to všecko nechal od Mileny, doktorky filozofie, vyprávět, jak to bylo dřív, za Rakouska-Uherska, jak tam chodili rakouští oficíři se šavlema, s letenskýma a malostranskýma a staroměstskýma a vinohradskýma královské vinohrady k dámy v kloboucích, dlouhých toaletách, to už je dávno pryč, ale teď už se píšou léta 90. a vávra zeštěněte se stává normální velký pes, který se taky zamilovává a tu a tam skončí za křovím, přiváben láskou nějaký milovaný feny a tak kolik teď asi běhá po letenských sadech potomků vávry.

A Milenu příšerně štvalo, když na Vávru křičeli, kde máš Marišu? Už tě dali utrejch. Milena vždycky se naklonila k Vávrovi a říkala mu, Vávro, nech je, to jsou pubertáci, nevšímej si toho, jsou to pitomci. Ty seš přece chytrej pes. A Vávra všemu rozuměl, všemu. Díval se na svět moudře. No a jak jsem řekl, když potkal nějakou tu fenu, jak velký lidi říkali o mladých lidech, on se u ní nemodlil. Vávra se taky nemodlil u těch fen, tak se narodili, rodili se štěňata, který do dneška pobíhají po letenských sadech a život plynul.

I když Vávrovo jméno znělo zvláštně, protože kolem Vávry běhali psi, který měli jména vznešený. Ben, Bene, Bene, volali na jednoho. Bigu, Bigu, Alfrede, René, Luizo, Gino, Lumíre, Rudy, Mikuláši, Fíku, Buddy, Donky, Violeto, Alberte, Tino, Sáro, Eni, Matyáši, Ksere, jak jsem říkal, Tome, Bule, Charlotte. Ale taky tam chodil jeden pes, který se jmenoval Pivo. Když paní Pepina z Hradčan chtěla takovýmu kokrovi, ze kterým chodila na pivo černýmu volovi na Černínský náměstí, naproti Loretě, kde tak hezky zněly loretánský zvonky. Pivode s paní Pipinou, volališ tam gasti. A kokr španěl Pivo si se posadil pod stůl u černýho vola a věděl, že hned se objeví ruka vrchního a hned mu podám sklenici malýho piva. A on hned jí vypije skoro na jeden zátah a hned ten kokr dostal stejně dobrou náladu jako jeho dáma, která s ním do té hospody přišla. A potom i turisti, který poslouchali zbožně zvonění loretánských zvonků, tak jim to nedalo, aby nesledovali dvojici, madam a kokr španěl, jak se radostně vypotáceli z hospody u černýho vola. Ale to jsme trošičku odbočili. Takže se vraťme k příběhu našeho Vávry.

Milena už neví, v kterým to bylo roce, ale prej strašně mrzlo. Možná v roce 92 nebo 93. Na Mikuláše mrzlo, mrzlo a ona s Vávrou musela jít, protože ten Vávra chudák byl venčenej ráno a byl venčenej večer, až když Milena přišla z práce. A nebo když Pavel, syn, našel chvilku přes den zaskočit domů. A bylo to zvíře ukázněný, Vávra tedy. A přišel 5. prosinec, kdy chodili Mikuláši. A mrzlo, jako když praští, jak se říká. A najednou nějaký čert, pitomej, hodil Vávrovi něco pod nohy a ozvala se strašná, ale strašná exploze, protože to byl dělbuch. Ten dělbuch ohlušil celou Veverkovou ulici. Vávra, chudinka, pejsek nejdřív skoprněl a pak, protože nebyl uvázaný, když byl kolem domu, sedal na zběsilej útěk. Nejdřív si Milena myslela, že utíká domů. Doma ho nenašla. A tak začalo zoufalý hledání Vávry po celý Letný. Petr sedl i na kolo a hledal ho, kde se dalo, i dole v Holešovicích. Po Vávrovi ani vidu, ani slechu. Přišla Mikulášská noc. Přišel druhý den, třetí den. Mrazy byly čím dál silnější. Vávra nikde, nikde, bez jídla, bez pití, v mrazech. Smutek, když se miláček pejsek ztratí. Co si počít? Zoufalství.

Najednou se ozval telefon a Milena řekla, je, Vávra se našel, na Koneční v Radešovický, Petře, jeď tam pro něj. Petr rozradostněnej jel na Konečnou elektriky číslo 22 jménem Radešovická a tam řada tramvají, Konečná ucpaná, nemohlo se ani dozadu, ani dopředu, protože na plošině v první tramvajové soupravě ležel malej Vávra, zoufalej, poulil oči, vrčel. Policejní auta tam byly, majáky blikaly. To jste vy, ty majitelé toho psa? To vás bude stát 110 tisíc korun, protože pražské dopravní podniky utrpěly ztrátu za toto veliké zpoždění. Ten váš pes pokousal zřízence elektrických podniků, říká policista. Když ten mu sahnul na obojek, kde má ten váš pes zašroubovanou v té patronce adresu s vaším telefonním číslem, on ho pokousal. A taky druhý den večerní Praha psala, jak to bylo ten článek. Šílený, steklý pes porafal tramvajáka. Chudinka Vávra, vo hladu, vo žízni, ležel na plošině a vrčel, ale když uviděl Petra, tak mu skočil do náruče. A šťastně to skončilo. Vávra byl nalezen. Chvilku postonával, ale ukázalo se, že celý ty tři dny pilně cestoval a přestupoval z jedný tramvaje do druhý. Najednou známí volali, my jsme Vávru viděli v Modřanech. Druhý známý Mileny říkali, my jsme ho viděli ve Kbelích. Vávra procestoval zadarmo celou Prahu. Protože mu bylo jasný, takovej chytrej pes to byl, že v elektrikách dělbuchy nebouchají. A je tam ještě teplo, akorát, že neměl co jíst a co pít. No, a když se blíží Silvestr a to bouchají rachejtle, tak co udělá Milena? Zavře se s Vávrou do koupelny a od 11:45 před půlnocí až do 1 hodiny v noci minimálně 2 hodiny přes půlnoc drží Vávrovi ouška, aby ani malinká ranka se nedostala do Vávrových oušek, který jsou alergický na všecky možný petardy, rakety, dělbuchy. No, nedivme se, co to muselo pro takový hodný zvíře bejt, když mu pod nohama vybouch dělbuch. Šílené zvíře porafalo tramvajáka. Zatím byl Vávra tak hodnej pejsek a je. Jenom nesmí slyšet bouchat dělbuchy.

Vždycky jste takový rozjitřený, když po bouřce a slejváku. Když se to přežene, tak celý svět zavoní. A já si pamatuju, že až i z druhého konce vsi, kde bylo zahradnictví u Franců, zavoněli až k nám do zabrány pařeniště, kde dorůstaly hlávkový saláty nebo řetkvičky. A celery, hlavně celery a petržele a pivoňky. A taky macešky. Macešek v zahradnictví u Franců byly celý záhony, protože macešek museli být vždycky veliký zásoby pro hroby. No a zavoněly i kaštany, i lípy. A kaštany, který už měli touto dobou veliký zelený pichlavý plody. Tak ty kaštany jsme u rybníka, jsme si vždycky našli placatý kámen a ty kaštany jsme od ten kámen drhli a namáčeli jsme je ve vodě a oni tak chlupatili a byli takový heboučký a zlatý a byl to jako takový maličkej tenisáček v kapse, který jsme tak rádi žmoulali a měli jsme takový pocit slasti.

Papoušek Mžoura jde na něj spaní. Žando, pípla si vůbec dneska? Ví, že o ní mluvím, tak se trbe za uchem. Zaspívej nám, dostaneš bombónek. Leze dolů ke korejtku. Možná, že dostala žížeň. U nás na Rakovnicku se říká žížeň. No jo, pije čaj. No jo. To bych vám přál slyšet ty zvuky toho zobáčku, jak to... Ona přímo takhle mlaská, papoušek. Čas nestál, dny, týdny, měsíce a roky mizely v tom nekonečném propadlišti toho času a až teď, když už můžeme vidět konce našich cest, až teď, když se můžeme zamyslet nad tou cestou, který se říká život, tak si můžeme klidně říct, bylo nám souzeno žít i krásný čas. Vždyť jsme žili ve století Einsteina, Janáčka, France Kafky, ale i jazzmena Louise Armstronga, spisovatele Bohumila Hrabala. Kolik relací jsme odvysílali, kolik vzpomínek na Bogana, asi 4, no a budeme ještě pokračovat.

jsem se s tebou vlastně ani nemazlil, proto seš taková protivná, pojď, já tě vyndám. Máme papouška, on mě zase kousne do nosu, to je na to šup, viď? Žando, něco tě řeknu, poslouchej dobře. Dozvěděl jsem se, že papoušek sera Winstona Churchilla, toho slavného víš, který podepisoval na Jaltě se Stalinem a s prezidentem Rooseveltem, tenkrát jaltská dohoda, ty to víš, znáš, sira Winstona Churchilla, tomu papouškovi je 108 let a je prej strašně protivnej a ještě žije. Představ si, že ty, protože papoušci žijou tak dlouho, tady budeš, až se bude psát rok 2000. No to není možný. Že by si tady byla ještě, až se bude psát rok 2100? Dovedeš si to představit? Já ne, holka. Co z tebe bude? Představ si, jak jsme mluvili o těch psech, kdyby psi měli třeba volební právo. Oni jsou tak učenliví. Mohli by třeba, kdyby se naučili, oni by mohli i třeba škrabat brambory, víš, nebo dělat různý práce pejskové. No, dovedeš si to představit? Už škrabeš.

Je, teď jsem si vzpomněl, že minule jsme vám slíbili, že budeme pokračovat ve vyprávění o sousedech v Praze. Tak se na nás nezlobte, no tak to snad až někdy zase příště. Že jo? Žando, nespí. To počasí asi jí bere. Vás taky, že jo? Mě bolí kosti.

Žaninko, zaspívej, už budeme končit. No tak. Žaníš, kde pak? Už tě jde na 12. rok. To uteče, víš, moc vody uteklo, moc bouří se přes nás přehnalo, moc přátelů jsme ztratili, ale další jsme získali. Tak, to bylo moudrý, viď? Kousneš mě nebo ne? Půjdeš do klece, radši než něco vyvedeš. Šup tam.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radio Café Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají Zlatá 60. na Pohodě.
2: 19. září je tady, krásný den přejeme zejména všem Zitám, které slaví dneska svátek, ale nejenom jim přeji krásný poslech dalšího dílu naší řady Zlatá 60. No a my se ve Zlatých 60. vždy ohlížíme za tou slavnou hudební dekádou, které se v angličtině říká 60s, tak se tam vydáme i dnes a začneme s Animals House of the Rising Sun.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Games People Play Joe South. No a my jdeme do kalendária, dnes máme tedy 19. září, což je den, kdy se třeba roku 1940 narodil Bill Medley, polovina dua Righteous Brothers. V roce 1934 se narodil Brian Epstein, slavný manažer Beatles, ale nejenom jich, také Silly Black, Jerry and the Pacemakers, Billy J. Kramer with the Dakotas a mnoha dalších. Roku 1943 se zase narodila Cass Elliot, přezdívaná Mama Cass, čtvrtina kvartetu Mamas and Papas, ale hlasově minimálně polovina. No a třeba v roce 1951 se narodil Daniel Lanois, producent hvězd jako Bob Dylan, Neil Young, Peter Gabriel, Emmylou Harris a mnoha dalších. V roce 1958 tohoto dne odletěl Elvis na vojnu do západního Německa. V roce 1970 zpěvačka Diana Ross opustila své Supremes. No a třeba o rok později The Jackson 5 nabídli v televizi show Going Back to Indiana. Hvězda tehdy ještě pořád maličkého Michaela Jacksona začínala zářit čím dál jasněji. Tak si Jackson 5 i s ním pojďme poslechnout.

Už jsem se zmínil, že se dnes narodila jistá Ellen Naomi Cohen. Tohleto jméno vám takhle samo o sobě asi nic neřekne, ale on ji svět zná jako Cass Elliot. To jméno Cass jí dal jako přezdívku její otec, který ji prý nazýval šílenou Kassandrou. Z toho tedy vzniklo to Cass. No a to mama Cass, tak ta se z ní stala, když se v roce 65. připojila ke skupině Mamas and Papas. Potom po rozpadu téhleté veleslavné kapely Cass rozjela i svoji solovou dráhu od roku 68 a pořád zpívala mnoho hitů. Bohužel už v roce 1974 ve věku 32 let pouhých zemřela na infarkt. Veliká, veliká škoda. No tak si připomeneme na ty její nedožité narozeniny, její krásný hlas ještě z éry Mamas and Papas, písničku Dream a Little Dream of Me.

Zipady Duda, skupina Rattles. No a za chvíli bude prostor pro příběhy písniček. Dnes se vydáme do britského Manchesteru za skupinou Wayne Fontana and Mike Penders. Zajímat nás bude jejich slavná Game of Love, hra lásky nebo hra na lásku. Ale nejprve je tady Gene Chandler, Duke of Earl.

0: Tá na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Wayne Fontana and the Mighty Panthers, to je skupina, která vznikla v roce 1963. Vlastně jako takový projekt, aby měl zpěvák Wayne Fontana vlastní kapelu k ruce, protože ta původní, ta se říkala The Jets, tak ta od něj odešla. Mighty Panthers se nakonec proslavili i několika hity sami za sebe, ale to v době začátku s Waynem ještě samozřejmě netušili, že se stane. Ten název Mighty Panthers si vzali z jednoho britského filmu. Ohýbači myslí, zní doslovný překlad tedy. No a hned první single s rock'n'rollem Hello Josephine se stal menším hitem, no ale potom už následoval jeden větší než ten druhý. Tím největším se stala The Game of Love v roce 1964. Tehdy vyskočila na první místo v Americe a na druhé v Británii, což se rovná tedy skutečně světovému hitu number one. Taky podle něj hned pojmenovali nové album. Přitom to ani nebyla jejich autorská písnička. The Game of Love napsal zkušený hitmaker Clint Ballard Jr., autor hitů jako You're No Good od Swinging Blue Jeans nebo I'm Alive od Hollies. Zvláštní vlastně je, že to byl Američan, ale největší hity napsal pro britské interprety. Sami Mighty Panthers si od něj pak ještě objednali další singly jako It's Just a Little Bit Too Late anebo She Needs Love. Zkrátka si dobře sedli. No a hodně za to mohl Wayne Fontana sám jako interpret. Jeho konkurent z Manchesteru Peter Noon, zpěvák Herman's Hermits, jednou řekl, že Wayne byl profesně tak trochu genius a dodával, že na severozápadě Anglie byli vlastně jenom dva skvělí zpěváci. Wayne Fontana a Alan Clark ze skupiny Hollies. Skromně mezi ně tehdy nepřidal sám sebe. No a sama Game of Love se tak nějak pořád vracela nejenom v různých reklamách, ale hitovou krev dožil jí znovu byl třeba Robin Williams v roce 1987, když ji pouštěl jako DJ ve filmu Dobré ráno Vietname. No není divu, že to byl hit, však si ji poslechněme.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Catch us if you can, chyť nás, jestli to dokážeš. Velmi podobný název filmu měl před pár lety snímek s Tomem Hanksem a Leonardem DiCapriem, no ale takhle se jmenoval i v 60. letech film, právě tedy se skupinou, kterou jsme slyšeli, Dave Clark Five, nebo tedy, co se herectví týče, tak hlavně s Davem Clarkem, protože on tam hrál hlavní roli, on si prý vždycky přál být herec, tak tady si to splnil. Ostatní členové kapely tam hráli spíš takové komické křoví, řekl bych, ale jinak to byl vesměs vážný film na takové trošku sociální téma, ale fanoušci kapely na to vážno přece jenom úplně nereagovali, takže nakonec větší ohlas měly ty písničky z toho filmu, ty se staly skutečně světovými hity. Jednak Catch Us If You Can a potom ještě Rock'n'Roll Having a Wild Weekend. Pod tímto názvem se ten film promítal v Americe, ale to už jsou velké detaily. Pojďme dál, je tady skupina Rockin' Berries a jejich hit Poor Man's Son.

0: Devadesátiny slaví v těchto dnech básník, textař, herec, scénárista a také věhlasný a oblíbený cimrmanolog Miloň Čepelka.
1: Je autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, několika básnických sbírek a dalších titulů.
0: Jeho hlas známe nejen z divadla Járy Cimrmana. Připomenout si ho můžeme v následujících dnech v řadě dalších pořadů Českého rozhlasu Pohoda.
1: Ve středu 23. září to bude můj pořad Tandem s Janem Rosákem. Ve čtvrtek 24. září zalistuje Miloň Čepelka kronikou orchestru Karla Vlacha. V sobotu 26. září nás čeká tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. A 28. září se ještě můžete zastavit v nostalgickém muzeu zábavy, v němž Miloně Čepelku uvítal Ondřej Suchý.

0: Leslie Gore, You Don't Own Me, tedy Nevlastníš mě. Jedna z vůbec prvních popových písniček, ve kterých se žena dožaduje nezávislosti na svém muži. Jsme v 60. letech v Americe. Ideální představa manželky pořád byla ta, že to je ta žena v domácnosti, která denně připravuje večeři pro manžela, stará se o domácnost, o děti a vše ostatní přenechává na názorech svého muže. No ne vždy to tak pochopitelně bylo, ale bylo to bráno za jakýsi společenský standard té střední třídy. No a tahle píseň byla jednou z těch, která se proti tomu stavěla a stal se z ní opravdu veliký hit a myslím, že určitě zaslouženě. Tak si dáme ještě jednu dámu. Feeling Good nám zaspívá Nina Simone.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

tomorrow.

0: Louis Armstrong, Paul Anka, Bing Crosby, Beatles, Sir Charles, Connie Francis, Stevie Wonder a mnoho, mnoho dalších, ti všichni hráli tuhletu písničku Red Sails in the Sunset. My jsme poslouchali verzi, kterou nám zaspíval Fats Domino. Tahle verze mu přinesla jeho poslední veliký hit v roce 1963, Inu zlatá 60. No ale náš dnešní díl už jde do finále, takže já už se s vámi musím loučit. Pokud si nás naladíte, nás, myslím, pohodu, zase zítra v 17 hodin. Samozřejmě se opět uslyšíme a slibuji, že budu mít novou porci písniček jen a jen z let 60.
1: Zlatá 60. na pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Kulaté narozeniny začínající číslovkou 8 slaví v těchto dnech herec, režisér, dramatik a pedagog Arnošt Goldflam. Jeho herecké umění i vypravěčský talent si můžete na Českém rozhlase Pohoda připomenout právě teď v následujícím pořadu a my přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Ve snech, fantaziích a příbězích nachází ohromnou zálibu a s ním i jeho čtenáři a diváci. Blízko má také k výtvarnému umění, ať skrze vlastní kreace, divadlo či práci své manželky. Říká o sobě, že je potměšilý vypravěč a také umělec s povahou úředníka. Dnes přijal pozvání do pořadu Stříbrný vítr režisér, herec, spisovatel, dramatik, kumštýř obdivuhodného záběru, pan Arnošt Goldflam. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Smysl pro pořádek, kterým oplýváte, je jistě dar a někdy i prokletí, možná trošku dar danajský, zejména asi pro vaše okolí. Umíte s ním být i poněkud naléhavý?
4: No, obtěžuju občas. Můj tata pocházel z Vídně a mluvili doma německy. A on vždycky říkal, dávej věci na svém místě. Jo, špatně. A já trošičku o to doma taky stojím a trošičku s tím teda otravuju skutečně. Ale většinou to zůstane jenom vyřčeno a nikdo se tím neřídí.
3: A vy už se dále nerozčilujete a neangažujete?
4: Já se snažím doma moc nerozčilovat, jednak proto, že by to nebylo nic platný a jednak proto, že to nemá pozitivní výsledky. Spíš jsem takový brbla, no. Oni celkem mají ke mně takový zhovývavý vztah, jako když má Ček doma psa, jo, a tak ho prostě občas vyvenčí a dá mu najíst a trošku ho nechá být tak nějak.
3: Já bych se teď s dovolením podívala do vaší mateřské rodiny. Byl jste malý pořádníček? Snažil jste se tátovi vycházet vstříc?
4: No, tady ani nejde o tu snahu, jo, ale musel jsem. On žádal, abych měl věci v pořádku, abych plnil ty úkoly školní a tak dále, tak v rámci možnosti jsem to dělal. Ale je fakt, že jsem se snažil trošičku z toho uhýbat, klíčkovat, když pak jsem byl starší, taky jsem tam zalhat. Dneska jsou daleko zodpovědnější, pořádnější, než jsem býval v té pubertě.
3: Ta vaše lež, ta mě zaujala. Pojďte nám prozradit nějakou, která se vám škaredě vymstila.
4: Upřímně řečeno, nepamatuju se, že by se mě nějaká vymstila, ale oni to nebyli opravdoví lži. To byly takový vytáčky, úhybné manévry. Třeba měl jsem něco dělat na zahradě a já jsem to nenáviděl, jo, protože to byly většinou nemilé povinnosti, jako plevit a tak dále. A tak jsem třeba řekl, a to jsem taky i udělal, že jsem zlomil motičku, jo. A tak jsem na balkóně na to dupal, abych to zlomil, nebo jsem měl šmirglovat v domku okna. To jsem taky nerad dělal. Vlastně, víte, já jsem tady ty domácí práce a práce na zahradě nikdy neměl rád, protože se mně zdálo, že mě to odvádí od toho, co jsem považoval za důležitější. Já jsem považoval za důležitý to, abych si mohl číst, abych si mohl kreslit, taky musím říct, abych mohl jíst, ale to za stolik času nezabere. a takový znění. To mě připadlo pro můj vlastní život jako věc nejvyšší důležitost, protože já jsem byl vždycky snílek a to zůstalo mě do dneska.
3: Tohle jste asi zdědil spíš po mamince, tu romantickou duši, vidíte?
4: I když ona byla doma, tata vyžadoval plný servis, teplý obědy, teplý večeře, obědy sebou do kastrůlku, do zaměstnání, důkladný úklid v domě a ona nebránila se tomu, jenom si stěžovala, že jí dává málo peněz, což jí dával skutečně taky. Takže ona na nějaký snění za stolik času neměla, jo, ale já si myslím, že to mám po ní. Ona taky ráda četla a ráda si se mnou povídala třeba.
3: Vaše maminka pocházela z městečka Sokal v Haliči, nedaleko od Lvova. Stihla vám v tom krátkém čase, který vám byl společně vyměřen, protože vás bohužel opustila krátce před vaší maturitou, stačila vám povyprávět dost o svých letech prožitých tam, v tomto regionu?
4: No, u nás se o tom hodně mluvilo, protože ona určitou dobu s náma bydlela i babička, ta přišla odtamtud, vlastně byla negramotná, mluvila jenom polsky nebo jidiš, takže já jsem žil v takovým zaprvé multijazykovým prostředí, protože tata s maminkou mluvili česky, mezi sebou někdy německy, babička teda s maminkou zase mluvili polsky nebo jidiš, takže u nás lítali ty všelijaký slovíčka prostorem, a já jsem z toho snad něco pochytil a možná, že taky z toho plyne, že mluvím pomalu. Že ne, že bych nemluvil česky, píšu česky samozřejmě, ale možná, že mě asociujou nějaký ty slovíčka z těch jejich rozhovorů. To je teda jedna věc. A druhá věc je, že už z podstaty jsou pomalej. Tata třeba chtěl, abych mluvil německy, abych se učil. Sledoval vždycky rakouskou televizi, protože v Brně to šlo přijímat. A tak já postupně, jakž tak jsem se i německy naučil. Rozumím trošku i mluvím polsky, jidiš taky znám nějaký slovíčka. A u nás se hodně mluvilo o tom dětství a moje babička, ona byla trošku taková pohádkářka. Ona si, myslím, že hodně vymýšlela a tak mě vykládala někdy i docela strašidelné příhody, jo, jak nějaká tajemná postava se někde zjeví a jak našli nějaký poklad, protože její manžel, můj dědeček, kterýho jsem nikdy nepoznal, byl zlatník a její syn taky. Takže mě vyprávěla takový pověsti. Tak já jsem žil vždycky v takovém fantaskním světě.
3: To je vlastně ohromný dárek.
4: No, pro život moc ne.
3: Ale pro tvůrce, pro umělce,
4: pro
3: nepochybně.
4: Pro umělce, kterým jsem toužil být, je to dobrý.
3: Což se tátovi moc nezamlouvalo. Člověk na druhou stranu leccos pochopí, když si uvědomí, kolik toho třeba zažil jenom za války, kdy prošel s československou armádou Ludvíka Svobody od Sokolova až po Duklu, byl i dvakrát postřelený. Zkusil jste si někdy jako kluk nebo jako mladý muž promítnout sebe v podobných situacích? Jak byste v těch válečných podmínkách obstál vy?
4: Já nevím, jestli bych obstál. Já jsem teda nikdy žádný statečný hrdina nebyl. On vlastně, tata, tak jak mě to vyprávěl, co se s nima dělo za války a tak dále, třeba u té Dukly, tak prostě byli v zákopu a nad nima lítali střely a děla hučeli a kdo ví co. Člověk spíš někdy se měl dojem se s tím vypořádává, jak je schopen. Jo, že by byl někdo nějakej hrdina asi je, jsou takový, ale takových asi mnoho není. Asi lidi za těchto kritických situací se snaží si zachránit život a bojuje, pokud je to nutné.
3: U vašeho otce to každopádně asi přispělo výrazně k formování osobnosti a k takovým jeho tvrdším postojům i v té roli rodičovské. Zakoušel jste jako chlapec často pocit, že vás v té své dominantní ráznosti, možná formálnosti, nemá rád?
4: To ani ne. Já jsem o tom, abych pravdu řekl, nepřemýšlel. Tam byl určitý vzorec toho chování. Tata byl ten přísný a trošku takový starosvětský. Vykládal mě o rodině svojí. On pocházel z 9 dětí, o babičce, svojí mamince, která vládla celé té rodině pevnou rukou. Zatímco maminka byla taková měkší, hodnější, láskyplnější a mně nenapadlo nikdy přemýšlet o tom, že by to mohlo být jinak. Já jsem to přijímal, že tak to má být, akorát mě to někdy nehoví.
3: A kdy jste k sobě měli s tatínkem nejblíž?
4: Nebylo toho mnoho, jo, ale třeba když jsme pravidelně v neděli chodili na výlety, tak jsme si jako vykračovali a když jsem byl malej, tak mě tata třeba vykládal pohádky. Asi z dětství, co si pamatoval, třeba, já nevím, Bratři Grimmů a tak dále. A tím, že on někdy měl takový jiný přízvuk nebo pletl do toho německý slovíčka, tak mě třeba vykládal: byl jednou železný muž. A mně to přišlo takový tajemný. Jo, a to jsem teda měl rád, když mě vykládal tady tyhle ty pohádky, ale to nebylo moc často, musím říct. Ale zase jsme kráčeli v tu neděli přírodou, slunce třeba svítilo, ptáčci čvitořili a to jsem měl rád. Nebo jsem měl rád, když on chodil na ryby a já jsem byl s ním tehdy. Ty háčky a ty šňůry byly nedostatkový zboží, takže v létě jsem seděl vedle něho, nebo opodál jsem si četl a někdy jsem musel skočit do vody, abych zachránil háček, jo. To mě bavilo.
3: My jste na to zžívání měli dost času, protože váš táta se dožil 97 let. Jak vzpomínáte na jeho poslední léta? Nastaly tam mezi vámi nějaké hezké momenty, takové chvíle souznění?
4: Už tolik ne, samozřejmě, ale někdy jsem měl jako pocit porozumění s ním, jo. Když odpočíval, už tak pospával a říkal: sedni si vedle mě a drž mě za ruku. Tak jsem ho držel za ruku. Nebo říkal: a masíruj mě. Tak jsem měl takový masážní přístroj s kolečkama a přejížděl jsem mu po nohách a po zádech a to on měl rád.
3: A uměl jste vy jemu někdy říct, ať něco hezkého udělá on vám?
4: Ne, to mě vůbec nenapadlo.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: O svém životě nám vypráví jedna z nejvýraznějších tváří české kultury, pan Arnošt Goldflam. Na medicínu vás přivedla rodinná tradice, možná jistý nátlak. Našlo se i něco takového, co jste si z těch studií skutečně odnesl do života?
3: Našlo. U nás byla taková tradice v otcově rodině, buď to inženýr nebo lékař. Ti jeho sourozenci, kteří přežili válkou, ti bratři byli právě inženýři nebo lékaři a mluvilo se o tom doma, jako že to je hotová věc, tahle ta volba. Takže já jsem se přihlásil na tu medicínu a oni mě vzali. Jenomže chemii a fyziku jsem nebyl schopen zvládnout a tak jsem místo do školy začal chodit v Brně do kina, kde promítalo se už ráno a dopoledne zas v jiným kině, to bylo Úderka kino a Kino čas, nebo jsem chodil do takové kavárničky, cukrárny nějaké se spolužákama třeba. No a dopadlo to tak, že jsem nakonec té školy prakticky vyšuměl.
2: Takže z medicíny jste si odnesl dobré povědomí o kinematografii.
3: Jednak oblíbené filmy, jednak tím, že jsem se vlastně neučil a četl jsem si, tak jsem přečetl hodně knížek všelijakých. A jednak, nevím, jestli to má dobrý vliv nebo ne, ale když bylo pěkně, tak jsem rád sedával v parku nebo na náměstí a pozoroval lidi.
2: No, k pozorování lidí jste získal dostatek příležitostí i v dalších letech, kdy jste vstoupil do pracovního procesu jako dělník a později jako úředník. To musel být ohromný zdroj historik, ne?
3: Ta přetržka mezi školama trvala 6 let.
2: Což není málo.
3: To není málo. A já jsem dělal jádraře ve slévárně a dělal jsem skladového dělníka a pak referenta tvorby cen v Královopolské nebo v Cheposu a takzvaného rozpočtáře.
2: A to jste jim byl opravdu k něčemu platný?
3: No, moc ne. Ale oni měli ke mně takový zhovývavý postoj. Jsem měl laskavého vedoucího, který viděl, že mám úplně jiný spády. Já jsem tehdy se věnoval hodně výtvarnému umění, protože jsem si myslel, že budu malířem, tak jsem si opravdu všechno nastudoval a vyzkoušel ty techniky. A tady těch 6 let těch podivných zaměstnání byla pro mě úplná škola života. Já za to vlastně jsem životu vděčen, že jsem to prodělal. Nebylo to mně příjemné teda vstávat v 5 hodin ráno do fabriky, ale poznal jsem tolik různorodých lidí a často i velmi svérázných, na který člověk normálně ani nenarazí, jo? Že takový typy, takový podivný někdy povahy zvláštní nebo myšlení jaksi zakroucený, klikatý, to jsem úplně žásl a upřímně řečeno vlastně do dneška z toho při svým psaní, ať už povídek nebo dětských nebo divadelních her, do dneška z toho čerpám.
2: A kam se poděla ta vaše výtvarnická vášeň, když jste se po 6 letech najednou ocitl na JAMU na studiích režie?
3: Ta nezmizela. Já jsem se tomu věnoval a vlastně i když jsem byl na JAMU a ještě určitou dobu potom jsem se považoval za výtvarného umělce nebo člověka s výtvarnými sklony. A věnoval jsem se tomu pilně docela, i výstavy jsem měl. Ale musím se vrátit zpět, když jsem skončil školu a po určitým zaváhání, když jsem nastoupil do satirického divadla Večerní Brno, kde jsem byl teda nešťasten a odkud jsem prchl, tak jsem myslel, že budu muset zase do nějakého zaměstnání civilního. Ale pak jsem se dostal do Hadivadla, který se tehdy založilo tam jsem byl spokojen, pač to bylo takový generační divadlo. A já jsem s dramaturgem naším Kovalčukem jsem psal různé dramatizace a tak dále a to mě zaujalo a v mých 33 letech jsem napsal mou první vlastní hru a to mě zaujalo ještě víc, takže jsem začal psát a postupně jsem ty výtvarné aktivity vyměnil za to psaní.
2: A bylo to tak bezbolestné, když do toho člověk nainvestoval spoustu sil a práce, úsilí?
3: Jo, bylo to v podstatě bezbolestné, no ono to nebylo, jako když se něco utne. Ono se to tak vyvrbilo, jo.
2: Je pro vás hodně velký rozdíl mezi tím, když režírujete texty jiných autorů a své vlastní?
3: Ne, není. Tam je jenom jedna věc, že když já režíruju svoje vlastní texty, tak k ním nemám žádnou velkou úctu. K cizím autorům, jo, tam zase někdy váhám, jestli můžu něco škrtnout nebo vyměnit, zaměnit za něco, ale u mých vlastních textů tam já si říkám vždycky, nebo mě proběhne hlavou, ale vždyť jsou to jenom moje věci, jo, to jsem já vymyslel, takže tam neváhám, když se ta potřeba ukáže něco změnit, nebo často, když herci to žádali, tak jsem něco přepsal, dokonce někdy jsem připsal celý jednání nějaký. Vlastně bych řekl, že s mými texty jsem nakládal svobodněji než s texty jiných autorů.
2: Zmínil jste pobídky od herců, vy říkáte, že jste režisér komunikátor, nikoli diktátor. Nevyjevilo se vám někdy v průběhu let, že přece jenom ta diktatura v divadle má taky svůj dobrý důvod?
3: No tak samozřejmě se někdy ukázalo, že musím trvat na svým, jo.
2: A umíte být i ostrý hoch?
3: No, stalo se mně, že jsem i křikl, ale nebylo to moc často.
2: A nebylo to moc slyšet.
3: Bylo to velmi slyšet, až jednou jsem ztratil hlas, jak jsem zařval. Ale říkám, byly to opravdu výjimečné situace, kdy mě někdo nebo něco vytočilo, jo. A když už jsem křičel, tak jsem křičel spíš ne, abych někoho okřikl nebo se rozkřikl nějak, ale spíš ze zoufalství. Ale říkám, bylo to velmi zřídkavý a kolegové herci věděli, že když už křičím, takže už je to na pováženou.
2: A když jste sám hercem, mluvíte režisérům do práce nebo jste disciplinovaný, poslušný, plný respektu vůči jejich příkazům a pokynům?
3: Určitě jim do toho nemluvím. To jedině, když režisér nebo režisérka mě vyzvou, abych něco k tomu řekl, tak se zamyslím, pomalu k tomu třeba něco řeknu, ale jinak respektuju ty režiséry jako vůdčí postavu, že má svou představu nebo nějakou vizi a snažím se to spíš nějak naplnit, ale zároveň musím říct, já jsem na škole a po škole začal hrávat malinké role, třeba na provázku hlavně. Potom, když jsme byli v divadle, tak jsem u kolegy režiséra Vály hrával, pač nás bylo málo a on zas hrával u mě v inscenacích a postupně jsem hrál i větší postavy. A uvědomil jsem si, že ten režisér mívá nějakou představu o tom, jak by to mělo vypadat, jak ty postavy, jak ty figury tam fungují a jakou hrají teda roli v tom celku, tak jsem málo kdy protestoval nějak, nebo někdy trošičku taky, ale hlavně jsem se snažil vyhovět té režijní představě. A ono to plyne taky z toho, že jsem se za velkého herce moc nikdy nepovažoval, protože já jsem vystudoval, že o tu režii, a když už jsem hrál, tak jsem si myslel, že, a taky to tak víceméně bylo, že mě obsazujou jako typ, jako figuru určitou, jako takovou postavičku. Jo? Já jsem vlastně rád hrával i velké, ale i malé role, mě to nevadilo.
2: Což ale jistě neznamená, že byste se zříkal nějakých svých hereckých snů, který zůstal nenaplněný.
3: No, neměl jsem herecké sny, musím říct. Já jsem měl radši, a to se mně taky stalo, že jsem hrál záporné postavy. Jo, takový manipulátory a zlí třeba. Dokonce jsme občas museli tam udělat takovou úlitbu, ačkoliv jsme ty spády neměli a hráli jsme taky pro děti pohádky. Já jsem třeba v jedné pohádce Dlouhý široký bystrozraky hrál černokněžníka. A teď divadlo plný děti a já jsem měl, myslím, princeznu tam ukrást a teď jsem se tvářil, že jsou jako neviditelné a děti volali, tam je, tam je. A já jsem se s dětma v hledišti vlastně hádal a oni na mě volali, jdi pryč, černouchu, jako černokněžníku. A já jsem říkal, a nepodu a princeznu ukradnu. To mě bavilo vést s tím publikem taky být dětským dialog nějaký. Jo? To jsem teda potom daleko později taky využil k tomu dialogu s publikem i dospělým. A tak sny herecky jsem neměl, ale bavily mě ty záporné polohy.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je jeden z nejhranějších autorů v Česku. Snílek, vypravěč, režisér, herec, spisovatel svého času, bohem, zároveň ovšem vyznavač pořádku, pan Arnošt Goldflam. Vy jste v prvním manželství vyženil dva kluky, k tomu jste měli holčičku Silvu, dnes už samozřejmě dospělou ženu. To byl asi docela velký skok přenést se z toho tvůrčího, svobodného, fantazií nabitého života do denodenního rodinného provozu se třemi dětmi. Přistihl jste se občas, že jste z toho úplně perplex?
1: To právě ovlivnilo taky tu mou dráhu. Do té doby jsem vlastně tím otcem nebyl a najednou jsem měl dva kluky kolem 10 let a čerstvě narozenou dcerušku a teď jsem si mnohdy nevěděl rady, protože tím otcem, jako byl můj tata, jako přísným jsem nechtěl být a tím hodným, měkkým to zase znamenalo, že jsem sebou nechal jaksi vláčet, jo, nebo orat. A jestli jsem se s tím vypořádal dobře, to nemůžu říct, jo, to nevím. Ale jistý je, že jsem musel být víc doma, abych chodil s dcerkou, s kočárkem ven na písek a tak. A to mě vlastně přivedlo k tomu psaní. A divadlo, kde jsem byl, to bylo autorský divadlo a studiový, experimentální. Takže jsme byli zvyklí dělat vlastní adaptace a vlastní texty. Takže bytí doma přineslo zas ovoce tímto směrem.
0: Můžeme se teď přenést přes pár let a v tom vašem osobním životě zakotvit v okamžiku, kdy jste se někdy kolem 50 rozvedl. Mě by velmi zajímalo, jak jste si představoval svůj další život, jestli jste si říkal, tak teď je tady ta znovu nabitá svoboda, rozlet.
1: Já jsem o tom tolik neuvažoval. Jednak to, že se mě rozpadlo to manželství první, bylo pro mě nejednoduché, jo, docela těžký. Pár krátkých let jsem si říkal, no tak budu prostě už sám, však už jsem si toho užil, děcka už byly v podstatě skoro velký, jo, dcera byla k 18 a kluci už byli velcí, jo. Takže jsem si říkal, no tak teď budu sám konečně v klidu si žít jako podle svýho, jenomže se mě to vymklo z ruky a znovu jsem navázal vztah s mou nynější paní. A
0: která je výtvarnice, vy jste se potkali při práci v divadle. Jak na vás Petra zapůsobila, když jste ji viděl vůbec poprvé?
1: Poprvé, upřímně řečeno, vlastně na mě nezapůsobila. Jo? My jsme relativně dlouho spolu pracovali a nějak jsem si ani neuvědomoval, že by mohla být objektem zájmu.
0: Ale něco se vám na ní líbilo, ne?
1: Postupně až, že je taková poklidná,

0: což tehdy byla příjemná, komunikativní, milá.
1: Teď nic nedodávejte, prosím vás.
0: Ne, dodám ještě. Líbilo se mně, že ona nebyla úplně jako hubeňour, ale nebyla jako nějaká baculata. No ale tak měla takový baculatý kolínka, čehož jsem si postupně začal všímat. A my jsme chodili probírat třeba na procházce tu práci divadelní. A tak jsme to probírali a probírali, až jsme se dali dohromady.
1: Napadlo vás někdy, chlape, co děláš, teď je to mladá ženská?
0: Napadlo mě to velmi, jo. Taky, musím říct, se mi odrazoval. Když jsme pak spolu chodili, tak já jsem to úplně nebral vážně. Já jsem myslel, že to bude takový dobrodružství na starý kolena s mladým děvčetem. A pak jsme začali uvažovat, teda ona s tím přišla o dětech. Já jsem říkal, neblbni, to nemá cenu, ono tě to přestane bavit, jo, ty mě stejně zákonitě opustíš. No, ale nestalo se tak. No potom dostala moje paní Petra, když už jsme si řekli, že možná přece jenom bychom mohli být spolu, tak dostala boreliózu, tak to ještě oddálilo o další rok. No a pak už jsme nějaký odklady vzdali a
1: pochopili jste volání osudu.
0: Pochopili jsme volání přírody, jo.
1: S druhou rodinou přišlo i přestěhování do Prahy. Nepřipadal jste si někdy jako ten pověstně vykořeněný strom, vy, autor novely Brno, ty město mých snů?
0: Ani ne. Nedávno jsem s někým rozprávěl a říkal jsem, když já už nežiju v tom Brně, který jsem taky opouštěl postupně, taky to nebylo naráz, a přelíval jsem se do té Prahy, tak jsem si říkal, no teď řečeno brněcky, teď jsou Pražák, a napsal jsem knížku Strašidelné Brno. No a že když jsou teda v Praze, takže píšu o Brně, že vzpomínám na to Brno. A tak jsem napsal novelu Brno, ty město mých snů, která ale teprve vyjde na jaře.
1: Jaký vztah mají k Brnu vaše děti, Oto Antonín a Mimi Irena?
0: No, ty moje děti k Brnu nějaký velký vztah nemají. Dokonce Mimuška, naše dcera, když byla malá, a teď viděla, jak já mluvím tak brněnsky někdy, tak se ptala maminky, mami, a ten tatínek, ten je z cizí země? Jo, myslela si, že jsem cizinec. No někdy oni tak parodují tu moji mluvu, tu brněnštinu, ale poněvadž tam nežili, bydleli jenom kratince, teda syn Otík, řekl bych, že k tomu Brnu nějaký velký vztah nemají. Taky musím říct, že když mě syn říkal táto, jo, pražsky, tak já jsem si říkal, no já snad ho ani nebudu mět rád. Ale samozřejmě jsem si na to zvykl a připadá mě to dneska milý a pěkný, jo. Ale musel jsem si taky zvyknout na to, no. Ale ten přesun mě nijak nebolel. Jednak byl postupný a jednak jsem tady taky měl řadu kamarádů a řadu spolupracovníků, takže jsem si tady celkem zvykl rychle.
1: Vaše děti mají zajímavá jména, dalo by se říct docela umělecká. Budou kumštýři?
0: To já nevím, no oni mají normální jména. Syn se jmenuje Oto Antonín. Oto, právě když jsem si uvědomil ty tatovy pozitiva, tak jsem mu dal jméno po tatovi a Oto. A Antonín se jmenuje po ženině dědečkovi. A dcera se jmenuje Podchýní Irena a to Mimi je po zesnulé tetě, sestře od mýho taty. A tata vždycky, když jsme se probírali tou rodinou, tak říkal, no nejmilejší Sestra moje byla ta Mimi. A tak jsme pojmenovali tu dcerku Mimi, jo? A během času jsme si uvědomili, že ta teta, která zahynula v koncentráku, se Mimi nemenovala. Že se jmenovala Emílie. No ale už to zůstalo, poněvadž řekli, že je to možný.
1: Já jsem se na to směřování umělecké neptala jen tak zbůh darma. Vaše dcera Mimi Irena si vyzkoušela i práci na audioknize, tak mě vážně zajímá, jestli směřuje třeba k herectví.
0: Ani ne. Jednu chvilku by ji to bývalo bavilo, ale možná, že je na to trošku svéhlava. Herec taky musí umět poslouchat a musí umět plnit určitá zadání, takže to pro ní asi úplně nebude, že má sklony spíš výtvarným směrem, ale je jí teprv přes 15, takže uvidíme, jak se to ještě vykrystalizuje.
1: A u syna už se lecos vykrystalizovalo?
0: A syn, ten už je na vysoké, studuje tlumočnictví překladatelství, což říká v žertu, že to bude mít na obživu, a pro zábavu studuje druhý obor filmovou vědu. A určitě má vztah k tomu umění a taky moc pěkně kreslí. Takže dokonce to Brno, město mých snů, tu knížku ilustroval.
1: Rodinný podnik Goldflamu krásně vzkvétá.
2: Komu se klíží oční víčka?

Růžový, kdo má v brejlích sklíčka, musí se smát. A koho hřeje slovní hříška, ten se

Božka, toho chci znát, toho chci znát, toho chci znát. Jestliže si vás dosud osud hýčka, může se stát.

0: ten, kdo ukrývá vlahy, odpívá docela malýho námořníčka, domů chci přát, aby pro změnu vzal jednou děti a ženu a psíčka na křivoklát. A tam se v restauraci napil mlíčka a potom pro legraci lapil síčka. Já radám, vavavadou, zastavit stát.
1: Stříbrný vítr.
2: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
3: Pane Goldflame, v oblasti literatury pro dospělé jste vytvořil řadu titulů, které se jeví jako vzpomínkové knížky, ale vy často zdůrazňujete, že se jedná spíš o povídky inspirované vaším životem, vašimi příbuznými a že těch pravdivých událostí je tam, řekněme, 10-15%. Umíte vůbec ještě jasně vymezit, co byla pravda a co představa?
4: Určitě bych to dokázal vymezit, ale vlastně je mě to jedno. Protože i to, co jsem zažil, nebo na co si vzpomínám, začlením stejně do toho celku, které je takovou směsící všeho, co doopravdy bylo a toho, co jsem si vymyslel.
3: Když tak přemýšlíte o životech svých předků a když je srovnáváte se svým vlastním, prožíváte vděk za to, do jakého prostředí, do jaké éry jste se narodil?
4: No vděk, to je možná silný slovo, ale jsem rád, jednak není to fráze, je to pravda, že jsem prožil svůj život doposavat, že nebyla žádná válka, pojač toho jsem se vždycky obával, ale tomu guláši, abych tak řekl, ze kterého pocházím, od té tatovy Vídně až po maminčin Sokal a dědeček, čili maminčin otec byl z Oděsy, otcovi předci byli taky z Polska, prastrýc byl právě z Varšavy, to je taky kuriózní příhoda. On byl neurolog známý a ona existuje, Goldflamova nemoc taky, jo. Tak to byla taková středoevropská směska nebo guláš, která se na mě nějakým způsobem odrazila. Takže ano, dá se říct, že cítím vděčnost za to, že jsem měl možnost být výsledkem tady všech těch vlivů, zvyků, řečí a tak dále.
3: Když se dnes takto ohlížíme za vaším dosavadním bytím, je tam něco, co byste v něm klidně oželel, co byste vynechal?
4: No průsery samozřejmě bych rád oželel, ale ono je to tak, že člověk, když je v určité situaci, nepříjemné třeba, tak si to uvědomuje jako něco, co by radši neprožíval. Ale když to vezmu celý kolem a kolem, tak vlastně za všechno i to nepříjemný jsem vděčen, že protože všechno to nějakým způsobem ovlivnilo můj život.
3: A vy jste to potom mohl promítnout třeba do literatury?
4: Do psaní.
3: Umíte se nad některými svými texty třeba i dojmout, rozplakat?
4: To ani ne, ale třeba když mě v loni vyšla kniha povídek hlavně o mamince, tak musím říct, že když jsem psal o té mamince a vzpomněl jsem si na něco, tak mě vyhrkly slzy, to je pravda. Jo, takže jsem se rozplakal, ale ne nad těmi texty, ale nad tou maminkou, že tady není, ale i nad tím tatou, jo, že jsem si vzpomněl na nějakou situaci nebo na jeho podobu a tak mě vyhrkly slzy, no to je pravda.
3: Vy o sobě říkáte, že jste smutný melancholik, katastrofista a defetista. Z čeho se umíte bezvýhradně těšit?
4: No mám-li říct pravdu, tak z ničeho. Já se bezvýhradně těšit nedokážu. Já jenom můžu chvilku mít z něčeho takovou drobnou radost, ale já se těšit, nebo jak když říká někdo, být šťastný, nebo tak omlouvám se a já to vlastně neumím.
3: A kdy k vám v posledním čase připlula taková docela malá, drobounká radost?
4: No, třeba když mně přijde knížka svázaná, vydaná se ženou, když ho máme v ruce, tak z toho se potěšíme, nebo když mě někdo něco třeba pochválí, protože člověk, i když na jednu stranu si říká, ale ať si lidi říkají, co chtějí, mně to je jedno. Ale jedno to člověku není. A když někdo něco pochválí, že četl nějakou knihu a dojalo ho to, nebo se mu to líbilo, nebo viděl něco v divadle ode mě, no tak to mě potěší. A nebo mám radost, když se dětem nebo ženě něco podaří, po čem práhli, toužili, tak to mám taky radost za ně. Ale já sám, že bych byl nějaký radostný člověk, to nemůžu říct.
3: Pane Goldflame, kdo vás v životě uměl úplně nejpěkněji pochválit?
4: To je zapeklitá otázka. Těžko se mě na to odpovídá, ale řeknu vám takovou příhodu. Když jsem dělal v Brně v Národním divadle takovou dramatizaci Poláčka, tak tata, který vlastně nebyl nakloněn tomu, abych se dal k divadlu, tak on byl na premiéře a přece jenom to pro něho něco znamenalo být ve velkém divadle Zlato, Samet, Červené. No a představení Okresní město, který jsem dramatizoval, režíroval, mělo úspěch a tata seděl, v lóži byl. Když to skončilo, tak ani netleskal nic, tak seděl na fouklej trošku a naklonil se k vedlejší lóži a říkal, to dělal můj kluk, jo? A bylo vidět, že ho to těší a že je na to trošičku aj pyšnej. No tak to mě samozřejmě dělalo velkou radost, že on mě chvíli jakoby přijal, jo? A smířil se s tím, co dělám, ačkoliv zpočátku s ním vůbec nesouhlasil. A nebo zrovna je to pár dní, hrál jsem v nějakém filmu a syn se díval na ohlasy toho filmu a tam asi v 5 reakcích, ačkoliv jsem tam neměl zas tak velikou roli, četl, že mě chválili ti respondenti všelijáci. No tak když mě to hlásil, tak mě to těšilo samozřejmě.
3: Tak já doufám, že jste se cítil chválen i v uplynulé hodině, protože si to zasloužíte. Naším hostem byl pan Arnošt Goldflam. Děkuji za to, mějte se hezky. Naschledanou.
4: Tak já taky děkuju a přeju všem všechno dobré. Jen to nejlepší.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Zahájili jsme obecně platným moudrem. Taky každou chvíli slyšíme, jak si jím procítěně stýskají ti opravdu zamilovaní. Ano, s láskou je kříž, ale copak ono se dá žít bez ní? Do formy téhle oblíbené polky ji taky navěky zakleli textař Václav Zeman a Jaromír Vejvoda. Zpívali pankovci a hrála dechová hudba Antonína Votavy. Všechny vás vítám, začíná první červnové setkání u muziky s Eduardem Hrubešem. A pokračujeme lidovou polkou. Andulko, ty si má. Všimněte si, v tomhle případě si nikdo na nic nestěžuje a nenaříká. Všechno je zalito majovým sluncem. Zaspívá a zahraje veselka Ladislava Kubeše. A poté, vy věrní a obeznalí, jistě právem očekáváte Valčík. Je také z pera lidového autora a jmenuje se rovněž velice idylicky Cestička štěstí. Ano, jsou zkrátka i takové šťastné případy, kdy na sebe natrefí hned ti správní snoubenci. Držme jim palce. Zaspívají Marie Svobodová a Ludvík Petr a jako doprovod Budvarka, kterou řídí Vojta Prokeš. A určitě vás potěší i následné tango. Patří totiž mezi ty nejslavnější. Vladimír Eddy Forst, jo? Všimněte si Eddy. Eddy Forst ho napsal na svůj vlastní text a určitě netušil, jaký hit to vlastně stvořil. Dá jo nevolej? Zaspívají Josef Sochor a Bio Trio, které doprovází česká švitorka, řízená Ctiborem Mestekem.

Teď si poslechneme zase jeden z nejoblíbenějších valčíků. Josef Poncar zhudebnil idylický text Vaška Zemana nazvaný Vy zvonky v Loretě. U mikrofonů Ivana Brožová a Josef Zíma hraje formanka Pavla Pelána. Na ně pak naváže Pavlína Filipovská polkou. A teď pozor, tady už to mezi milenci občas i trochu skřípe. Proč říkáš, mám tě rád? Ptá se ona jeho, protože to tak napsal Milan Čepelka a zhudebnil Josef Švehla. Hraje Moravanka Jana Slabáka a do třetice to bude opět valčík Skřivánek zpíval. Textař i skladatel v jedné osobě Karel Vacek. Zpívají Standa Procházka a Jana Petru, hraje dechová hudba suprafonu, řídí Jindřich Bauer. Hezký poslech.

Následuje exkurze na Moravu. Řekl bych, že takhle po rozhlasových vlnách to bude mnohem příjemnější, než se prodírat zácpami někde na D1. Poslechneme si, jak Bojané nahráli polku Blahoslava Smišovského HIT. Všichni víte, to znamená hudba i text. S případným názvem, aspoň jim to nemůže přebrat konkurence. Jmenuje se totiž Hrajte nám Bojané. Zpívají Jan Sedláček, Richard Hora, Lea Zimková a Renata Jedličková. A pak bychom tu měli Vlčnověnku s Valčíkem Bílé ránko. Josef Malina, Eliška Maděrová a Jana Minaříková Grňáková, kapelu řídí Pavel Nevařil. A náš výlet uzavře polka Děvčice z Moravy. Tu zase napsali Václav Maňas hudbu a Stanislav Pěnčík text. Zpívat budou Alena Konečná a Jindra Kotek, hraje galánečka Kamila Bartáka.

Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. A z Moravy, konkrétně té jižní, zpět do Prahy a pak do Bydžova a na Chocko. Josef Čebiš zhudebnil text Františka Kaňky a vznikla polka Bezovka. Tu přednese jam duo společně se studiovým orchestrem Jana Slabáka. Dirigent Milan Baginský. Následovat bude bydžovský valčík, to je ten, vzpomeňte si, k němuž text napsali sestry z Kovajsovy. Zahraje a zaspívá veselka Ladislava Kubeše, autora hudby. A pak zazní lidová Já se vždycky ohlídám. Tu nám zahraje a zaspívá Domažličanka.

A vy doma si mezi tím možná říkáte, jaká to asi bude směs těch nejznámějších písniček, která, jak říkávají Francouzi, bude korunovat finále dnešní hodinky s hudbou našich lesů, vod a strání. Za důvěru jakost, to bývalo dřív heslo solidních prodejců. Krajánka Václava Hlaváčka už netrpělivě přešlapuje, jak se těší, že vám teď zahraje směs melodií a textů Karla Haschlera. A na úplný konec, tedy pro dnešek, zazní přímo taková žestová exhibice s názvem Balada pro trumpety Miroslava Surky mladšího. Hraje Robert Kucharič, František Pavluš a Marek Lukáš a samozřejmě taky mistříňanka řízena Antonínem Pavlušem. Přeji vám hezký večer a těším se na naše další setkání s muzikou. Váš Eduard Hrubý.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky. Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Rozhlasové úsměvy s Jiřím Hubičkou.
4: Dnes, vážení posluchači, začneme naše rozhlasové úsměvy od podlahy. Začneme totiž polkou.

To je takzvaná rybářská polka, kterou na motivy dánského lidového tance složil a v roce 1959 v rozhlase natočil Milan Bláha. Pamětníci si možná vybaví, že kdysi existovala instrumentální skupina Milana Bláhy a Jiřího Fábery, dvou muzikantů, kteří kromě instrumentální skupiny spolu vytvořili akordeonové duo, jež bylo od 50. let minulého století velmi populární.

Proč právě rybářská polka? Dnes si totiž pomocí celé řady archivních snímků připomeneme nejrůznější souvislosti, jež se vážou k rybaření, tedy ke koníčku, jenž vyznávají velké počty našich současníků, větší měrou mužů, ale, jak z vlastní zkušenosti vím, jde o koníček, kterému propadlo i značné množství žen.

Každý z nás, ano, tím chci naznačit, že i mne se v jisté životní etapě rybaření silně dotklo, každý z nás k tomuto koníčku přišel z nějakého důvodu, z nějakého popudu. Poslechněme si, jak to bylo v případě Vlastimila Broučka, literárního vědce, překladatele a autora dvou knih, z nichž jedna je zcela a jen o rybaření. Ta knížka se jmenuje Chytání naděje a obsahuje řadu úsměvných příběhů, které vycházejí z autorových osobních zážitků. Jak se dostal Vlastimil Brouček k rybaření, nám nyní přetlumočí Igor Bareš.

Do rybaření jsem se pustil poměrně pozdě, ve věku, kdy se s koníčky spíš končí, než začíná. Důvodů bylo samozřejmě víc, ale když o tom teď uvažuju, za ten nejsilnější a rozhodující jsem považoval vývojové stádium, které pro stručnost pojmenuju obdobím návratu. Návratu k dětství, k chalupě mých prarodičů v Horce nad Moravou. Byl jsem právě na dovolené na Plumlově a když jsem se někdy ráno probudil, viděl jsem, jak nad lesem vychází slunce a děda vychází na verandu své horecké chalupy, chvíli loví po kapsách těžkých štruksových kalhot a cajkové kazajky, pak si pošoupne umolousanou plátěnou čepici, začichá po větru, zamžourá, kam jdou mraky a jak lítají ptáci a včely, škrtne sirkou, zapálí fajfku, pár minut pozoruje kous a ví pro nejbližší dny všechno nejen o počasí, ale i o tom, kdy porostou houby a jak budou brát ryby. Prostě jsem tenkrát odvolené postával na břehu a rozhodl se, že si koupím prut, lístek a hostovačku. A byl se mnou konec. Co by rybář, jsem byl ale úplný začátečník, který se dychtivě díval po úlovcích zkušenějších kolegů, kteří sypali do vody kýble, krmení a pak virtuózně práskali svými dalekonosnými 6-metrovými bambusovými kanóny a tahali kapra za kaprem na barevná kolínka, vařenou kukuřici nebo všelijaké pokrutiny z mlékáren a pivovarů. Jednou jsem tak seděl ve svém koutku už popoledni, dokud normální rybáři vyspávají po obědě nebo jsou v hospodě, otevřel jsem Šimkovo Malé sportovní rybářství, pěkně v klidu si studoval a hned přitom prakticky zkoušel. Nahazování se smekacím navijákem je nad pomyšlení snadné, přesné co do směru i dálky a výhodné tím, že vyžaduje jen málo místa pro kmit prutu, psal Zdeněk Šimek na straně 135. a já mu věřil. Ukazovákem pravé ruky lehce zachytíme vlasec, levou rukou odklopíme řadič, prut dáme stranou nebo až za sebe a švihneme jím směrem k zamýšlenému vrhu. Současně v určitém okamžiku, jehož vystižení je otázkou cviku, uvolníme vlasec zachycený ukazovákem. Od tábornické osady se blížilo několik pramic. V první 4 manekýnky předváděly poslední modely miniplavek, 2 přitom znuděně veslovaly, 2 se stejně znuděně opalovaly. Když přijeli blíž, viděl jsem, že to jsou skutečné jedničky, tedy co se velikosti poprsí týče. Uviděli mě. Nedal jsem se zahanbit. Ukazovákem pravé ruky jsem lehce zachytil vlasec, levou rukou odklopil řadič, prut dal stranou za sebe a švihl jím před sebe. Ozval se poplašený výkřik. Ulovil jsem jednu ze slečen, jíž se háček důmyslně zachytil za šňůrku těch miniaturních plaveček. Evidentně jsem dobře neodhadl onen okamžik, jehož vystižení je, jak Šimek píše, otázkou cviku. Otázku měla nyní na rtech slečna. Omluvně jsem se usmál a povídám, moc se vám omlouvám, udělal jsem to nerad. Může vás hřát vědomí, že jste můj úplně první úlovek.

0: Dříve, než se zaposloucháme do dalších příhod, jež prožili zarytí vyznavači rybaření, měli bychom se seznámit s pohledem odborníka, přesněji řečeno s pohledem psychiatra, který nám vysvětlí, v čem rybářská vášeň spočívá, který zároveň jasně a jednoznačně odmítne ono oblíbené rčení, že rybáři jsou tiší blázni. Hovoří doktor Miroslav Plzák.
1: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlyb. Rozumíte, jsou záhlyby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záhlyby, to jsou takové záhlyby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřená ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečnou, nekonečně velkou trpělivost. Že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem, a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těm asi vědí radí, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nevím, nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a to je, a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil a přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu a je rád a je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuros a tím méně budeme mít práce.
0: Tak jste to slyšeli. Rybaření je koníček, který prospívá našemu duševnímu zdraví. O tom věděl své také herec Národního divadla, skvělý vypravěč Bohumil Bezouška. Svěří se nám se svými rybářskými začátky a pak nás zavede na Slovensko, kde budeme svědky lovu candátů.
2: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby ji zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Úvahy o rybaření natočil Bohumil Bezouška v roce 1969. Dnes, jak jsem přesvědčen, se lidé s nedostatkem času potýkají ještě naléhavěji. A přesto neubývá těch, kteří svůj volný čas věnují rybaření. Jak známo, tato vášeň přináší občas nejen celou řadu úsměvných, ale také bolestných zážitků. O jednom takovém nám bude vyprávět slavný herec Národního divadla Jaroslav Vojta.
3: Každý člověk má svého koníčka. Já třeba rád chodím na houby nebo na ryby. Při našem povolání toho volného času je opravdu málo, ale někdy se přece jenom najde. Jaká je to rozkoš posadit se někde v záhybu řeky a pozorovat splávek, až se zavrtí, či bleskem sjede pod vodu. Až pocítíš v duchu, jaký je to asi kus a kolik pak asi váží. Jo, taky se stává, že místo tučného kapříka vytáhneš starý škrambal. Ale to člověka nijak vlastně neodradí. U vody zapomeneš na všechny strasti a na všechny strasti všedního života. Je ti nějak veselý. Nejraději chytám pstruhy. Je to lov vzrušující a seš stále nějak v pohybu. Jako kluk jsem na ně chodíval a chytával je do ruky. Není to sportovní, ale nám klukům to nějak nevadilo. Pstruha jsem nahmatal v jamce a šel jemně prsty pod bříškem až k žábrám. Stisknul pstruha pěkně a vyhodil na břeh. Nemyslete si, že jsem pocitoval nějakou rozkoš, když jsem táhnul rybu z vody. Bylo mě vždycky nějak trochu líto, proto jsem nemohl načekané střelit srnce, i když jsem ho měl už pěkně na mušce a zamířeno krásně na komoru. Představte si, přáteli drazí, co jsem jednou ulevujel. Když jsem byl ještě angažován ve Vinohradském divadle, pozval mě Pepík Vošalík, výborný komik, se svým bratrem Karlem na ryby. Byla neděle, krásný den a oba jsme měli volno. Vypravili jsme se časně ráno někam k řece na Sázavu. Našli jsme si menší zátočinu, na břehu několik stromů, kde byl příjemný chládeček a tam jsme se pěkně utábořili. Chytal jsem na dva pruty, jeden na těžko a na druhý na menší rybky, abych měl nějakou návdadu na štiku. Dlouho nic nebralo, ani velká, ani malá. Křiknul jsem na Karla, aby mě chytil luční kobylku a dal mi naháček udice. Zatím, co já sledoval splávek první udice, Karel navlékal za mými zády kobylku na druhou a křiknul. Hotovo! Aniž bych se otočil, švihnul jsem prutem, v tom Karel zařval, Ježíš Maria, počkej! No pochopitelně, že jsem ihned ucítil, že udice někde uvázla. A myslel jsem si, že ve větvích stromů a nebo na nějakém křovisku. Jaké však bylo mi zděšení, když jsem spatřil, že udice uvázla v nose ubojeho přítele. A k tomu tak nešťastně. Přímo dovnitř, do špičky nosu. Snažil jsem se háček vyrvat. Karel úpěl bolestí, až mu tekly slzy z očí. Leč marně jsem se namáhal. Ustřihnul jsem udici, takže z nosu čouhalo očko háčků a kus štětin. Nos začal otékat. No žalostný pohled. No viděl jsem, že tady musí zakročit rozhodně lékař. Utíkali jsme spolu k lékaři, který naštěstí bydlel asi půl hodiny od našeho tábořiště. Lékař doktor Musil, velký přítel herců a dobrý ochotník. Když se Karel posadil na operační křeslo a já se podíval na ten nešťastný oteklý nos, ze kterého trčel háček a kus štětin, no nevydržel jsem to a dal jsem se do křečovitého smíchu. Jakého jsem to ulovil solo kapra. I pan doktor se smál.
0: Když přijdou Vánoce, to pak teprve všichni doma ocení, pokud je v rodině rybář a pokud je to rybář úspěšný a podařilo se mu opatřit na sváteční stůl kapra. Jak známo, rybáři jsou velmi často také dobří kuchaři a úpravě svých úlovků se rádi sami věnují. Když se ovšem sejde víc takových kuchařů, odborníků, pak může nastat moment, kdy se nemůžou dohodnout, jaký způsob přípravy kapra je nejlepší. Taková situace je popsána v pořadu, který se jmenuje Kapr na úsměvno. Na téma přípravy kapra v něm diskutují František Filipovský, Antonín Zíp, Josef Bejvl a Ladislav Šimek.
4: Vaspiku, no,
5: to jsou dobroty.
4: No, vaspiku, já ho například z vaspiku vůbec nejím, ten já.
6: Bodeš vaspiku, no. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
4: To bych
6: řekl. Pěkný kousek.
7: No nesmysl, no, smažený ho dělá každý, to spíš pečený, pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a no, podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí. No.
4: Ten já bych ho rovnou uvařil, ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
6: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a, no, a omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
8: Mě ho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje.
6: švestky, ořechy, hrozinky, no samozřejmě očištěné a spařené.
7: No to se ví, to se ví.
6: Pěkně rozkrájené na nudličky.
7: Černík.
6: No, trochu červeného vína.
7: Víno.
6: Dobrý knedlík.
7: Daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
4: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
6: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
7: Prosím tě.
6: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
7: A byl to vůbec kapr?
6: No to ti nelžu, pak jde kapr.
0: To byla malá legrácka na téma, jak připravit kapra, ale myslím, že je na místě, abychom si uvedli aspoň jeden recept, který je zamýšlen zcela vážně. Recept na kapra po třeboňsku bude v přednesu velmi známých osobností.
5: Dneska vám ušetříme cestu do Budějovic.
8: Tam byste ovšem jistě rádi zajeli, velmi rádi, jenom proto, abyste se dozvěděli od pana Šnejdara, jak se dělá kapr po třeboňsku.
5: Ano, Jiří Šnejdar je totiž šéf kuchařem hotelu Vltava v Českých Budějovicích a byl tak laskav, že nám řekl, jak se kapr po třeboňsku dělá.
8: Tedy potřebujete k tomu především kapra, za druhé po Třeboňsko. Málo kdo ví, z čeho se takové po Třeboňsko skládá.
5: Tedy
8: pište,
5: tedy po Třeboňsko. Dvojtečka se skládá především z 10 dekagramů sojového oleje.
8: Ne to.
5: Ano, ne to, samo sebou, to znamená bez flašky.
8: Dále se stává z 15 deka másla.
5: A jež lze pochopitelně nahradit i sanou vlastní sestrou másla.
8: Důležitou součástí takového potřeboňska jsou 3 oloupané citróny.
5: Já bych dokonce řekl, že jsou pro potřeboňsko dokonce typické.
8: Ano, dále naťová petržel, hladká mouka, ještě něco?
5: Ovšem sůl, ještě sůl.
8: Sůl nad zlato. Pak vezměte kapra, umyjte pořádně krk, uši, kolena, osušte a porcujte.
5: A nejlepší, prosím, je porcovat kapra neživého, aby neplácal ocasem do mouky.
8: Aby nerozpoukal.
5: Ano, protože vy ho musíte v mouce obalit. A do zlatova péci na sojovém oleji.
8: Potřeboňsko použijete tak, že porce ozdobíte plátky oloupaného citronu, přelijete rozpustilou sanou a posypete petrželkou.
5: A v Budějovicích by vám k tomu ovšem dali i vařené brambory, maštěné máslem a posypané sekaným vejcem z petrželí.
8: Ale my, všimněte si, prosím, vás nikdy do žádných příloh nenutíme.
5: A i tak vám však přejeme dobrou chuť, vážení posluchači.
8: A nashledanou, milé posluchačky.
5: A pivo.
0: Slyšeli jsme část reklamního cyklu, který pro československý tukový průmysl natočili v 60. letech minulého století Miroslav Horníček a Jan Werich. Texty jim tehdy psal František Nepil. Dosud jsme se v našich připomínkách rybaření věnovali oné tradiční rybě, která, alespoň o Vánocích, vévodí české kuchyni. Věnovali jsme se kaprovi, ale rybáři mi jistě potvrdí, že na rozdíl od líčení na kapra, které vyžaduje trpělivost a úlovek je často dlouhým čekáním doslova vysezen, je tu lov na dravé ryby, konkrétně na pstruhy. A to je ovšem jiná disciplína. O ní nám bude vyprávět herec Josef Chvalina, který přečte jednu pasáž z rybářských povídek spisovatele Jiřího Mahena.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské nároživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazrobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: Závěr vyprávění Jiřího Mahena nás tedy opět vrátil ke kaprům. Tak u nich ještě chvilku zůstaneme. Poslechněme si, jak na rybaření v Americe v době své nedobrovolné emigrace v průběhu druhé světové války vzpomínal Jan Werich. Snímek pochází z cyklu Táto povídej, z nahrávky, na které si Jan Werich povídá se svou dcerou Janou.
1: Mám tkvisko je na ty šíji státu New York, severně od New Yorku, a po jedné straně je řeka Hudson, tam k ty řece Hudson je takový 30-40 kilometrů, tam je Sing Sing.
2: Tedy věznice.
1: Věznice. A na druhou stranu to vede k moři. To je tam ke Connecticut. To je takových 40 kilometrů. No prostě, tam jsme chytali a chytali jsme s tebou. Ty jsi tam byla se mnou a já jsem ti pořídil takový proutek a malou udičku a malou žížalku červenou. No a chytali jsme. No prostě, viděli jsme v té vodě takový stín, jak tam je to pěkno, želvo, tedy snapper. A já jsem pohle, hele, děvenko, půjč mi ten tvůj proutek. A tak jsem to tam hodil a neměli jsme olůvko žádné na tom a ona tak pomalinku, ta malinká udička s tou žížalkou klesla, nejdřív byla dobře vidět v té čisté vodě, pak už byla méně vidět.

0: plácá a neví si rady, když to já jí vytáhl a ona šla dál. A šla po silnici a ty jsi šla za ní a já, teď se já jí jen naprutě a před náma jde želva a my jak dva blbí za ní. Šli takový kluci, jestli se pamatuješ. Ne. A já se pohledal, co s tím mám dělat a on povídá, abych ji capsizoval. Capsize her, říkal. Capsize znamená...
1: Vyndat na souš.
0: Ne. Capsize původně znamená obrátit ji želvu tak a na hřbet. A pak přeneseným slova smyslu to znamená, když se převrhne loď.
1: Aha. A není to naopak, že to převrhne se loď a pak želva?
0: A. Dříve byla želva, než byla loď.
1: Aha.
0: No prostě já to udělal a teď jsem jako ona ležela na tom znaku, tedy obrněným, teď na tom pupku, ona má taky ten...
1: Krunýř.
0: A já jsem na to šlap a ona mě těma čtyřma nohama tu nohu moji takhle vzala, ale pevně. A teďka mě chtěla chňapnout a já jsem držel tu šňůrku, tedy tu imitačku, abych jí to nedovolil. A teď jsem tou nohou házel, to vypadalo jako... Chvíli jsem s tím šel, vypadalo to, že mám jednu nohu ve sněžnici a druhou ne. A nemohl jsem se jí zdravit, bylo mi trošku teskno. No, tak tam jsme byli v tom Mount Kisco. A nedaleko tohohle Mount Kisco bylo jezero. Tady se jmenovalo a jmenuje Byram Lake. A tam jsem chodil chytat ryby. Tam byl nějaký Němec. Tam, v té krajině, asi začátkem století nebo tak, farmář a ten tam měl rybník velikej. A ten tam nasadil kapry, přivez je z Německa pro svoji zábavu. No, oni se mu tam vytřeli a on je nikdo nechytal. A potom tam udělali tu přehradu a zatopili tu krajinu. Následkem toho zatopili ten jeho rybník, jich několik. A ty kapři se dostali do toho. A já jsem tam jednou chytal, já jsem tam jezdil, tam ona ta přehrada měla, no ona se táhla 80 mil, což máme 120 plus 8, 128 kilometrů dlouhá. A já jsem tam někdy jezdil, tam byly přítoky na pstruhy a tak, a na bílý okouny. A jednou jsem tam byl a ta voda tam šla do lesa. Prostě tam byly takový stromy, které rostly z bahnisek. A já tam chytám u toho, tam se vlíval takový potok do toho, do ty přehrady a bylo tam, nebyla cesta, to se muselo jít, tím potokem jsem musel jít, protože nedalo jít tím lesem, to byl skoro prales. A chytám tam bílý okouny a najednou slyším za sebou takový čvachtání a otočím se a tam v tom přítmí, v tom lese, vidím takový veliký věci, takový, no takový hřbety, z ty vody koukali a já jsem si řekl, ajajaj, tady jsou divoký prasaty, diváci, pač tam byli taky diváci a tady se rachají v tom a tak jsem to odhadoval, jsem si říkal, tak tohle by mohly být takový 60-kilový ty mladý, že jo, ty selata a doufejme, že to není nikde bachyně blízko a tak se koukám a nejenom oni zmizeli, si říkám, no přeci neplavou pod vodou, tak tam jdu blíž, brodím tam. A to byli kapři, oni se třeli, ale to byly fantastický potvory. No...
1: To už byli americký kapři tedy, veliký.
0: Ohromný, no to mohli mít, ty měli přes 20 kilo, určitě.
2: Nikoho z vás jistě nepřekvapí zjištění, že ryby se velmi často dostávaly také do pohádek. Nemám zde na mysli kouzelné rybky, které plnily lidem všechna přání. Chci vám nabídnout jinou pohádkovou příhodu. V té je hlavní postavou kapr, který se jmenuje Ignác. A tento kapr nejenže mluví, on si dokonce předsevzal, že se stane básníkem. Toto poněkud moralistní a poučné vyprávění pro děti čte Ladislav Šimek.
3: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír,

0: dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři, pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A co dušičky?
1: Děkuji za optání.
0: Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý.
2: Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme.
0: Musíme se s ním seznámit.
2: Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku.
0: Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná... Já si ještě vzpomenu.
3: Všichni, kdo jsme kdy rybařili, to známe. Rybáři si svá oblíbená a úspěšná místa chrání podobně, jako to dělají houbaři. Přesto však, pokud jsou to kamarádi nebo dobří kolegové, si občas navzájem poradí, kam jít, kde jsou úlovky naprosto zaručené. O jedné takové radě napsal jednu ze svých rybářských povídek už jednou citovaný Vlastimil Mrouček.

Když mi jeden kolega v práci radil, jestli chci chytit pořádnou rybu, ať jedu do severovýchodního Polska na jezero Vigry, nejdřív jsem se rozesmál, protože mi to jméno připomnělo vtip. K potoku, kde žijí vidry říční, se připotácí zajíc. Ahoj, tydry, já se u vás napiju, jo? Povídá přátelsky, ale šelmy kunovité hned začnou pištět. Je, zajíci, ty jsi zase luxusně přebral, my jsme přece vidry, žádný tydry. Tak pardon, pardon, blekotá zajíc, já myslel, že si od toho včerejšího mejdanu tykáme. Hned jsem vtip povyprávil kolegovi, ale nějak zvlášť ho nerozveselil. Není na srandu, spíš na fotografování. Na zítří mi dva obrázky přinesl. To je to jezero Vigry. A tady koukej, ryba. Pořádný macek, určitě kolem 8 kilo. Vůbec je tam plno ryb, pokračoval kolega a masíroval dál mou rybářskou dušičku. A chytat může, kdo chce a jak chce, jako na moři. Třeba natáhnou na noc šňůry a ráno si jednoduše dojdou pro ryby, jako do ledničky. Jestli chceš, přinesu ti zítra mapu Suvalského pojezeří. Z mapy jsem poznal nejenom, proč se říká pojezeří, protože tam je jezero za jezerem, pěkně jedno za druhým, ale taky, že Vigry jsou ještě pěkný kus nad Mazurami. Jezero má rozlohu přes 2000 hektarů, maximální hloubku 73 metrů a průměrnou hloubku 15,5 metru. Jak se tam dostat? Pro tentokrát jsem začal úvahou, že se kvapem blíží zkoušky dospělosti našich dětí, byly v 1. a 3. ročníku slovanského gymnázia, a že bychom proto měli už ode dneška všichni slevit ze svých individuálních zálib a zábav, jako je například nekonečné koupání a lenošivé opalování, a zaměřit se i o prázdninách, hlavně na zvyšování kvalitativní i kvantitativní úrovně jejich poznatků a vědomostí. Ptáte se jak? Jednoduše. Přece již učitel národů Jan Amos Komenský ve své didaktice nejednou zdůrazňoval nezastupitelný význam cestování. Manželka se chytila. Do mé litánie volně přešla svou. Tím jsem měl jednoznačně vyhráno. 3. červencové, parné ráno, jsme vyrazili z Olomouce směr Lešno. Že cestou neprobíhalo všechno, jak jsme si naplánovali, zavinili objektivní příčiny. Byly prázdniny, takže jsme v Lešně nesehnali nikoho, kdo by měl klíč od Komenského expozice. Pomník učitele národů jsme taky velice složitě hledali. Za to jsme na centrálním náměstí rychle objevili obchod s velkým nápisem Amos. Navíc v té době panovala v Polsku dost špatná situace v zásobování, maso nebo uzeniny nebyly vůbec k dostání, pečivo jen ráno a mléko jen odpoledne. Prostě nakonec byli všichni rádi, když jsem je utrmácené a vyhladovělé dovezl na břeh tichého jezera Vigry, ve kterém, jak jsem neopomněl zdůraznit, plavou ty největší ryby na světě. Já je ulovím a rodinu dosyta nakrmím lahodnými rybími specialitami. Děti, které byly v pubertě, jedly tou dobou jako zjednané. 15 knedlíků se 3 talíři svíčkové nebylo prosy na ničím mimořádným. Dcera se sice spokojila s menšími porcemi, za to vyžadovala kvalitu, čerstvost a výběr. Nahodil jsem pruty. Syn mlsně obcházel kolem. Po 5 hodinách se chytla malá mřenka. Spát jsme šli hladoví. Lepší to nebylo ani druhý den. 2 mřenky. 3. den to připomínalo redukční kůru, nechytil jsem nic. A 4. den manželka zavelela, že tady přece nepojdeme hlady a vydali jsme se zpátky domů. Kolegovi jsem po návratu mnohokrát poděkoval za skvělý prázdninový tip. Zamyslel se a po chvíli pravil, já bych to zbytečně nedramatizoval. To z hlediska rybaření nebyla neúspěšná expedice. Neznáš to polské přísloví? Malá ryba jest takže ryba.

0: teď se spolu k rybníku, který je plný rákosí a plný ryb, vydáme, abychom zjistili, jak je to půvabné, když na rybách můžete pobývat spolu s milovanou bytostí. Přesvědčí nás o tom Marek Eben.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem.

Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé, rákose.

0: Ale dost už o rybaření. Nesmíme zapomenout na další zálibu, na dalšího koníčka, který je také široce oblíben. Mám na mysli lovectví neboli myslivost. S tím na rozdíl od rybaření nemám osobní zkušenost, proto musím dát na názory jiných. Nabízím vám nyní úvodní část jednoho z pořadů o myslivosti. Ten pořad se jmenoval Večer pod svíčkou, aneb Černá hodinka s veselým pohledem na svět a okolí, tentokrát s loveckými historkami. V pořadu z roku 1981 vystupovali Václav Štekl, Soběslav Sejk a Zdeněk Ornest. Sešli se společně na lovecké chatě, kde jim hostitele dělal Rudolf Hrušinský.
1: No tak kde jste? Pojďte, pojďte, už jsem myslel, že nepřijdete.
2: Tam je zima.
1: Strašná. Tak, všecko je připravený, konečně se mi podařilo zatopit.
2: No, prima, ale svíčka vám nějak dohořívá.
1: A to nevadí, dáme jinou.
3: A kde pak jste sehnal svíčky, vy filuto? Zase pod pultem?
1: Kde pak, vy filuto? Pod jednou střechou.
2: V kotvě, že jo?
1: Ne.
2: No tak v máji.
1: Taky ne.
2: Tak v labuti.
1: Vedle jak ta jedle, pod jednou střechou, hezky ve smíšeném zboží, u nás na návsi.
3: Tady to voní, co? To máte zaručeně ten ozon spray z Tuzexu.
1: Proč?
3: No voní to tady jako hořící borová polena.
1: Jste vedle jak ta borovice, ta vůně tamhle z krbu. Co pak nevidíte, jak oheň mile plápolá, dřevo krásně praská.
2: A jiskry vyletujou na koberec, propolejou díry.
3: Moment, a ještě něco tady voní. No jistě, u krbu se grilují kuřátka.
4: Jo, ale lepší by byl pečený kanec nebo srnka.
2: Jako při poslední léči.
1: Tak to jsem bohužel nesehnal, ale můžeme si o tom povídat.
3: O jídle?
1: Ale ne, o zvířatech, nebo ještě lépe o lovu. A lovci?
4: No jo, no tak to já dobře znám, pánové. Afrika, semtami, tamtami, Bush, antilopy, no, no, safari, Kilimandžáro, Adams, Novic, Elza.
3: Nebuďte tak nároční. Nestačily by naše lesy, bory, borečky, háje, hvozdy, aleje, křoviska.
2: A nepovolené skládky.
3: A vůbec s pořádnými českými fousatými myslivci a s tou jejich mysliveckou latinou.
4: Co? Výborně, já jsem úplně spokojený, ale jedna věc. Co je to ta myslivecká latina? No ne, nešlo by to nějak přiblížit? Alespoň ťuknout.
1: Tak já budu ťukat. A to musíme začít hezky od Adama. Tedy, jak se po myslivecku říká hezky od Huberta.
4: Hubert. Poslyšte, to je ten patron myslivců, jak
1: no
4: říkal,
1: jistě.
4: Když levá pije, pravá loví.
2: Ano. Teď jste bacil hlavičkou do moždinky. No, a jestli pak víte, jak tohle rčení vzniklo?
4: No to nevím.
2: Nevíte, no vidíte. Hubert byl totiž veselý patron a byl zván na všechny hony a zvlášť potom na všechna posezení, která polovu nutně následovala. No a stalo se zvykem, že na hostinách se dával vždy po levici hostitelky, takže zvlášť byla-li paní domu půvabná. Milý Hubert připíjel levou rukou. Pravou jaksi nemohl, protože ta byla příjemně zaměstnána úvaby paní domů.
1: Takže to byl náš Hubert.
2: To byl Hubert.
1: A co ta latina?
3: Víte, ona ta myslivecká latina je vlastně taková malá, no někdy i větší lež. Jestli znáte rybářskou latinu nebo houbařskou latinu, tak potom už jen stačí vyměnit štiku nebo hřiba praváka za jelena či kance. No.
1: Je to úplně jasný. Pokud má myslivec pušku na rameni, nelže. Když jí sundá, taky nelže. A nelže ani když míří a vystřelí. Ale jak odevře hubu, tak lže.
2: To je fakt.
0: Pořad věnovaný myslivosti byl skoro celý zasvěcen loveckým historkám. Těm skutečným, ale převážně těm, které patří do kategorie označované jako myslivecká latina.
4: To se chlubí hajný před sousedy. Jak vám říkám, s tou liškou je to pravda. A jestli mi nevěříte, přeptejte se nadlesního. Jo, mávnou rukou sousedi. To bychom si dali. Ten už lže o 25 let díl než ty.
1: Myslivec čeká na jelena. Dlouho, dlouho. Až najednou vyjde z mlází překrásný 16. Myslivec si pověsí pušku na rameno a odchází. Kolega za ním tlumeně a vyděšeně šeptá. Co blázníš? Proč nestřílíš? Ale mávne rukou znechuceně odcházející lovec. Stejně by mi to nikdo nevěřil.
2: A jednou vyhlásili myslivci při oslavě soutěž o největší lež. No, jako je to v té pohádce. Nikomu se nepodařila ta správná ulhanost a tak potom přišel na řadu poslední vyprávěč a povídá pánové, já jsem šel na kachny a zastřelil jsem naráz 10 kusů. No, no, udělal jsem to tak, že jsem zamával flintou a broky se hezky rozptýlily, takže těch 10 kousků padlo naraz. No to je možný, to je možný, kývali myslivci. No, pak jsem šel na divočáky, pokračoval ten vyprávěč. Vyšlo jich 5. 5 kusů vyšlo na pole. Počkal jsem, až se seřadí pěkně jeden za druhého a prask. Naraz jsem je zastřelil jedinou kulí. No, to je taky možný, pokývali hlavami myslivci. No a nakonec, povídá ten vyprávěč, jsem ten úspěch šel oslavit. Vytáhl jsem na pasece z brašny láhev, no ale nikdo z hajných neměl bohužel u sebe vývrtku, no tak jsem tu flašku zase schoval zpátky do brašny. Lžeš, lžeš, volali myslivci jeden přes druhého. No, tak ten poslední soutěž vyhrál, pochopitelně.
3: Počkejte, když jste mluvil o těch kachnách, tak mě napadla taková příhoda s jedním svátečním lovcem. Říkejme mu třeba Nenovák, jo? Tak ten pan Nenovák se chvástá před ostatními nimrody, že bez dlouhého míření sestřelí letící kachnu na 100 kroků. Všichni jsou pochopitelně zvědaví. Najednou se z rákosí zvedne kachna a letí vzhůru. Pan Nenovák přiloží pušku k líci a prásk. Ale kachna si to klidně letí dál. Všichni se na pana Nenováka podívají, co on na to a jestli se bude vymlouvat. Ale pan Nenovák se zadívá na odlétající kachnu a smutně za ní volá: kam chceš, chudinko, doletět s prostřeleným srdcem?
4: To je dobrý. Poslyšte, poslyšte. Moment, nepřipálí se nám ta kuřa?
1: Nebojte se, já to hlídám. I když pečlivě poslouchám, tak přiložíme polínko a přispěju taky do mlýna.
2: No, tak to jde.
1: Vrátí se myslivec domů a manželka mu mezi dveřmi sděluje: tak dneska ráno ti volala ta kachna, kterou si byl střílet minulou neděli. Počkejte, ještě vám řeknu jednu. Polovu kontroluje Polesné ještě znovu svý lovce a ptá se: jsme tady všichni? Opravdu všichni? Všichni, ozve se souhlasné mručení. Hajnej Kačaba se rozáří a radostně vykřikne: tak jsem přece jenom střelil kance.
2: No nebo pronásleduje dva lovce divočák. Ten první lovec se vyškrábe na strom a ten druhý lovec pohotově spadne do jámy. Chvilku je ticho, ale pak ten na stromě vidí svého kolegu vylézat z jámy. Nelez ještě ven, křičí. Mohl by tu někde nablízku být? No, když já v té jámě nemůžu díl zůstat, volá ten druhý lovec. On je tam medvěd.
4: To je hezký podnájem.

0: mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.
1: Končím dnešní pořad přáním Petrův zdar a neb všem rybářům hojné úlovky. Všem nimrodům pak žádné setkání s medvědem. Na setkání u dalších rozhlasových úsměvů se těší Jiří Hubička. Medvěd.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Pohádka ze staré Anglie vypráví příběh o chudém chlapci, který díky obyčejné kočce získal velké bohatství. A o tom, co bylo dál. Pro rozhlas na motivy anglického příběhu dnešní pohádku Dick a jeho kočka napsala Helena Sýkorová v roce 1974.

0: Náš hrdina pochází z dob, kdy ještě jenom vítr proháněl klepotavé mlýny a po silnicích drkotaly formanské vozy. Tenkrát se věřilo, že štěstí jsou peníze a peníze jsou štěstí. Jenže obojí se Dickovi na míle vyhýbalo. Jenom nouze s bídou se mu usadili po kapsách. A tak se hoch, který měl pohlednou tvář a srdce ze zlata, protloukal životem, jak uměl.
1: Hotovo, pan táto.
2: Vidím. Tak, tady máš za práci. A můžeš jít, doma tě už jistě čekají.
1: Nikoho nemám. Máma s tátou mi před rokem umřeli a od té doby se musím prosit u cizích.
2: No to víš, tak už to na světě chodí. Dneska si tady a zítra podrnem. Tak tu máš ještě placku na cestu, aby z hostinského od královského zouváku nepomlouval, že je odřihost. A buď zdrav.
1: Pane Hostinský, prosím vás, vy jste hodný člověk, že mě tu necháte na noc. Tmu máme na krku a v lese už je zima.
2: Já to věděl. Podáš mu prst a hned bude chtít celou ruku.
1: Všechno vám udělám. Kdybyste potřeboval umýt korbele nebo podlahy, rád pomůžu.
2: Ne. Na všechno stačím sám.
1: Moc vás prosím.
2: A proč zrovna já se mám s tebou trápit? Jsi otrhaný jako nějaký lotřík. Pustím tě dovnitř a zítra najdu hospodu vymetenou.
1: Chudý člověk nemá žádnou cenu, ať přijde kam chce. Nad starým kabátem dovede každý jen ohrnout nos.
2: Podívejme kluka. Můžeš si opatřit kabátek sametový, naplnit si měšec a budeš vidět, jak tě všude uvítají.
1: I když se dřu od rána do večera, nikde si nevydělám ani tolik, abych se mohl dosyta najíst.
2: A proč nejdeš do Londýna? Tam přidávají pocestným na uvítanou malinové koláče a ulice jsou dlážděné stříbrem a zlaťáky.
1: To jsou jenom povídačky.
2: Ba ne. Vždycky to tvrdila má prabába. A ta odtamtud pocházela.
1: Hůř než kde jinde mi tam asi nebude. Tak děkuju, pane Hostinský.
2: Za málo. A pospěš si, ať ti bohatství neuteče.

0: Za písničku maloval mužničku. Podaruj chudě se penízkem, synku, podaruj, podaruj.
1: Hezky si hrál, dědo. Ale nejsem na tom ani o chlup líp. Počkej, vysloužil jsem si dva měďáky. Jeden si vem a hned jsme na tom stejně.
0: Jaké pak stejně? Po mně už ani starý pes neštěkne. Za to takového pohledného mládence každý rád přivítá.
1: Spíš odvrat odežene, dědečku. Smůla se mi lepí na paty. Od té doby, co mě opustili rodiče, o pořádnou práci ne a ne zavadit.
0: Táta s mámou ti nenechali vůbec nic?
1: Nic. Hleda poctivé jméno Dicka, starý stříbrný grož. Koukej, nosím ho na provázku pro štěstí. Poslouchej, dědo, nevíš ty náhodou, co je to štěstí?
0: Těžká odpověď. Pro jednoho je to okovaná truhla plná stříbra. Pro druhého zase kočár s hraběcí korunkou a pro někoho jenom růžička voňavá, kterou mu darovalo děvče.
1: Pro mě by bylo štěstí, kdybych měl stálou práci a večer kam hlavu složit. A kdybych měl to štěstí hledat?
0: To kdybych věděl, hochu, nechodil bych s žebráckou mošnou. Ale nehledej ho. Leckdo si myslí, už ho držím v dlani, jenže štěstí z ničeho nic udělá frnk a odletí Bůh ví kam. Až se mu zachce, vyhledá tě sam.
1: Zatím se ke mně jenom otáčí zády. Jak je asi daleko do Londýna, dědečku?
0: Když přidáš do kroku, dorazíš do města, než slunce vyjde na kopec.
1: Tak na viděnou, staroušku. Pospíchám mu naproti.
0: Komu pak?
1: Přeci štěstí. Komu jinému?

0: Dlouho a dlouho bloudil Dick po Londýně. Ale ať hledal, jak hledal, ulice dlážděné zlatem a stříbrem nenašel. A po blátivých chodnících chodili lidé zrovna takoví jako na vesnici. Jeden bohatší, druhý chudý.
1: Koláčky, sladké, medové, kupte si koláče rovnou z pekáče. Dej mě děláček za koláček.
2: Štěstí, kupte si štěstí, kdo štěstí koupí, ten neprohloupí.
3: Nemáš hladovku?
4: Mám.
3: Ochutnej můj koláč a budeš se olizovat ještě pozítří.
4: Nehněvej se, já si radši koupím štěstí.
3: Tak si kup štěstí, pane z Balíkova.
5: Správně, štěstíčko, za mě děláky jeho plný kornout, ale opatrně rozbalovat, ať ti nevypadne.
4: Teď to je přece uschlý pavouk.
5: Od jak živa pavouci nosili štěstí, či ne?
4: Víš, co si? Nestyda.
5: S dovolením, jenom chytrák.
4: U nás na vesnici jsme takovým chytrákům říkali šejdíři.
5: Tak šiť taky a nebudeš mít prázdnou kapsu.
4: Zasloužil bys, aby tě vymáchali v řece.
5: U nás v Londýně máčíme v řece jen vesnické hňupy.
4: Jo, já ti asi jednu vrazím.
5: Co?
3: Ty, Balíku, napráskej mu pité.
5: Tu máš, ty křupané!
3: Au! To ně!
6: Co tu pomyslujete na rybáři?
3: Pustíš mě!
6: Koukejte, zmizet, nebo do vás vyleju škopek pomíjí!
3: Utíkej, pité!
4: Počkej, Johne!
6: A co ty? Neslyšel jsi? Co se máš co ometat kolem našich dveří?
4: Nezlobte se. Vzácná paní řekli mi, abych tu zaklepal a poprosil, že prý v tomhle domě bydlí hodní lidé.
6: No ne, tady se nežebrá. Od nikoho nic nepotřebujeme, nikomu nic nedáváme.
4: Nechtěl jsem mě zadarmo. Za večeři a nocleh vám udělám, co si budete přát. Bloudím po městě bez jídla celý den a celou noc.
6: Pustím tě do domu a ty budeš slídit, šmejdit a nakonec nás vykradeš. Jen hezky táhni, odkud jsi přišel.
7: Počkej, Becky.
8: Vy jste tady, slečno Alice. Jděte raději dovnitř, to není nic pro vás. Znám takovou sebranku.
7: Nebuď hned na každého jako sršeň. Přece si slyšela, jak dlouho nejedl. Pojďte dál, hochu. Máme bohu dík plný stůl a ani z něho neubyde, když se s potřebným rozdělíme.
4: Děkuju, slečno. Vás mi asi poslalo samo nebe.
8: Za to tebe nejspíš satanáš.

0: Nalej mi něco pro zahřátí, Alice. V přístavu mě to pořádně profouklo.
1: Chcete čaj, tatínku?
0: Pořádně horký, děvenko. Tak a teď už běž, ať mě nikdo neruší.
1: A směla bych vás vyrušit já? Jen na malou chvilku.
0: Co pak?
1: Mám k vám prosbu. Přišel chudý hoch, unavený a hladový. Nikoho na světě nemá a prosí o práci. Nemohli bychom ho nechat u nás?
0: A kdo pak to je? Po městě se potuluje kapsářů a badějí.
1: Ale ten chlapec je hodný a poctivý.
0: A jak to víš?
1: Má jasné oči a upřímnou tvář.
0: Někdo má oči modré, za to duši umouněnou, jako by si v komíně vyudil.
1: K čem Dick jistě nepatří. A mohl by pomáhat v kuchyni, bez ta kuchařka vzdychá, že neví, kam dřív skočit.
0: Ty jsi zlaté děvče, Alice. Ale nech si poradit. Nemůžeš podávat srdce na dlani, kde komu na potkání.
1: Dick vás nesklame. Uvidíte.
0: Dobře. Ať tedy zatím dělá kuchařce pomocníka.

0: A tak našel Dick útulek v domě londýnského kupce. Konečně měl práci, teplé jídlo a v noci střechu nad hlavou. Štěstí však létá rychleji než vrabčáci. Jen malinko se na Dicka pousmálo a už zase odletělo, bůh ví kam. V kupcově kuchyni vládla kuchařka Becky a té nový pomocník k srdci nepřirostl.
1: Vida, jak pánovi u nás chutná. Cpát se na noc, to dovedou jen lenoši a darmojedi.
2: Dřív jsem si čas k jídlu nenašel.
1: Ale, aby se s nám tu nestrhal. A tohle, že jsou vyleštěné pánve?
2: Líp to nešlo, paní, byly moc zašlé.
1: Moje pekáčky a zašlé, že tě uba nepálí na cti utráči. A koukám, že s podlahou to není o nic lepší, zatrápená kůželína.
2: Vydrhnul jsem jí do běla, kdo má dobré oči, ten to vidí.
1: Díky bohu, mám oči jako ostříž. Ráno ji vydrhneš znovu, rozumíš? Tohle bude nejhezčí kuchyň v Londýně, i kdyby ti měli třísky z dlaní lítat.
2: Becky, ale já musím přece ráno na trh kanárům pro zobání.
1: No to se rozumí, milost pán musí nejdřív na procházku.
2: Slečna Alice si to přála.
1: Z Kanáry si starosti nedělej, ty opatřím já.
2: Copak kanárům je jedno, kdo jim přinese oběd, ale myslím, že slečnu to bude mrzet.
1: Co ty si myslíš nebo nemyslíš, na tom pramálo záleží. Zapiš si za uši, že paní v kuchyni jsem já. Řekli ti, že mi budeš kruce, nebo neřekli?
2: Řekli.
1: Tak neodmluvej a dělej, co poroučím. A naše slečna buchy netrestej nosí v hlavě jen samé hlouposti. Jinak by si nemohla vzít do domu takového...
2: Nadávky si od vás nezasloužím, paní kuchařko.
1: Pojď z těcha, radši koukej mazat na kutě. Než ráno přijdu, a ti oheň rozdělaní. A kam se hrneš?
2: Jdu si lehnout do čeledníku.
1: Zůstaneš tady. Čeledník je pro lepší lidi.
0: Smutno bylo Dickovi samotnému. Neměl se s kým o své myšlenky podělit. Scházel mu přítel, kterému by srdce otevřel. Ke všemu v noci pobíhalo po kuchyni spousta myší. Šramotili, pištěli a rušili Dickovi sny. A tak plynuli dny. Jednou se vracel s nákupem z trhu a poblíž domu zaslechl žalostné mňoukání.
3: Kočka černá jako smůla.
4: Včera jsem ji přivázal na oca z koudel. Zapálila, měl si vidět tu melu. Celá ulice se zběhla a ta tlustá zrynářka ječela, že přišel sám satanáš a že je konec světa.
3: A kam s ní pospícháš?
4: Jedeme na venkova, tak mi paní poručila, abych ji nechal někde na druhém konci města. Ale já si hodím do řeky, kdo by se trmácel takovou dálku.
3: Podeď, budeš fanda. Podíváme se, jestli kočky dovedou plavat.
4: Jdem.
2: Počkejte, dej mi tu kočku.
4: Dáš ty ruce pryč.
3: Já mu jednu vrazím. Mám Jacku?
2: Prosím tě, dej mi tu kočku. Vždyť se jí chceš stejně zbavit.
3: Kdo pak ti to namluvil?
2: Jdeš jí utopit, slyšel jsem vás. Není ti jí líto?
4: Líto, nelíto, co je tobě do toho?
2: Líbí se mi.
4: Nám taky.
3: Se ví. Nebav se s ním a poběž, Jacku.
4: Počkej, zadarmo ani kuře nehrabe. Uděláme obchod. Dáš mi tu vykrmenou husičku, co schováváš v košíku a já ti za ní věnuju na věčné časy svou mňoukalku. Slyšíš, jak tě prosí?
3: Prosí.
2: To nepůjde, husa není moje.
4: Svedeš ztrátu na zloděje.
2: Ani nápad, já nekradu.
3: A peníze nemáš?
2: Nemám.
3: Lžen se práší. Nosí na krku stříbrňák.
4: No jda. Co je tohle?
2: Památka po otci, ten ti nedám.
4: Jak je libo, necháme si každý své.
2: Chuděra. Je zrovna tak na světě sama jako já a má tu jen samé soužení. Počkej, stůj, rozmyslel jsem si to. Vem si ten stříbrňák.
4: Správně, kamaráde. Udělal si dobrý skutek.
2: Zmys.
3: Ale dej si pozor. Černé kočky nosívají smůlu.
2: Neboj se, já tě trápit nebudu.
5: Já vím. Děkuju ti, Dicku.
2: Ty mluvíš? Řekni to ještě jednou. Oči máš moudré a tak bych málem věřil, že jsi opravdu promluvila. Ale teď si musíme pospíšit, nebo naše kuchařka vyletí zlostí komínem.

0: půvabná a křehká je lodička naděje. Kdyby byla moje, pustil bych ji po řece, aby doplula daleko, předaleko, až někam k obláčkům touhy.
1: Líbí se vám ta lodička, Dicku?
0: Je krásná, slečno.
1: Jmenuje se Sindibát, podle tatínkovy lodi, co vozí vzácné koření, koberce a voňavky. Tahle je menší, ale jinak se Sindibádovi podobá jako vejce vejci.
0: A kdo ji vyřezával?
1: Kapitán Fish? Znáte ho?
0: Ne.
1: Obeplul už 7 moří a nejednou se byl i s piráty. Však ho za chvíli uvidíte, přijde se rozloučit. Sindibát zítra vyplouvá.
0: Závidím mu.
1: Já taky, Dicku. Vždycky, když stojím v přístavu a dívám se, jak se Sindibádovi vzdouvají plachty, dostanu 1000 chutí odplout s ním, ale nejde to. Škoda, že jsem jen děvče.
0: Kde pak škoda? Jste náramné děvče a lice na mou čest. A kdybych já byl kapitánem, vůbec bych na to nedbal a vzal bych vás sebou na cesty.
1: Jemine, to by byla krása. Já bych stála u kormidla a vy byste studoval námořní mapy a pozoroval moře. A pak by se přihnala divoká bouře. Vlny by se vzduly a kapitán by láteřil jako 7 mořských vlků dohromady. Jsi hluchý, kormidelníku, opři se do toho, nebo se běhnu dolů a popadnu tě za pačesy.
0: A loď se kymácí. Moře se zlobí, jako by do něj vylili nádobu s hněvem.
1: Můj kapitán je však odvážný chlapík a dokáže skrotit všechny větry nebes.
0: A protože má spolehlivého kormidelníka, dovede svůj koráb do bezpečí.
1: Zakotví někde u pustého ostrova. Moře je tam azurové, pobrukuje si, hraje si s oblásky.
0: Kapitán s kormidelníkem se brouzdají po pobřeží. Pozorují létající rybky a mávají hradskům na pozdrav. Jsou tam docela sami. Ach, slečno Alice.
1: Dicku. Nech si tu lodičku, Dicku.
0: To přece nejde. Co by řekl pán?
1: Je moje.
0: Nikdo neumí potěšit srdce tak jako ty. Alice.
2: Hej, Alice, kapitán Fish ti prý chce složit poklonu.
3: Co nejhlubší, milá Alice.
1: Vy jste čím dál tím fousatější, kapitán.
3: To na vaši počest. Slečna je pořád líbezná jako makrelička, pane.
2: Dicku.
0: Přejete si, pane?
2: Nalij nám pálenku, hochu. A pověz mi, proč pak jsi ty jediný na loď nic nepřinesl?
0: Nevím, co myslíte, pane.
2: Kuchařka ti nic nevyřídila?
0: Nevyřídila.
2: Zapomnědlivá osoba. Tak, abys rozuměl, hochu, je takový obyčej v mém domě. Každý z čeledí může svěřit kapitánovi cokoliv ze svého majetku. Jeden dá vyšívaný šáteček, druhý korále, třetí kus látky. Kapitán Fish se pokusí všechno na svých cestách prodat, ale když se stane, že přiveze mým služebníkům zpátky velké jmění. Ty přece taky zkusíš štěstí, ne?
0: Rád bych, pane, jenže já nic nemám.
2: Vůbec nic?
0: Nic. Leda tu svou kočku.
1: Já něco Dickovi půjčím, tatínku.
2: Ne, ne. To musí být něco vlastního.
3: Malé ryby, taky ryby. Přines tedy kočku, chlapče. Aspoň nám myši cestou nesnědí zásoby.

0: Vidíš, kočičko moje, najednou se máme rozloučit. Budeš se plavit na veliké lodi a uvidíš krajiny, o kterých se mě jenom snívá. Jen aby ti tam neubližovali. Námořníci prý jsou drsní chlapi.
1: Neboj se, Diku, a svěř mě bez obav kapitánovi.
0: I ty nevěrnice. Kdo pak tě naučil mluvit? Pověz mi ještě něco. Číčo, pověz.

0: Prosím, napijte se ještě, kapitáne.
1: Na Sindibáda a jeho zdatného kapitána.
2: Na krásu slečny a na vaše zdraví, pane. No vida, tady je máme, tak pojď, mňoukalko, pojď.
3: Pane kapitáne, buďte na ní hodný.
2: Neboj se, kapitán Fish neublíží ani mouše. A kdo ví, možná, že ti přivezu zpátky.
4: Milost pána slečna odjeli na venkov. Čeláce, uvaříme boby. A pro mne zbyla skopová od včerejška. Přeber je, poledne bude co nevidět. A pospěš si. No co koukáš? A co pak to přede mnou schováváš?
5: Ale nic.
4: Jen mi to ukaž. Ty lháři, to je přece lodička, co vyřezával kapitán Fish a dal jí slečně Alici k loňským narozeninám. Já říkala, že si sem nasadíme zlodějíčka, že se nestydíš nevděčníku, takhle se oplácí laskavost.
5: Slečna Alice mi tu lodičku dala. Můžete mi poroučit, jak chcete, ale neopovažujte se mě urážet.
4: A podívejme se, slečna mu dává dárky. No to jsem moc zvědavá, co tomu řekne pán, až mu prozradím, že se jeho dcera přátelí s podomkem.
5: Tolik zloby, co se ve vás bere, se snad nepozbírá po celém Londýně.
4: Ty si na mě budeš ještě dovolovat? Kde pak mám to koště? No počkej, já ti vypráším kabát.
5: Až si rozbijete mísu z pečení, je ještě do talířů v policii.
4: Chybeničík, tohle ti osladím. Kde je ta lodička?
5: Ne, nechte ji na pokoji.
4: A šup s ní do kamen, tak. Dárek od slečny ti uletěl komínem. Můžeš si vlézt za ním, ty čertovo kvítko.
6: Tak už to na světě chodívá. Někdo má srdce z kamene a někdo zas křehké, že bys je do pavučiny zabalil. Dick nepatřil k těm, co dovedou zlé splácet zlým. Proto si sebral to málo, co měl a nenápadně se vytratil z kupcova domu.

0: almužnu mladý pane, almužničku.
1: To jsi ty, dědo.
0: A ty nejsi nikdo jiný než Dick, jestli mě paměť neklame. Kam máš namířeno, synku?
1: Kam mě nohy donesou?
0: V Londýně už tě to omrzelo?
1: To ne, ale vyhnala mě lidská zloba, dědečku.
0: Před tou, synku, těžko utečeš. Sedni si a povídej.
1: Našel jsem v Londýně práci i střechu nad hlavou, ale věř mi nebo ne, ke štěstí to nestačilo. Kuchařka v domě mého pána nenašla pro mne za celý ten čas vlídného slova.
0: Toho dobře znám. Pohana často pálí víc než nenávist.
1: Než dál žít v ponížení, to se radši budu protloukat světem, jak to půjde.
0: Uklidni se, synku. Nepospíchej. Když se člověk ukvapí, později obyčejně lituje. Dneska dostaneš zase něco ode mne ty.
1: Co bys mi dával, dědečku, sám prosíš jiné?
0: Dluhy se musí splácet. Mám pro tebe dobrou radu. Usaď se, Dicku, do trávy a poslechni si zvony. Hlaholí zrovna jako o svátku.

Rozuměl jsem dobře. Slyšíš to taky, dědo? Kde jsi? Dědečku, kam jsi tak najednou ztratil? Zmizel, jako když foukne do peříčka. Ale kdo ví, možná, že měl pravdu. V Londýně mě čeká trápení s kuchařkou, ale taky se tam usmívá nejhodnější a nejhezčí děvče na světě.

0: zatím plul Sindibát po dalekých mořích, až jednoho dne přistál v Barbárii. Vladař té země, veliký sultán, uspořádal na počest kapitána lodi bohatou hostinu. V hodovní síni sultánova paláce, zdobené nejvzácnějšími koberci, se nizounké stoly prohýbaly pod mísami cizokrajných lahůdek a nápojů. Zněla hudba na přivítanou hosta i hostitelky, krásné sultánovy ženy.
1: Náš vzácný host má jistě hlad, ale nech se ještě chvíli bavit hudbou, cizinče. Nejdřív musíme nakrmit myši.
2: Myši?
3: Rozhlédni se kolem sebe, hladová čelátka už vylézá z děr.
2: U všech mořských ovlud tolik myší jsem na mou duši nikdy pohromadě neviděl, jak stádo kobylek.
3: Jakmile začnou nosit kuchaři na stůl, přiženou se ze všech koutů a ve chvíli mísy vyprázdní. Proto u nás v Barbárii stolujeme až po nich. Když jsou myši nasycené, už neobtěžují.
2: Pro pána, to vám ta havěť nevadí?
3: Jak by ne. Honíme je, jak umíme, ale všechno je marné. Je jich stále víc a víc.
2: A co pak vy nemáte kočky?
3: Co je to? Kočky.
2: Kočka. No to je zvíře, které umí chytat myši. Mám jednu na lodi. Když dovolíš, vladaři, dám ji hned přinést.
3: Vyplňte okamžitě přání vzácného hosta. Přineste co nejrychleji z lodi cizinců zvíře, kterému se říká kočka.

0: Tak, tady ji máme. A teď se dívej, veliký sultáne. A ty ukaž, co umíš, mňoukalko.
1: Div divoucí, myši utíkají.
2: Nezbyla tu ani jediná.
0: Čiperné zvířátko, co?
1: Prodej mi tu kočku, vzácný hoste.
0: Rád bych, ale sám ji na lodi potřebuju.
1: Koupíš si doma 10 korábů, když mi to zvířátko přenecháš. Být bohatým je příjemné. Před tebou stojí truhlice, je naplněna těžkým zlatem, perlami a drahokami.
0: Pro pána krále, 7 moří jsem objel, rostodivné věci ve světě uhlídal, ale takový poklad jsem na mou duši nikde neviděl. Kapitán Fish má potěšení jeho veličenstvu oznámit, že obchod je uzavřen.
1: Potěšení je na naší straně, kapitáne. Zbavil si nás velikého trápení.
2: Až kočka všechny myši vyhubí, co bude potom jíst? Nedostane chuť na nás?
0: Ani to nenapadne, nejjasnější paní. Když nemá kočka myši, stačí trochu mléka. Pojď sem, pojď, pojď. Jen si pochovej, paní.
2: Mám z ní strach.
3: Neboj se mne a pohlaď mne, paní.
2: Vždyť ona mluví.
0: Hej, kdepak? To se ti vzácná paní s prominutím jenom něco zdálo. Kočka odjak živa mňouká.
2: Čičí. Kožíšek má jemnější než hedvábí. Máš pravdu, cizinče, je to přítulné zvířátko a budu jí mít ráda. Ale neošidíš mne, ona opravdu mluví, jenže jen málo kdo jí rozumí. Viď, čičí?
0: V domě mého pána žije chudý hoch a tomu tvá kočka milosti patřila, až mu odevzdám pokladnici. Bude mít dozajista radost, ale ještě více potěší, až uslyší, že jeho miláček dostal tak krásnou a laskavou velitelku.
2: Tiše, můj nový kočičí miláček mě právě o co si žádá. Odevzdej, cizinče, tomu chlapci můj prstýnek s rubínem. Truhla, kterou mu posílá sultán, znamená bohatství. Prstýnek mu však přinese mnohem víc. Lásku. Ať jej tvůj chráněnec odevzdá své nevěstě.

0: To se přece pro takového milospána nehodí. No honem, honem, sundejte tu zástěru. Já vám pomůžu, vynešiko. A kde je ta utěrka? Otřeme ručičky a honem utíkejte k pánovi. Ještě vám trochu opráším kabátek.
1: Já vám vůbec nerozumím.
0: No tak tu nestůjte jako dřevo a běžte. Pán chce s vámi mluvit.
1: A co se stalo? Nepočkalo by to až...
0: Nepočkalo, jděte, mladý pane. A nezapomeňte na ubohou kuchařku s dárečkem. Štěstí si vždycky vybere takového ňoumu a naši nesostrouhá mrkvičku. Rom, aby do něho uhodil.
2: Plavba Sindibáda byla tentokrát výnosnější než kdy jindy. Moje díky za to patří vám, kapitáne.
3: Štěstí se nám zkrátka usadilo na stožáru.
1: Chtěl jste se mnou mluvit, pane?
2: Pojď dál, Diku. A podívej, co ti Sindibát přivezl. Truhlu plnou zlata a drahokamů.
1: Vy se mi posmíváte, pane.
2: Chraň Bůh, tady kapitán prodal tvou kočku sultánu v Barbárii. Poděkuj jemu.
1: Moje kočička? Je to pravda, nebo se mi to jenom zdá?
3: Už je to tak, hochu. Zafoukal ti zkrátka šťastný vítr, no.
1: Tisícere, díky, kapitáne. Půlka patří stejně vám a mému pánovi za to, že jste mi pomohli.
2: Ne, Diku. Všechno je tvoje. Hlavně to moudře a ve zdraví užij.
3: Málem bych zapomněl. Tady ten prstýnek ti posílá sultánova žena pro budoucí nevěstu.
1: Žádnou nemám, pane.
3: Však ona ti časem připlave, ani nebudeš vědět odkud.
2: Alice, s kapitánem obejdeme přístav, svolej čelátku a dej přichystat slavnostní večeři. Tady kapitánovi a Dickovi na počest. Jdeme, kapitáne.
1: Nemohu tomu pořád uvěřit, Alice. Tolik radosti snad ani neunesu.
4: Zasloužíš si ji, Dicku. A co bys chtěl dělat teď?
1: Nevím. Ale snad nejvíc ze všeho cestovat. Všechny krásy světa poznat.
4: A kormidelníka už nepotřebuješ?
1: Sám se nejdřív musím vyučit námořnímu řemeslu. A pak poprosím toho nejspanilejšího kormidelníka v celé Anglii, aby mě doprovázel.

A tak se Dick vydal do světa. 3 roky se plavil na Sindibádu. Zdá se, že bychom ho mohli považovat za nejspokojenějšího člověka na zemi. Ale čím déle na moři pobýval, tím víc ho trápilo, že štěstí mu zase uniká kamsi za obzor. Jedné noci se však přihodilo cosi podivného. Dick se procházel po palubě, v ráhnoví si tiše pohvizdoval vítr a do šumotu mořských vln znenadání zazněl.

0: Jirku.
1: Alice.
0: Řekli mi, že se Sindibát vrátí až za půl roku.
1: Pospíchal jsem, abych ti mohl složit poklonu.
0: Jak se změnil.
1: A ty jsi čím dál krásnější.
0: Tak vyprávěj, kde jste byli, co všechno jste prožili, viděli. Povídej přece, Diku.
1: Na vyprávění je teď času dost. Nejdřív ze všeho se tě musím na něco zeptat, Alice.
0: Poslouchám, Diku.
1: Nikdy jsem neměl stání. Trápili mne zlé sny, noc co noc jsem tě vydával ve svatebním závoji s neznámým kavalírem po boku.
0: Všechny kavalíry jsem dávno odvrat odehnala.
1: Moc se mě po tobě stýskal, Alice.
0: Dlouho jsem o tobě neměla zprávy. Už jsem si myslela, že jsi v tom velikém světě na nás zapomněl.
1: Nezapomněl jsem ani na jediný tvůj úsměv.
0: Já jsem vzpomínala a kdykoliv se mi zase

0: jste sklo, povídala jsem si o tobě se svou Lízinkou. Kde jsi, Čičí? Pojď sem honem. Pozdrav taky Dika.
1: Štěť, co je? To je přece má černá kočička.
0: Tvá kočička asi spokojeně chytá myši v sultánově paláci. Lízinka se k nám zatoulala kdo ví odkud a stala se mým nejmilejším kamarádem. Pohlaď ti Diku.
1: Je na chlup stejná. Má kočička. Přinesla mi štěstí.
0: Ano. Udělala z tebe zámožného pána.
1: To nemyslím, Alice. Štěstí není v bohatství. Viděl jsem věžaté paláce. Spával jsem v prachových poduškách. Ochutnával jsem cizokrajné ovoce, ale štěstí jsem nenašel. Musím být tam, kde jsi ty. Mám tě rád, Alice. Štěstí, to je láska.
0: Co ses mě chtěl zeptat, Diku?
1: Jestli si vezmeš ode mne prstýnek s červeným rubínem.

Svatba byla náramná. Hodovalo se, zpívalo a tancovalo, až se stoly prohýbaly a dům otřásal. A co bylo dál? Dick s Alicí dlouhá léta šťastně a spokojeně žili. Na rozdíl od mnohých bohatých si Dick uchoval srdce ze zlata a chudí i potřební našli v jeho domě dveře do kořán. Svým dětem a vnoučatům pak vždycky říkal, že štěstí nejsou jenom peníze a peníze, že ještě neznamenají štěstí. A potom se to rozneslo i dál. Proto jsem vám to všechno povídal.

0: Slyšeli jste rozhlasovou pohádku Heleny Sýkorové Dick a jeho kočka z roku 1974. Režii měl Karel Weinlich a mezi herci, které si vybral, nechyběli Josef Červinka, Tomáš Tepfr, Zuzana Tepfrová anebo Josef Patočka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Neapoli. A o tomhle městě

0: 90. na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Okay.

včera jsem ti ukradl pentli růž.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Dnešní vydání Šlágru od srdce nás vrátí do roku 1986, kdy vyšlo album Hipš na palubě ČSA. Tehdy jsme se s mým orchestrem a s pomocí televizní moderátorky Marty Skarlantové dostali spolu se slavnými melodiemi daleko za hranice všedních dnů. Což v té době samozřejmě nebylo nijak jednoduché, ale jak známo, hudba nezná hranic. Takže vítejte na palubě a slovo dostává Marta Skarlantová.

Dobrý den, vážení cestující. Vítáme vás na palubě zvláštního letadla československých aerolinií IL-62 na trati kolem světa. Let potrvá necelých 50 minut, poletíme ve výšce vaší gramofonové přenosky rychlostí 33 a 1 třetiny otáček za minutu. Kapitán letadla Václav Hybš a jeho posádka vám přejí příjemný let. Good morning, ladies and gentlemen. Captain Hybš and his crew welcome you on the board of a plane of Czechoslovak Airlines and wish you a

prosím pozor, palubní hlášení. Letíme ve výšce 7000 metrů a právě přelétáme Rýn, přes který vyšel do celého světa i Mackie Messer Kurta Weila.

Vážení cestující, dovolte, abych vás při přeletu Paříže upozornila, že dík výborné viditelnosti je možno zahlédnout bílou kopuli Sacré-Cœur nedaleko Montmartre, kde začínal svou dráhu Gilbert Bécaud. Mesdames et messieurs, nous sommes sur Paris. Paris et Montmartre. Paris et Gilbert Bécaud.

Zvláštní hlášení od kapitána. Souvislá mlha nedovoluje bohužel přistát v Londýně. Budeme přistávat v Liverpoolu. Prodloužení letu vám jistě zpříjemní národní umělec Josef Suk, který je mezi námi na palubě.

0: Protože právě opouštíme evropskou pevninu, prosím všechny cestující, aby nastoupili k nácviku použití plovací vesty. Příští přistání je v Havaně.
1: Zdraví vás kapitán Václav Hybš. Solo na trombon zahraje Zdeněk Pulec.

Prosíme, vážení cestující, abyste se připoutali a nekouřili. Budeme přistávat v New Yorku. Ladies and gentlemen, fasten your safety belts, please, and do not smoke. Thank you.

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Dnes výjimečně vysíláme z paluby letadla ČSA.
1: Letíme nyní ve výšce 9000 metrů a před námi je už v dohledu pobřeží Itálie.

prosím pozor, nyní budeme přistávat v Budapešti. Kapitán Hybš a jeho posádka vás zvou na představení v divadle Operety.

Před přistáním v Moskvě přelétáváme právě sovětskou Arménii. Уважаемые пассажиры, сейчас мы находимся над Советской Арменией. В Москву мы приходим.

Vážení cestující, přistáli jsme v Praze. Posádka kapitána Hybše se s vámi loučí a těší se na další setkání. Ladies and gentlemen, we have just landed at Prague. Captain Hybš and his crew are looking forward to see you again. Ladies and gentlemen, thank you and goodbye.

Nezbývá, než poděkovat Martě Skarlantové, mému orchestru a doufat, že vám s námi bylo na palubě ČSA příjemně a že se vám třeba vrátily příjemné vzpomínky na letošní dovolenou, ať už jste byli v Rakousku, Francii, Maďarsku, u moře, za mořem a nebo třeba doma. A když už jsme doma, poslechneme si směs melodií Oskara Nedbala z operety Polská krev.

Mějte se krásně, ať se vám daří, na co sáhnete, a já se při šlágrech od srdce těším znovu na shledanou zase příště. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu se loučí Václav Hybš.

0: archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Noční linka.
2: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barbosíková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům. Těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostal do vašeho života? Čím byl výjimečný? Co jste spolu zažili? A je nějaká příhoda, při které se i po letech musíte usmívat? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo přímo pod naše téma na web rozhlas.cz/linka. Těším se na vaše příběhy. Noční linka právě začíná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Kartonna u dorek, kad taki porcelan.

0: Máme 5 minut po 23. hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte, co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl Kravín. Takže tam měli senku německého vlčáka a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka a to byl výborný pasák. Jako páso krávy, to bylo ohromné. Kolikrát ten pán, co to s ním jako páso, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom, že tási jeho, že už krávy přivazovali. On je dohnal domů, aniž by panička nepotřebovala, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem mají v novinách. No, milovali jsme ho díky jemu. Jsem se naučila říkat dro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct dro. Říkala jsem šumilo, místo ro. A když si maminka říká, Jiduško, běž a zavolej na Harika, jde k večeři. A já jsem prý vyšel na schody a volám, Hariku, po něm večeři. Maminka myslela, jestli zblází. A hned volala tatinku, pojď se podívat, Liduška řekla, no. Jenomže já jsem potom to říkala, že tam by nemělo být. No a Arička potom se přestěhovali, rušili to, jak se stavila ta přehrada a on už byl starý, jak se říká, už špatně slyšel, špatně chodil, no ale já nevím, kolik měl roku, ale hodně, takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali, no a potom jsem šla do toho údolí stanovnice, tam se stavila přehrada. Já jsem toho Harika viděla, neviděla s ním opravdu dlouho, nějaký rok to bylo. Já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
0: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek. Byl to pes teda jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkala v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
1: Říkám, špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
0: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
1: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka.
0: No,
1: a to nejednoho, že? Potom, no prvního hned přišli ten roztrhaný se kabát.
0: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
1: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, uváhaného u budy, to byl náš Hariček, vám říkám, my jsme s tím nás fotil a nějaký známý tatínkův,
0: a
1: byl
0: zřejmě jsme
1: u novin a byli jsme vyfotěni v novinách a říkám, jednou jsme měli ten, když si maminci potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli 5 a všichni se jmenovali Harik Burny, aby se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velký Karlovic, že by potřeboval psa, taky měl mi šimovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já taky. spakovala aktovku a já jdu taky do ideárky, já jdu taky. No a dělala jsem hrozné rotrie.
0: Liduško.
1: No nakonec Haríčka odvezli, ale za týden nebo za 14 dní, on měl totiž zavřeného, on ho hned nepoučil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela dveře, prošel Ožka, kde bylo. A ten Harík, mokrý, zarušený, to je asi 5 nebo 6 kilometrů, tak čekal před dveřma. Mamka otevřela a jenom se říká, ježiš, a volala na tatínka. Tatínku, máme vzácnou návštěvu. Je tady Harík. A jak tatínek zavolal Haríku, jak on nesměl na gauč, to byl naučen, nesměl, jo, ani z toho, ze stolu už nevzal. Tak zavolal Haríku, ten skočil na něho, na ten gauč, a on zavolal a říkám, že pán potom přijel, že mu utekl, jo, jak ho potom týdnu pustil. A tatínek říká, nepad, já on vám ho nedám.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste nás ve vzpomínkách vzala až do Karolinky, podělila se s námi o kousek svého dětství, tak ať vám tyto milé vzpomínky na zvířecí kamarády zůstávají ještě dlouho v paměti. Mějte se dobře, zdravíme vás.
1: Vy taky, já zdravím všechny lidé z pasce, mějte se hezky a co vám v životě daří.
0: Stačí někdy zaslechnout štěkot, zahlédnout podobného psa nebo najít starou fotografii a jedna dávná vzpomínka je rázem zpátky. Který zvířecí kamarád se nesmazatelně zapsal do vašeho života? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zvířata neumějí mluvit lidskou řečí a přesto nám někdy rozumějí lépe než lidé. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří právě těm zvířacím parťákům, kteří pro nás byli takto výjimeční. Paní Hana je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. A dožila se 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak se mi dochovala vlastně. Ležela se mnou na polštáři prostě v ložnici, jako s dítětem jsem s ní zacházela a ona byla natolik čistotná, že když se jí chtělo čurat, tak prostě zahrabala tou nožičkou a s tím já jsem se hned probudila, vzala jsem ji do náruče a vynesla jsem ji ven před dveře a ona chudinka už neudělala moc kroků, ale na tom trávníku před tou zámkovkou se vyčurala. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další Fenku, který je už 8 let, ale to je Betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než jako taky, jak se řekne, se sklidnila trochu, přišla do let. Je milá taky všechno, ale ta Dinuška, to byl prostě excelentní pejsek. A vzpomínám na ní do dneška.
0: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si dokázala představit, že si ještě pořídíte dalšího pejska, protože to je vždycky velký otazník. Přemýšlela jste nad tím dlouho, jestli do toho jít znovu nebo ne. Ta ztráta většinou bolí a někdy může být limitující.
1: Ale potom jsme si řekli, že jako u baráku je pejsek třeba, takže jsme si pořídili tady Betinku, je taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, to byl, jak říkám, to byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
0: A máte nějakou fotografii, ke které se ráda vracíte?
1: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
0: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
1: A měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky, tak tam pejsek být nemohl, že jo, no.
0: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějakého králíčka zakrslého, papouška nebo
1: no,
0: cokoliv
1: to ne,
0: jiného?
1: To ne, tohle morče a papouška ani kočičku ne, ale pejsky jsem milovala od jak živa. I když tedy mě kouz dětský pes, ale byla to jako trochu moje vina, běžela jsem jako za tatínkem, který tam byl někde na návštěvě ve vesnici a ten pes prostě mě měl jako vetřel, tak se mi zakouzl do lejtka, to by bylo asi 8 let.
0: Tak vidíte, začalo to dětským přáním mít jednou vlastního pejska a nakonec vás psy provázejí vlastně velkou částí vašeho života. Tak moc vám děkuji za milé povídání, ať vám váš současný čtyřnohý kamarád dělá ještě spoustu let radost. Krásnou
1: Slouchám,
0: noc,
1: drží mi palce a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl nablízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Volejte Zlínské studio.
3: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť Podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Na některé čtyřnohé, opeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá Frenštátu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny a děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění, děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejútlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Tref, Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky, to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím, ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů a ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru a já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří a Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná, kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do druhé ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku, řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila a ta zemřela v roce 1999 až 2000 a tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože tou dobou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázana. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začali chodit.

0: tehdy učila. A dovezla mě, měli asi 4-5 týdnů. Šerinka asi po roce se ztratila, nevrátila se domů, ale Tom, ten žil do loňského roku. Černý kocourek, krčkem měl bílou hvězdičku. Ze začátku jsem je měla prakticky jenom v domě zavřené, v kuchyni, když jsem byla v ordinaci, tak byli tam, protože jsem měla strach je vypustit ven, než si navyknou, tak jsem čekala, dcera přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítostivě hleděl, a jak se mám dostat dolů? Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl Rusy? A jiné. I když později jsem mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný, výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitiskl se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel. Takže v takovém soužití jsme takhle dosnívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný. Byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
1: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
0: Tak budu teďka tady mám bibinku, tak přijde poslouchat noční linku. Zdraví všechny a dobrou noc.
1: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní
1: Veronika Zakomluka.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19., že ano?
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocená krásná dalmatinka. Krásná a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja. A já jsem tam volala, já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z rakovníka jsem tam volala. A aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno, už byla v letech, ale je krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do rakovníka se jelo autobusem a metrem a tramvají. Všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do rakovníka, prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
0: Ano.
1: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, vídala, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla málem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se shodlo.
0: Aha, druhý člověk.
1: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Ještě jsem už... prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Je vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám a byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je lepší než nějaký člověk, který je zlý.
0: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám pejsek do života přinesl. Moc vám děkuju, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
1: Já děkuju všem posluchačům. Jaruško, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně posluchačů. Tak ať si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všechny zvířátka, ať jsou na ně hodní.
0: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevčice, no ale už je to minulostí a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě. Ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh, myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané, tady tomuto byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určený a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudláka byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali, ale já jsem ji zachránila vlastně život, protože Potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné, ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože byl, ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuji, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, jste řekla.
1: Ano, děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji za vaše
1: povídání. A zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, ještě na toho Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich se budeme povídat až do 1 hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete? 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

0: Vzpomínky na naše zvířátka nás rozesmějí i po desítkách let. Jakou veselou příhodu jste prožili se zvířecím kamarádem, který vám dodnes zůstal v paměti? Na to se ptá dnešní noční linka, na to se ptá Jarka Barboříková, paní Marie, která volá ze Slovenska. Vítejte ve vysílání.
1: Ďakujem, dobrý večer, Jarusko. No, ja som vlastne spomínala také dva prípady. My sme ako ostali s deťmi sami, manžel od nás odišiel a tak sme mali psa ako Fenku a volala sa Šurda. A to bolo na Vianoce, my sme čuli len strašné pisčání tej Fenky a išli sme ven aj s deťmi a bol tam vlčák, ako pes, veľký vlčák a on ju chcel ako pokúsať, alebo teda skrátka chcel ju teda roztrhať, lebo no, však ostane vám to poviem. No a potom teda sme ho vyhnali, odehnali sme, ale vedeli sme, či to je, aj teda doho tam pustí, lebo tú bránku musel niekto otvoriť. No a potom teda my sme odešli, to bolo na Štedrý večer, odešli sme na polnočnú a ten pesiak už bol preč a ona tam sedela hore, my máme tak schody a ona tam na tých schodoch hore sedela a my keď sme došli z tej polnočnej, ešte sme išli, lebo u nás sa chodí ešte potom z polnočnej na cintorín, tak sme išli ešte na cintorín a teda došli sme domu. A naraz, ja sme došli, tak ona ležala hore na tých schodoch a ona vám bola tak dotrhaná. On ten pán, čo bol s ňou na prechádzke, on tú bránku znova otvoril a on toho psa nauškal na ňu. A on nám ju tak roztrhal, že my keď sme došli, ona už bola ako mŕtva. A no, aj deti plakali, aj teda ja, lebo ju mali strašne rádi a bolo nám ju veľce ľúto, že musela mať ťažku ze schodu, normálne ze schodu krv tekla, čo bola tak doschovaná. No a tak potom sme si ako zaobstarali novú penku, tá bola čierna, ale tá tam robila problémy také, že ona keď neznášala, keď sme mali ako sliepku a kurence, tak ona tí kurence podávila. No a to som teda akože neznášala, ale potom sme si to tak zariadili, že teda ona behala po dvore, ale my sme si dali spraviť ohradu, nám spravili a to boli ohradené tí kurence aj tú kvočku, tak tí boli ako zvlášť a ona sa po ne nedostala. No a potom som dostala kačice, to boli, neviem, či ich poznáte, to boli čínske kačeny a oni si ako naniesli vajca, to tak ako potajme, to som ani nevedela. A potom len vyvedli kačatá a naraz ja som teda mala dve kačeny a ešte tá, čo mi ich ako tie kačeny dala, tak ešte mi požičala aj kácera. A teda som mala aj toho kácera, aj tých kačeny a zrazu kačeny zmizli. Nebolo ich, hľadali sme ich, neboli, tak sme si mysleli, k nám chodila sem, tak my máme, za nama je hora a z tej hory chodili líšky a tak sme si mysleli, že nám tí kaceny zobrali líšky. Ale naraz jedného dňa ja som zametala dvor a zrazu vidím, išla jedna kacena popredu, 30 kacenec viedla a pozadu išla ako druhá. Oni obidve tí kaceny vysedeli tí kácence, ale na ulici ich vysedeli. Tam je taký strop bol a ten strop bol výšejky od zeme. Oni pod tým stropem sedeli obidve a vy tí kaceny nám jako vysedeli. A ja som to tak nejako zanedbala, že skrátka to ma tak prekvapilo, tak tých kaceny sem nedala do tej ohrady, nechala sem ich a vyšla sem do obchodu. Ale sem dostal z obchodu tých 30 kacen bolo podávených. Ona no, ich, teda. A Fenka ich ako podávila. Mňa to tak rozčúlilo, že tam bola metla a ja som ju z tú metlu vbila. Jako za to, že ich podávila. A ona vám predstavte si, že bola taká, keď vám došli deti ze školy, to už potom, ako došli deti hneď ze školy, jak sa to stalo, jak sem ju to zbila, tak ona vám za nami bol, ako jak vám hovorím, ten les a bol tam potok tam je. No a ona vám normálne letela, preskočila bránku a ona vám letela tak jak do toho lesa. A decka utekali za ňu, no a ona vbehla do tej vody, ako preplávala ju, ten potok preplávala a utekala tak, jak do toho lesa. A viac si nebolo. My sme ju v tom lese aj hľadali, kričali sme po nej. Ona sa volala Perla. A kričali sme Perla, nikde sme ju nemohli vôbec sa, akože ani nás ako nepočúvala. No. A potom to bolo, ja ani nevím za koľko, to už bolo za dlho. Ja som, tam sme mali ako normálne bránku, ako ze zahrady a potom sme mali ešte rolu. A ja som na tej role okopávala. A zrazu vidím, že ide Perla, ale za sebou vede 4 mláďatá. Predstavte si, že ona sa nám dosla pochváliť, že má ako štence, malé štence, také ako, ale kade ona, no, sa tie štence by sa i boli asi potopili, keby bola, lebo to boli ako malé. Ne? Tak nevím, kade teda prešla a dosla sa nám pochváliť, oblizovala nás aj tí deti, aj mňa, ja som ju hladila. Do ohrozme ste si aj tí všetá sme ako hladili, sme sa s ním hráli, lebo ja som potom ešte aj deti zavolala. No a predstavte si, že ona normálne, my už keď sme sa tak ako nahráli s ním a už ju hladili a boskávali sme ju a teda strašne sa my sme si mysleli, že ona už aj ostane u nás, lenže ona ne. Ona sa zebrala, potom aj s tými sencami a odešla preč. My sme išli za ňu. My sme ju prosili, aby sa vrátila, aby teda zostala u nás a tak, ale ne, odišla preč, ani nevíme, kde išla, lebo museli by sme ísť za ňu a ani nevíme, kde išla, ani u koho, aj sme potom tam išli, čo tam sú domy, aj sme sa tam pýtali, aj čo, nikto o ní nic nevedel, ani takého psa nevidel a normálne potom už si ako nebola ani víc nedošla.
0: To je příběh, ale na 8 minut, Mário, mě to moc mrzí, musíme se rozloučit, já jsem si samozřejmě ale chtěla jako doposlechnout, jak to dopadlo.
1: Tak, no tak to dopadlo, že ona se jí už nebylo, ano, ona už odešla a už s náma nestala nic. Ona byla už na mě tak naštvaná, že ona došla ukázat ty šerce.
0: Ano, ale to je krásné. Já jsem chtěla říct takové štěstí v neštěstí, že vlastně jste ještě poznali
1: no já tému, co,
0: rodinku.
1: Už nemám k tému, no. tému co dodat, lebo to už s tím jakože skončilo.
0: Ano. Tak děkujeme, Mário, opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít co říct.
1: No, dopatrujte
0: se, naslyšenou.
1: Já jsem vám to chtěla povedat tak, že teda to jsem v životě neskusila ani dotedy, ani odtedy. Uh-huh. Aby se dosel pes pochválit, teda Fejnka pochválit se svojíma.
0: Ano. Děkuju za oba příběhy. Někdy nám zvíře dělá společnost v těch nejkrásnějších chvílích, jindy je s námi právě tehdy, když je nám těžko. Který zvířecí kamarád vás provázel důležitým obdobím vašeho života? O tom si dnes povídáme v Noční lince. Volejte, tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to dva dny před Štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského, salašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do dvou dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostala asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář, pan doktor Ecker. Takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude jsme spolu jezdili, byli, i dokonce jsme spolu spali a když jsem řekla, jedeme pryč, jezdívali jsme do lesa na procházky, tak skočil do auta. Já než jsem oběhla auto, už byl na sedačce řidiče. Tak jsme se vždycky prali o místo, kdo bude řídit v uvozovkách. Aha. Když jsme někde zastavili, tak ho obdivovali. Tady, když jsme někoho potkali, komu se líbil, tak se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám třetí rok, když jsem o něj přišla, tak tady celý večer probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
0: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
1: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu po covidovou, a když jsem začala po covidu marodit se srdíčkem a plíce, prostě mám následky teda hrozný, tak právě mě odešel, museli jsme ho nechat utratit. On se chudáček už ani nepostavil na nohy a bylo by zbytečný, aby ho nechala takhle trápit. I když furt jsem jako si říkala, zkusím to, koupím léky, všechno možný, ale bylo vidět, že to den o dne bylo čím dál horší a horší. Já jsem se ani s ním nevyspala, protože jsem ho celý, ale to jako prostě neberu, že by toho litovala. Prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocema mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky, a on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji zdál, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ní běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mně se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. On ji ze všeho vyléčil. A teď si řídí pejska. Já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A ono to už nejde. No. Takže sousedka má pejska, takže s tím se pomuchlinkuju, s tím chodím sem tam na procházky, ale je to hrozně těžký. Proto vaši dva moderátoři, co vím, tak pan Macon i pan Kapitánčík mají taky psy, a taky se zmínili už, že kdyby tohle to až nastane, že to bude taky pro ně hrozný. Takže já jim držím pěsti i na nohou, aby tohle takováhle bolest nikdy u nich nenastala, aby si co nejdou užívali svých psů. A vůbec všichni prostě, A paní, jak říkala přede mnou, že namlátila koštětem psa, to bych já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč bych toho psa měla mlátit?
0: Paní Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
1: Protože ty řeči je poznat, tak si taky svý milujou, takže proto to říkám.
0: Ať se vám daří, přejeme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout, protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima.
1: Ano.
0: To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se cvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádný karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak si představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak si zvyknuli jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, abych pak už se mi chodili

0: věděla, kde točíme vodu, došli jsme pro vodu a teď jdeme k hrobečku, tak mě dovedla tam, co jsem potřebovala, a pak ještě kamarádku se, a říkám, a teď jdeme k Jarmilce, a dovedla mě zase k hrobečku k jinému. To prostě se naučila a to jí stačilo tohle říct.
1: A vy jste vlastně musela podle jeho pohybu nebo chování taky poznat, co se kolem vás děje. To bylo...
0: No tak já jako jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem jako ty trasy si uměla představit.
1: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu, v obchodě, kdy se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu?
0: No.
1: Byl s vámi až dokonce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
0: Ne, 12 let jsem jí měla a to ještě ona přežila.
1: Ano, ale
0: nejvíc jak... tyhle vodící psi žijou, se dožívají. Vlastně jsem mi dostala 2letou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech. A já jsem jí měla 12 let, tak odešla tady u mě.
1: U vás, mhm.
0: Jo, jako dospala. Už potom, až opravdu do posledka, až poslední týden, najednou přestala žrát, tak jsme volali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A taky ho dospala, pak spala a až dospala.
1: Mm-hmm. No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada, nebo už jste nechtěla?
0: Ne, no za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla. Je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a na večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto letech, kor v zimě člověku třeba není akorát, že jo, nebo to a chodit hodinu venku to. A zase to... A zajedno, já bych ji dostala jako pomůcku a když bych jí, já odešla dřív, než jí by bylo 5 let, tak by ji museli vrátit. A to prostě pro toho psa je hrozný, když by jako si měl zase někde zvykat jinde. A to já jsem jako bych, natolik mám ty zvířata ráda, že už jsem pak říkala, že zajedno už člověk,
1: rozumím.
0: Mi bylo tadyhle 75 roku, tak už jsem říkala, už to, co jsem si s ní užila, jsem si užila a už jako dalšího psa jsem nechtěla.
1: Tak děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
0: Tak si. Dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10-20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Iveta.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já normálně bulím, asi jsem slyšela ty příběhy, ta rostená násvena, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tedy jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady spinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka, z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, staň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala, mám něco Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To bylo blázen, ale já jsem mu milovala. Nakonec teda umřela, jsem mu pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu. Tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok. Takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá. A taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbil, já jsem si ho koupila nakonec. Takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný dvě žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma dvěma krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně. Sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox terrier jako Dášenka od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl. Ten pejsek na volno normálně šel se mnou. Já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom. To jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo. A tata říkal, no to teda ne. Tady pes prostě nebude. Já jsem brečela. Já říkám, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1. Byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady nemůžeš být. Já jsem brečela jak blázen. Tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej. Takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, jsem ho nemohla mít. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma, tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii, pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli. A ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. Říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně nic náručit do té školky těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, taky malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou v práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Ten to zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, Ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takyho malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Letko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Jsem si odvezla dom, žil se mnou 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju, vyprávíte krásně, poutavě, mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde, ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju, že voláte, že posloucháte, poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla tečka.
1: Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovicích v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek.
0: Aha.
1: A podle vizáže to byl ten jezečí hnězdin střiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do Jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti tohle pejsky, tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi vezme domů děcko. Tak mi dovezla Dianku, dali jsme jméno Dianka. Je fakt opravdu je jako zlaťoučka krásná. Už máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. Spí se mu samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance, sladkosti, no, psí blbosti, takové ty jest tam sladkosti, plus její granulky. A pak co mi zbydou penízky, nakoupím rodině. A to je zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak uhladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí 5 štěňátek, tři byli po ní zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo? Slyším
0: ano.
1: Vás dobře.
0: No.
1: Dianka leží u mě, olizuje mě, protože že o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se to může stát? Vypátrala jste někdy potom? Přiznal se někdy?
1: Ne, víte
0: někdy,
1: co?
0: Kdo to udělal?
1: Já jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlí Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak děcka se s ním můžou dělat, co chcou hladit, ona si lehnaně už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše dedukce,
1: to osobně myslím,
0: ví,
1: jako nemůžu
0: to
1: dokázat.
0: Bylo, no. Ale tak,
1: protože na nikoho nereaguje, jo. Mm-hmm. Opravdu, já chodím s ní bez vodítka, bez náhubku, protože já jí řeknu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem si ho naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí před obchodem, nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ní vyroste tygr prostě.
0: Paní
1: Takže
0: Emo.
1: Já si myslím, že asi byla, nebo narodila se v takové, a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará, nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili a když měla Dianka, bohužel štěňata manželinou hlídala, když se hrála a měla to se štěkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětině, v Polsku, a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali ze zvědí rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál. Teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu a noční linku zase ve 23.
1: A všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. A když přijdu večer z práce, tak hodím z prchu, lehnu si, pustím vaše rádio a poslouchám.
0: To jsme rádi. Teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik si budeme přepojovat ze ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí kamaráde, kteří prošli našimi životy, zanechali v nich stopu. Vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky. A pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

Tak dobrý večer, naši milí, je tady začátek 118. hodiny našeho vzpomínání. Papoušek Žanda na mě, jak na mě kouká, vyčítavě, že zase jsem musel zapnout mikrofon a že zase s ní nebudu si hrát, bavit se s ní, že budu dávat přednost tomu chlupatýmu nesmyslu, tomu válci, na který ona tak žárlí, ale Žaninko, musíš to hodinku vydržet, víš? No jo, podívej, sousedka Lucinka jde po zahrádce. Teďko je tak dlouho vidět, to jsou nádherný dny. Sousedka Lucie, Lucka, Lucko, ahoj, neslyší. Bůh ví, co dělá. Možná, že honí taky plže, jako moje žena Milada. Žando, to ty by si s těma plžema poradila, viď? Milada je rozčílená, protože ty plži, oni jsou takový odporný, takový hnědočerný červy, dlouhý a sežrali mi jiřinky malý a cukíny, všecko sežerou a já jich nazbírám třeba kilo za večer tady na zahrádce.

No a radši se ani neptám, co s nima dělá, jestli je hází do šáreckýho údolí. To je hrozný. To nejsou jako takový hezký šneci, který mají ty chaloupky na sobě nahoře. To jsme jako děti je uctívali, šneky. Jejej, když jsme viděli šneka nebo škeble v rybníce. Pamatujete si ještě, když byly rybníky plný škeblí? Jak jsme se koupali, když jsme vylovili z bahna škeblí, jak jsme jí zkoumali, jestli náhodou tam není perla. Ale tadyhle ty plži, to je pohroma. Tady pro všecky zahrádky sousedovic taky znadávají na plže. Jak Lucka, tak Ivan, její muž, tak i děti. Ondra, Týna. No vidíte, ty jsem znal jako malý sousedovic děti. Všecky kolem dokola. Jo, když jsem krestývával, vlastně Týna. Týna je pes. Týnu jsem znal taky jako štěně. Nela. No jo, ono se to plete. Jména psů a jména lidí. Tady, kdybych měl říkat jména psů, tak to nevíte, jestli mluvím o lidech nebo o psech. Týna, nebo Sára, nebo Eny. To jsou všecko psi našich sousedů. Za našeho dětství taky jsou krásný jména. Psí jména je třeba klidně Romeo, nebo Xeny, nebo Cindy. Dřív za našeho dětství to byl Ťapka, Fouska, Punťa, Bobík, Harik, Šmudla, Rek, Barik. A teďko je to tedy Týna, Sára, Eny, Romeo, Xeny a Cindy.

0: Takže ta Nela, dcera Lucie a Ivana, našich sousedů, ta, když byla malinká, tak za mnou chodila a koukala se, jak kreslím. A říkala, ty tak čmáráš vošklivě, jak se na tebe koukám, ty to moc daleko nedotáhneš. A kreslila hezky, když jsem jí dal tušku a nabroušenou tušku a pastelky, tak nakreslila třeba i princeznu a hrad a čerta. Já jet jabko, ty jíš jabko, říká Týna. Nela, vidíte, já si pletu Týnu s Nelou. Ty jíš jabko? No jo. Je dobrý? Je. A protože jsem viděl, jak Nela, když může, tak šup a je prstem v nose. Nemohu bys mě dát?
1: Já jsem řekl, no Nelo, můžu, ale ty pořád tady jíš, já koukám, že tady jíš.
0: Když se na mě koukáš. Jo, já jim, strejčku, víš, ale to jsou holuby nosní a ty nejsou vydatný.
1: Je to, tak co jsem měl dělat, no?
0: Víš, co v mé ruce, já tě kousek jabka dám, ale jsi šmudla, víš, že se to nemá dělat. Já vím, no, to je takovej zvyk bošklivej, ona mě to říká i babička, ale to jabko by bylo dobrý.

sousedi. Mít dobrý sousedy, to je dar? Jak jsem řekl, Lucie, Ivan a jeho děti. Ondra, který co ten vlastně studuje? Nějaký programátorství nebo manažerství? No a jejich děda a babička, Růženka, vystudovala architekturu na Vysoké škole umělecko-průmyslové a Milan, pan docent, že by to byl docent přírodních věd, to není podstatný. Důležitý je, že už je v penzi a má tak nádhernou sbírku poštovních známek. Má rád Turecko a Austrálii. Takový portréty těch tureckých panovníků, ty překrásné barvy fialových, temně hnědejch a Austrálie, tam jsou stařičký známky, taky snad z 19. století. No to je slast prohlížet si, když mám trošku čas, což se stává tak jednou do roka. Možná ani ne. Milánek mě pořád zve a já říkám, Milane, já přijdu a málo kdy se tam dostanu. Málo kdy mě osud dopřeje si vychutnat nádheru poštovních alb sběratelů. To tady všecko je v našem okolí. Sousedi to mají. Soused Milan.

Mít dobrý sousedy, to je dar. Ten zpívá, viď, ten kosák Žaninko. A hned vedle, jak bydlí Milan s Růženkou a Lucie s Ivanem, který mají děti Ondru a Nelu, tak bydlí Bohoušek s Alenkou a ty mají zase Bébu, syna a Alenku, která žije v Torontu, a ty mají zase děti Míšu, teda Michala a Petru. Ty už jsou taky veliký, vystudovaný. Petra je počítačová expertka, ta by určitě dokázala převést moji elektronickou fotografii z komputerového fotoaparátu do režimu JPEG a od e-mailovatý kamkoliv, kdežto to já nedokážu. To jsou výrazy, co? JPEG, e-mail. To je i součást dnešní mladý generace a my starý na to valíme oči jako tele na nový vrata a když je třeba se to naučit, tak housle naučí Dalibora housti a já musím taky začít pracovat s počítačem. To se nedá nic dělat. Ale pro tyhle ty děti je to hračka. Já jsem z toho dost vyděšený, se vám přiznám.

No a Pohoušek, děda Michala a Petry, ten projektoval a stavěl celý barandovský sídliště. A když my jsme stavili před dávnem, to už je víc než 15 let, tenhle ten dům, tak Bohoušek nám ho dozoroval a ten říkal, no, když tam bude diference v rozpočtu, v náš neprospěch 25 korun, tak jim to ještě prominu. Ale když to bude přes 50, tak to už ne, to už se nesmíme nechat takhle šidit. Takový to byl báječný stavební dozor Bohoušek. No a teď s Alenkou, jak můžou, tak odjíždí na chatu. Děti musí být doma, jak béba s jájou, tedy syn a snacha, tak vnoučata, protože musí venčit psy Sáru a Ení. No, vidíte, jaký je to propletenec. A to všecko my o sobě víme. Oni zase ví všecko o nás. Že Žanda musí být v 9:30 večer s Miladou v posteli. To je to krásný sousedský soužití.

a vedle v nejkranějším domě bydlí pan architekt Holeček, který tohleto celý sídliště na Babě projektoval. Teď už je chudákovi špatně, skoro pořád leží, ale jeho žena, ta pochází od Náchodská, ta má modrý oči jako poměnky, téta modř očí, raní v oblohy a pořád se směje. A ta má Evičku jako dceru a ještě druhou dceru, nesmírně chytrou, a to si nespomínám a nespomínám, jak se jmenuje, a ta Evička má za manžela Jaromíra, taky počítačovýho experta. Všude kolem mě žijou počítačoví experti a já jsem takový počítačový nemehlo. A stačí, kdybych jim jenom řekl, oni mě ze vším pomůžou, jenomže já zase nemám čas, no, když oni mají čas. A přes ulici bydlí Toník, taky počítačový expert, a vedle Toníka je fara, kde bydlí náš pan farář, farář Sluníčko, jak se mu říká, který mu už taky tahne skoro devadesátka. Ale ten vždycky v neděli má takový kázání, že v kostele, kdyby špendlík upadl, tak by to bylo slyšet.

věčný světlo, svítí v kostele jako takovej rubínovej drahokam. A pan farář jednou, to už je dávno, to už skoro bude 10 let. Jo, ale ještě bych vám měl říct o Holečkovic, Evičce a o Jaromírovi. My ještě se k panu faráři vrátíme. Nezapomeňte mi to připomenout. Evička s Jaromírem jednou našli takový roztomilý zvířátka, který byli takový mazlivý, měkce chlupaťoučký a krásný očička měli jako špendlíky. A oni je chvíli měli, vedně nějaký zvířátka rostly jako z vody, až je pustili na zahrádku a ukázalo se, že to byly kuny, párek kun, a oni se podhrabali a z té zahrádky utekli. A tady se usídlili a každou chvíli, skoro každý večer, vidím kunu, jako akrobatka běží kuna po zdi, hřbitovní zdi, která je úzká, která je postavená z cihel na štorc, která je úplně uzoučká, takových 10 cm. Dlouhou trasu běží po té uzoučký zdi a potom hup na hřbitovní zeď a běží ještě po té hřbitovní zdi a potom už se někde ztratí. Ztratí někde tam na hřbitově, musí sídlit a moc se jim tady líbí. A nás to někdy mrzí, když tady nacházíme třeba kránu nebo ráno na našem trávníku na zahradě roztrhanýho ptáčka. Jenom pár pírek a trochu krve, tak si říkáme, ty neřádi kuny. No jo, ale každý tvor chce žít. Predátor, dravec. A kuna je dravec.

Takže to jsem odbočil. K panu faráři se musíme vrátit. Pan farář jednou na kázání v neděli, to byl svátek svátosti oltářní, řekl: tak pozdravujte doma a snažte se během toho týdne každej z vás vykonat dobrý skutek. A já jsem se zakoukal vlevo vedle kazatelny. Byla prázdná zeď. Já jsem si říkal, no, tam tak namalovat na celou plochu sololitu, který je 2 metry 25 vysoký a 120 široký, na vejšku takový obraz třeba Panny Marie s Ježíškem. Do modrá. Ta modrá by tomu interiéru, tomu prostoru toho kostela tak slušela. Tak když jsem šel kolem sákristie a náš páter se loučil s farníkama, tak jsem řekl, už jsem se rozhodl, když jste mluvil, patere, o těch dobrých skutcích, já namaluju v obraz. A pater se zarazil a říkal, to nemyslíte vážně? Myslím, to by bylo hezký. A co tam bude? Já jsem řekl, když byste souhlasil, já bych tam namaloval panu Marii s Ježíškem. Teď jsem se dal do práce a zjistil jsem, že to je těžký. Udělat tvář Panny Marie, která by měla oduševnělej výraz v očích a ty oči, aby se, znáte ty malby portrétů, kde ať se pohnete kamkoliv v té místnosti, kde visí ten obraz, tak ty oči vás sledujou. A tak jsem to chtěl namalovat. No, dneska tam ten obraz visí. A nejenom ten. A ty oči opravdu se koukají, ať člověk stojí kdekoliv v prostoru kostela, tak ty oči Panny Marie ho sledujou.

A já jsem si říkal, no jo, jeden obraz tak veliký tomu prostoru toho kostela nesluší, to bych chtěl ještě na protější zeď něco namalovat. A říkám to Paterovi a on říká, no jo, když tam stojí, tam je ta socha pana Maria Lurdská. Co s ní? To nemůžeme jen tak odstranit. A najednou se stalo něco nečekaného. Auto policie přijíždí, berou se otisky prstů, kostel svatého Matěje byl vykraden, Pater zvoní na naší branku a říká, byli jsme vykradený, vzali ty dva krásný anděle na kazatelně, jeden u oltáře takovýho maličkýho anděla, ale vzali i tu panu Marii Lurdskou. A víc říkat nemusel. Socha paní Marie Lurdský byla stejně tak jako tak sádrová. Jak se dělal ten typ těch pan Marii z gipsu, sice byl hezky barevný, líbezně barevný, modrozlatý. A inkarnát, jak se říká, těm částem sochy, který zobrazují tvář a ruce, inkarnát je pleť, tělo. Inkarnát byl takovej až pouťově růžovej, tý paní Marie. A já jsem řekl, dobře, Patere, na jaký téma byste si přál obraz na tu druhou stranu kostela? No, když by to mohlo být téma vzkříšení, ale pojatý tak abstraktně, víte, aby každý, kdo se na ten obraz podívá, si tam mohl do toho obrazu vložit svoje představy, tak to by bylo nejlepší. Já jsem říkal, není problém, naštěstí druhý formát toho samého sololitu tady ještě mám a já můžu začít už dnes.

Když při prvním ši páter představoval farníkům ty mínový obrazy, vzpomínám si, jak tak moudře mluvil. Je to Moravák. Tož to musíte brát tak. Na ty obrazy se koukat taky tak, jako když se tenkrát do gotických chrámů o 200 let později dosazovali obrazy barokní. Taky nějaký čas trvalo, než si lidé zvyklí. A teď je ta situace stejná. Když dnes do toho našeho promodleného barokního kostela byly pověšeny obrazy našeho souseda. Ty obrazy jsme pořídili za vatikánskou měnu, za zaplať pán Bůh. A usmál se, tak uvidíte, že si na ně taky zvyknete. A já si kolikrát říkám, když tam jsem na nedělní mši, kolik asi modliteb ty mý obrazy vyslyšeli.

Žando, ty jsi taky takovej čučkař, papoušku. No jo, je venku, je hezky. A povídá si s kosákama a se špačkama, který voďobávají poslední třešně ze sousedovic stromu. Správně by je měli otrhat jak Ondra, tak Nela. Ale oni se na ně nikdy nedostanou, na ty třešně. Vždycky je voďobou ptáci. To by velebnej pán taky řekl, že jsme čučkaři, že nestačíme otrhat třešně. To na zahradě u fary, tam jsou třešně otrhaný, je.

Tady ty domy byly postavený na hraně, na svahu, který padá příkře do Šáreckýho údolí, kde bublá potok. A strhávají se tady vichřice, který tím Šáreckým údolím jako velkým korytem se ženou ty větry. Úplně zběsile, často tak zběsile naráží na stromy, které vyvracejí a lámou. A pak těsně před řadou našich domů ta stráň, která stoupá vzhůru, ten zběsilej proud vichřice zdvihne nahoru, strne ho vzhůru. Žaninko, prosím tě, nezlob. To bylo špatně. Já tady vykládám takový drama. Ale ty to kazíš, to je hrozný. Žando, poslouchej, ty víš, kolikrát ses na to koukala se mnou tady skrz ty dveře toho ateliéru, odkud nahráváme. Ten vítr tady letí, ten svach, ten vítr zdvihne nahoru, ten vítr potom narazí na řadu domů, opře se do okenních tabulí a jednou jsem viděl a koukal jsem se na to jako na přízrak. Plnej tísně jsem byl a zoufalství, protože člověk proti přírodnímu živlu je bezmocnej. A viděl jsem, jak vítr bere a srolovává jako balicí papír střechu právě toho domu, kde bydlí Horákovic. Ta Nela s Ivanem, s Ondrou, s Lucí. Najednou jejich dům byl bez střechy. Ta byla srolovaná až na konci střechy, říkám, jako taková rolička balicího papíru. Ale hned, jak se to přehnalo, tam se seběhlo tolik lidí. Ruce připravený k pomoci. A hned se napravuje to, co se dá. Objevily se pily, sekery, kladiva. Já jsem přines balík igelitu. A než bys řek švec, tak dům je zakrytej. Jo, tak vypadá ta blahodárná sousedská soudržnost. Jen Čelechovských Kuba, zestavení hned vedle. To pozoruje úplně přezíravě a zpovzdálí. A když ho někdo osloví, tak Kubo, ty nic, tak s pohrdáním se otočí a odchází a ještě škubne nohou. Hrdej, samorost, Kuba je totiž pes, Bedlington teriér. A jemu jsou nějaký starosti lidí naprosto šum a fuk.

Někdy zajdu před náš krám, před naší sámošku, kterou ještě pamatuju jako sámošku Pramen. Teď je to nějaká cizí firma, jak to tak bejvá. A nacházím tam naše sousedky, třeba jenom dvě nebo nejvejš tři. To před Konzumem v Pavlíkově, tam když se sešli ženský, to jich byl takovej houf. No vidíte, takže opustme Prahu a povídejme si o sousedech v mý rodný vsi. A do Prahy se třeba zase vrátíme v příštím pořadu. Ale teď to budou naši sousedi v Pavlíkově, u Rakovníka.

dobrý sousedi na vesnici, to byl dar. Sousedko, sousede, dobrý den, pozdrav pánbu. Dobrý od půl dne, dobrý večír, žití po sousedsku, to byl každodenní chleba. Když má maminka jela navštívit mýho nemocného tátu do sanatoria na Pleši, kdo se o mě, když mě byly 2 roky, postaral, když babička s dědou museli odjet na pole? Kdo se o mě postaral? Sousedka paní Hladková, paní Hodinářová. Maminka mě tam šoupla a druhý den si mě vyzdvihla. To muselo klapat mezi sousedama. Když se soused nepovedl, to bylo neštěstí. Ten náš první soused, jak říkala babička, když si postavili dům v tom 26. nebo 28. roce, o tom už jsme mluvili. Tak on se tam koukal, taková špína chlap, do smrti smrťoucí. Babička o něm nemluvila jinak než o špínovi. On se kouká z okna na fotbal a všimnul si, že ten rýgl, kterým se zaháčkovává okýnko, je už takovej vyžvechtanej. Tak to řekl druhýmu, taky takovýmu, špínovi. No a to okno snadno otevřeli, když ta západka hladce vypadla, ten šroubek už byl takovej vyčvachtanej. No a vlezli tam tím oknem, ukradli mě posvícenský koláček, který jsem tam měla napečený, bochníky chleba 4 a i ještě peřinu. Takže já druhý den, najednou v neděli ráno, myslím si, hosti přijedou, dám jim koláče, já neměla ani jeden. No kdo to mohl jiný ukrást než ten špína? A ještě to byl náš soused. To je prostě neštěstí mít takovýhleho pobertu souseda, který vám ukradne i myšlenky z hlavy. To babička měla v sobě, to bylo v babičce jako v koze, jak se říká, na celý život. Pán Bůh ho potrestá.

pole sousedili, nejenom chalupy spolu sousedili, ale i pole. Pole rozdělený mezema. To se dokázali dřív lidi tak porafat. Po kousek pole. Třeba, když někdo víc zúžil mez pluhem, když voral, buď úmyslně nebo nedopatřením, to bylo raz dva, ein zwei, jak se říká. Pluh ujel, trošku se víc zakous do meze a to se potom projevilo třeba tak, že když se po mezi muselo jít, tak ta mezička byla tak nahlodaná pluhem, že váhu toho lidského kroku neunesla. Zlomila se, položila se a najednou kus meze chybí. Není a už ten soused, jak to vidí, tak řve. Řve na celý kraj a to se těma polema neslo. Taková hádka, to lidi na těch polích jenom dělali, že něco dělají. Předstírali práci potichu, aby jim neuteklo ani slůvko z takový hádky. Jen si tu voranici sežer, zacpi si chřtán, udus se tou hlínou, ty hlade, ty lakomče, ono by tě ubilo, no jo, ono by tě ubilo, kdyby si tu mes nechal a neodvoral. To na sebe řvali jak hospodáři, tak i jejich ženy na sebe štěkali. A jak jsem řekl, to se neslo. A to okolí stichlo a to se práce jen předstírala, protože hlavní byl ten tiátr. Tiátr kvůli hroudám hlíny, vy blázni. To jsou blázni, ty se rafaj furt, říkali ty lidi, co to sledovali. To byl jeden, já ho nechci jmenovat, ale ten s nikým nevyšel. Ten se hádal v omez, jak na kindláku, tak u oujezdu, tak za hůrkou, tak na Brabečkách, i v Kubovce, kde měl pole, a nejvíc za všetatama. To bylo hned za fotbalovým hřištěm, takže lidi nevěděli, jestli mají pozorovat fotbal nebo pozorovat tu hádku, která se odehrává vedle na poli. Když ona ta rodná hrouda, tak přiroste k srdci.

sousedský vztahy podléhaly nebo nepodléhaly počasí. No, podléhaly. Když bylo nevlídno, tak lidi k sobě lnuli víc. A nejvíc sousedský vztahy kvetly v dlouhých podzimních večerech. Protože začaly ty předdušičkový a předvánoční potemnělý dny. A hlavně začalo se drát péří přece. A kdo zažil ty poklidný večery plný teplý lidský sounáležitosti, tak na to nikdy nezapomene.

aby ta lampa byla vyvážena a nechala se stahovat a vytahovat. Hromady bílýho, krásného, vypraného péří. No a teď se ozýval ten jedinečnej šustot draného peří. Takovej hebkej hvist se pokaždý ozval, když se to péří oddělilo od té ostenky. Od toho pevného středu. To byla rychlost. Jak ty ruce těch ten sousedek, jak se míhali. To člověk ani nepostřeh. To bylo šup šup, už ruce svírali druhý pírko, prsty jemně. Šup šup. A to bylo pořád, a když kolem stolu sedělo šest sousedek, to bylo sedráno za dva, za tři, za čtyři dny. Potom byla doderná, to se upek mřížák a dělal se čaj s rumem. No jo, ale než ta doderná přišla, tak za ty čtyři dny se toho dalo tolik napovídat.

My jsme se rodívávali v rodných domech. Na vesnici vzlášť sousedka. Jako porodní bába. A z rádia se linul krásnej jazz. Z dědovýho rádia to šlo skrz celou chodbu. Takže já jsem přicházel na svět v tom 36. roce za zvuku jazzu, ale i za zvuku dechovky. Protože po vesnicích dechovka zněla. Od podlahy dechovka. Nebo taky takový k tanci hráli i orchestry salonějšího charakteru, když tam byly housličky. A sousedi, aby si to rozlišili, když tam bylo hodně moc kepartů, nebo hodně moc truxů, nebo víc černých, tak si jim dávali jména. To bylo třeba u truxů. Jedny byli Satarikovi, druhý byli Zrafandy. Kepartovic, jedny byli Boďkovic a druhý Bechnerovic.

jak dítě rostlo, tak hledělo do tváře sousedů stále častěji, protože sousedí, to bylo vlastnictví všech. Sousedí patřili všem, jeden druhýmu, všichni sobě, navzájem. A ze sousedy se sdíleli i jejich osudy, radosti i trápení a nedej bože nemoce. Dům, kde byla nemoc, taky se to na tom domě poznalo. Taky celý dům, jako kdyby těma oknama se koukal do světa smutně.

Byly domy, kde život plynul vesele a smálo se v tom domě všechno. Pumpa na dvoře, vrata i dvířka do domu, okna i komín na střeše, i pes u boudy, jabloně na zahradě. Plot kolem ní, smáli se lidi, kteří do domu vcházeli, a když vycházeli, smáli se ještě víc. Ale v domech, ve kterých se usídlilo neštěstí, tam se spíš mlčelo. Ty domy se musely obejít bez smíchu.

radostí. Tam i hodiny na stěně tikaly smutně. Slunce smutně vycházelo a smutně zapadalo. A když svítilo skrze záclony, tak jako by nesvítilo snad skoro vůbec. To slunce připomínalo, že tu je, ale že svítí jen pro ty, kteří se můžou radovat. Ty smutný domy se mi už od dětství vryly do paměti. Říkal jsem si kolikrát, je, že nese bouřka. Že nese bouřka, snad po tom mlýáku, po té bouřce, ten déšť, ta voda. Snad ten smutek z těch domů vymeje. Snad ten liják ty lidi rozveselí. Voda ten smutek odplaví. Ty sladký lijáky v létě. Vzpomínáte si, jak jsme byli zmoklí až na kůži.

po bouřce slunce vysvětlo a ty domy smutku jsou ještě smutnější. Nemoc je tam pořád, obyčejně souchotě, na plíce lidi tenkrát stonali a umírali. I náš pokoj malej s oknem na východ, ze kterého bylo vidět na fotbalové hřiště, byl přece smutnej. Mý dětství bylo poznamenaný tou černou rakví, která v té místnosti byla. Sousedi, když jsme šli ze hřbitova domů, tak se kolem nás nehnuli. Doprovodili nás až domů. Mě celou cestu hladili po vlasech a my jsme věděli, že nás nikdy sousedí neopustí. Že když bude třeba, vždycky pomůžou. To bylo, když něco chybělo, ke komu se šlo. Chyběla okurka kyselá. Šlo se k sousedce. Strouhanka. Trošku strouhanky na štrůdl. Sousedka má. Ženský si pořád něco půjčovali. Pepř se chodil půjčovat. Máslo i mouka, sádlo. A sousedky půjčovali rádi a hned bylo o čem povídat. A když někdo měl smutnou náladu, nemyslete si, že zůstal doma. Trčet a žral se smutkem. Šup k sousedům a vystřídal všecky sousedy. Kolem dokola, co jich bylo. A ztratil se ráno kolem 10, když už to byl chlap na vejmínku a přišel až k obědu. Kde jsi byl ty otrapo? Kde jsi coural? A u sousedů, říkal třeba děda babičce. Ty taky nedokážeš tu klapačku držet zavřenou. Zámek, aby tě na ní dal, říkala babička a smála se.

A na tom světě všude se našel soused. Soused, který seděl vedle mě v autobusu, když jsem jezdil ráno do Prahy do školy. Nebo vlakem, když jsem jezdil, cesta vlakem byla taková poklidnější a delší. Co jsem od sousedů ve vlaku všecko slýchával, to by byly celý romány. Když kotláři, když stříleli na lokomotivy, najednou vlak musel zastavit, mě jednou soused vykládá. A to byl rambajs a rozstříleli nás na Maďaru. A to bych vám mohl vyprávět. A jednou jsme tady jeli zrovna tadyhle těma lesama. Tady těma lesama, než jsme přijeli do Lužný, říkal soused ve vlaku. Nikdy jsem ho neviděl. A najednou vlak zastaví. A vidím topiče, zastavil u metru. Nařezaných polen. Utrati byly. To byly ty polena nařezaný, vorazítkovaný tmavomodrou barvou. A topič křičí, nemáme čím topit, musíme si půjčit od sousedů. A smál se. A šup, a už 10 polen bylo v uhláku. Aby jsme vůbec dojeli na nádraží na Luženský, tam zase uhlí doložíme. Já nevím, jak se to stalo. Nějaký blbec nám zapomněl naložit uhlí do uhláku. Ještě, že tady je to dříví. Lidi koukali, jak se rozkrádá majetek, jak se tomu říkalo tenkrát, v socialistickém vlastnictví. No a neřekli nic, protože to bylo v zájmu všech.

a sousedi se zdraví a zdraví se rádi. Rádi se zdraví s láskou. S úctou pozdrav, Bůh dobrej den, buď zdrav, sousede. Pozdraví se tak prostě, jako když se vozve zaržání koně nebo kohoutí zakokrání. To šlo všecko tak hezky dohromady s pozdravením sousedů. A zvláštní pozdravení mají ženský. Ty místo pozdravu se hned zastaví, to musí někdo bejt, aby jenom řekl ahoj ženský, pozdrav pánbu a nezastavil se a utíkal domů. Takoví lidi byli, když měli třeba malí děti. To se vědělo. Je, to se zase něco, to je nějaký frmol, říkali ostatní ženský, který už tam v hloučku stáli před konzumem a už se vyprávělo a zezadu se to bralo zepředu a zprava zleva a co támhleta a teď se vytvářela taková obrovská koule příběhu, která nad těma ženskýma schromážděnýma před konzumem bobtnala a zvětšovala se jako balón. A chlapi, který chodili do konzumu, se tomu hejnu těch ženských museli vyhejbat a brumlali si něco pod fousy a pozdravili jen tak ženský dobrý den, jako když jenom tak vítr se zdvihne a list spadne nebo vlaštovka přelítne.

ale ženský hned místo pozdravu, aby nestráceli čas, hned si oznamujou, co je novýho u nich doma, co slyšeli vyprávět o tom, co se děje v okolních vesnicích, ale hlavně vypráví o svým zdraví. A tak se dávají do vytahování kopyt z rance a vzduchem lítají věty o hemriódech, o ústřelech, o bodání vlevo, vpravo, o žlučníku, o lopatkách, páteřích, tady vzadu, tady ten kloub, ta kyčel, vítr mě vofouk a střílí mě bolest až sem nahoru a ukazujou si na nejvyšší bod na hlavě na šátku. A my, co to posloucháme i omylem, tak vidíme, jak nad každou tou ženskou hlavou ten sloup, ten chrám té bolesti se staví a je vyšší a vyšší, až se vpichuje tam nahoru do té modré oblohy. Ta bolest tý každý ženský, která s vyvalenýma očima jí líčí, že ty bolesti je berou od kotníků přes kříž, po krk, prsa, oči, uši až nahoru a míří tam nahoru, až tam nahoru do toho nebeského blankitu. A to je těžký takovej hovor utrhnout. Když přece vyslechli Manču, tak je zdvořilý taky vyslechnout Boženu. No a potom ještě je tady druhá Manča, ta se musí vyslechnout taky, Alojzina. No a chlapi, když to sledujou, kterým vždycky jdou za svým cílem a koukají, aby tam byli co nejdřív, tak si bručí pod fousy, třesky, plesky, říkají. Protože chlapi ví, že se dá taky vyprávět, i když se úplně mlčí. I když se vůbec nic neříká, tak možná tím zřetelněji se vypráví v myšlenkách, v představách.

A jednou Eda Truxa tento schytal od ženských. Eda Truxa z Rafandy. Prázdnou taškou přes hlavu. Mu dala před konzumem právě manča Henry Chojic. Udělal na tu skupinku ženských, která zrovna byla v nejlepším. Kták, jo, no jo, to jen si povídejte. Kták. Babác a už si drží uši a je skrčený a směje se a utíká pryč od toho hejna těch slepic, jak říká. Pojď by mě uklofali. Jak seš starej, tak seš pitomej, slyší ještě z dálky, jak na něj ženský volej. Nech je, dětky, co ty o životě ví, představ si je, kdyby měli rodit jako my. Máš recht, božka, říkají ženský. No, ale domů už musíme, baba. A náves je najednou bez lidí, ale jen chvíli, protože jen po tu chvíli, než přijdou další sousedky.

před Konzumem to bejval cvrkot u toho rybníka. Hladina rybníka se vždycky tak usmívala. Ve slunci se leskla jako roztavený cín.

sousedi a jejich příběhy. To si necháme ještě na jednu další hodinu. A víte co, vážení? Vy máte určitě taky svý prožitky. Napište nám něco hezkýho. Žaninka vylosuje z těch nejhezčích. Vidíš, Žaninko, papoušku, ty rošťáku. A pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku. No?

hezkého vy jste prožili s vašimi sousedy. My se k této tématice v příští hodině vrátíme, protože to je tematika krásná, široká. Takže pro dnešek končíme. Děkujeme vám za to, že jste nás poctili vaší přízní, že jste nám darovali to, co je v životě nejvzácnější, a to je váš čas. Děkujeme vám za dopisy, opatrujte se, ať vás nic zlýho nepotká, a naschledanou příště. Teď už zase budeme vysílat každých 14, respektive dvakrát do měsíce. První hodina bude premiérová a druhá hodina bude reprízovaná. Tak to by bylo pro dnešek opravdu všecko. Hezký večer.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Srdečně vás zdravím, dobrý den, tady je Český rozhlas 2, Praha, tady je divadlo u hasičů, tady je tobogán, první tobogán v roce 2006. Dobrý den. To máme velmi milé a příjemné obecenstvo tady v divadle u hasičů. Jsem rád, že jste si na nás našli čas, že doufám i v roce 2006 nás budete provázet tobogánem, protože já vždycky říkám, ono hodně záleží na tom, jací jsou hosté, ono hodně záleží na tom, jaký je speaker, ale nejvíc záleží na tom, jací jsou diváci a posluchači. Někteří dojetím už pláčou, ano. Vidíte sami, slyšíte. Někteří jsou jenom tak nastydlí. Přátelé, pozor. Já jsem si říkal, my pro vás musíme něco udělat. Je zima, že jo? Teďko ono je to čím dál tím dražší nějak, všechno. Kdo by to chtělo, říká pán. No tak to ne tedy, to nikoli. Chtělo by to teploučko. Ale teploučko takové, které by nás nestálo ani korunu, ani kačku. Teploučko, které je zdravé. Teploučko, které nás možná spíše, než by nás ukolébalo, vybudí k nějaké dobré, příjemné a milé činnosti. Přátelé, my jsme si řekli, že ten první tobogán v roce 2006 věnujeme teplu. A teď si říkají teplárenské společnosti. To je dobrý nápad, panečku. Oh, vás se to netýká teplárenské společnosti. Týká se to těch, kteří mají rádi teplo, kteří rádi cestují za teplem a kteří dokáží třeba hrát a zpívat tak, že se nám rozproudí krev v žilách. Takhle to vždycky uměli, jestli si na ně ještě vzpomenete, legendární Kučerovci. Ano, já tady mám šéfa Kučerovců, Honza Hromas, Hroma AS. Jan Hromas. Honzo, ještě než pozveme zpěvačku, a je to zpěvačka par excellence, tak musím říci, že Kučerovci už jsou tady na naší scéně nějaký ten pátek, že jo?
1: Já myslím taky, protože vlastně tento rok, 1.11. budou Kučerovci slavit velice kulaté výročí, neboť byli založeni 1.11.1946, takže to bude letos 60 let.
0: Neuvěřitelné. Kučerovci nás rozehřívají už několik desítek let. Nemohu říci, že by u vzniku Kučerovců byla zpěvačka, která přijde teď na jeviště, že jo?
1: Ani já, ne, ani já jsem u toho nebyl. Já jsem ještě ani nebyl na světě.
0: Ale je to škoda. Podívej se, já jsem si říkal, já bych založil Kučerovce. Hele, tohle, co to mám v ruce? Je to sombrero?
1: To je, ano, to je sombrero a to v podstatě provází Kučerovce takřka celou tu dobu, protože tohle sombrero přivezl Kučerovcům Hanzelka se Zikmundem. Respektive ne tohle. Všechny ty sombrera, které Kučerovci do dneška nosejí na hlavách, přivezli tihleti dva cestovatelé.
0: A teď se podívejte, všem to sluší, jo? Ovšem najdou se jedinci. Já